0: Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 14 pro soprán, bas a komorní orchestr, opus 135 Dmitrije Šostakoviče. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Maxim Šostakovič. Zpívali Marina Šaguch a Mikhail Rysov. Pro příchozí jenom připomenu, že právě posloucháte pravidelný víkendový pořad Na návštěvě, tentokrát u dirigentky a pedagožky Gabriely Tardonové, která pro nás dnes vybírá hudbu ze své fonotéky. 14. symfonie je bez pochyb stěžejním dílem 20. století a zároveň také jedno z nejtěžších, technicky nejnáročnějších děl. Jak už jsme v minulém vstupu říkali, vy jste tuto symfonii s diverzou nastudovali. O náročnosti jste v minulém vstupu už také hovořila. Přesto po vyslechnutí díla mám dojem, že zdaleka nejtěžší je asi ta třetí část.
1: Ta třetí část je pravděpodobně nejkomplikovanější, protože orchestrální doprovod vlastně na začátku, kde ta sopranistka na tónu deklamuje ten děj, co se tam vlastně děje na začátku, že jde žena krásná, která oblouzní muže a to je její prokletí v podstatě, protože ona miluje jenom jednoho muže, který umřel ve válce a jí už je vlastně jedno, co se s ní stane. Takže se tomu životu tak nějak oddává, jak to přichází. Myslí si, že jediná její spása bude, když, nebo vlastně to okolí si to myslí, že jediná spása bude jí zachránit v klášteře. On se tam potká s knězem a ten vlastně jejím ohnivým pohledem a krásným zezřením je oblouzněn taky tou Lorelei a vlastně říká, že on jí vlastně vůbec nemůže pomoct. Takže jediné bude asi nejlepší, když prostě nějací tři vojáci si ji vezmou a půjdou s ní do toho kláštera. A ona vlastně nevidí, tak jak to chápu já, že ona nevidí to východisko pro sebe v tom, že půjde do toho kláštera a tam v tom studeném neosobním prostoru tam bude trávit zbytek života a že vlastně ten smysl života, ten její milý, už je dávno pryč a že už to nemá smysl ten život. Tak ona se nějak jako vymluví na něco, že se chce podívat jenom na ten Rýn, jak krásně proudí a že se podívá jen tady na tu skálu a vlastně z té skály skočí. A tam je krásný to hudební zpracování toho Šostakoviče, jak vlastně ona má v sobě to drama veliký a teď prosí ty vojáky, aby ji pustili na tu skálu, aby se tam podívala a oni vlastně na ní volají v podobě toho basového hlasu už stačí, už nechoď dál a ona, ta hudba samozřejmě jako graduje, pak přijde to krásné uvolnění, jak ona skočí, vlastně všechno se uvolní a ona už je na druhé straně a je šťastná, že se tam potkala s tím svým milým, tak v té muzice je to vlastně krásně s vibrafonem a s takovými jenom akordy a jemnými picikáty nainstrumentovaný, tak tady tahle část má vlastně těch nálad, já nevím, milion. Zajímavý je ten text, velmi dramatický a jak se s tím Šostakovič popasoval a je to velmi hluboký. Toto je vlastně ta nejtěžší část asi, která tam je napsaná, protože ten začátek vlastně do té deklamace se trefit s těmi ostrými tóny vlastně v kontrabasech, potom na to navazují violončela a jak už se potom přidá smyčcový orchestr, už je to fajn a zase to vlastně přeruší basový hlas těch vojáků nebo toho kněze, který zase deklamuje dramaticky a říká té Lorelei, ať jde do kláštera nebo že on sám vlastně ten kněz je oblouzněn tou krásou a tak dál, tak zase to tak jemně jakoby v tom smyčcovém orchestru zase to trošičku opadne to drama. No a pak přijde to krásné uvolnění a vlastně končí to jakoby kostelními zvony. To je nejdramatičtější část vlastně a nejtěžší, co se týká té souhry, zpěvák a doprovod orchestru. A je to v tak rychlém tempu. Orchestr s dirigentem to musí mít tak naskoušený, že vlastně oni se navzájem jenom drží, že já vlastně tam nemůžu pevně ukazovat, to je tak hrozně rychlé. A mění se tam ty takty z 9-osminového, 6-osminového, 5-osminového a ty osminy prostě běží, to se sype v rychlém tempu, že to musí být jenom tok, který běží až do těch posledních zvonů. No a pak je tam ještě ta jedna dramatická další část, jak se ti vojevůdci tam prostě mezi sebou, jak dva kohouti, nějak rvou, ale tam je ten doprovod velmi hustý a od začátku do konce je tam tak jako kompaktní, takže to se dobře doprovází a to je krásná část, tak jako dramatická, A vlastně smyčce hrají dost od žabky a je to takový jadrný všechno dramaticky, tak to je krásná část taky.
0: Tam jsou samozřejmě, jak jsme slyšeli, také velmi náročné pěvecké party. Kdo se jich u vás ujal?
1: Byli to vlastně diverzní solisté, naši kmenoví Jan Šťáva a Lucka Kašpárková. Takže s těmi jsme zvyklí pracovat, nebo já samozřejmě orchestr taky, to bylo moc fajn.
0: Pojďme se zase posunout to něco dále a vyslechnout si další skladbu, kterou jste pro nás vybrala. Jakou hudbu budeme poslouchat tentokrát, Gábino?
1: Teď jsem si říkala na odlehčení, mě napadlo, že bychom si mohli zahrát úplně raného Leoše Janáčka. Já jsem trošku přemýšlela, protože jsem na festivalu Janáček před 2 lety dělala symfonietu, ale to už je přece jenom Janáček, který je 70-letý a to už je zralý Janáček, ano. A Smyčcová svita, kterou jsem vybrala 6-větou, tak to je raný Janáček, ještě pod vlivem z Kuherského, mám pocit, že 27-letý. On chtěl těm větám dát nějaký názvy, ale nakonec jsou tam jenom tempová označení. A my jsme s diverzou na festivalu na Slovensku hráli tady tuto svitu a vlastně několikrát. A je to krásná, milá skladba. Vlastně mám nejradši takovou tu střední pomalou. On tam má Janáček napsaný, že mají hrát kontrabasy a violončela konsordino. Ano, se to úplně nedělá. Kontrabasista se tak jako kontrabasistky, my hrajeme s ženama. Basistka má tak jako vážně, tak to musíme si přinést sordiny a ta sordina vypadá jak kus nástroje, to už samo o sobě je to tak velký na ten kontrabasa. Říká, jo, jo, jenom to doneste a vlastně, když jsme to pak zkoušeli na zkoušce, tak to mělo tak jinou atmosféru a jinou barvu, že jsme to tam vlastně zanechali a trošku mě to vlastně do té svity potom evokovalo ty temné tóny toho Šostakoviče, ale je to zase jiná barva do těch projasněných tónů a vlastně té lidové inspirace a vlastně takového krásného pohlazení. Takže tuhle svitu mám moc ráda. Myslím si, že teď to bude takové krásné uklidnění a pohlazení pro posluchače.
0: Určitě, tak si pojďme Janáčkovou svitu vyslechnout, a sice v podání Filharmonie Brno, kterou řídí František Jílek. Příjemný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur posloucháte návštěvu u dirigentky a pedagožky Gabriely Tardonové. Před malou chvílí dozněla svita pro smyčcový orchestr Leoše Janáčka, a to podle výběru naší milé hostitelky. Státní filharmonii Brno řídil František Jílek. Gábino, my jsme doposud hovořili pouze o vaší dirigentské činnosti, která je opravdu obdivuhodná a velmi náročná a také pestrá. Ale vy jste také pedagožka, a to rovněž velmi výkonná. Na základní umělecké škole Zbyňka Mrkose vykonáváte dokonce funkci statutární zástupkyně. Jak jste se k této činnosti, Gábino, dostala a co vlastně všechno obnáší?
1: Ono to vlastně vyplynulo tak, jak to život přinášel, protože než se nějak povedlo nějaký angažmá, přišel syn na svět a já jsem si úplně nedovedla představit, že od dětí budu někam utíkat s partiturama a žít nějaký jiný život, pracovní, a zároveň těžko na dálku můžu vychovávat děti a být s nima vlastně. To je to nejdůležitější. Takže ono to nějak vyplynulo ze situace, že vlastně s těmi symfoniky máme zázemí na té základní umělecké škole a já na tu volnou nohu jsem úplně nechtěla nikdy moc jít. Ta nejistota je taková prostě, jako teď to vidíme, jak je to nejistý všechno. Tak jsem se do toho nikdy nechtěla moc pustit. Asi kdyby to život nějak nalinkoval jinak, asi bych se nechala nějak, prostě takhle to vyšlo. Takže jsem tam začala kromě toho orchestru působit i jako pedagog a to přineslo samozřejmě tuhle tu funkci sebou a tak je to vlastně takový zase zpestření. Člověk třeba dlouho učí, nebo dlouho diriguje, nebo dlouho dělá nějakou činnost, tak ono jako v určité fázi života je dobrý si sáhnout zase na něco novýho. Člověk se něco naučí. Ono, jakoby to úřadování zase nese kontakt s jinými lidmi, řeší jiné záležitosti. Zase se to trošku jinak tříbí a vlastně to vyhoření se třeba oddálí, nebo třeba nepřijde vůbec. Takže je to vlastně taková prima změna, ne, že by člověk toužil po nějakých funkcích, to ani ne, nebo aspoň já ne, ale tak, jak to život přinesl, to přijímám a vlastně zkouším pořád nové věci a možná, že je to daný i tím, jak se člověk zabývá novými skladbami soudobými, tak vlastně já jsem zvyklá neustále pořád na tom stole něco mít novýho a zase, a někdy je to únavný, jako říkala jsem si už několikrát, Pane Bože, už bych tak ráda dělala něco, co jsem aspoň třikrát už dirigovala. To by bylo strašně fajn. Teď jakoby to zpestření do toho učení je jako prima, že něco je tam jako novýho, že ono jakoby s tím souvisí, s občerstvování té hlavy něčím novým.
0: To určitě ono, jak jste říkala, Gábino, že přijímáte od života stále nové a nové výzvy. Studujete stále nové a nové partitury, tak jste si vlastně způsobila mnohem více práce, než kdybyste byla v angažmá v nějakém orchestru. Je to vlastně mnohem složitější všechno.
1: Je. A jako skloubit to všechno dohromady je opravdu velmi náročný a někdy to mám tak jako nalajnovaný od rána až do večera, abych to všechno stihla a vlastně ještě přiběhnu a večer si to ještě musím otevřít ty noty a někdy se sama sobě musím zasmát, protože střídání těch rolí. Si říkám, nemůžu doma, tady jdu ze zkoušky, po cestě jdu pěšky a říkám si, musím se trošku sklidnit, abych zase působila doma jako maminka. Pak jdu do školy, tak zase to musí být o něčem jiném, takže jako střídání těch rolí je někdy jako dost unavný. A zase z toho dětského prostředí se postavit před orchestr taky není úplně, člověk na to nemá sílu, takže když se trvává v nějakém obraze, tak je to samozřejmě pohodlnější, ale tohleto střídání je někdy velmi obtížný a když je toho moc, tak toho je prostě příliš, no, ale jako je to dobře. Nějaký čas je toho moc a pak zase je období, kdy je to velmi klidný, není žádná operní premiéra, ten provoz i v té škole se tak jako uklidní a vlastně i v orchestru to tak jako krásně plyne, takže já myslím, že to tak asi má každý, že někdy v životě má prostě velký fofr a někdy je to prostě v pohodě. Takže je potřeba to takhle brát a někdy zatnout zuby a prostě dělat a pak si užívat těch krásných chvílek, kdy to je jako třeba o prázdninách. Jsem ráda, že škola není, děti mají taky volno, takže si ty prázdniny moc užíváme a vlastně toho hrozně využívám, že jsou malí a užíváme si to spolu, protože jak budou větší, tak asi už budou mít jiný plány a tak asi to všechno bude trošku jinak, ale jako je dobrý užívat těch chvílek, pokud jsou.
0: tak on je to obrovský dar, toto všechno mít, děti, práci, rodinu. Obzvláště v dnešní době si toto všechno člověk tak nějak více uvědomuje samozřejmě.
1: Já to tak vnímám a jsem za to vlastně moc ráda, protože rodinu jsem vždycky chtěla a asi není úplně jednoduché ani pro protějšek žít s člověkem, který je neustále někde pryč nebo má něco důležitějšího na práci než jenom tu rodinu a jeho a tak. Ta rodina je udržitelná v momentu, kdy musí chtít a chtějí oba dva a musí tomu opravdu věnovat ten čas. Tak se nedá budovat na dálku a nedá se to dělat ani jednostranně. Je to prostě oboustranný a ne každý má vždycky náladu a jsou různé okolnosti. Jak jsem říká, někdy toho mám já hodně, někdy manžel, ale to, že chcou být dva lidi spolu a chtějí ten život prožít spolu, tak to musí vědět oni dva a prostě dělat proto. A čím jsou starší, tak tím víc. Mám pocit, že to v určité fázi kloubí děti, protože ta starost vlastně o ty děti, a prostě jsou to starosti, které s tím samozřejmě přichází, tak jak si zastíní to, že ti dva jako spolu žijou, že jo, to je jasný. Ale pak, když ty děti vyletí z hnízda, pak nastává asi další fáze, kdy prostě si ti lidi musí zase trošku být blíž a zase se trošku poznat a vlastně zase chtít, i když už jsem starý a i když už se známe a je spousta, ale prožít to jako s člověkem, se kterým mám hodně společného, je pro mě důležité. A mít děti a rodinu, to je prostě pro mě velmi důležité. A mám velké štěstí, že mám kousek na zkoušku, můžu se tam vyřádit hudebně a pak jdu zase domů a vlastně za 20 minut jsem doma, nemusím nikam cestovat a jsem v tomhle taková, no nevím, pohodlná, ale jsem ráda, že je můžu ukládat do postýlek večer a že prostě mě volají během dne, že mají nějakou bolístku nebo že matematika nebo že přírodopis a já prostě vím, co se s nima děje a mám ten dosah na ně a můžeme spolu řešit takové obyčejné věci. To je jako pro život si myslím velmi důležité.
0: Já se ještě zeptám, už bychom sice měli pustit další hudbu, ale přesto mám na vás, Gábino, ještě jednu otázku, jako na pedagožku, ale také jako na maminku. Jak vy vnímáte tu nejmladší generaci? Jak jsou na tom hudebně naše děti? Je to možná nadbytečná otázka?
1: Ani ne, já myslím, že velmi záleží na tom, jaké zázemí má to dítě doma. Jak rodiče chtějí, co s nima doma dělají nebo nedělají. A jak moc je potom podporujou v tom, když třeba ty děti chodí do zušky hrát na nějaký nástroj. Protože řekněme si upřímně, že v tomhle je ta muzika velmi spravedlivá. Ano, řekněme si, že někdo má talent, někdo nemá talent, ale to jsou prostě takové třešničky na dortu. Ale takové to cvičení a to, že musím si k tomu sednout, i když se mi zrovna nechce a je hezky a já bych chtěl dělat nějaké jiné věci, že musím něco udělat, abych se někam posunul, je prostě hrozně důležité. A to, když pochopí ti rodiče doma a vlastně mají nastavené tady ty věci, které se týkají učení, jakýsi režim a není to otázka, že každý den hodinu cvičím na klavír nebo na flétnu nebo na klarinet, ale je to otázka i třeba školy. Ten mozek se prostě tříbí to myšlení tím nástrojem velmi, protože zapojuje úplně jiná centra v mozku, než když se učí matematiku nebo já nevím češtinu. Takže to cvičení, jakoby to manuální a do toho musím ještě přemýšlet, kam dám který prst. Teď ještě mám další nástavbu, když se tohle to naučím, za půl hodiny třeba cvičení, dva řádky, tak pak ještě si všimnu, že tam je nějaká dynamika, že ta skladba má nějaké tempo, že má nějaký název, že musím podchytit charakter té skladby. A tady toto všechno. Tak to si myslím, že když ti rodiče podporují v rodině, takže to dítě může krásně vyrůst.
0: Je to určitě důležité. A my se posuneme dál, protože už se nám chýlí čas. Pustíme si poslední skladbu dnešního dopoledne. A já se zeptám, Gábino, jakou jste vybrala tentokrát, nebo na závěr?
1: Tak Mozartovo Requiem. Je to prostě bohužel smutná skladba, ale v mých uších a v mé duši to není vůbec smutný, protože hudebně je to velmi působivá hudba a Mozart je, já nevím, jak to slovy vyjádřit, je to základ, prazáklad, něco jako Bach. Prostě porozumět tady této hudbě je velmi důležitý a mě tam prostě fascinuje na tom Requiem. Jako ze všech Requiem je pro mě Mozartovo prostě nejbližší tomu, co to má vyjadřovat. Aspoň mému naturelu. Ten úvodní pochod, já to úplně vidím před očima, takový to starý loučení se s člověkem, jak vlastně celá ta rodina nebo půl vsi jde, to, že si to v sobě musím nějak vstřebat, nějak se s tím vyrovnat. Potom ta dramatická část Dies Irae a Lacrimosa, to je takový výlev tak hluboký pro mě, že mě prostě fascinuje Mozartovo Requiem. Tou prázdnou kvintou, jak končí první část a jak to končí celý na závěr. Ta prázdnota, to je pro mě velmi působivý. V mém srdci je to velmi blízká skladba.
0: Ano, tak si pojďme na závěr dnešní návštěvy Mozartovo Requiem vyslechnout. Vy jste vybrala velmi zajímavou, krásnou nahrávku britského dirigenta Johna Eliota Gardinera. Na této nahrávce zpívají Barbara Bány, Anne-Sophie von Otter, Hans-Peter Blochwitz, Willard White a Monteverdi Sbor. Hrají angličtí barokní solisté, které řídí, jak už jsem říkala, John Eliot Gardiner. Takže příjemný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur doznělo Requiem D-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívali Barbara Báni, Anne-Sophie von Otter, Hans-Peter Blochwitz, Willard White a Monteverdi Sbor. Hráli angličtí barokní solisté, které řídil John Eliot Gardiner. No a bohužel přišel čas se rozloučit. Mozartovo Requiem bylo totiž závěrečnou skladbou dnešní dopolední návštěvy u dirigentky a pedagožky Gabriely Tardonové. Ale už teď se můžete těšit na návštěvu zítřejší, a to opět od 8 hodiny raní. Společně s Gabrielou Tardonovou budeme poslouchat hudbu Jana Nováka, Georga Friedricha Händla nebo také Dmitrije Šostakoviče. Takže program bude opravdu krásnou hudbou nabitý. Gábino, já vám moc děkuji za pozvání a přeji vám krásný den.
1: Já děkuji za návštěvu a budu se těšit v neděli. Naschledanou.
0: Ano, od mikrofonu se loučí a krásný zbytek dne se stanicí Český rozhlas D-dur přeje Simona Kostrhunová a Gabriela Tardonová. Hezký den.
2: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u pravidelného sobotního vysílání pořadu od Claudia k Ludwigovi, neboli chcete-li od Monteverdiho k Beethovenovi. Od mikrofonu stanice D-dur vás zdraví Robert Škarda. K poslechu vám nabídnu nahrávky renomovaných a národnostně rozmanitých souborů, takzvané historicky poučené interpretace. Partitury starých mistrů rozezní společně se solisty, například ansámbly Les Amis de Philippe, Freiburský barokní orchestr, Musica Florea, Concerto Keln nebo Il Giardino Armonico a další. Úvod dnešního vydání bude patřit hudbě Georga Filipa Telemana. Z úctyhodně bohatého a všestranného odkazu jednoho z velikánů německého baroka vybírám koncert G-dur pro violu, smyčce a basso continuo. Jde o jediný Telemanův koncert pro solovou violu a zároveň je jedním z prvních violových koncertů v historii. Violový koncert G-dur zazní ze snímku souboru Musica Alta Ripa, vydaného v roce 2003. Solovou violu a tři další smyčcové nástroje doprovodí basso continuo, které na této nahrávce tvoří violončelo, kontrabas, teorba a čembalo.

Soubor Musica Alta Ripa dohrál koncert G-dur pro violu, smyčce a basso continuo od Georga Filipa Telemana. Milí posluchači, bohatý skladatelský odkaz tohoto autora a šíře nahrávek jeho děl nám nebrání vybrat k poslechu ještě jednu jeho kompozici. Po souboru z Hanoveru nám skladbu od Telemana zahraje ještě jiný německý soubor, Akademie für Alte Musik z Berlína, s dirigentem Bernhardem Forkem. Můžeme tak nyní u obou souborů porovnat jejich zvuk i způsob provedení hudby jednoho z mistrů pozdně barokního slohu. O Telemanově hudbě se říká, že je zábavné ji hrát a pro posluchače znamená čas příjemného poslechu. Je však vždy na vrcholné kompoziční úrovni. Příležitost k příjemnému poslechu nám nyní jistě poskytne osmivětá svita pro smyčcové nástroje a basso continuo s francouzským podtitulem La Changeante, tedy česky Ten, kdo se mění. Akademii staré hudby Berlín řídí Bernhard Forck.

0: Na stanici D-dur dohrála Akademie staré hudby Berlín pod vedením Bernharda Forka. V jejich podání jsme slyšeli svitu pro smyčcové nástroje a basso continuo La Changeante od Georga Filipa Telemana.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, po Telemanově instrumentální hudbě naplní další minuty vysílání stanice D-dur operní hudba. Tentokrát z pera Georga Friedricha Händla, autora více než 40 jevištních děl. Rodák z německého Halle dokončil v roce 1724 pro londýnské královské divadlo operu v žánru drama per musica Julius Caesar v Egyptě. Z opery, která svůj děj čerpá z dob římských válek proti starověkému Egyptu, zazní árie egyptské královny Kleopatry z druhého dějství, v které se vyznává z nepředstírané lásky k Caesarovi. Jako Kleopatra se nám představí sopranistka Janine de Bic. Doprovodí soubor specializující se na historickou provozovací praxi 18. a raného 19. století, Concerto Köln. Řídí Luca Quintavale.

Árii egyptské královny Kleopatry z druhého dějství Handlovy opery Julius César v Egyptě zpívala sopranistka Janine Debic. Koncerto Köln řídil Luca Quintavale. Vážení a milí posluchači, na stanici D-dur máte naladěn pořad od Claudia Klodvigovi. A pro následující minuty vybírám z nahrávek nepříliš známé portugalské hudby, pozdní renesance a raného baroka. Poslechneme si vokálně instrumentální hudbu z žánru tzv. Vilancicos, původně vícehlasých písní se světským námětem, které byly na území Pyrenejského poloostrova přijaty také do křesťanské liturgie. Zazní anonymní světská píseň z přelomu 16. a 17. století Meninas de Portugal, dívky z Portugalska. Solový tenor prezentuje tuto píseň za doprovodu španělské harfy, kytary a smyčcového nástroje. Píseň se nám dochovala společně s dalším podobným repertoárem v katedrálním archivu města Évora, jednoho z tehdejších významnějších center portugalské hudby. Zpívá tenorista Felix Rient, hraje švýcarský soubor Accorte Musicale s vedoucím Rogeriem Goncalvesem.

0: Tenorista Felix Rient a švýcarský soubor Accorte Musical pod vedením Rogeria Goncalvese přednesli anonymní portugalskou raně barokní píseň Meninas de Portugal, dívky z Portugalska.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V následujících minutách zavítáme na stanici D-dur na pole italské hudby 18. století a seznámíme se s tvorbou Domenica Cimarosi. Cimarosa byl především skladatelem operním a ještě před Mozartem dosáhl velkého věhlasu napříč téměř všemi evropskými královskými dvory. My si poslechneme jeho jednoaktové intermezzo, dochované ve verzi pro bariton a klávesový nástroj. Nese název Il Maestro di Capella a jde o jakýsi komický monolog kapelníka, který se snaží s orchestrem nazkoušet vlastní skladbu. Cimarosa toto satirické intermezzo dokončil pravděpodobně v roce 1793. Intermezzo giocoso Il Maestro di Capella Domenica Cimarosi zazní v tuto chvíli v orchestrální podobě v novodobé instrumentaci Marka Broliho. Zpívá baritonista Riccardo Novaro, hraje Il Giardino Armonico, řídí Giovanni Antonini.

Io mi sento consolar.

miei sorti, vi prego d'osservare. Il contrabbasso non

per me. Ur su di flauto con la viola, ur su di flauto.

Baritonista Ricardo Novaro a soubor Il Giardino Armonico pod vedením Giovanni Antoniniho přednesli jednoaktové satirické intermezzo giocoso s názvem Il Maestro di Cappella od Domenica Cimarosi. Milí posluchači, soubor Il Giardino Armonico s Giovanni Antoninim v čele ještě v následujícím čísle programu na pomyslném rozhlasovém koncertním pódiu setrvá. Poslechneme si jejich interpretaci symfonie číslo 60 C-dur Josefa Haydna, která vznikla roku 1775. Vychází ze scénické hudby ke komedii o roztržitém muži, který zapomene na vlastní svatbu. Autorem hry je francouzský dramatik Jean-François Reynard. Haydnova stylově rozmanitá scénická hudba byla tak úspěšná, že se z ní skladatel rozhodl vytvořit symfonii. Oproti zvyklostem šestivětou s podtitulem Il distrato, roztržitý, dle názvu komedie, ke které hudba původně vznikla. V Haydnově 60. symfonii uslyšíme smyčce, dva hoboje, dva lesní rohy, dvě trubky a tympány. Hraje Il Giardino Armonico, řídí Giovanni Antonini.

Orchestr Il Giardino Armonico pod vedením Giovanni Antoniniho dohrál symfonii číslo 60 C-dur Il Distrato od Josefa Haydna.

0: Milí posluchači, v následujících minutách pořadu od Klaudia Kludvigovi, kterým vás provází Robert Škarda, nás společně čeká setkání s italskou madrigalovou tvorbou pozdní renesance. Autorem madrigalů, vydaných poprvé v roce 1608, je skladatel, varhaník a básník Adriano Banchieri, jedna z osobností tehdejšího hudebního života v Bologni. Za okamžik zazní jeho madrigalové scénické zpěvy pro smíšené hlasy, vypravěče a instrumentální doprovod. O jejichž tématu napovídá název cyklu. Slavnostní večerní hostina o posledním předpostním čtvrtku opus 18. Banchieriho madrigalové zpěvy s vypravěčem nám zaspívá a zahraje sbor švýcarského rozhlasu Lugano a benátský soubor specializující se na hudbu od Monteverdiho po Vivaldiho. Ensemble Sonatori della Gioiosa Marca. Řídí Diego Fasolis.
1: Il diletto moderno per introduzione. Il moderno diletto tutti invita a un'opera di gusto e favorita.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes od věky pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie. Partitury.

Na začátek dnešního ranního hudebního výletu si vás dovoluji pozvat do malé vesnice v severozápadní části Jihočeského kraje v okrese Strakonice. Vesnička se jmenuje Dobrš a má cirka 50 stálých obyvatel. Již několik let je pravidlem, že jednou do roka se na jeden srpnový víkend počet osob vyskytujících se v Dobrši překvapivě zmnohonásobí. Na dva dny se z Dobrše stává významné centrum hudební kultury s internacionální účastí, jak na straně vystupujících umělců, tak na straně návštěvníků a diváků. Odehrává se zde totiž nadžánrový mezinárodní hudební festival Dobršská brána. Jednotícím zvukovým prvkem čtvrtého ročníku Dobršské brány byla harmonika, a sice jak akordeon, tak i harmonika foukací. Obě verze tohoto nástroje zazněly v nejrůznějších žánrech i aranžmá. Jednou z mimořádných osobností, reprezentující současný akordeon ve světovém kontextu, byl francouzský interpret a skladatel Daniel Mille. Ten spolu se svým kvintetem v obsazení akordeon, tři violončela a kontrabas nabídl dobržskému publiku oslavu jedné z největších hudebních legend, Astora Piazzolly. Vyslechneme skladby Melodia en la menor, Lueve sobre Santiago, Vuelvo al sur, Milonga del Angel, Chiquilín de Bachín a Adios Nonino.

Vyslechli jsme první část koncertu Daniel Miele Quintetu tak, jak zazněl 15. srpna roku 2020 v rámci 4. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Dobržská brána. Daniel Miele působí na evropské hudební scéně více než 30 let. Za tuto dobu vydal množství alb, obsahující převážně autorskou tvorbu v oblasti jazzu a world music. Projekt věnovaný čistě skladbám Astora Piazzolly je tak v podstatě ojedinělým v kariéře Daniela Miele. Dobržský koncert měl navíc velmi specifickou atmosféru. Celý večer byl připraven a nazvučen na hlavním venkovním pódiu. Těsně před Mieleho koncertem však bylo jasné, že Dobrž přikryje bouřkový mrak. Na poslední chvíli bylo rozhodnuto o přemístění koncertu do kdysi tanečního sálu místního hostince U Dražných. Atmosféra, která následně vznikla díky tomuto nenadálému a okolnostmi vynucenému kroku, učinila koncert v skutku nezapomenutelným. Piazzollova jihoamerická hudba v podání francouzského souboru v zaniklé jihočeské hospodě, to je něco, co se nedá zažít každý den. Autor těchto partitur může z osobní zkušenosti potvrdit, že to byl opravdu výjimečný hudební zážitek. V druhé půli koncertu vyslechneme následující skladby. Ave Maria, Oblivion, dále Milongu para tres a Los pájaros perdidos. Koncert zakončí jak jinak než slavné Libertango.

You said yes.

Dozněl záznam koncertu francouzského akordeonisty Daniela Miele. Koncert zaznamenal Český rozhlas na 4. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Dobrišská brána 15. srpna roku 2020. Také v druhé části dnešních partitur zůstaneme v jižních Čechách. Změníme ovšem žánr, působiště i čas. 18. října roku 2017 se v kostele svaté Anny, tedy v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích, uskutečnil koncert, jehož protagonisty byla Jihočeská filharmonie pod vedením Jana Talicha a také talentovaný korejský klarinetista Han Kim. Mimo jiné zazněla také introdukce, téma a variace pro klarinet a orchestr od Joaquina Rossiniho.

Dozněla skladba Introdukce, téma a variace pro klarinet a orchestr od Joaquina Rossiniho, v níž korejského klarinetistu Han Kima doprovodila Jihočeská filharmonie pod vedením Jana Talicha. A ve společnosti Jihočeské filharmonie zůstaneme také v následující skladbě. Tou je neoklasicistní svita starých francouzských tanců, z nichž každý je věnován konkrétnímu autorovu spolubojovníkovi z války. Maurice Ravel, Le Tombeau de Couperin, čili Náhrobek Couperinův.

To byl Náhrobek Kuprénův od francouzského skladatele Maurice Ravela. Jeho českou filharmonii řídil Jan Talich. A s koncertem z října roku 2017, stejně jako s Janem Talichem, jeho českou filharmonií i dnešními partiturami, se rozloučíme skladbou Soudobou. Jejím autorem je plzeňský skladatel, akordeonista a také pedagog Pavel Luis Saměc. Symfonie číslo 1, neoklasická, vznikla přímo na objednávku Českobudějovického orchestru a my si teď pustíme přímo její světovou premiéru. A s tímto milým hudebním kouskem se s vámi loučí a při poslechu příštích partitur z Českobudějovického rozhlasového studia se naslyšenou těší Petr Hanzlík.

0: Ranní partitury jsme dnes zakončili první neoklasickou symfonii Pavla Luise Samiece. Jan Talich mladší vedl jeho českou filharmonii. Další soudobou hudbu nabídneme večer. Futurissimo věnujeme americkému klavíristovi a skladateli Frederiku Zrevskému, to bude ve 22 hodin. A poslední půl hodina dne přinese Minuty jara od Ctirada Kohoutka a brněnský kvintet Dalibora Spilky. Teď je ale teprve ráno, v 8 hodin vám klidnou neděli přejí Jana Kozubková od mikrofonu a Romana Kouřilová z technického pracoviště.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Vážení a milí, před námi je další lekce z duchovních dějin s profesorem Martinem C. Putnou a Ninou Rutovou. Pak si budeme za půl hodiny povídat v krédu s farářkou Sandrou Silnou o včelách a v 9 hodin zamíříme na bohoslužbu do Mikulova.

0: Spirituála. Pistévomény séna theon patera pantokrátora panton raton tetia oraton pitin. Tejse na tírion lisun Christon to ion tu theu jenithenda et tu patros monogeni tu testin ek tis usias tu patros theon ek theu fos ek fotos theon alithinon ek theu alithinu. Jemitheda upitheda ομόσιον το πατρί, δι ούτα πάντα γένατο, τα τεν ουρανό και τεν εν τη γη.
1: Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného,

0: Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno.
1: Já ti děkuju za překlad toho, co jsem tady se pokoušela přečíst v novořečtině. Ale Martine, já jsem našla neuvěřitelný překlad, když jsem si to dala v řečtině do Google překladače. Poslouchej. Věříme v jednoho Boha, Otce všemohoucího, básníka všeho viditelného i neviditelného.
2: Ano, to je velmi krásné, to je ta dvojznačnost řeckého slova poietes, což znamená tvůrce, ale také básník, poeta. Já ve řecké verzi Bible Bůh básní nebe a zemi.
1: Já to od té doby v sobě nosím jako takový objev a co snad víc vystihuje ten básník dneska, je to pro mě jaksi přijatelnější, bych řekla.
2: Přijatelnější než co?
1: Než stvořitel.
2: No a tak jsme, milí posluchači, před vašima ušima navázali na diskuse Nicejského sněmu. My dnes vysíláme, je úplně lhostejno ve kterou neděli. Je to úplně jedno, protože Nicejské krédo se recituje v římskokatolických kostelích, i řeckokatolických kostelích, i pravoslavných kostelích každou neděli.
1: Ale já to musím zase hned zproblematizovat, protože na pastorace.cz jsem našla apoštolské vyznání víry, které je kratší, a pak nicejsko-cařihradské vyznání víry, o kterém to asi bude řeč.
2: Ano a ne. Ono těch vyznání je několik. Apoštolské je o něco starší, to se připisuje podle tradice už opravdu apoštolům, že Petr řekl, věřím jednoho Boha, a přišel další a teď apoštolové, všech 12 jmenovali těch 12 článků víry. Je to tradice, reálně vzniká taky někdy ve 2. 3. století. Tohle nicejské se nazývá podle Niceje a my tedy v našem pořadu pojedeme také do Niceje, protože jsem tam nedávno byl, a doplněno bylo v Cařihradu. Jo, čili to jsou dva první církevní koncily, respektive první dva koncily uznané jakožto všeobecné neboli ekumenické. Jo, že tam bylo dost biskupů z celého tehdejšího světa, že se řeklo, a tady je reprezentována skrze ně celá církev. Jo, čili to je rok 325 v Niceji a 381 v Cařihradu, neboli Konstantinopoli.
1: Tak si je představuju, jak tam cestovali v kočárech, nebo to je ještě antika, že jo? Takže
2: to je antika samozřejmě. Aha, no, aha. V antice se taky jezdilo v povozech.
1: Ano.
2: Takže ano, všichni patrně přijížděli v nějakých spíše prostších kočárech, mladší, aktivnější možná na koni, pokud byli nějací zblízka, tak možná přišli i pěšky.
1: A kdo je svolal?
2: Svolal je, prosím tě, císař Konstantin, to je na tom důležité. My máme sice několik významných teologů Nicejského koncilu, Eusebios Nikomédie, Eusebios Kaisareje, Hosius Kordoby a další, ale ta hlavní postava není žádný z biskupů, nýbrž císař. Jo, čili my se musíme teď dostat přímo přesně do toho času, abychom porozuměli, kdy to krédo vzniká, kdy a jak. Aha. Konstantin, to je ten, už jsme tady o něm vícekrát mluvili, kdo učiní křesťanství legálním náboženstvím. Jo, ne ještě státním, ale legálním, a velmi silně ho podporuje.
1: Takže křesťané přestávají být pronásledovaní.
2: Přesně tak. Jo, to je jaksi jádro takzvaného konstantinovského obratu. On sám se nechá pokřtít až na smrtelném loži, ale vlastně to křesťanství velmi podporuje a ještě aktivnější je v tom jeho matka Helena. Ale to je jiný příběh. A on nechá svolat ten koncil proto, abychom to tak řekli, aby byl pořádek. Protože křesťané sice mají základní společnou víru Ježíše Krista, od toho jsou křesťané, že? A od Židů zdědili víru v jednoho Boha, stvořitele. A přidávají k němu víru v Ježíše Krista. Ale když čteme Nový zákon, tak tam žádné krédo v tomto smyslu nenajdeme. Respektive jenom to úplně nejzákladnější, věřím, nějací teologové říkají, úplně prapra jádro všeho kréda je, věřím, že Ježíš je Mesiáš. Jo? Věřím, že ten chlap z Nazareta je ten pomazaný, ten vyvolený, ten, který zachrání židovský národ a celý svět. Tečka. To je jádro křesťanského kréda. A pak se postupně na to nabalovaly další věci, nebo jinak řečeno, reflektovalo se to v intelektuálnějších souvislostech. A v době, kdy Konstantin to svolává, už je několik různých teologických škol, které se hádají o to, co my jsme tady vlastně spolu říkali, nejdřív ty jsi to recitovala řecky a potom já jsem to zaspíval v tom tradičním českém liturgickém nápěvu od Karla Břízy, který se v mnoha českých katolických kostelech do dneška zpívá. A proč by se nespívali, je velmi půvabný, já ho mám rád. A tam ale jde o věci, které vlastně v Novém zákoně popsány nejsou. Ani v evangeliu, ani v apoštolských listech. To je taková ta, řekněme, vysoká teologie. Jo? Možná si to přece ještě připomeneme, o čem byla řeč. Mluví se v tom vyznání, že věřím Boha Stvořitele a potom, že Ježíš Kristus je jednorozený syn Boží, který se zrodil z Otce před všemi věky, Bůh z Boha, světlo ze světla. A všechna ta slova velmi přesně byla diskutována, velmi vášnivě diskutována, jak je to správně, protože byly jiné varianty, jak by to mohlo být. Když to velmi zjednoduším, tak ta oponentní je ta, která se dnes nazývá ariánská, podle kněze Aria z Alexandrie, ten jeho oponent Athanasios, také z Alexandrie, ale to jednání, ta diskutování,

0: tedy Iznik-Göly turecky, protože Nicea má tedy to turecké jméno Iznik. A oni usoudili, že vlastně je to logisticky nejvhodnější, aby se tam prostě sešli, přemýšlím z celého toho východu, a z Říma jim asi dali nějaký čas, aby prostě dorazili i přes moře tam.
1: Ty jsi nám utekl místopisem od podstaty, a sice od toho, oč tam šlo.
0: Ano.
1: To je to asi jedno slůvko, omu, sion, to patří. To je z jedné podstaty
0: jedné
1: s otcem.
0: S otcem. To je jedno z těch klíčových, protože ta oponentní škola říkala, že je ta podstata je odlišná, že Ježíš je přece jenom jaksi jiný, že podstatné je tam jako to lidské a to božské je v něm nějak také přítomno, ale ne stejným způsobem jako v otci. A Nino, já se do toho přesně nechci zaplést, protože oni se do toho zapletli. A roku 325 se dohodli, respektive oni se dohadovali.
1: Celý měsíc dočetla
0: ano,
1: jsem se.
0: Ano, podle tradice to začalo na svatého Jakuba 25. července, ale jsou to spíš tradice. Ale nakonec to byl císař, kdo řekl, a dost, už mám toho vašeho novoplatonského diskutování o těch substancích a hypostasích a osobách a o tom všem, už to mám dost.
1: Už vás tady tu živím celý měsíc.
0: Ano, už vás už jim.
1: A je vás, panečku, jich bylo přes 200 nějak, nebo kolik?
0: Dokonce podle tradice ještě víc, tam jsou nějaká symbolická čísla. Podle tradice jich bylo 318, což je zase číslo, které má nějaké vzory symbolické ve Starém zákoně. Nikdo to neví přesně. A on řekl prostě už dost a na něčem se dohodli a tohle to stanovili. A on pak řekl, tak a tohle teď bude státní vyznání víry. A ti, kteří to nepodepíšou, ti, kteří s tím nesouhlasí, tak budou vyhnáni ze svých biskupských stolců. A jak císař řekl, tak taky udělal. Od toho to byl císař.
1: Byl svatořečen?
0: To je jen hrozně zvláštní věc. Ano a ne. Pravoslavná církev ho běžně uznává za světce, je svatý Konstantin, svatá Helena, ta matka císařovna. Na západě se to jakoby uznává víceméně, ale není moc silný kult svatého Konstantina. Jo, protože nějak se chápe víc jako spojený s tím východem a zároveň on se říká jako postava lidská. Je velmi problémový. To je člověk, který se chová stejně drsně jako běžní římští císařové, ať křesťani nebo pohani. Když došlo na nějaké spiknutí, na nějakou opozici, rozdrtil je naprosto nemilosrdně ve vlastní rodině. Taky tam byly nějaké popravy. Z hlediska chápání světectví jako hodný, svatý, laskavý člověk, to tady opravdu ne, jo, to v žádném případě. No a co je ještě vlastně zajímavější, složitější? Roku 325 se tady dohodli, oficiálně se toto vyhlásilo, jenže ty spory stejně pokračovaly dál, protože ta poražená strana, ta ariánská, se s tím nesmířila, teď prostě diskutovali a já to velmi zkrátím. V podstatě po Konstantinovi zavládne spíš to ariánství, než tohleto vyznání. Jo, to znamená ariánství, čili to, podle kterého Ježíš Kristus je jakoby nižším bohem, když to zjednoduším.
1: A říkáš po Konstantinovi, tomu mám rozumět po jeho smrti.
0: Po jeho smrti, že se zjednodušuje. Jo, čili jeho syn Konstancius je arián. A řada těch dalších císařů jsou ariáni. Přesně tak. Až potom vlastně, až od Graciána, čili to ještě trvá několik dekád, než se znovu ty církevní politické zápasy převrátí zpátky, jo, k tomu atanaziánskému, čili k tomu našemu krédu, které my recitujeme. A to je potom ten druhý koncil, ten cařihradský, na kterém je tohleto krédo stvrzeno a přidán k němu ještě jeden odstavec, který se týká Ducha Svatého.
1: Ducha Svatého, a pak je tam, věřím, v jednu svatou apoštolskou církev taky.
0: Ano,
1: a
0: také.
1: To taky tam na tom cařihradském.
0: Ne, prosím mě, to je věc, která nebyla kontroverzní. Jo? Oni se hádali o tu vysokou teologii platonskou. Jo? Bůh z Boha, jestli používá termín světlo, nebo spíše logos, slovo.
1: Vidíš, a já vnímám osobně, a myslím, že nejsem sama, právě jaksi polemicky tu víru.

0: v jednu svatou všeobecnou apoštolskou církev. To já nikdy tohle vynechávám.
1: To aspoň ukazuje, že jsme v trošku jiném světě, protože tehdy ten, kdo nevyznával celé to krédo, celé se vším všudy, tak se tam dodávalo anathema sit, latinsky, případně v řecké verzi, to znamená, budíš proklet, budíš vyobcován.
0: Och.
1: Jo? Kdo vynechává jeden jediný článek z toho kréda, jakoby nevěřil tomu celému, je kasíř a prostě budíš proklet a přijde do pekla. Bu, bu, bu.
0: Úplně jsem se lekla, že jsem to takhle řekla teď do éteru.
1: No a co?
0: Toho se dnes nikdo nemůže chytit?
1: Takhle, žijeme v sekulárním státě. To znamená, člověk, pokud neporušuje zákony, může klidně věřit v posvátnost bábovkové formy svojí báby. Jo? Náboženství je jaksi věc veřejná a soukromá, ale nikoli v státní. A to je jeden z těch rozdílů oproti konstantinovskému modelu, ve který právě začíná na tom nicejském koncilu, a ve kterém je řečeno, toto je státní vyznání a kdo to nevyznává, bude mít se státem problém. Jo? Ale tématu jedné církve se můžeme věnovat jindy, ale tak taky vyznání. S tím já problém nemám. Já úplně bez problémů věřím v jednu svatou všeobecnou apoštolskou církev, ale ona je přítomná různými způsoby. Často spíše mimo tu církev viditelnou, než v ní, natož v jejich institucích. A to neříkám žádnou zvláštní věc, to říká řada teologů přede mnou. A vlastně už Augustín v Obci boží říká, no jako v Níškově tady nějaké instituce máme, ale kdo patří skutečně k církvi niterně, to ví jenom sám Pán Bůh. Už je to lepší?
0: Je.
1: To jsem rád. To jsem rád, rádo se stalo. No, ale my se musíme vrátit do té Niceje, protože tento pořad je o té Niceji. A tak ti, když dovolíš, budu vyprávět, jak to tam dnes vypadá. Ach, to byla cesta. Vydal jsem se z Cařihradu, nyní Istanbulu, nejdřív do Troje, o které si také budeme vyprávět někdy, a potom do té Niceje, neboli Nikáje, neboli Izniku. A to je Nino dneska malé turecké městečko, to má nějakých třeba 25 tisíc obyvatel a když tam člověk přijede, nenajde prakticky žádné stopy toho, že je to vlastně jedno z těch nejpodstatnějších, nejdůležitějších měst křesťanských dějin. Žádní řekové už tam dávno nežijí. Jo, to je věc toho 20. století, kdy vlastně všichni řekové z Malé Asie, jak ty víš lépe než já, prostě dříve či později odešli, byli vyhnáni a tak dále, takže žádní řekové tam nejsou. A je tam v tom tureckém městečku uprostřed dochován jeden kostel. Jo, to městečko má římský půdorys typický, takové ty dvě křižící se hlavní cesty. A přímo uprostřed na té křižovatce centrální je ten kostel, ten se ještě nazývá krásně Hagia Sophia. Mm-hmm. Neboli božská moudrost. Neboli stejně jako ta Hagia Sophia v Cařihradě. Jenomže i osud nese s tou Hagií Sofii Cařihradskou úplně stejný.
0: To znamená, že je z něj nebo z jeho části mešita.
1: Ano, je to tak. Je to tak. O Hagii Sofii Cařihradské si někdy třeba ještě budeme povídat.
0: To jsme už si povídali, Martine.
1: Už jsme si povídali.
0: No jasně, jo, proto to vím.
1: Ale tam šlo o tu architekturu. To jsou o architektuře. Ano. Tak. A teď mi jde spíš o tu jakoby církevní příslušnost. Nebo stav té stavby. Jo, to, že byla postavena jakožto kostel, potom změněna na mešitu, potom z ní uděláno muzeum a před několika lety v rámci toho současného politického proudu v Turecku, který, řekněme to hodně slušně, vrací náboženství do veřejného života, znova proměněna tu mešitu. A to se týká obou těch svatých Sofií, jak té Cařihradské, tak té v Niceji.
0: Tak snad je tam alespoň nějaká destička.
1: Ne.
0: Ne. Nikde v celém městě není žádná.
1: Ne. Tam je jako taková informace o tom, že toto kdysi byl kostel, jo, nyní je to mešita. A zajímavé je z hlediska architektury zase, jak vlastně křesťanské kostely byly tradičně orientovány na východ k Jeruzalému, kdežto mešity jsou orientovány k Mece. Což znamená, že ten úhel je trochu jiný, takže tenhle ten bývalý kostel, nyní mešita, má to staré křesťanské kněžiště, prázdné, a na šikmo je ten mihráb, to znamená tam, kam se člověk má modlit těch mece, pokud se modlí takto. A v té části je natažen koberec a dokonce jsem přišel zrovna, když byly modlitby. Takže člověk si může tiše chodit po tom kněžišti, prázdném, ale vlastně už se tam dějí zase znova ty modlitby k mece.
0: Může chodit a představovat si, co se tam dělo roku 325?
1: Asi tak. No, ano a ne. Já samozřejmě jsem si tam vzal sebou to řecké krédo a když dozněly modlitby arabské, tak jsem ho tam pěkně nahlas přečetl mojí starořeckou výslovností, která samozřejmě není vůbec příslušná k té době, ale my jsme se to učili takhle zkrátka. Nebudu teď našim posluchačům dokazit mojí řeckou výslovností. Ale když se řekla 325, on je to ještě složitější, jako obvykle. Ty nicejské koncily totiž byly dva. Ten hlavní, když se řekne nicejský koncil a nedodává se k tomu nic dalšího, tak to je ten 325, jo? Ten, který stanovuje tohleto krédo. A potom se tam ještě jednou konal koncil roku 787, kdy šlo o úplně jiné téma, to šlo o spor o obrazy. Jo, jestli ctění obrazů je pravověrné nebo ne. A my jsme tady kdysi už také mluvili o obrazoborectví, jakožto také staré byzantské tradici, tak to rozhodnutí, že obrazy ano, že ikony jsou svaté a křesťan se jim má klanět, tak to padlo tady v té Niceji. V tomhletom kostele, tenhle ten kostel je vlastně z toho 8. století, nebo prostě tam se konala tahle ta událost. A kde se tedy konala, ptá se člověk, ta událost první, ten koncil roku 325. No to nevíme, jo, protože to městečko vypadá tak, že, jak říkám, běžné turecké městečko, je tam několik mešit, jsou tam ku podivu dochovány ty římské hradby, ale vlastně nejsou žádné budovy z té doby. Ale, jak bylo řečeno, Nicea leží na jezeře. Já to, možná to znělo trošku pejorativní, když jsem říkal, to je takové malé turecké městečko. Ale to posazení toho městečka je fascinující. To je podlouhlé jezero, dlouhatánské, po obou stranách jsou horská pásma, takže když člověk přijíždí k té Nici, a já jsem jel tím místním rozhrkaným mikrobusem s těmi místními, já nejradši cestuji prostě takhle, takže přijede do té Nici, která je na konci toho jezera, jako by ta obrovská scenérie celá vedla k tomu obrovskému jevišti, na kterém se děla ta světodějná událost. A pod hladinou toho jezera před pár lety objevili základy baziliky. Jo? Jenže bazilikální stavba nemusí znamenat kostel. Takže je několik teorií, co vlastně ta budova byla. Jedna teorie říká, že to byl pohanský chrám, že to byl prostě Apollonův chrám, který tam byl předtím, než se z toho města stalo město křesťanské, protože, jak říkám, je to prostě prastaré řecko-římské město. Nebo je také možné, že to skutečně je to místo, kde se to konalo, jo, že to je, ale to v té době nebyl kostel, ale takzvaná Aula Palatína, neboli císařský palác. Jo, kdy to nebylo úplně přímo císařské sídelní město, ale jedno z těch několika míst, na kterých se císař typicky pohyboval. Jo, čili když byl v Malé Asii, na východě, tak byl buď to v Nicei, nebo v Nikomédii. A nebo taky to mohla být už opravdu bazilika, si říká bazilika svatého Neofita, protože tam potom byl nějaký svatý Neofitos a tak dále. Nic nevíme. Víme jenom to, že když se člověk dívá, díval jsem se na to jezero, je to nějaká běžná turecká městská plovárna. Jo? Někdo plave v plavkách, někdo plave v burkinách. Jo, tak jak to Turecko dnešní je tak jako napůl sekulární, napůl už jakoby zase reislamizované. Když se člověk dívá dobře, speciálně z takové rybí restaurace, která tam je, tak vidí pod hladinou základy. Jo? A říká si, ha. No, protože já jsem možná neřekl jednu věc. Turecko je seismické. Jo, jak známo, Turecko je velmi seismické. Ta oblast kolem Marmarského moře, to znamená na jedné straně je Cařihrad, na druhé Bursa, Nice a tak dále, je velmi seismická, velmi nebezpečná.
0: A ta voda je tak průzračná? Nebo
1: ano,
0: jak?
1: To není hluboko.
0: Takže
1: tam je pravděpodobný výklad, že to při nějakém zemětřesení pokleslo. Jo, že proto je to zaplavené vodou, že ten kostel prostě poklesl a člověk tam tedy tak prostě pojídal si tam nějaké ryby a povídal si s tureckými kamarády o úplně moderních věcech, protože moderní Turky většinou to vůbec nezajímá. A říkal si, no, jestli to není jakýsi symbol zvláštní, jo, že ten kostel, když připustíme, že to je on, ve kterém se rozhodlo, jaké je správné, pravověrné krédo, nejdřív poklesl při zemětřesení a byl zaplaven vodou a potom to město získali ve 14. století Turci. To je potom další heroická epopej, obrana Niceje před Turky, ale Turci byli prostě dobří válečníci, no to se nedá nic dělat. A takhle je to se všemi místy, kde se konaly ty staré koncily. Máme koncil Cařihradský. Kdo bydlí v Cařihradu? Turci. Kolik je tam křesťanů? 5,5. V Niceji patrně ani jeden. Chalkedon, kde se konal 4. koncil a další potom, to je vlastně dneska předměstí Cařihradu a člověk se přeplaví takovým tím vlastně autobusem přes Bospor. Ten vlastně loď slouží jako prostě městský autobus. A tam je jenom vlastně řecký nápis v dlažbě udělaný Chalkedon a jinak tam není nic. A to též Efezu, jo, kde se našly nějaké zbytečky, ale tam nejsou žádní Řekové, žádní křesťané. Nic.
0: Ještě, že je to básník všeho viditelného i neviditelného.
1: To je dobrý. To máš lepší poetu než já dneska. Já ti stejně řeknu, jakou jsem měl poentu. Protože jsem potvora a jestli to není takové zvláštní memento. Křesťané 4., 5., 6., 7. století strávili obrovské množství času hádáním o tom krédu. Jak je to s tím otcem a synem a duchem a osobami a hypostasemi a dvojí přirozeností v Kristu a dvojí vůlí v Kristu. A vydrželi se o to hádat několik staletí. Až v 7. století přišli Arabové a půlku toho řeckého křesťanského světa obsadili a oni se hádali dál a říkali, hlavní je být pravověrný. Ortodoxie. A já si tak někdy říkám, kdyby byli bývali, věnovali tu energii, spíše než ortodoxii, té ortopraxi, to znamená, aby to evangelium bylo jaksi v praxi uvedeno, možná by to bývalo všechno dopadlo jinak.
2: V spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Nicejské vyznání a turecký iznik, to bylo téma dnešní půl hodiny Martina C. Putny a Niny Rutové ve spirituále. A tématem dnešního radioseriálu bude otázka, zda má člověk právo ovládat přírodu.
4: Znáte pohádku o nočním střelci?
5: Ne.
4: Po nocích tady řádil noční střelec. Lovil špatné lidi. Létal na černém čápovi a jeho společníky byli dva psi. Všichni se ho báli, jen jeden kluk zavolal do komína, aby mu střelec taky někoho ulovil. O pár dní později spadl do domu chlapce kus rozčtvrceného těla. To se pak stalo ještě třikrát, až bylo tělo celé a mohlo být pohřbeno. Noční střelec už se neobjevil.
5: To je zvláštní legenda.
4: Jako noční můra. Napadlo mě, jestli si takhle nepřijde i pro mého muže.
5: Váš muž je špatný člověk?
4: To já neumím takhle říct. Nezlobte se, já jsem vážně úplně nemožná.
6: Nejradši bych už jela domů.
7: Tak jeďte.
8: Bojím se ho nechat samotného.
7: Proč? Někdo ho odveze.
8: Ne, to nejde. Já jsem mu to slíbila.
7: Napuste si doma vanu a odpočiňte si.
8: Budu se ho aspoň muset jít zeptat. Jenomže on si bude myslet, že chci, aby už jel taky.
7: Prostě jeďte. Odvezeme ho.
8: Já nevím.
3: Román Olgy Tokarčukové Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých je detektivkou, černou komedií i ekologicky laděným morálním thrillerem. A dramatizaci nabídneme ve třetím a závěrečném díle radioseriálu dnes v 11 hodin dopoledne. Teď nám svůj vztah k včelstvu vylíčí farářka Sandra Silná. Je 8:30, přejeme vám dobré ráno.

0: Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: Poslové bohů a duchů zemřelých. Slzy boha Re i ideál čistoty a vztahů uvnitř církve. Tím vším byly a jsou včely. Malé dělnice, bez nichž by, podle citátu připisovanému Albertu Einsteinovi, lidstvo přestalo existovat. Malé dělnice, jejichž bzučení a třepot křídel jsou neodmyslitelně spjaty s českými zahradami i farním životem. Proč včely dodnes fascinují miliony lidí po celém světě? Jak souvisí se životem na českých zahradách, v klášterech i farnostech? A čím nás mohou inspirovat a obohatit? To jsou otázky, na které budu hledat odpovědi s mým dnešním hostem. Ve studiu vítám včelařku a farářku Církve Československé husitské Sandru Silnou. Dobrý den, Sandro.
2: Dobrý den.
1: Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
0: Krédo.
1: Sandro, jaká je vaše první vzpomínka na setkání se včelami?
2: Nevím, jestli je úplně první, ale vybavuju si cesty v dětství do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, protože moje maminka pochází z Beskyd a my jsme do toho skanzenu poměrně často jezdívali v létě nebo někdy i v zimě na výlety. A tam v rámci toho skanzenu mají do dneška krásné vyřezávané úly, takzvané kláty. To jsou takové ty úly, které vůbec nevypadají jako úly, které dneska známe třeba z většiny zahrad, kde se včelaří, nebo od lesa, když zahlédneme ty barevné úly. Tohle jsou vlastně takové ty vykotlané kmeny, které často jsou stylizované do třeba lidských tváří nebo do postav nějakých obrů nebo zkrátka mají prostě oči, ústa a tak. A mně se tyhle úly tehdy moc líbily, ale oni v tom skanzenu, aspoň pokud si vzpomínám, tak je prostě měli vystavené, ale nebyly tam včely v těch úlech. Nevím, jak je tomu dneska, ale myslím si, že spíš je to prostě ukázka toho, jak dřív se včelařilo. Je to taková moje první vzpomínka vůbec vnímání vlastně úlů nebo potažmo nějak v širším slova smyslu včelaření. Potom si pamatuju na takový asi neúplně proslulý film, který se jmenoval Roy. Já tady nebudu popisovat, ale to jsem velmi intenzivně vnímala včely spíš jako takové nebezpečí, ale naštěstí se mi to nezarylo tak hluboce pod kůži, aby mě to ovlivnilo v tom přání někdy sama včelařit. Ale musím říct na to, že jsme v České republice a přiznám se, nevím, jak to bylo v tehdejším Československu, ale myslím si, že se včelařilo u nás tady vždycky hodně.
1: Minimálně teď jsme, jestli se nepletu, čtvrtou nejzavčelenější zemí světa.
2: Říká se to, já jsem to nějak neověřovala, ale vím, že i z minulosti prostě hodně lidí se věnovalo včelaření, asi spíš teda muži, dneska naopak vnímám, že i hodně žen se věnuje včelaření. No a já jsem jenom chtěla říct, že jsem vlastně v rodině nikdy žádného včelaře neměla. U nás v podstatě ani v okolí, když si to tak vybavím, moji rodiče, co měli třeba známé nebo přátele někde na vesnicích, tak vlastně co vím, tak nikdy nikde nikdo nevčelařil. Tak já jsem pak sama přemýšlela, kde se to vlastně ve mně vzalo, ale teď už si na to dokážu odpovědět a je to určitě souvislost s tou mojí profesí farářky nebo s tím duchovním mým působením a zaměřením a vlastně ve spojení s církví.
1: K tomu se ještě podrobněji dostaneme, jak se včelaření promítá do vaší farářské činnosti a jak to všechno spolu souvisí. Nicméně, když jste dost netypicky pro Českou republiku neměla v okolí žádného včelaře, tak jak jste získávala ty první dovednosti? Protože já si vzpomínám, že včely jsem měl ve svém životě odjakživa a když jsem se k tomu chtěl začít věnovat, tak jsem zašel k sousedovi vedle na zahradu a ten mi to všechno ukázal. Tak pro vás to možná byla větší výzva.
2: Byla to výzva a já jsem se učila včelařit za pochodu nebo takové ty základní věci, ale nakonec i to tak stejně bylo s tou mojí službou farářky, protože jak jsem to neplánovala, tak se to prostě pak najednou stalo a i s těma včelama to tak bylo, že ještě pamatuju si, že když jsem působila v Praze ve farnosti, tak už jsem hodně se dívala kolem sebe a všímala jsem si, že třeba na střechách některých budov, často i budov, které jsou, řekněme, administrativní, že to nejsou ty soukromé domy, ale jsou to třeba budovy nějakých úřadů nebo i hotelů a podobně, takže jsou úly, že zkrátka po revoluci i do měst se to včelaření hodně dostalo. Taky jsem svého času hodně jezdívala do Berlína a v Berlíně, protože tam je i hodně zelených ploch v rámci města, tak tam existují různé komunitní zahrady a třeba i na těch komunitních zahradách často právě byly včely, takže tam se dalo pozorovat, jak to vlastně funguje a tam i jsem nabyla toho přesvědčení, že je vlastně úplně v pořádku třeba v centru města v rámci farní zahrady prostě mít včely, když člověk trošku věnuje pozornost tomu, jak to okolí malinko zabezpečit nebo jak třeba to udělat, aby případně nebyl někdo jako ohrožený, když se třeba ty včely vyrojí, což teda nikdy nejde stoprocentně ošetřit, ale aspoň ty úly samozřejmě umístit nějak vhodně. No a pak vlastně v Praze i blízko té mé farnosti původní tak působil a myslím si, že do dneška působí jeden spolek na Hradčanech. Tak to byla pro mě taková inspirace, že jsem si četla ty různé výstupy o tom. No a po přestěhování do Brna, to bylo snad 14 dní poté, co jsem se tam zabydlela, tak už jsem měla kontakt na včelaře. To vzniklo tak vůbec hezky, že já jsem se prostě začala ptát, jestli té mé farnosti, jestli někdo nezná nějakého včelaře. No a přes kamarádku, která v Brně provozuje čajovnu, tak ona mi říkala, já tady zrovna, mi tady končí výstava v čajovně. A tu výstavu, ty obrazy to maloval Honza Karpíšek, malíř, ale zároveň velmi nadšený včelař, který dneska i některé svoje obrazy tvoří, takže vlastně používá včely, aby mu ty obrazy, když to řeknu, nadneseně trochu malovaly. Ale skutečně on jako propojuje vlastně přírodu, propojuje včely a jejich působení s tou svojí tvorbou. No a Honza Karpíšek byl ten, kdo mě vlastně potom učil, vzal mě na svoji zahradu k úlům a vlastně mě učil rozumět včelám a pracovat se včelstvem.
1: Stejně jako on propojuje včely a umění, tak vy propojujete včelaření a vaši činnost farářky. Často se o vašich mimofarních zájmech píše jako o netradičních koníčcích, ať už je to vaření piva nebo právě chov včel. Přitom mi přijde, že obě ty činnosti k farnostem a k duchovním z podstaty patří.
2: Patří a obě ty činnosti, možná to pivovarnictví paradoxně i víc z hlediska historie, je propojené s tou ženskou energií nebo vůbec s tím, že ženy pečovaly třeba i o původní receptury piva a teď se ale bavíme o pivu ne tak, jak ho známe dneska, ale skutečně, a to je ještě doba před křesťanstvím, kdy ženy vyráběly nápoje z ječmene, z kvašeného ječmene a podávaly je při nějakých obřadech. No a potom vlastně jak pivovarnictví, tak včelařství se ty principy nebo poznatky, jak včelařit, jak vařit pivo, tak se zachovávaly právě v tom společenství různých klášterů. Často to bylo tak, že kláštery dokázaly udržet i nějakou standardní kvalitu, předávat si ty poznatky právě o tom, jak třeba včelařit a u toho piva stejně tak. A bylo to samozřejmě určitě pro možná i nějaká část obživy pro ta společenství, prodávat pivo nebo třeba prodávat med. A je v tom taky taková ještě další zajímavá linka, nebo pro mě hodně zajímavá. A to je v rámci duchovního života propojení práce rukama, zapojením prostě intelektu a jako propojení jak té duchovní, duševní práce, tak ale práce fyzické, protože ono, jak vlastně pivovarnictví, tak včelaření, ono to směřuje jako k zemědělství, že, k práci s půdou. Člověk musí taky přemýšlet, vymyslet, jak co udělat tak, aby měl nějaký výnos, ale zároveň musí zapojit i ty ruce, prostě si potom udělat tu důležitou práci, která je tam s tím spojená. A vím, že někteří duchovní autoři, a teď mám na mysli konkrétně jednoho, který i napsal knihu o včelaření, Emil Varé, tak on zmiňuje, a teď jenom nevím, jestli jsou to jeho vlastní slova nebo cituje někoho dalšího, že opravdu tohle propojení, jak té fyzické práce, tak té duševní práce a toho intelektuálního úsilí, tak ale má nějakým způsobem udržet člověka psychicky ve zdraví a zároveň i ve fyzickém zdraví. Oni to prostě brali už tehdy tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu. A jak tedy pivovarnictví třeba, nebo ta tradice, ale která je spojená prostě s obrovským i poznáním přírody a respektem, tak tuplem to včelaření je spojené prostě s tím, jak si udržet i to zdraví a ten šťastný život, což jsou věci, které my dneska že řešíme. Well-being a další cesty, jak najít nějaký balanc, jak být šťastní, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly a vedly skrze takové možná zdánlivě jednoduché, i když ne úplně jednoduché věci, jako je třeba včelaření, o kterém si tady povídáme.
1: Ostatně benediktínské heslo modli se a pracuj se dá vztáhnout i na farní život v jiných církvích. Tahle celá exkurze po historii byla zajímavá, protože i jak jste naznačila, tak ty dějiny piva a včel, respektive medoviny, jakožto obou kvašených nápojů, jsou propojené a stejně tak tedy život včel a život v klášterech, ale i život svědců, protože zmiňme třeba svatého Ambrože, patrona včelařů, který kázal o úlu jako o symbolu církve. Vy jste zmiňovala ten fyzický přínos té práce a spolubytí se včelami. Jak je to na té duchovní rovině, nebo možná i společenské, protože včely jsou příkladem zharmonizovaného společenství tisíců jedinců, tak jestli se tohleto přenáší třeba i do života toho kláštera, nebo ve vašem případě do života té farnosti, jestli to nabízí nějaký jiný úhel pohledu na to, jak vzájemně v té církvi spolupracovat.
2: Ono by to mohlo samozřejmě nabízet jiný úhel pohledu. V praxi je to tak. Momentálně, když úplně to řeknu na rovinu, já jsem o včelstva, která jsem měla na zahradě, přišla. To se stává spoustě včelařům a když včelaříte ve větším rozsahu, tak není ta ztráta jednoho, dvou včelstev třeba taková fatální jako pro mě, když včelařím skutečně v takhle malém počtu včelstev. A i když jsem měla včely na farní zahradě, tak vlastně nebyl příliš velký zájem ze strany farníků, jakkoliv se třeba zapojit do péče o včely nebo třeba jenom o nějakou exkurzi. Ale přesto, když teda odhlédneme tady od té mé konkrétní zkušenosti, která zase může být za pár let úplně jiná, tak rozhodně máme takové paralely mezi včelařením a křesťanstvím a může to být nějaká inspirace, protože to včelstvo, jak už jste tady říkal, ono funguje skutečně jako jeden organismus, jako naprosto sehraný organismus, kde každý má nějaký svůj úkol a svoji roli a to prostě plní a nic jakoby v tom včelstvu se prostě neděje, že by někdo dělal něco pro sebe, nějaká včela prostě jenom pro sebe. A stejně tak vlastně se jako o církvi se mluví, že jo, jako o těle, kde každý má prostě jiné dary, ale všichni tvoří jeden celek. Takže to jsou takové obrazy, které možná trochu i automaticky naskakují, když se bavíme o propojení křesťanství a včelaření. Stejně tak ta včela nežije pro sebe, sbírá nektar, opiluje, tvoří med a často je to i třeba za cenu vlastního života. A v křesťanství vlastně, že tam je zdůrazněná ta služba druhým jako takový základní postoj. Takže zase takový odkaz i na ta biblická slova, kdo chce svůj život zachránit, tak jej ztratí. Je to taková další z možných jako paralel a takovýhlech věcí bychom jako našli víc vlastně. Takže když se někdo ponoří do tajů včelaření, tak může ho to navést i k duchovnímu životu. A nebo opačně, vlastně člověk, který žije duchovním životem, tak vlastně se tak nějak přirozeně i zajímá, že jo, o svoje okolí. A mě to třeba přivedlo i k tomu prostě zkusit na té farní zahradě včelařit. A to, jak pozoruju ten život v úle, mě ty včely fascinují, protože oni v podstatě ví, co mají dělat. Já mám ještě takový styl včelaření minimálního zasahování do toho úlu. Což je třeba něco, co právě praktikoval ten Emil Varé. Dělat jenom to nejnutnější a vlastně nepředělávat po včelách nebo moc jim do toho nezasahovat, do toho, co dělají. Protože jsou včelaři, kteří jsou v úle třeba co týden, jo? Dívají se, kouří dýmakem, pozorují. Ono samozřejmě jsou období, kdy je to potřeba, když na jaře to včelstvo si vychovává matku a to nikdy není tak, že tam je prostě jenom jedna ta vůňka s tou matkou, ale jejich tam vlastně ty včely, ty krmičky tam jakoby potenciálně vychovávají těch matek víc a pak vlastně přežije nebo dostane se ta nejsilnější, která nejdřív nadzvedne to víčko, tak vlastně jako je tou Ono se říká královna, že? Ale ona je to matka, ona vlastně pracuje taky, ona klade vajíčka. Takže je to fascinující, jak ty včely vlastně všechny přesně vidí, co mají dělat. A včelař je i veden s takovou pokorou k tomu, aby pozoroval. Pozoroval, co se děje. A uvědomoval si i ty širší souvislosti. Když se někde příliš chemizuje, když se někde příliš hnojí, tak že to má jako dopad na ty včely. Paradoxně dneska se říká, že zdravější včelstva a lepší med je od městských včel, protože kolem měst většinou jsou monokultury zemědělské. Ty včely v jeden čas, kdy třeba všechno kvete, tak samozřejmě se snaží jako taky nazbírat ten pyl a ten nektar, ale je to mnoho rostlin za ráz, kdežto ve městě, když třeba rozkvítají postupně, jsou možnost nazbírat různých druhů rostlin, ať už květin nebo stromů z květů, ten pyl a ten nektar, tak je to pro ty včely vlastně přirozenější a taky je tam menší podíl vlastně toho chemického ošetřování, takže pak to má samozřejmě vliv i na tu kvalitu třeba toho medu.
1: To je na včelách vždy fascinující, jak mění pozornost člověka ke svému okolí, jak jste zmínila. Nasedá to i na akcenty, které přinášel do církve třeba papež František v péči o přírodu, které si člověk najednou začne mnohem více vážit a uvědomovat si, co všechno jí může škodit a jak fungují její principy. Stejně tak, jak jste zmiňovala, se tedy člověk všímá a může se inspirovat tou obětavostí, prací a spoluprací těch včel, které jsou přínosné nejen pro přírodu nebo pro sebe navzájem, ale i pro samotného člověka. Na té zdravotní úrovni to je propolis, med, mateří kašička a všechny vlastně výdobytky včelí, ale mohou možná přinášet i nějakou duchovní obrodu ve smyslu toho nejen, že člověk si uvědomuje racionálně, co se děje, ale že bytí mezi těmi včelami může proměnit nějaký jeho duchovní pohled na svět. Máte to tak?
2: Myslím si, že opravdu, když člověk možná v jakékoliv práci, třeba na zahradě, když teď se bavíme tedy, protože ty včely, že jo, často je mají lidi na zahradách, ale třeba někdy někdo někde i u lesa nebo tak, tak ale když se vlastně bavíme o téhle práci, tak je to o trpělivosti primárně. O tom učit se pozorovat to okolí a to, co a jak a kdy se děje. Já když jsem třeba přišla do Brna a vnímala jsem tam tu farní zahradu, tak jsem si uvědomovala, že vlastně se potřebuju prvně hlavně dívat. Dívat prostě, jak jde sluníčko, kde je víc stínu, kde třeba je víc slunečního svitu, co tam, kde různě kolem kvete, roste, kde by se třeba čemu dařilo. To je něco, co se jako učím vlastně neustále. Protože jedna věc je prostě přijít mít tu svoji představu nějaké ideální zahrady, kde budou vysypané třeba cestičky a kde bude každý záhon do pravého úhlu a tady poroste tohle, tady poroste něco jiného. Ale já tím, že jsem prošla vlastně i studiem na Masarykově univerzitě, že jsem vystudovala ta environmentální studia, tak mi to hodně otevřelo oči i stran třeba ekologického zemědělství a vůbec pohledu na jednotlivé plodiny i na plevel třeba a tak. A samozřejmě s tím nějak souvisí teda i to včelaření, kde dneska spousta včelařů si pořizuje třeba včelstva a zařídí si mnoho úlů perfektně, aby prostě měli velký výnos medu, že třeba zatím vidí obohacení, protože prostě med se pořád prodává a prodává se poměrně i draho a myslím si, že o český med je pořád zájem, i když samozřejmě je tady i konkurence ze zahraničí a jistě levnější, tak ale pořád i kolem silnic třeba člověk vidí ve vesnicích, že jo, že prodej medu přímo od včelaře a podobně. Ale když člověk tam akcentuje tady tu rovinu, chci jakoby ten zisk a tak, tak je to něco jiného, než když jdete ke včelám a vůbec přistupujete ke včelařství spíš tak, že budete pomáhat přírodě a včelám jako takovým. A to potom je spíš takové, já teď použiju termín, který jsem si od někoho vypučila, to není ani tak jako o včelaření, ale spíš jako o opilaření. Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct. Že? Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste třeba potenciálně měl potom nějakou úrodu ovoce, ale zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit opravdu a uvědomovat si, jako, jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonalé v tom úlu zvládnout. Jo. Jak je to jako promyšlené, jak vlastně, když se podíváte třeba, vytáhnete si z úlu tu loučku a ten nástavek a podíváte se vlastně, jak tam ty včely jako staví to svoje dílo. Teď nemyslím, když jim tam dáte už dopředu vlastně mezi stěny natavené do těch jednotlivých rámků, ale když je necháte právě třeba po způsobu toho Emila Varé vlastně stavět přirozeně to dílo, tak ty včely vlastně naprosto jedinečně staví ty pravidelné buňky a dokážete tam odlišit, že někde jsou trošku větší, že jo, protože pro trubce jsou malinko větší, pro zase ten další plod jsou o něco menší. Ale pro mě to je prostě zdroj neuvěřitelný fascinace, když si přiznáme, my bychom to takhle nedovedli. Možná s pomocí teďka umělé inteligence samozřejmě, ale takhle, aby to člověk udělal a vydržel v tom. Nebo to, jak třeba včely zvládnou, když se jim do úlu dostane někdo, kdo tam nemá co dělat a oni ho vlastně dokážou jednak samozřejmě se toho nepřítele zbavit, ale i ho vlastně mumifikovat, obalit tak, aby jim vlastně nerozložil to včelstvo. Ano, no taky, tak to je neustále jako zdroj takové pokory a pozorování, že ta příroda je protchnutá tím duchem a je nějakým způsobem, když použiju slovo promyšlená, a že my jsme toho součástí a vlastně může nás to teda i z toho duchovního pohledu vést k tomu, abychom vnímali, kde je to naše místo a jak my se můžeme zapojit do toho celku. A to třeba si myslím, že fakt jako spolu souvisí tady ten duchovní život a včelaření nebo třeba i nějaká jiná práce na zahradě, kde člověk jako se podřizuje tomu rytmu a tomu, co už tam vlastně je a my do toho jako kdyby přibydeme.
1: Možná to může být tohle vše, co tu od vás zaznělo, i takovým poučením pro to, jak být v dnešní době, protože jste říkala, že ke včelám chodíte hlavně proto, abyste jim pomohla být tady na zemi a ne, abyste vytěžovala jejich práci, což se mi zdá, že je v poslední době stále více se rozmáhající trend, který k těm včelám a včelstvům přistupuje šetrně. Tak možná i to, že jenom člověk je pozoruje, nějak ho to naplňuje, dávají mu ten duchovní rozměr a nějaké stišení ve stále neklidnější době, tak může být to, co si od nich lze odnést místo jen produktů, jako je med nebo propolis.
2: No určitě, pokud člověk jako překoná nějaký třeba strach nebo ví, že nemá alergii, ono se taky říká, já jsem si to ověřila i v praxi, když jdete ke včelám a máte prostě v sobě nějakou emoci vzteku, naštvání, oni to ty včely poznají, oni jsou prostě víc neklidné, oni vás prostě někdy můžou prostě i píchnout, protože člověk jako zkrátka si sebou nese i nějaký takový odér a něco z něho vyzařuje a ty včely to prostě poznají. Je to fascinující jak, ale poznají. Stejně tak já jsem se teda i naučila, když jdu ke včelám, prostě nesmíte nějak výrazně vonět. Včely fakty neocení, prostě Chanel číslo 5 nebo jakýkoliv jiný parfém, který si třeba člověk na sebe jako ráno dá, protože to je jako rituál a ranní součást rutiny. Tohle včely vůbec neocení. Stejně tak prostě nějaké jiné zvláštní pachy naše, tak je dobré na to dávat pozor. No a potom, když už se vlastně třeba ten úl otevře, existuje i typ různého třeba léčení, že se chodí do včelínů a dýcháte ten vzduch, který je i nasycený tím pylem a dalšíma látkama. Ono to některým lidem tohle pomáhá. Pomáhá to nejenom jako na psychiku, ale i má to i určité zdravotní účinky. A určitě tady nechci zabíhat do detailů apiterapie, protože já o tom vlastně vím velmi málo. Ale jsou lidi, kteří se na to specializují a dokáží použít i některé včelí produkty opravdu jako léčebnou cestou.
1: Ani člověk nemusí vytěžovat, otevírat, stačí. Že v blízkosti tak dýchá ten jejich vzduch.
2: Ano.
1: Stejně tak jejich třepot křídel vlastně mění elektromagnetické pole v jejich okolí, které by mělo mít zdravý vliv na organismus
2: člověka. Jenom prostě pozorovat třeba, jak na těch jednotlivých rámečcích ty včelky tak jako lezou jedna přes druhou. Nebo když se díváte ráno, když se už oteplí, trošku je nad těch 8 stupňů, kolem těch 10 třeba ty jarní dny už, kdy ta teplota v noci jako neklesá pod těch 8-10 stupňů, tak jak ty včelky prostě začnou vyletovat a některý lítají rovnou, potom některý třeba mají tu funkci, že uklízejí, že jo, v tom úlu. Pak když je někdy hodně teplo k večeru, tak oni opravdu i větrají ten úl. Oni vlastně jsou jako kdyby u toho vstupu do úlu a jako třepotají křídlama. Nebo někdy se stává, a nejenom teda před vyrojením, že ty včely tvoří takzvanou bradu, že oni jako kdyby visí z toho úlu a vzájemně jsou zachycený. A tohle čistě jako jenom to prostě pozorovat, tak třeba na mě to má takový vliv, že mě to uklidňuje. Ne vždycky, protože jsem se samozřejmě taky v jistých obdobích bála, že se mi ty včely vyrojí, což se prostě stane včelařům. I když uděláte různá opatření, tak se to prostě stane. Tak to je jako jiná věc, ale jinak mě to prostě neustále jako nepřestává fascinovat. Stejně tak, když to včelstvo v zimě spí a máte ty úly zateplené, máte je prostě zabalené, že se tam objeví na zahradě žluna, která přesně ví, že v těch úlech jsou ty včely a začne vám tam klovat do toho úlu díru.
1: No a když si vezmeme tohle všechno, co včely do našeho života i do života na této zemi obecně přináší, tak nekonají vlastně každý den tak trochu malé zázraky?
2: No určitě konají a je to prostě ta nesobecká práce, protože že my z toho medu máme ten užitek, jako to včelstvo taky ho potřebuje, ten med, že jo, taky je na něm závislé, ale zároveň většina toho, co oni napracují, tak je vlastně pro nás, že jo, včetně i tedy úrody, ovoce a podobně. Takže to je vlastně velký díl nesobecké práce, která se slouží druhým v podstatě. A zároveň je to poukaz i na to propojení v tom ekosystému. No a co si myslím, že to pro nás vlastně může ještě přinášet, tak je opravdu při jakémkoliv hledání v životě balancu, tak zapojení právě nebo propojení té fyzické práce a s tím třeba pozorovat ta včelstva a zároveň fyzicky pracovat kolem toho úlu nebo na té zahradě, že i tohle jakoby je jedna z cest a poměrně vlastně levných cest, jak se můžeme starat o svoje duševní zdraví i nakonec fyzické zdraví jako v téhle tak rušné a poměrně rozkolísané době.
1: Je tedy možná něco na starých vyprávěních, ve kterých byly včely posly bohů, takovou spojnicí mezi lidským a duchovním světem?
2: No určitě, určitě. Člověk tomu musí být jako nakloněn, otevřen. Pro člověka, který má třeba zásadně alergii na včelí bodnutí nebo prostě strach ze včel, což jsou lidé, kteří to takhle mají, tak by to asi tak výrazné nebylo. Ale pro člověka, který prostě je i třeba tichým pozorovatelem přírody a jednotlivých druhů a i těch včelstev nakonec, tak si myslím, že to přináší zákonitě nějaký dotek něčeho, co nás prostě přesahuje.
1: Sandro, děkuji, že jste nám tento včelí dotek přinesla i do kréda, že jsme se společně mohli zamyslet nad duchovním rozměrem včelích společenství a nahlédli jsme i za oponu toho, jak se včelaří, a budu se těšit snad zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání a naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle i dobrý začátek včelařské sezóny přeje Matěj Senft.
0: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: A to bylo 8. dubna, kdy si do kréda pozval Matěj Senft farářku církve Československé husitské Sandru Silnou. Vysílali jsme ho potom 10. května. Za chviličku se podíváme k metodistům do Mikulova. V 10 hodin nás pak bude zajímat jihoamerická mše Miltona Nascimenta dos Quilombos. Quilombos byly v Brazílii komunity vytvářené především lidmi, kteří unikli z otroctví. Skladba vznikla v prostředí brazilské katolické církve, ovlivněné teologií osvobození a zbližováním části církve s černošským hnutím, a připomíná utrpení zotročených Afričanů a jejich potomků a oslavuje černošskou kulturu, identitu a odpor proti útlaku. Závěrečný díl seriálu Jihoamerické a africké mše muzikologa Milana Slavického začne na Vltavě v 10 hodin. Za chviličku zahájíme nedělní mši svatou a předtím ještě krátce pozvánka. Ve víkendové příloze stanice Vltava vás vezmeme do katedrály svatého Víta příští sobotu v 8:50 ráno.
0: Dominanta Prahy, celonárodní symbol, architektonická ikona.
4: Svatovická katedrála, jak ji neznáte.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje známý chrám coby model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
4: Zářijové soboty ve víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.
4: Bohoslužba.

0: Vážení a milí, 12. dubna jsme na stanici Vltava zaznamenali následující bohoslužbu Evangelické církve metodistické z modlitebny v Mikulově, kázal Ctirad Hrubý.
1: Hospodin nás vede přímou cestou, abychom došli k městu jeho sídla.

Chtěl bych vás přivítat na dnešní bohoslužbě, všechny přítomné. Chtěl bych přivítat i místní i hosté. Rád bych přivítal také posluchače Českého rozhlasu. Chceme prožít společný čas v Boží blízkosti a to chci popřát každému z nás, abychom prožili Boží dotek, abychom znali Boží hlas a společně prožili to, že jsme ve společenství s tím, který nás miluje.

Poslyšte slova z Žalmu 107. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka, které zhromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře. Bloudili pouští cestou pustin, město sídla Božího však nenalezli. Žíznili a hladověli, byli v duši skleslí, a když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhlo je stísně. Sám je vedl přímou cestou, aby došli k městu jeho sídla. Ti, ať zdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Dosyta dal najíst tlačným, hladovým dal plno dobrých věcí. Kdo je moudrý, ať dbá těchto věcí, a Hospodinovu milosrdenství, ať hledí porozumět.

0: Můžeme se společně modlit, tak jako každou neděli. Prosím, kdo můžete, tak povstaňme před živým Bohem. Vzdejme mu společně chválu. On nás zve do společenství sám se sebou. Nebeský Otče, my děkujeme za příležitost nově se setkat s tebou, nově poznávat tvé slovo, tvé záměry, tvé zákony, tvoji milost, tvoji lásku, milosrdenství. Prosím, aby každý z nás mohl dnes nově zažít to setkání a dotek, který ty dáváš. Děkuji ti za vše, co nám dáváš do naší životu. Chválíme tě, vyvyšujeme tvoje jméno, protože jsi dobrý. Amen.
1: Amen. Já tebe, Pane, chci prosit za to dnešní shromáždění. Děkuji ti za to, že jsi nás tady ty shromáždění.

0: přišli společně s Valtickými. Děkuji ti za to, že můžeme být společně i s lidmi, co nás poslouchají. A děkuji ti za nový život, který jsi nám dal. Amen.
1: Amen.
2: Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že jsi se stal tím beránkem obětovaným za každého z nás. Děkuji ti za to, že tě můžeme chválit a mít radost v srdci. A pane, teď prosím za ty, kteří včera večer plakali, abys je potěšil a svou lásku jim skrze Golgatu zjevil. Děkuji. Amen.
1: Amen. Všemohoucí a věčný Bože, ty jsi nás stvořil pro sebe. A naše srdce je nepokojné, dokud nespočine v tobě. Dej nám prosím ochotné srdce a odhodlanost, aby nám sobectví nebránilo poznávat tvou vůli a slabost, aby nám nebránila tvou vůli konat. Kéž ve tvém světle vidíme život jasně a ve tvém vykoupení skrze Ježíše Krista a našeho Pána nalezneme dokonalou svobodu. Kéž se ti líbí řeč našich úst i to, o čem rozjímáme v srdci. Hospodine, naše skálo, náš vykupiteli. Amen.
3: Amen.

Koloským 3. kapitola, verše 1 až 11. Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na pravici Boží. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je skryt v Kristu s Kristem Bohu. A když se ukáže Kristus váš život, tehdy i vy se s ním ukážete.

ukážete ve slávě. Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi, smilstvo, nečistota, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modlu službou. Pro tyto věci přichází hněv Boží na syny neposlušnosti. I vy jste tak kdysi jednali, když jste v nich žili. Ale nyní odložte to všechno. Hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky a oblékli toho nového člověka, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Potom tu už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, skyta, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus.

0: Tak jak jsme teď zpívali v té písni, Bůh je kdekoliv s námi a kamkoliv jdeme, tak je s námi. Budeme propouštět děti na besídku a i tam s vámi Bůh bude. Když půjdete na besídku, ještě předtím, než vás propustíme, tak Olinku pozvu ke krátkému slovíčku, které se vztahuje k besídce a k dětem.
1: Milé děti, vy už víte, že v Bibli čteme o Pánu Bohu. Dozvídáme se, jaký je, co se mu líbí, co ne, a hlavně, že má rád lidi. A my lidi, kdo tomu věříme a máme Pána Boha rádi, protože je náš stvořitel a spasitel, chceme žít a jednat podle toho, jak nás to učí Bible. A proto si v Bibli čteme. Dnes jsme si třeba četli o pozemských sklonech, o zlých touhách. Co to jen může znamenat? Asi to bude potřeba vysvětlit. Třeba bychom si to mohli vysvětlit na takovém malém příběhu. Jednou se stalo, že jsem nakupovala v obchodě u nás na vesnici. Nakoupila jsem, u pokladny zaplatila, dostala účtenku a vrácené peníze. Dost jsem spěchala a tak jsem všechno dala rychle do tašky a uháněla na kole domů. Doma jsem ovšem zjistila, že paní pokladní se přepočítala a vrátila mi o dost peněz víc, než měla. Co teď? Začaly mě napadat myšlenky, ty pozemské sklony. Jejda, to bych si mohla něco koupit. Určitě by vás taky napadlo, co s tím, že? Jenže přišla další myšlenka. To ale přece není správné. Ty peníze mi nepatří. A i kdyby se to nedověděl žádný člověk, že jsem nebyla poctivá, přece to někdo viděl a čeká, co udělám, jak se rozhodnu. Kdo všechno vidí a ví, o čem přemýšlíme? Já vím, že vy to víte. Ano, Pán Bůh ví. Všechno vidí a ten zná, co, o čem přemýšlíme. A jeho jsem nechtěla zarmoutit. Tak jsem jela zpátky do obchodu. Paní prodavačka se divila, že jsem se vrátila a děkovala mi, protože ty peníze by jí v pokladně chyběly. A ona by to musela doplatit ze svého. Takže na tomhle malém příkladu ze života jste se mohli dovědět, pochopit, co jsou to pozemské sklony. Jsou to taková pokušení ke zlému, ke lhaní, k nepoctivosti, ke hněvu, k závisti a všelijakým jiným špatnostem. Dávejme si na to pozor, jak se rozhodneme v takových situacích. Pán Bůh má radost, když se rozhodneme k dobrému a nakonec nám dá i sílu, abychom to zvládli.

0: Budeme číst z Lukášova evangelia z 12. kapitoly od verše 13. Někdo ze zástupu ho požádal: Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ježíš mu odpověděl: Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? A řekl jim: Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když má člověk nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si: Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu? Pak si řekl: Tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, spí, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl: Blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi naschromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.
1: Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Majetek, zajištění budoucnosti, jak důležité to pro nás je. Asi každý z nás zná nějakou rodinu, kde třeba vypořádání dědictví narušilo nebo dokonce rozbilo vztahy. Když jde o majetky, snadno vznikne nedorozumění, pocit nespravedlnosti. A už se roztáčí takový ten začarovaný kruh nedůvěry, zlých slov, zlých myšlenek. Jeden takový dotčený muž dnes přichází za Ježíšem. Žádá ho, aby domluvil jeho bratrovi. Možná se nechtěl smířit s tím, co vyplývá z toho, že není prvorozený. Člověče, nebudu soudit a rozhodovat o těchto věcech, odpovídá mu na to Ježíš. Zaměřuješ se na to, co není tak důležité, jak se ti zdá. Dokonce může to být i pro tebe nebezpečné, pokud si to postavíš před své oči jako to první, o co ti jde, to nejdůležitější. Mám mnohem větší úkol, než soudit vaše majetkové spory. Mám pro vás mnohem důležitější zprávu. Ježíš by klidně mohl pokračovat. Dávám ti sám sebe. A proto budeš mít dostatek všeho. Bůh přece neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Také mohl říct: Vysvobozuji tě z moci hříchu, je ti odpuštěno. Dokonce tě vysvobozuji i z těch marných žádostí, z těch žádostí tohoto světa. Už nemusíš mrhat svým životem na něco, co ti život nepřináší. Zvu tě do svého domu, do Božího království a udělal jsem všechno, abys tam mohl vstoupit, abys tam mohl být přijat. Zvu tě na hostinu. Dávám nový smysl tvému životu. Lepší, než je pachtění po majetku. Měj se na pozoru před každou chamtivostí. Neboť i když budeš mít nadbytek, není tvůj život zajištěn tím, co máš. V minulém století žili v Německu dva bratři. Jejich táta vyráběl filcové pantofle. Ale když se ten mladší syn vrátil z první světové války, tak se mu podařilo naplnit jeho mladický sen. Začal vyrábět sportovní obuv a velmi se jim dařilo. Během několika let měli obrovskou továrnu. Vyráběli sportovní obuv. Jenomže potom přišly nějaké neschody, nesrovnalosti, různé pohledy na to, jakým způsobem mají firmu řídit a co mají dělat. A tak firmu rozdělili a každý šel na vlastní pěst. I na ty pěsti brzy došlo. Různé podpásovky, různé prostě věci v rámci toho konkurenčního boje dvou nových firm. To naše dílo může být impozantní a lehce nabídeme pocitu, že to dílo nebo naše snažení je středem světa, kolem něhož se musí všechno točit. Vždyť přináší tolik dobrého a nejenom pro mě a pro moji rodinu, když se daří, ale dává třeba práci mnoha lidem. Prostě mnoho užitku. Může tomu ale Hospodin dlouhodobě žehnat? Případně komu z nich, komu z těch dvou bratrů má požehnat a komu ne? Má upřednostnit Rudolfa nebo Ady Dasslera? Má požehnat Pumu nebo Adidas? V Bibli čteme o různých rodinných neschodách a často je ve hře i majetek. Ale když sledujeme, co Bible řeší v těchto případech, o čem vlastně hovoří, o čem Bůh, co se nám snaží nějak sdělit, tak majetek není tím nejpodstatnějším. Čteme v něm spíše o zápasech, o boží požehnání, o boží blízkost, o jeho přítomnost v životě člověka. Kain a Abel, Jakob a Lában, Jakub a Ezau, marnotratný syn. I když hodně úsilí musíme věnovat zajištění našeho živobytí, tak o toto jde i v našem životě především. O boží blízkost. Jenomže naší mysl často ta potřeba zajištění a majetku zaměstnává. A přenášíme si to dokonce i do těch věcí života s Bohem, do těch, řekněme, v uvozovkách božích věcí. Potřebuji být zajištěn, případně mít více, než potřebuji v tuto chvíli. Jenomže jistota není v tom, že budu mít víc než dost. Jako ten bohatý muž, o kterém jsme před chviličkou četli, co se mu hojně urodilo. Více majetku, bohatství, ale třeba i schopností. Můžeme to přenést i do těch dalších oblastí, nejenom do toho majetku. Ta jistota není v tom, ale v tom, že budu mít dost v Bohu. Že skryju svůj život u něho. Že můj poklad bude uložený u Boha. Že moje srdce bude u Boha. Potom mě to bude k Bohu táhnout. Peníze, ale i síla, schopnosti a všechno to další, potom pro mě nebudou cílem, pro který jsem schopen obětovat vše, třeba vztahy s blízkými, s bližními, své zdraví, svůj odpočinek, svůj čas s Bohem, svůj čas k uctívání Boha, ke službě Bohu. Ale budou pro mne prostředkem. Prostředkem, abych mohl Boha uctívat všelikými možnými způsoby. abych byl prospěšný svým bližním, abych budoval své vztahy, ale i abych si odpočinul od svého díla, byl ve shromáždění, je-li to možné, podporoval Boží dílo. Ten bohatý muž není trestán za to, že je bohatý. Bohatství samo o sobě vůbec není špatné. Může to být klidně projev toho Božího požehnání. Není trestán ani za to, že zoral, pohnojil, zasel, sklidil, že byl pracovitý. To je správné a je to potřeba. Ani my nebudeme káráni za úsilí a práci. Nebyl za to trestán. Bůh mu dokonce velmi požehnal. Velice mu požehnal. Ale mnoho dostal a proto se od něj nyní mnoho očekává. Kolik dobra mohl letos učinit? Kolik díků a chvály mohl vzdát Bohu, že i ostatní to mohli vidět a radovat se z toho, že i ostatní mohli vzdát chválu Bohu, o, jak je Hospodin věrný, jak je dobrý. Mohl být štědrý k potřebným, k lidem, kteří neměli takové možnosti, kterým se třeba neurodilo, kteří měli prostě potřebu pomoci. Mohl investovat do nějaké dobré věci, mohl být štědrý i k chrámu, aby Boží dílo prosperovalo. Ten muž ztrácí všechno proto, že nemyslel na Boha, na věčnost, na to, co je před Bohem správné a co se Bohu líbí. O co v životě jde především na prvním místě. Možná si řekneš, že to je těžký úkol nehledat jistoty v tomto světě, nezajistit se majetkem, kontakty, vzděláním, postavením a hromadit majetek v nebi místo na zemi. Ale to, o čem tady Ježíš mluví, a nejenom tady, můžeme to vidět na mnoha místech v písmu a v mnoha různých situacích, tak to není ani zákon, ani morálka pro nějaký šlechetný život, ale je to evangelium, dobrá zpráva. Nikdy se tě nezřeknu, nikdy tě neopustím. Dám ti, co potřebuješ. Když budeš prosit, já ti dám. Pohleď na ptáčky, pohleď na ty lilie. Starám se o ně, odívám je. Evangelium je Ježíš sám, to, že on se nás, mne i tebe, ujímá. Nezve nás do jistot tohoto světa, který i s těmi svými jistotami pomíjí, ale bere nás do jistoty Božího království, které nikdy nezanikne a které roste, které je tady mezi námi a které ve slávě bude zjeveno. A ještě poznámka k té moudrosti a víře tohoto světa, protože mnoho lidí ve světě i v církvi je přesvědčeno, že nalezli ospravedlnění mimo Krista, mimo jeho oběť na kříži, třeba svým zákonickým způsobem života nebo dobrými skutky a zušlechťováním mysli. Jenomže ze zákona je přece poznání hříchů a trest. Tedy nic lákavého, na čem bychom měli stavět. A co se týká morálky, bez schazování jedné i druhé strany, říkám to v úctě k těm lidem. Kolem nás žije mnoho lidí, kteří jsou mnohem štědřejší, obětavější. A to nejenom v nějakých absolutních číslech, že někdo je bohatý a tak prostě dává peníze, které pro nás jsou nepředstavitelné, ale v tom podílu, v těch relativních číslech, že prostě dávají velký díl z toho svého. Jsou obětaví. Možná obětavější než my, Ale to ještě neznamená, že přijali Ježíšovo pozvání. Pojď a následuj mne. Nesvědčí to nic o jejich záchraně od budoucího spravedlivého hněvu, až Bůh přijde soudit tento svět. Bůh nás zve, to je dobrá zpráva, evangelium. Když já ti budu nade vše a svěříš mi svůj život a své doufání, když ta tvoje naděje bude směřovat ke mně, budeš žít na věky. Jak na tom jsem? Jak poznám, kde je moje srdce? Kde je můj poklad? Dietrich Bonhoeffer v knize Následování píše, a myslím, že to je takové velmi výstižné vyjádření, aby jsme sami sebe mohli zkoumat ve světle tohoto slova. Pozemské statky jsou dány proto, aby se jich užívalo, nikoliv proto, abychom je shromažďovali. Tak jako Izrael na poušti na každý den přijímal manu od Boha a nemusel se starat o jídlo a o nápoj, a jako mana uchovávaná z jednoho dne na druhý plesnivěla, má Ježíšův učedník na každý den od Boha přijímat, co potřebuje k životu. Jakmile to však hromadí, aby se nashromáždil trvalý majetek, zmaří jak dar, tak i sebe. Srdce přilne k nashromážděnému pokladu. Nakoupené bohatství stává se překážkou mezi mnou a Bohem. Kde je můj poklad, tam je moje útočiště, moje jistota, má útěcha a můj Bůh. Poklad je modlou. Není náhodou, že v Pavlových spisech nepravostí bývá smilstvo vždy spojováno s nezřízenou žádostí po majetku a obě označovány jako modlářství. Kde je však hranice mezi statky, kterých mám užívat, a pokladem, který si nemám shromažďovat? Obrátíme-li větu a řekneme-li, k čemu tvé srdce přilne, to je tvůj poklad, je odpověď už dána. Může to být poklad velice nenápadný, na jeho velikosti nezáleží. Záleží pouze na srdci, na tobě. Ptám-li se však dále, jakže poznám, k čemu mé srdce lne, je i zde odpověď prostá a jasná. Vše, co ti brání, abys Boha miloval nade všecko, vše, co se staví mezi tebe a tvou poslušnost k Ježíši, je poklad, k němuž tvé srdce lne. Před pár dny jsem měl jako člen týmu vedoucích na mládežnickém táboře výsadu modlit se a hovořit s jednou mladou ženou, která již dlouho přemýšlela o Bohu a rozhodla se mu vydat svůj život. Prožila bolestivé věci, ale věřila, že Bůh je ten, kdo jí může odpustit a pomoci. A co mne velmi zarazilo, i když jsem o tom zpětně přemýšlel, vlastně to je úplně běžné, byla její veliká obava z rozhodnutí, které chtěla učinit. Obava z budoucnosti, z toho nového života. Zvládnu to? Obstojím? Zvládnu to chodit s Bohem? Vlastně to odpovídá i tomu, o čem dneska hovoříme. O nejistotě člověka a jeho přirozené potřebě nějak se zajistit, mít jistotu. Jistotu, že to zvládnu, že obstojím, že mám dostatečné zásoby. Je to v nás prostě jakoby zažrané. Dokonce i ve chvíli, kdy chceme následovat Boha, pořád přemýšlíme v těch vyjetých kolejích zákona, morálky. Něco za něco. Nebo jak hodně se musím polepšit, aby. Co musím udělat a dělat, abych se líbil Bohu. Jsme přesvědčeni, že Bůh nám něco nařizuje a my cítíme, že nejsme schopni to zvládnout, když to bereme upřímně. Musíme si to nějak posichrovat. Jenomže, příteli, právě proto, že jsi to nezvládl, právě proto, že není v tvých silách to zvládnout, právě proto potřebuješ přijmout evangelium. Boží pomoc, Boží radu, Boží nasměrování, zmocnění, odpuštění, milost, operaci srdce, změnu priorit. A já to potřebuji stejně jako ty. Striásám zo seba bohatstvo tohto světa. Nech znovu vidím tě, nech znovu počujem tvoj hlas. Oblečujem si chválu, zahalím se do něj. Zpívá Heartbeat v písni Oblečujem si chválu. Je tady něco, co nám brání prožít evangelium a jeho moc. Je tady něco, co nám dává pocit jistoty, ale ve skutečnosti nás vzdaluje z bezpečí Boží blízkosti. A to je touha po pokladech tohoto světa. Ta nám zakrývá pohled na pravé bohatství, na Boha. A skutečně tady nejde o nic menšího, než celé vydání se Bohu. 100% spolehnutí na něj. Nespoléhání na nic jiného, než na živého Boha. Protože jenom tam se pohybujeme v bezpečném prostředí, v tomto nebezpečném světě. Morálka ani zákon nás nezajistí. Poklad u Boha, tedy Bůh sám, ano. Ta mladá žena, o které jsem hovořil, vyznala svoje hříchy, vydala svůj život Bohu, vyznala Ježíše Krista jako svého pána, proto se mi říkal, že jsem měl tu výsadu, je to vždycky radostná událost. Uvěřila, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, kéž se na té cestě nestratí. Vydala se správným směrem. Kéž i my překonáme naše nejistoty. A setřeseme ze sebe všechno, co se nám stalo. Tím pokladem, a co nám překáží v milování Boha nade všecko. Kéž ze sebe setřeseme vše, co se staví mezi mne, mezi tebe a naší poslušnost Bohu. Potom uslyšíme Boží hlas. Potom půjdeme po bezpečné cestě, která má dobrý cíl, ten nejlepší. Potom bude náš život oblečen místo do starostí, obav a stížností do chvály. Amen.
2: Amen.
1: Můžeme se nyní modlit, stišit před Bohem ve svém srdci, ale i v hlasitých modlitbách, ať už tady v našem shromáždění, nebo i každý, kdo poslouchá tam, kde je.
2: Drahý Bože, děkuji ti za všechny tvé dary. Děkuji, že nám dáváš vše, co potřebujeme. Děkuji za tvoji milost, za tvoji lásku, která dokáže proměňovat naše životy. Není za naše zásluhy, je bezpodmínečná. Prosím, uč nás dávat lásku dál takovou, jakou od tebe dostáváme, bez ohledu na nedokonalosti, hříšnost, rozdílnost, lidská měřítka. Prostě bezpodmínečně. Prosím tě, Pane, veď naše kroky. Dávej nám moudrost a vděčné a pokorné srdce. Uč nás, prosím, Pane, spoléhat na tebe a hledat tvoji vůli každý den. Uč nás vidět a budovat poklady v nebi. Amen.
3: Amen. Bože, s pokorným srdcom sa prihovárame za naše rodiny, za našich priateľov, kolegov, susedov, ľudí v našom meste i štáte. Prihovárame sa za celú tvoju cirkev. Naplň nás, prosím, svojou múdrosťou, svojou pravdou a pokojom. Očisti nás od hriešných myšlienok, túžob i skutkov. Uzdrav naše tela i mysle od pýchy a nenávisti. Dotkni sa srdc tých, ktorí upadli do otroctva peňazí, moci a falošných predstav, že naše šťastie a dlhý život závisí od veľkosti našich sýpok. Uč nás, ako múdro nakladať so svojím majetkom, s darmi a talentmi, ktorými si nás obdaril, a ako správne naložiť i so svojím nadbytkom. Ako dávať a byť požehnaním pre svoje okolie. Nedovol, Pane, aby sa rozpadali naše vzťahy a naše rodiny kvôli túžbe po majetku, kvôli závisti a sebestrednosti. Pomôž nám odpustiť a milovať i tých, ktorí ublížili, a milovať i svojich nepriateľov. Dívať sa na svet a ľudí tvojimi očami. Prosím, ochraňuj slabých, prenasledovaných, posilni malomyselných a veď hľadajúcich. A naplň naše srdcia vďačnosťou. Vďačnosťou za to, že si nám dal, dávaš všetko, čo si mal. A že máme v tebe, Pane Ježiši, všetko, čo potrebujeme. Že naše istoty, naše bohatstvo, naše životy patria tebe. A že v tebe je i naša hodnota, naša dôstojnosť i naša budúcnosť. Amen.
1: Děkuji ti, Pane Ježiši, za to mnohé zbohacení, které vnášíš do našich životů, do mého života. Děkuji, Pane, za ty ušlechtilé věci, za tvou lásku, pokoj, ale i schopnost rozeznávat, co je dobré a co není dobré. Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, že jsi roztáhl své ruce na Golgotském kříži, a to proto, aby si mohl všechny obejmout, přijmout. Pane, jsem si vědom toho, že nejsem hoden těch tvých věcí, ale děkuji ti, Pane, přes tu všechnu pomoc v tom každodenním životě, když tobě volám, že jsi, Pane, schopen dodat síly k překonání všech překážek a všech věcí, které člověka zatěžují, obtěžují. Děkuji ti, Pane, že jsi i při všech mých dobrých rozhodnutích. Díky ti za to, Pane. A děkuji, Pane Ježíši Kriste, že jsi tak první a poslední a živý Pán a živý Bůh. Tobě buď čest, chvála i sláva. Amen.

0: Pozval bych Rozárku k básni.
1: Moji milí, dovolte mi, abych se dnes s vámi podělila o svůj zážitek z nedávné doby. Ten den jsem měla v plánu málo prozaickou činnost, úklid. Začala jsem jako obvykle ve svém pokoji a rychle skončila. Sáhla jsem v knihovně po útlé knižce, aniž jsem tušila, co v ní je. Byly to básně. Některé se mě hodně a hodně dotýkaly. Vím, že doba, ve které žijeme, je hektická a poezii moc nepřeje. Dávno je pryč čas, kdy i Česká televize vysílala pořad Nedělní chvilka poezie. Dnes jsme zahlcováni zcela jinými žánry, ale přesto vám dvě básně přečtu. Nebojte se, jsou krátké, ale výstižné. Ta první, hřích. Hřích není chřípka nebo rýma, co za týden se vyléčí. Hřích, ten je jako rakovina. Přichází tiše, tajně, bez křečí, nahlodá srdce, vklouzne do řeči a stále šeptá, vždyť si prýma. Ďábel je led a jde z něj zima. Do tepla lásky chce mi vlézt. Vyveď mě, Bože, z jeho cest, ať nezmrznu ti před očima. Ta druhá, večeře páně. Pijete mi krev, je slyšet z nebe, když ruka, na niž ulpěl hřích, se drze zvedá pro kalich. Čas letí, život kolovrat, spřádá si jednu ze svých nití a snad už jenom děti cítí. Život je krásný, dlouhý, snad. Zastav se, postůj, co ti brání, abys jak země v jarním tání rozprostřel k nebi misku z dlaní a věřil, že do ní chce ti dát tvůj otec všecko, co ti chybí. Není jak ty, on plní sliby a tvé dny začnou přetékat. Básně napsala sestra Daniela Sedláčková z Církve bratrské a byly vydány soukromým tiskem v roce 2004 v Praze. Sláva našemu nebeskému Otci, že má pro nás připraveny prostředky milosti, když jsme si vědomi svého selhání a s pokorou v srdci se vracíme do jeho náruče. Za tomu budíš stále vzdávány díky, čest a sláva. Amen.
2: A slyšte slovo na cestu i slovo požehnání. Prosím, povstaňme. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Otec, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, nechť vám nyní dá, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli pochopit spolu se všemi svatými, co je šíře a délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání. Abyste byli prostoupeni vší plností Boží. Amen.

0: 12. dubna jsme na Vltavě pořídili záznam bohoslužby Evangelické církve metodistické v modlitebně v Mikulově. Duchovní přímluvu pronesl kazatel Ctirad Hrubý. A nyní oznámení o veřejné sbírce. Nadace Divoké husy v těchto dnech podporuje domácí hospis Atelas husitské diakonie. I vy můžete pomoci získat prostředky na pohonné hmoty, aby zdravotní týmy mohly dojíždět za klienty na Písecku a poskytovat jim odbornou paliativní péči přímo v jejich domovech. Příspěvky posílejte na číslo účtu 27 a 60 lomítko 0100, variabilní symbol je 725. Můžete ale také poslat dárcovskou SMS zprávu, a to v hodnotě 30 korun, 60, 90, 190, 290 nebo 490. Pište ji ve tvaru DMS husy a výši částky číslovkou na telefonní číslo 87 a 3 sedmičky. A pro pravidelné měsíční dary pište zprávu ve tvaru DMS TRV husy a výši částky. Opakuji, telefonní číslo 87 a 3 sedmičky. Děkujeme. Společnosti pro ranou péči Brno jste v minulé sbírce přispěli na odlehčovací pobyt pro 10 rodin, které pečují o děti s postižením. I malý dar může být velkým znamením naděje.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
2: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

minutu po desáté, vážení a milí, přejeme vám klidné nedělní dopoledne. Muzikolog Milan Slavický nás v následující necelé hodině zavede za liturgickou hudbou do Brazílie.

Vážení přátelé, dnes se v pořadech Duchovní hudba po druhé setkáváme poněkud neobvyklým způsobem, a sice nad liturgicky zaměřenou hudbou, která vznikla mimo Evropu, v Africe a v Latinské Americe. Hudba, kterou uslyšíme dnes, vznikla v Brazílii a vznikla k jedné velmi zvláštní příležitosti. V polovině 90. let totiž uplynulo 300 roků od jedné velmi dramatické události v brazilských dějinách, a sice od potlačení vzpoury černošských otroků, ke které došlo v roce 1695. Východní pobřeží Brazílie bylo totiž oblastí, kam byli přes oceán přiváženi otroci z černé Afriky, aby tam pracovali především na třtinových plantážích, a byli tam drženi ve velmi drastických podmínkách. V letech 1630 až 95 se postupně podařilo asi 20 tisícům černých otroků uprchnout a skrývat se ve vnitrozemí státu Alagoas. Vytvořili tam takzvanou Palmarskou republiku, které v závěru její existence předsedal černošský vůdce jménem Zumbi. Tato skupina lidí se v celku úspěšně bránila pokusům o jejich přivedení zpět do otroctví. Portugalské koloniální vládě se je podařilo porazit až v roce 1695, a to po krvavém boji, ve kterém je všechny vyvraždila. Po třech stoletích, tedy v závěru 20. století, se pak soudobá Brazílie znovu vrátila k této drastické události ze svých dávných dějin a uspořádala několik velkých bohoslužeb smíření, vlastně rasového smíření. A později bylo těchto událostí ještě celá řada, včetně mše v roce 1992 ve španělském Santiago de Compostela, a ve stejném roce pak i v Belo Horizonte. Byla to součást oslav 500 let Kolumbova příjezdu do Ameriky. Tyto oslavy byly provázeny mešní kompozicí známou jako Missa dos Quilombos, čili mše uprchlých otroků. Její hudební složku zkomponoval brazilský skladatel Milton Nascimento, textovou pak dva autoři, a to Pedro Tierra a Pedro Casaldáliga, který je arcibiskupem v brazilském městě São Félix do Araguaia. Hudební stránka této mše uprchlých otroků vychází podobně jako argentinská Misa Criolla, kterou jsme slyšeli v uplynulém pořadu, především z jihoamerického folkloru, a to zejména z bicích nástrojů a z typických tanečních rytmů. V prvním úseku uslyšíme části, které korespondují s první polovinou liturgie, a to od introitu po ofertorium.

Posloucháme společně kompozici Misa doš Quilombos, mši uprchlých otroků, skladbu, která vznikla v přítomné Brazílii a která je připomínkou 300. výročí krutého potlačení vzpoury černých otroků. V dnešní Brazílii jsou evropské kulturní vlivy, včetně vlivů evropského katolicismu, velmi výrazně smíšeny s prvky domácích, to jest jak indiánských, tak afrických náboženství a kulturních vlivů. To vytváří velmi osobitou a zajímavou syntézu, která se v mnohem značně liší od evropských zvyklostí a liší se od nich i v hudební složce. Především využitím rytmického potenciálu domorodé hudby, bicích nástrojů a založení celého hudebního myšlení na opakovaných a obměňovaných, obohacovaných rytmických vzorcích. Poslechněme si tedy společně druhou polovinu této mše uprchlých otroků, Misa duš Quilombos, a to od části Sanctus po její závěr.

Na stanici Vltava jste poslouchali mši uprchlých otroků z pera a v podání souboru Miltona Nascimenta. V koncertu duchovní hudby se uzavřel dvoudílný seriál muzikologa Milana Slavického Jihoamerické a africké mše. Spolupracovala Vladimíra Lukařová, technicky Tomáš Zikmund, Jiří Flosman a Helena Bělanová. V Latinské Americe ještě zůstáváme až do 11, kdy se zase přesuneme do Dolního Slezska. V radioseriálu natočeném podle románu Olgy Tokarčuk Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. Nejprve je tu dvouminutové preludium mexického skladatele Manuela Marii Ponceho a pak nám ještě kytaristka Hilary Field přednese 3 z 5 kytarových preludií Brazilce Heitora Vili Lobuše. Každá část zachycuje jinou tvář Brazílie, vnitrozemí, společenský život Rio de Janeira či kulturu původních obyvatel.

0: Výrazné taneční rytmy a čistotu tónu oceňují kritici na hře americké kytaristky Hilary Field na její debutové desce Music of Spain and Latin America. Slyšeli jsme z ní teď na stanici Vltava nejprve jedno preludium od Manuela Marie Ponceho a pak ještě tři od Hectora Willy Lobuše. Přejeme vám pěkný den, blíží se 11. hodina.
1: Vyrozumění, asanace, audience.
2: Slavné hry Václava Havla.
1: V původním znění i v premiéře.
2: V září a v říjnu na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.
2: Radioseriál.
0: Kdo rozhoduje o tom, čí život má hodnotu? Olga Tokarčuková ve svém románu Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých zpochybňuje lidskou nadřazenost nad ostatními živými tvory a ptá se, co se stane, když člověk začne své morální přesvědčení prosazovat radikálně. Dramatizace tohoto morálního thrilleru nebo také ekodetektivky se dnes na Vltavě už uzavírá. Režii měla v roce 2022 Izabela Šenková.
3: O rose do arsic, do invisible war.

0: secret love? Does thy life destroy?
1: Se to zakutálet pod postel? Je to docela malá lahvička.
2: Tak počkej, já se podívám. Hele.
1: Našla jsi to?
2: Je to ještě chomáč chlupu od holek.
1: Co ten noční stolek u postele?
2: Já se podívám do šuplíku tady. Tak tady taky nic. Počkej, přišel má toho.
1: Co chce?
2: Tak pojď.
1: Počkej.
3: Jsi tak dlouho.
2: Volal mi Boros. Zapomněl někde lahvičku s tím lesákem a chce jí poslat.
3: Aha, ne. Přinesem jahody.
2: No, díky.
3: A taky jsem tě chtěl to, jestli bys mě neodvezla na schůzi praváka. Mám něco s autem.
2: A kdy to je?
3: Dneska.
2: Dneska? No. Ale já jsem chtěl... Promiň, já to vezmu.
1: Tak co chtěl pan Švěrščínský?
2: Ještě je pořád tady.
1: Jo, tak ho pozdravuj. Ještě mě napadlo, že by to mohlo být v koupelně. Na pračce, když jsem si dával prát košily.
2: Dobře, tak vydrž. Jdu tam. Ne? Na pračce nic není. Víš co? Já tě zavolám, až to najdu. Tak.
3: Vzal jsem si na to kleštičky. Říkal jsem si, jestli by ses taky nechtěla stát členkou praváka.
2: Já? Proč?
3: Jako důchodkyně bys měla poloviční poplatky.
2: Já nechci být členkou žádného spolku.
3: Je to obecně prospěšné sdružení. No a taky pořádáme maškarní ples. To je i pro nečleny.
2: Ty jsi mě přišel pozvat na maškarní?
3: Byl bych rád. Vážně to tam není tak špatné. Nechce se dneska podívat.
2: Tak dobře.
4: Já z toho nemám dobrý pocit, že budeme mít ten bál jen kousek od místa, kde zemřel někdo, koho jsme znali.
5: Navíc ještě nikoho nechytili.
6: A co když se někdo z nás bude chtít jít ven zapálit? No.
5: To jako budeme chodit jen po dvojicích, nebo já?
7: Ne, prosím vás, všechno by se vyřešilo, kdyby se dalo kouřit vevnitř. Mm-hmm. No prostě mimořádná doba si žádá mimořádné...
2: Nebo ať je to ve městě.
7: No, nebo.
8: O co se hledají?
9: Stát ve dveřích ruku s chlastem vevnitř a s cigárem.
10: Ale v klubovně se smí kouřit jen venku a pít se zase smí jen vevnitř. A pro lidi, co chtějí pít a zároveň kouřit, je to neřešitelná situace, ale neboj se, předseda to sklidí.
7: Prosím vás, klid, já chápu vaše obavy, že? Jak všichni víte, policejní náčelník i Anselm, pan Vepřek, byli moji osobní přátelé. Ale že bych se bál s vámi, čili že bojíte se teď? Jenomže tady se všichni známe. No, co by se tam někdo vetře?
6: No. Přesně, no. Navíc to bude maškarní. Může se schovat pod maskou a...
7: Tak. Co kdybychom se dohodli, že letos nebudeme mít masky na obličeji, že?
6: Venku to neuhlídáme.
7: Kuřáci můžou využít terasu, že? Uděláme z ní nárazníkové pásmo.
5: Ale to toho lova nezastaví. No? Podle mě tady řádí lev. Jo? No, uteď nějakýmu bláznovi a ten tohle nahlásí.
7: Podívejte se, okolnosti těch úmrtí šetří policie, čiže určitě vyšetří.
9: A u Krakova utekl tygr, takže to není úplně mimo.
7: Lev nebo tygr? Bude nás hodně, budeme zpívat a tancovat, takže ho zastrašíme. Budeme opatrní, čiliže život musí jít dál.
2: Prý zabíjel jedním úderem tlapy.
5: Trhal hlavy.
11: Čupakabra.
2: Co to je čupakabra?
11: Tajemné zvíře, které se nedá chytit ani zabít. Zvíře mstitel.
4: No, tak myslím, že to je nějaký.
5: Tak to zrušme, no.
7: Já vám zaručuji, že to proběhne v pořádku. Každý z vás vezme jednoho člověka, kterému důvěřuje. Čili není ze čeho bát.

0: pan Čili, že?
1: No co?
0: Mám takovou teorii, že každý člověk má své slovo, které opakuje častěji než ty ostatní. A to slovo je klíčem k jeho myšlení. Pan Jako, slečna Hele, pan Sakra. A ten váš předseda je pan Čili, že? Vaří se sebejistě, ale to Čili, že nebo že ho prozrazuje. Tyhle slaboši bývají nejhorší.
1: Předseda tu práci dělá dobře. Co v tom autě pro boha vozíš?
0: Už jsem ti to říkala.
1: Proč vozíš ledničku?
0: Dávám si do ní inzulín. Pití. Nikdy nevíš, co se může stát.
1: Akorát by ti to sežralo baterku, kdybys někde uvízla.
0: Ty se zlobíš.
1: Ne, nezlobím. Ale sama víš, co si myslím o tom, když mluvíš před lidmi o té své teorii.
2: Vážená policie, jelikož jsem opět nedostala odpověď na svůj dopis, jsem opět nucena vám přiblížit své poznatky týkající se posledních tragických událostí v našem okolí. Na obou úmrtích mají dle mého názoru podíl zvířata, srny a lišky. Žádám policii, aby vzala tuto hypotézu v úvahu. Zločiny páchané zvířaty nejsou časté, ale dochází k nim. Už v Bibli se píše, že pokud vůle zabije muže či ženu, musí být ukamenován. Svatý Bernard exkomunikoval včelí roj, který mu bzučením překážel v práci. V Dijonu byl v roce 1639 odsouzen kůň za zabití člověka. Nejslavnější proces proběhl v roce 1521 ve Francii. Byl to soud s krysami, které působily mnoho škod. Jejich právník žádal záruky, aby kočky žalobců neohrožovaly jeho klienty, kteří se odmítají dostavit k soudu. I bez jejich přítomnosti ale pronesl takovou závěrečnou řeč, že byly krysy zproštěny všech obvinění. Já také žádám o nepotrestání srn a dalších pachatelů, protože jejich čin byl jen reakcí na kruté a nesmyslné chování obětí, aktivních lovců. S pozdravem, Dušejkova.
0: Tak co? Ukážeš se nám?
1: Není mi to.
3: Můžu to někde povolit?
1: Je v tom příšerný horko. Nemůžu si zkusit tu kamizolu.
3: Jo, těch mám několik.
0: Jestli chceš, abych šla s tebou, tak si vyber něco jiného než myslivce.
1: Tak moment.
3: Pojď. Něco ti ukážu.
0: Je. Vratislavská univerzita, je to to, co si myslím? Na základě přijímacího. Přijata ke studiu polonistiky. Gratuluju.
3: No, tak ještě není k čemu. Já možná nenastoupím.
0: Ale nastoupíš. S bydlením se to nějak zařídí.
3: Říkal ti Dion, že chce odejít od policie a věnovat se jen překládání.
0: Jo, něco naznačoval.

0: Dobrý.
1: Pane bože, to je perfektní.
0: No.
1: Budeš se za mě stydět, když tomu budu chodit pořád?
0: Stydět se nebudu, ale je v tom 30 stupňů.
2: Tohle jsem vybrala pro vás.
0: Ne, tak to ne. To...
2: Co myslíte?
1: No jasně. Když já půjdu za Vlka, ty si vezmeš tohle.
0: Já nemám žádný smysl pro humor.
2: Chcete i proutěný košík?
0: Košíku mám 10 doma. Ale tohle je...
1: Prosím tě, Spišku. Vem si to.
3: Tak, tady dole, jo?
1: Jo.
3: Dobrý. Paráda. Tak, díky za podpis. A tady, prosím, od policie s modrým pruhem. Nejste nervózní?
1: To bude, že se odkládá vražda toho divočáka.
3: Jak to víte?
1: Nedostávám takový psaní poprvé.
3: No. Když se chystáte na ten houbařský bál, to se nebojíte?
1: Proč bych se bála? Já zvířatům nic nedělám.
3: No. Jo, jedu dneska za lesníkama pro popadený dřevo po té sobotní bouřce. Chcete taky?
1: Aha. Znáte lesáka Rumělkového?
3: No, to je ten... No, něco mi to říká.
1: Znáší vajíčka do klád stromu.
3: A, jo, to je, no, to je ono. No, to je mi jedno, nějaký brokvy nevadí, to spálím s ním.
1: Ale to je přece hrozný.
3: A paní Dušinková.
1: Dušejková.
3: No, Dušejková, vy jste tak dobrá žena. O všechno se zajímáte a staráte. No, ale čím bych podle vás měl topit? Můžu si nalejt?
1: Jo, jistě.
3: Helejte, přirozená příroda už neexistuje. Je třeba střílet přemnožený lišky, kance. No, mluvil jsem za jiným. Víte, jak nebezpečný jsou ty lišky, co utekly z farmy? Naštěstí se už jich povedlo dost pochytat. A hlavně odvíst.
1: Ne, co mi neříkejte?
3: No, už neuměli žít na svobodě. Neuměli lovit, měli trávení, ochablí svaly. Akorát mi tam chcípli.
1: Nezlobte se, ale... Nevím, co vám mám na to říct.
3: Tak proč vás netrapte se tím? Nemůžete na sebe naložit problémy celého světa. Tak chcete nějaký to dřevo? Hodil bych vám ho sem.

0: blesk pro naše zboristky a poděkujeme za krásná slova panu Faráři. A ještě než se pustíte do pouštění a než Jacek sedne za klávesy, tak poprosím o chvilku pozornosti. Ticho! Letos se na baru platí hned. Tak v loni jsem to musel vyrovnávat já. A řeknu vám, manželka mě moc nepochválila. No netvoř se, ještě řekni, že to není pravda. A po volné zábavě bude v 9 hodin soutěž masek a kolem 10. vyhlášení. Děkuju vám pro zvlášení.
1: Pozdrav pánbu. Máte skvělé masky. Pes nebo vlk? A vy připomínáte mi kardinála, ale za toho asi nejdete.
2: Já jsem ti říkal, že to nikdo nepochopí.
3: Já si vzít kratší sukničku a do košíku víno a bábovku.
1: Aha, karkulka a vlk, ano. Vtipné.
2: Díky.
1: Na vás si dám pozor. Však víte, homo homini lupus.
3: Jo, jo.
1: Tak hezkou zábavu.
3: Sam vypadá v té sutani, že je za kněze jenom převlečen.
4: Ahoj.
2: Ahoj.
4: Vy dva máte určitě nejlepší kostýmy.
2: Díky.
4: Já jdu zase za holubinku.
2: Vrhavku?
4: Ne, co pak mám bílou nožku? Jdu za révovou.
2: Jasně.

0: se tancujeme si pak spolu.
1: A jistě.
0: Tak jo, tak čau.
1: Nedívej se tak na mě. Nebudeme tady dlouho. Jenom vyplatím kapelu, sbor, catering, dohodnu, kolik se bude platit.

0: nezlobte se, paní učitelko, já jsem máma Agněšky, co učíte?
1: Aha, vy jste tady s manželem, že?
0: Ano, má tady jako předseda spolku všechno na starosti, takže jsem tu spíš sama. A co vy?
1: Já jsem tu s pokladníkem, taky většinou sama. Já si vždycky říkala, jak asi vypadáte. Protože na třídních schůzkách jsem vždycky vídala jenom pana předsedu.
0: Ano. Nechcete jít na chvíli ven?
2: Je pravda, že jste našla tělo našeho náčelníka?
3: Ano.
2: A nebála jste se?
3: A jak?
2: Je to hrůza. Víte, to všechno se stalo přátelům mého muže. Byli si velmi blízcí. Myslím, že i on se bojí.
3: Nepůsobí, jako by se bál.
2: Slíbil mi, že dnes nebude pít. Že pojedeme brzy domů. O, má to těžké, všichni ho tu zvou na panáka. Někdy mě napadá. O, je jedno. Často na to myslím. Na mrtvoly kolem něj. Když se vrací z lovu, hodí na stůl čtvrtku srny. Tmavá krev teče po desce stolu. Pak to porcuje a dává do mrazáku. Vždycky, když jdu kolem ledničky, myslím na to rozčtvrcené tělo. Nebo věší mrtvé zajíce na balkon, aby stuhly a oni tam visí s otevřenýma očima, se zaschou krví na čumácích. Fuj, já vím, já jsem asi přecitlivělá neurotička. A pravdu, měla bych se jít léčit.
3: Naopak, mně připadáte naprosto normální.
2: Znáte pohádku o nočním střelci?
3: Ne.
2: Po nocích tady řádil noční střelec. Lovil špatné lidi. Létal na Černém Čápovi a jeho společníky byli dva psi. Všichni se ho báli, jen jeden kluk zavolal do komína, aby mu střelec taky někoho ulovil. O pár dní později spadl do domu chlapce kus rozčtvrceného těla. To se pak stalo ještě třikrát, až bylo tělo celé a mohlo být pohřbeno. Noční střelec už se neobjevil.
3: Zvláštní legenda.
2: Jako noční můra. Napadlo mě, jestli si takhle nepřijde i pro mého muže.
3: Váš muž je špatný člověk.
2: To já nemůžu takhle říct. Nezlobte se, já jsem vážně úplně nemožná. Nejradši bych už jela domů.
3: Tak jeďte.
2: Bojím se ho nechat samotného.
3: Proč? Někdo ho odveze?
2: Ne, to nejde. Já jsem mu to slíbila.
3: Napuste si doma vanu a odpočiňte si.
2: Budu se ho aspoň muset jít zeptat. Jenomže on si bude myslet, že chci, aby už jel taky.
3: Prostě jeďte. Odvezeme ho.
2: Já nevím.
3: Vy máte opravdu strašně smutný pohled.
2: Promiňte.
3: Ne, neumlouvejte se. Jenom mi to připomnělo, že takhle se na mě dívaly moje holky. Víte, já jsem měla dvě fenky. Vzpomněla jsem si na jejich pohled, když jsem nedodržela slovo. Dívali se na mě tak strašně smutně, jako by to vůbec nemohli pochopit. Někdy si říkám, že my máme světový názor a zvířata světový pocit.
2: Co se s nimi stalo?
3: Umřeli. Myslím, že je zastřelili myslivci.
4: Tady seš. Pojď. Budou se vyhlašovat nejlepší masky.
3: Ale...
4: Prej jsme se umístili, no.
2: Pane Švěrčinský, nevadilo by vám hodit mého muže domů?
4: Nevadilo.
3: Slyšíte? Klidně jeďte.
5: Jedem.
3: Rychlej.
5: No, víte co, pojďte sem. No, skoč sem.
3: Tak, držte volant a já si dám kafe.

0: broken.
1: Does thy life destroy?
2: Jsem proto jí to zatím neříkat. Je to zbytečný, navíc nikdo neví nic jistě.
3: To se neututlá, rozumíš? Ty ženský, co ho našli, to roznesli po celém městě.
4: Počkala bych aspoň, než trochu zesílí.
2: Jo, jo. Ale podle mě se tu dřív nebo později objeví policie.
4: Tak ona ví, že předseda zemřel, ne?
2: Jo, ale neví, neví jak.
1: Vy jste tu všichni.
4: Ty jsi vzhůru, ahoj. Máme zavolat doktora.
1: Dobrý. Tyhle moje potíže. Zjeví se, nikdo neví proč.
3: Zbalil jsem ti věci, nějaké drobnosti. Kartáček, šaty, mám i počítač s nabíječkou. Nikdo nám nedokázal říct, jak dlouho tady budeš.
1: Jo, ne? Mohla bych mít k sobě jednu jedinou prosbu?
2: Zkus to.
1: Týká se to předsedy.
2: No.
1: Zjistíš mi, kdy se narodil? Vážená policie, zdvořile vám oznamuji, že se mi podařilo získat datum narození. Bohužel ne hodinu, takže můj horoskop není úplně přesný. Dvou obětí, vepřeka a předsedy. A našla jsem v nich něco neobyčejně zajímavého, co potvrzuje mou hypotézu. Konkrétně se ukazuje, že vepřek měl v okamžiku smrti tranzitující Mars v Paně, což z astrologického hlediska souvisí s kožešinovými zvířaty. Nejslabší části těla se podle slunce v rybách zdají být kotníky. Byl tedy podle mého názoru liškami, které se domluvily na provedení tohoto činu, zahnána do pasti. Co se týče předsedy, ukazuje mi to zde, že má špatné aspekty ve třetím domě, což souvisí s malými zvířaty, možná hmyzem. Pozice Saturnu v bíku ukazuje na udušení. Jsem nyní zesláblá. Více vám napíšu v dalším dopise. S úctou Dušejková toho času v nemocnici.
5: Paní Dušejková, dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tak vám nesu časopisy. Díval jsem se, jsou v nich i horoskopy.
1: Aha, děkuju. Já ráda srovnávám její horoskopy s těmi mými. Fascinuje mě, jak dokážu otisknout jen jeden možný výklad, že se nebojí zodpovědnosti. Pane doktore, nevíte něco o tom, kdy mě pustí?
6: Paní Tošejková, nevím. Ale buďte ráda, že jste v lete tady. Nikdy jsem neviděl takovou kůži, jakou vy máte. Vezmíte na slunce.
1: Musím žít v podzemí?
6: To ne, ale měla byste nosit galábie.
1: Co to je?
6: Takový dlouhé košily. U nás se noší běžné.
1: A vy? Máte nějaké potíže?
6: Mám. Naopak jako vy. V zimě mi tady chybí slunce. Mám deprese. Ale já znám sebe. Nevydržím to dlouho, za chvíli se sebru a půjdu léčit dál.
1: A nechybí vám skutečný domov?
6: Domov je tam, kde zrovna jsem. A kde mám notebook.
1: To se mi líbí. Budu tady trénovat, aby mi pocitu domova stačil jen notebook.
6: No výborně. Času máte dost.
1: Dostala jsem silnou fotoalergickou reakci. Musím ležet v tmavé místnosti se zataženými závěsy. Čas zmizel, Jsem tu dny. Týdny. Měsíc. Ležím a poslouchám, jak se nade mnou střídají.
2: Jsem byl tak zoufalý, že jsem se podíval.
1: Návštěvy v nemocnicích jsou nejhorší.
2: Jen pár slov a vydávají.
1: Nikdo většinou neví,
6: já
1: co říkat.
6: Já jsem sem za známým, chtěl ode mne poslední.
1: Dobré je, že můžu kdykoliv zavřít oči.
3: Zalévám ti ten tvůj rád.
2: To ten červ.
3: Ale prosím,
1: přijdu do šepu. Mě
6: napadlo, kdybyste se chtěli zpovídat, ulevit si.
1: A pak zmizí úplně.
0: Tady jde o vraždu. Je poslední, kdo s obdivší hovořil.
1: A kde spíš? A pak zmizí úplně. Láskou tě.
2: Tajně usouží.
7: Paní Dušejková není schopna výsledky.
1: Já to zvládnu.
0: Paní Dušejková, podle předsedovy manželky jste ho měla odvést domů. Proč se tak nestalo?
1: Čekala jsem na něj venku. Koukala jsem na hvězdy.
0: Je někdo, kdo by to mohl dosvědčit?
1: To nevím. Lidé tam byli, ale já jsem mluvila jenom s hvězdami. Mám takovou teorii, takovou hypotézu, že nás hvězdy vidí tak, jako my vnímáme naše psy. Víme, co je pro ně dobré. Vedeme je na vodítku, aby se nám nestratili. Kastrujeme je, vozíme k veterináři. A oni vůbec nechápou, proč to děláme, co nás k tomu vede. Ale podřizují se.
0: Paní Dušejková.
1: Taky bychom se měli podřídit.
0: Slíbila jste, že ho odvezete. Proč se tak nestalo?
1: Protože tam nikde nebyl. Šla jsem dovnitř, ptala jsem se po něm, ale nikdo ho neviděl. Řekla jsem si, že musel odejet s někým jiným.
0: Takže jste ho tam nechala?
1: To by se mu tak mohlo stát. I kdyby opilý usnul někde v křoví, noc přece byla teplá. Tak jsem se samurajem vrátila domů.
0: Kdo je to samuraj?
1: Kamara.
0: Jeho příjmení?
1: Samuraj Suzuki.
0: Takže vám nebude vadit, když se u vás doma porozhlédneme?
1: Nebude. Klidně se porozhlédněte.
0: Máte nějaké podezření, kdo by mohl panu předsedovi něco udělat?
1: Vy nečtete moje dopisy.
0: Právě že čteme. Odkud máte informace o tom, jak předseda zemřel?
1: Takže je to pravda. Udusili ho brouci?
0: O tom s vámi nemohu mluvit, dokud neskončí vyšetřování.
1: Ale vždyť jste to sotva...
0: Znala jste náčelníka, znala jste Anselma Vepřeka?
1: Proč se ptáte, když to víte? Není to ztráta času.
0: Je pravda, že jste během lovu křičela: zabiju vás, vy svině, za to budete pikat, rozbiju vám držky.
1: Jiskry přicházejí ze samotného zdroje.
0: Paní Dušejková, haló! Snad nespíte?
1: Když se má narodit člověk, jiskra začne padat. Letí temnotou. A než spadne na zem, odlouká se chodinka o oběžné dráhy planet. Každá z nich ji znečišťuje svými vlastnostmi. To určuje základní věci. Smrt, kdy se jiskra vysvobodí. Neptun dává sny a iluze. Saturn nepřináší nic dobrého. Naštěstí se objeví Jupiter. Dává radost. Mars dá agresivitu a vůli, využil lásku. Merkur jazyk, schopnost mluvit. A měsíc?
8: Měsíc dává duši.
1: Teprve pak jiskra dopadá na zem
8: a obléká se do těla
1: lidského.
8: Zvířecího, nebo rostlinného. jsme víc než oběti plamen.
9: Paní Dušejková.
10: Paní spisovatelko.
9: Prý vás propustí.
10: Jo, bylo už na čase. Začala škola.
9: Přišla jsem se rozloučit. Prodávám dům. Od té doby, co se tam dějí ty věci, se tam necítím dobře.
10: Bojíte se, že nás zvířata pozabíjí?
9: Já té vaší teorii nevěřím.
10: Myslela jsem, že vy jako spisovatelka.
9: Nikdy bych nic nenapsala, kdybych se nedržela při zemi. Ale povězte mi, je pravda, že předsedu zabili brouci?
10: Ano. Udusili ho. Vlezli mu do úst, do plic, do žaludku, do uší. Já jsem to neviděla, ale dokážu si to dokonale představit, jak tam ti lesáci lezou. Chcete vidět, co jsem dostala od doktora Aliho?
9: Mm-hmm.
10: Bílou košili až na zem. Počkejte, vidíte, já mám ještě něco pro vás. Vezměte si to. Je to jako boží prst.
9: Co mi to dáváte? Co to je?
10: To je srnčí nožka. Nebojte se, je úplně vysušená. Vůbec nesmrtí.
9: A co s ním mám dělat?
10: Prostě ji použijte.

0: Prosím tě, můžeme se stavit ve městě? Já nemám doma nic k jídlu.
1: Ale máš, udělal jsem takový menší nákup. Parkujem tamhle.
0: Pro boha, to snad ani nemůže být samuraj.
1: Proč?
0: Je úplně bílý.
1: No, umyl jsem ho.
0: Jenom umyl?
1: A přelakoval.
0: A co jsi mi pro boha udělal doma?
1: Moc toho není. Jen jsem zasádroval pár rohů. Taky jsi měl píseň v koupelně.
0: Jo, ty musíš mít ascendent v paně. Škoda, že nevíš, kolik ses narodil.
1: A taky policie ti tam udělala nepořádek. Tak jsem tam poklidil.
0: Ajej. Taky mě napadlo, že si nemůžu vzpomenout, jestli jsme dostali nějakou cenu za ty naše masky.
1: Nedostali. Vyhrála paní Holubinka.
0: A ty jsi s ní pak tancoval?
1: Je to otravná ženská.
0: To ona tě hodila domů?
1: Mě vyslycháš. Kdybys nečekala na předsedu, jel bych s tebou. Vždycky bych jel radši s tebou.
0: Neříkej mi, že jsi nic nedělal se samurajem. Takhle normálně nechytá.
1: Nevejvolej. A taky jsem tu uklidil to tvoje vybavení.
0: Kde jsme jeli si podchodníčky?
1: No, zbyl mi štěr.
2: Překvapení!
3: Ahoj. Vy jste tady oba.
2: Ahoj.
4: A je tu i Mariška, podívej. No pojď sem, pojď sem. Vypadáš v těch bílých šatech jako anděl.
0: To je galabie. Máme kvůli alergii.
5: Dione, jak to, že jsi tady? A co tvoje alergie?
4: Další týden jsme strávili jako dobrá rodina.
6: Asi mi ubil stres.
4: Léčila jsem se v zatemněném pokoji.
7: My jsme ti udělali takovou malou hostinu.
0: To víš, že mám.
4: Má to klízí. A stará se o dům. A Dion s dobrou zprávou vaří a nakupuje. Vypadá to, že vliv Saturnu naštěstí zmizel.
0: Zařejeme pět prstů a uděláme pořádně starostlivou maminku kachnu, jo?

0: teď čtyři prsty.
1: Promiňte! Paní Dušejková, můžu na chvilku?
0: Ale já jsem měsíc chyběla. Děti nemohou přijít o další hodinu.
1: Měli přece suplování.
0: Říkám ne.
1: Ne.
0: Oba tady učíme svoje předměty, které mají stejné místo v rozvrhu. Vy ale chodíte do mých hodin a žáky mi berete. Můžu to teda dělat i obráceně? Až budete vykládat evangelium, zaťukám a řeknu, že potřebuji probrat průběhový čas.
1: Mluvte vážně.
0: To říkáte jenom proto, že nemáte argument.
1: Dobře, můžeme zavolat ředitelku, ať rozhodne, jaké jsou pro ní priority. Slavnost je už za měsíc a budu moc rád, když přijdete. A pak už vám děti brát nebudu.
0: Nepřijdu. Nezlobte se, ale nejsem katolička.
1: Všichni jsme kulturními katolíky, ať chceme nebo ne. Nečetla jste mail? Očekává se účast celého pedagogického sboru.
0: Chudáčku samuraj, zase ta návraza. Ukáž. Zase tě přezujeme. Já si taky budu muset koupit zimní boty. Léta jsou tady. Čím dál tím kratší, viď? Ale... Máš tady někde kamarádku, abych měla štěstí? Teda, vás tady je?
2: Jen si nás spočítej.
3: One for sorrow, two for mares, three for funeral, four for bears.
4: Celou cestu ke kostelu jsem vyzlížela další straku, aby rozpočítávadlo neskončilo na ďáblovi. Měla jsem ale smůlu. Víc strak jsem neviděla.

0: Mám ráda místa, kde se lidi sejdou a přitom spolu nesmí mluvit. Když můžou, okamžitě začnou žvanit pitomosti, pomlouvat se a předvádět se. V tomhle je kostel dobré místo.
1: Jak víte, drazí bratři a drahé sestry, už dlouhá léta pečuji o duchovní život našich odvážných myslivců. Jako jejich kaplan vysvěcuji hájenky, pořádám jejich setkání, uděluji svátosti manželství a vyprovázím zemřelé do země věčného.
0: Jenže kvůli šelestovým řečem jsem nemohla upadnout do svého obvyklého stavu zvláštní meditace.
1: Jsou naši stateční myslivci. Přírodě, v níž člověk žije, je třeba pomoci, aby se rozvíjela. Myslivci pravidelným odstřelem slouží přírodě.
0: Co je to za kázání? Vždyť je to absurdní. Bude se tady velebit vraždění?
1: 4 zásobníky pro jeleny, 25 krmítek pro bažanty a 150 solných lizů pro vysokou zvěř.
0: A pak po nich u těch krmelců střílejí. Je to stejné jako pozvat někoho na večeři a pak ho zavraždit.
1: Považují nás za ty, kteří pečují o přírodu, o řád, harmonii. V posledních letech si naši myslivci postavili dokonce vlastní hájenku, v níž se často setkávají a debatují o kultuře, etice, disciplíně a bezpečnosti honů a dalších zajímavých otázkách.
2: Je vám dobře?
1: Podřizujte si zemi. A právě k vám, myslivcům, Bůh pronesl svá slova, protože Bůh učinil z člověka svého spolupracovníka, který mu napomáhá v jeho díle stvoření a v tom, aby toto dílo bylo naplněno.
3: Hej ty, slez dolů. Dělej, to s tebou mluvím. Okamžitě slez a vypadni.
1: Sestro Dušiková,
3: Jak může žena zabíjet? A co vy? Vy to nevidíte?
1: Paní Dušiková.
3: Tak byl jste kazatelný. Musel srazit plést.
1: Tak si já, sestry, klid.
3: Zabíjte tu zvířata, přitom vám vřiše.
1: Paní Dušiková, prosím, odejděte. Klid.
4: Tak, už jste se uklidnila? A ne, abyste šla zase dovnitř, jinak bych musel zavolat policii.
5: Tak ji zavolejte. Chystáte tam totiž zločin.
4: Já budu hlídat tu dveři. Tak pozor!
0: Hněv po sobě vždycky zanechává prázdnotu, do níž se i hned jako velká voda vlévá smutek. A teče řeka bez počátku a konce.
5: Kde pak jsi?
6: Tady. Letím za tebou.
5: Jsi tu sama?
6: Jsme tu dvě. Hádáme se o ten kousek. Alobal. Netrap se. Čas pracuje pro nás. Dílo musí být dokončeno.
0: Frnk. A jsou pryč. Asi mají hnízdo na střeše fary. Straky. Žhář.

0: Horčicová polévka je rychlá a jednoduchá, takže se vždycky stihne.
1: Jano.
0: Je důležité, aby horčice neprošla varem, protože polévka by ztratila chuť a byla by hořká. A všichni ji máte rádi. I ty, Dione, i ty má toho. Dobrá zpráva je ochutná. Vážně jste přijeli všichni tři naraz? To je úžasné.
1: No jo.
2: Dione, jdu ti volat.
0: Neber to, budeš to mít drahé. Teď tady bývá jenom český signál.
2: Je to z bývalé práce.
0: Opekla jsem k tomu starý chleba s česnekem.
1: Já ani nemám hlad.
2: Taky mi není moc dobře.
0: A ani ty si nedáš, Dione. Dělala jsem ji hlavně kvůli tobě.
2: Tak mi nalej.
0: No. To ráda slyším. Nebude vám vadit, když začnu jíst.
2: Já to vezmu. Ano?
1: Dobrou chuť.
2: Co se děje? Hoří fara.
1: A šelest?
2: Byl uvnitř. Hledají ho. Jano, my víme, že jsi to byla ty. Proto jsme se dneska přišli, abychom se domluvili.
1: A to jsme netušili, že to uděláš ještě jednou. Udělala jsi to.
2: A. Napadlo nás to, když jsme se dozvěděli, jak zemřel předseda. Ti brouci. Mohla si to udělat jen ty nebo Boros, ale ten už byl dávno pryč.
3: Myslíme si, že to má co dočinění s tvými psy a tím, že všichni lovili.
1: Já ti podezíral díl od té doby, co jsem viděl, co máš v autě. Ledničku, lopatu.
0: Myslíš, že mě zatkal?
2: Pro boha, Jano. Zabila jsi několik lidí. Dochází ti to vůbec?
0: Spíšku, pamatuješ si na dívky, když jsme šli zaopatřit velkou nohu? Vlastně za to mohou oni.
3: Dívky,

0: loňské srnky. Co se mi tam vydávala od podzimu. Stály tam, jako by mi chtěli něco říct.
1: Jen běž dovnitř. Stal se tu zločin. Uvidíš.
0: Vevnitř jsem našla jejich mrtvou sestru.
1: Nalákal ti na jablko. Zabil ji. Rozčtvrtil. Ty to teď vidíš. Měla jsi to najít. Stejně, jako jsi měla najít tu fotku. No, podívej se ještě tamhle. Tady ji uvidíš.
2: Tam jsou všichni ti muži, co tu loví. Náčelník, vetřek, předseda.
1: U nohou jim leží mrtvá zvířata. Srnky, zajíci a tři psi.
2: Jednoho neznáš, ale ty dva tam dole. Ty poznáváš. Jak bys je nepoznala? Ty černé a bílé fleky.
0: Byly to moje holky.
3: Vidím tam všechny. Šelest, předseda, náčelník, vepřek.
4: A kdo je ten rozmazaný?
5: To bude velká noha.
0: Ovšem věděl. A nikdy mi nic neřekl. Určitě se bavil tím, jak holky zoufale hledám. Takže tak to bylo. Srny si mě vybrali. Dokonce mi dali vražedný nástroj. Od té doby už jsem nikdy necítila strach a pochybnosti. Náčelníka jsem sledovala několik dnů, když jel od vepřeka, věděla jsem, že pojede průsmykem. Sundala jsem ze stromu igelitku, ve které dřív byly ostatky.
6: Tu zase chcete ženská.
0: Voda v ní se změnila v led. Chci vám něco ukázat.
6: Co mi chceš ukázat?
0: Pojď za mnou. Jde o smrt velké nohy.
6: Velký nohy? Jo, no jo. Nohy měl fakt obrovský.
0: Proč jsi mi neřekl, že jsi zabil mé psy?
6: No, co ti jde?
0: Odpověz na otázku.
6: Já jsem to neudělal. Myslím, že to byl vepřek. Nebo možná farář? Otoč se, ženská, chci se vychcát.
7: Ty jsi ho praštila tou igelitkou?
0: Ano. Ideální zbraň starých žen. Bylo ticho. Začal padat sníh. Slyšela jsem pohyb všude kolem. Srnky měly radost. Já byla jenom jejich prostředník. Vraždili oni. Ty jsi tam pak chtěl jít, Dione.
3: Ano. Viděl jsem to světlo.
0: Ty jsi ty stopy ještě viděl, ale jen ty srnčí. Moje a náčelníkovi musel smít déšť. I to bylo znamení. Jak snadno to prošlo. Zvířata mi sama ukazovala zločiny, třeba toho divočáka. Musela jsem pokračovat. Přijela jsem za vepřekem na liščí farmu. Zvířata věděla, co jdu udělat.
1: To je ona, přišla za vepřekem.
8: V kapse má pytlácká oka. Chce ho ulovit, jako on loví nás.
9: Já vás hodněkaď znám.
0: Jestli chcete ty peníze, co měl náčelník, musíte jít se mnou.
9: A proč?
0: Zakopala jsem je v lese.
1: Musíš ho zabít. Víš, co udělal s těmi psy? Hodit nám je.
0: Doufala jsem, že mu ten drát zlomí vás jako srně. Ale já se ve vraždách nevyznám. Jen se mu oko zarilo do kůže. Naštěstí jsem měla sebou svou igelitku. Vozila jsem ji připravenou v turistické ledničce.
4: To tě to neděsilo?
0: Cítila jsem jenom úlevu. Opravdu. Ani jsem na to pak už nepomyslela. Vzala jsem mu klíče a běžela vypustit lišky. Vážně. Byly zmatené. Nevěděli, co si se svobodou počít.
3: Takže si takhle praštila i předsedu. A pak na něj vylila feromony.
0: Ano. Přisám, že si ani nepamatuju, kdy se mi Borusovi vzal. To ze mě dělalo dobrou lhářku. Všecko jsem hned zapomínala.
10: Není mi dobře, paní Dušejková.
0: Neměl byste to s tím pitím tak přehánět.
5: Pomoz mi. Odvez mě domů, mě fakt strašně blbě.
0: Nebylo mu špatně jen z alkoholu, ale celkově. Z něj samého. V ruce jsem držela lávičku s feromony. Bylo to znamení.
7: Co to je?
0: Zkus se vyblít. Bude ti líp. Pak pojedeme. Co? Co je? Proč berečíš?
5: Vy jste tak strašně hodná, paní Dušejková.
0: Skočím ti do ledničky. Prostudený oklad a lék. Pak pojedeme domů. No. Napij se. To je lék.
3: Jdi si zbalit. Musíme pryč.
0: Co si mám zbalit? Do životní zásuvu čistýho prádla, ne? Prášky, noční košile, notebook na knížku. Jo, ne? Můžu si vzít do vězení notebook?
3: Do jakého vězení? Přišli jsme tě odvést pryč.
0: Aha.
7: No.
0: To asi notebook bude stačit.
7: No ne, zubní kartáček by se taky mohl hodit. Nějakou hotovost máš?
0: Něco málo. Mám byt ve Vratislavě, může se prodat.
3: Nesmysl. Budou sledovat tok peněz.
7: Teď to neřešte, musíme jet.
1: Ukaž, počkej, já ti to vezmu.
3: Na hlavních tazích jsou už hlídky. Pořád mám přístup do systému.
7: Hlavně, ať už stane tiše, kdyby něco.
1: Jano, slyšela jsi? Kdyby něco, zůstaň tiše.
3: Jo, běhneme se jim.
0: Takhle nějak se musí cítit zvířata převážená na jatka. Žádné místo, jen černá tma. Pocit, že se začneš dusit.
7: Sakra.
1: Probohu.
3: Já to nechápu. Tady žádná hlídka být neměla.
1: Pane bože. Možná bychom měli zastavit. Někam na chvilku zajedeme, něco?
7: Ne. Jedeme dál.

smutnice, chvostoskoci a žlabatky. Už jsem se naučila jejich česká jména. Při svých procházkách myslím na mátohu. Na to, že tuto zimu stráví na plošině sám. Jak všichni přežijí další zimu? Netopíři v profesorově sklepě, kuna s novým majitelem, srny a lišky. Není dobré zprávě smutno v mém vratislavském bytě? Včera jsem poslala Dionovi krátký příběh a podepsala se Boros. On už bude vědět, o co jde. Jeden mnich si předpověděl z horoskopu vlastní smrt. Měl zemřít po úderu kamenem, který mu spadne na hlavu. Proto neustále nosil pod mnišskou kapucí železnou čepici. Jednou na Velký pátek si ale sundal spolu s kapucí. A právě v tom okamžiku mu kamínek, který se uvolnil z klenby, spadl na holou hlavu a způsobil mu drobnou oděrku. Mnich si však byl jist, že se tím naplnila předpověď, takže urovnal všechny své záležitosti a do měsíce zemřel. Tak to funguje, Dione. Já ale vím, že mám ještě dost času.

0: Na stanici Vltava právě skončil rozhlasový seriál natočený podle románu polské spisovatelky Olgy Tokarčukové Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. Přeložil Petr Vidlák, dramatizace Kristýna Májová, dramaturgie Renata Venclová, režie v roce 2022 Izabela Šenková. Účinkovali jako Jana Dušejková Jitka Smutná, jako její soused Mátoha Miroslav Hanuš, jako její bývalý student Jiří Rozkot, prodavačka v second-handu Klára Suchá, dále Libor Hruška, Luboš Veselý, Jan Vondráček, Pavel Nečas, Marek Daniel, Vasil Fridrich, Michael Pithan, Pavel Tesař, Kamil Halbich a další. Za týden pro vás budeme mít dvoudílnou dramatizaci románu Francise Scotta Fitzgeralda Velký Gatsby. Děj se odehrává v Americe ve 20. letech 20. století v době jazzu, večírku a rychlého bohatnutí. Vypravěč Nick se přestěhuje na Long Island a jeho sousedem je tajemný milionář Gatsby. Ten ve svém obrovském domě pořádá velkolepé večírky, na které proudí stovky lidí, ale nedělá to jen kvůli zábavě. Doufá, že se objeví Daisy, kterou kdysi miloval a kterou teď touží získat zpět. Radioseriál Velký Gatsby začne na Vltavě za týden v neděli 6. srpna v 11 hodin dopoledne. Teď se nám už blíží poledne a zvony s Radkem Rejškem.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
3: Cílem našeho putování za hlasy zvonů Chrudimska bude dnes starobylý kostel svatého Mikuláše ve Stolanech. První zmínka o tomto kostele pochází z roku 1349 a i tento kostel za dobu své existence prodělal řadu změn a úprav, přičemž ta poslední z konce 19. století navrátila kostelu gotický vzhled. Kostel je dnes krásně opraven a udržován a v jeho věži je zavěšen velmi starý památný zvon, odlitý nezjištěným zvonařem v roce 1470. Jeho hlas, kterému dominuje hlavní tón dvoučárkované cis, na stanici Český rozhlas Vltava ohlásí dnešní nedělní poledne.

0: Dobré nedělní odpoledne, vážení a milí, dozněly zvony stolenského kostela svatého Mikuláše. Klidný den přejí ze stanice Vltava z hlasatelny Jana Kozubková a z technického pracoviště Romana Kouřilová. Zítra skončí srpen, v pondělí 31. a na začátku tohoto měsíce uplynulo 100 let od narození amerického zpěváka, který získal celkem 19 cen Grammy Tonyho Bennetta. V roce 1966 vyšla jeho nejoblíbenější deska s filmovou hudbou The Movie Song a my ji uslyšíme dnes v krásných hlasech ve 14 hodin. Pro básníka Vítězslava Nezvala představoval film ve 20. letech nový univerzální způsob řeči a vnímání světa. Fascinoval ho už od dob avantgardy, psal o něm teoretické texty a později se mu věnoval i profesně. A jak se kinematografie promítla do jeho básní?
1: Svět poezie.

0: Filmové léto teď na Vltavu přináší premiérové pásmo nadepsané Vítězslav Nezval, černá hodinka v biografu.
1: Avenue de Man. Ruka v kominické rukavici. Každý krámek tvoří brasletu. Uhlí a víno. Ani jedno kino. Ukazuješ prsty k Monrouge. Proto máš za nehty špínu. A přesto voníš, chudá dívko, po růži.
2: Básní z cestovní sbírky Zbohem a šáteček z roku 1934 se jen dokazuje, že kino a film měl Vítězslav Nezval neustále po ruce a že kinematografie byla pro něj neustálým zdrojem radosti, okoušení i inspirací. Jako pro všechny avantgardní autory bylo zrození filmu na počátku 20. století okouzlující i moderní. Film byl zcela nové médium. Když Nezval napíše zdánlivě mimoděk Lak se z nenadání proměňuje v ženy, v restauranty, v kina, je to pojmenování přímo božské avantgardní triády lásky, jídla a zábavy. Když už mluvíme o lásce, Nezvalův vztah k režisérce Zet Molas vyústil mimo jiné do romaneta Karneval. To se filmovou řečí jen hemží. I když se básník filmu věnoval celoživotně jako režisér i scénárista, nejsou ku podivu jeho verše, ve kterých hraje biograf, nějakou roli až tak zjevné. Médium je přítomné. V Edisonu se dočteme, že už se blíží kránu zlatá rafie, už jsme svědky kinematografie. Ale je přítomné v hlubině s určitou sebejistotou. Je něčím trvalým, je součástí života, jak je v básních, baladách a sonetech věčného studenta Roberta Davida, řekl si, snad se vrátí hned, možná, že je jen u hokyně, potom jí marně čekal v kině. Nakonec proklel ji i svět. Biograf je jedním ze zázraků moderní doby, vedle gramofonu a lidových románů, které avantgardu okouzlovaly. A zároveň je přítomný až do pozdního básníkova díla, jak dokazují řádky z rozsáhlé básně Z domoviny. Zvuk večerního klekání a hlasy návštěvníků kina. Ano, najednou je tu u kina blízká nejen láska, ale dokonce i víra, protože i z ní má film něco kouzelného a okouzlujícího.

Černá hodinka v biografu. Ze sbírky Zpáteční lístek. Biograf ihned v pátek večer mě nutí, abych zbožně klečel v moderních katakombách dne. V neděli vstup již o jedné. Toť kaple smíšeného ritu, chladivé mídlo zavání tu. Náš spasitel je dynamo, anděle křičí Eskimo, zpověď je hromadná a tichá, váš hřích, toť lakomství a pýcha. Ten restaurant tě uchvátí, bankéři, renty, magnáti. Soukromý detektiv jej hlídá, však na předměstí řádí bída. Nejhůř je na tom čínská čtvrť. Letec se rozbil na padrť, odnášejí stroj do hangáru, šel zapít smutek, zemřel v baru. Randevu přesně o páté předstírá, že se neznáte. Co vím v tom sklepě o sousedech, jak Lazar válíš se v svých vředech. Pečlivě přikryl s jejich pach, bojíš se překročit svůj práh. Tak umíráte vedle sebe, v činžovním domě blízko nebe. A jeho modrý praporek zběsile vítá nový věk. Toť Tristan, jenž se blíží s lodí, toť želva, jež se těžce rodí, toť příchod tajné depeše, počet, jenž není rozřešen, toť rudá hvězda z pěti cípy, toť balzám na tvé sprahlé chřípí, toť prapor z žerdí, jež je v nás, toť člunek pro záchranný pás. Dnes kráčím se svěšenou hlavou po novém mostě nad Vltavou. Láska, jíž trpěl spotají, mě opustila v tramvaji. Odjíždí na bicyklu sama, tajíte před lidmi své drama. Bylo ti 23 let, ta láska jízdí mě jak vřet. Je provdaná a klame muže. Koupil jí v restaurantu růže. Nedíváš se mu do očí, jste ve špeluňce prokočí. Vyhledáváš s ní kabarety, šantán tě zděsil svými květy, štítíš se štěnic z fotelů, mizíte v strašném hotelu. Lež s úzkostí mě hrdlo svírá, opustila tě dětská víra, sám sebe strašíš v zrcadle, ty oči jsou už propadlé. Z tvých vrásek každý čte tvé hříchy, mučí mě to jak nemoc míchy. Štítíš se dne jak moskyti, chtěl jsem už stokrát umříti. Spatřil jsem mladou dívku v kroji, mé malomocenství se hojí, si opět chvilku sebou sám, ten pocit odněkud již znám. Neděle pod lipami v kole, ty bydlíš ve venkovské škole, ach, znám tu dobře každý kout, bojíš se skoro ohlédnout. Mám tajný úkryt, rád si ho vě. Lákal mě zločin v Čenstochově. Jmenovala se Helena, tvá dušička je spálená. Smyslnost mučí mě jak klíště, plížím se k ní až za smetiště, hráte si na inkvizici. Za dlouhou školní lavicí své malé rty vždy na mé kladla, přes spovědnici počitadla.

okouzlen ruchem jízdní dráhy ve zmatku svého století. Máš křídla, dnes však neletí. Mám život, zdá se, že byl marný. Vstupuješ hrmotně do kavárny. Nosím svůj osud na čele, jak přechodní tví přátelé. Byl šoférem a svět ho vábil, dnes ráno při startu se zabil. Chystá se vypáčit i skříň, zas je vás o jednoho míň a ještě jedna mořská pana. Vyplás jsem jazyk na satana. Než nalil vodu skalí, kochá se melancholií, miluje brlohy a mince, lákal tě k oknům nevěstince, povýšil neřest na božství, zaplet se do cizoložství. Učil vás zneuctívat vdovy, mluvil k vám dlouho mými slovy, mluvil k vám jimi právě teď. Krčil se v biografu, hleď, přišel jsem po špičkách zvenku, ukradl vdově peněženku, chová se nedelikátně. Teď objevil se na plátně, publikum s potleskem ho vítá, zpívá si nahlas Riorita. On klidně brousí žiletku, políbil jsem svou sousedku. Byla prý nevinná a čistá, svedl ji mladý egoista. V biografu je 200 míst a na všech sedí antikrist. Tak umíráme vedle sebe, v činžovním domě blízko nebe, a jeho modrý praporek zběsile vítá nový věk. Toť sobectví, jež potřeno je, toť konec zahálky a boje, toť pracovitý pondělek, toť prvá oběť pro celek. Toť zánik morálky a hříchu, toť pád, jenž vždycky trestá píchu. Toť konec všeho vlastnictví, toť rozpomínka na lidství, toť rudá hvězda z pěti cípy, toť balzám na tvé sprahlé chřípí, toť zrnem přetížený klas, toť historický mezník v nás. Propadáš pozvolnému tlení, varuji příští pokolení. Ta všecka krása, to byl jed. Byl jsi dlouho v službách tajných věd, nakažen silným jedem séra. Jed vězí v hrotu mého pera. Je to tvá imaginace. Neuměl jsi si ji podplácet. Chápu tě, obrácený lotře, vím, příští epocha nás potře. Volám ji nezlomen a hrd. Tak volá zločinec svou smrt. Tak volá bezesný vstříc spaní. Tak volá stráž o vystřídání. Tak volá krysař myši z dok. Už slyším její rychlý krok. To běží lidé z biografu. Ďábel se tlačí v jejich houfu, dotírá vilně na pany, otvírají se šantány. Již sedí u partie karet. Koho si chytl na kabaret, tak lovil děti na sklíčka. Podstrkuje vám psaníčka. Vypěstil této ženě ruce. Toť démon kontrarevoluce. Procitáš v dýmu kavárny, otvírají se továrny a jejich branou vchází ráno. V mém pokoji je rozestláno. Vítají den a ty jdeš spat. Slyším je slavně bubnovat. Armáda života a práce, už slyším její detonace. Vyčistí olovem náš vzduch, to jede motorový pluh. Zatímco opilci se trousí, tovární siréna mě rdousí.

0: Krištof Krhoviá koučinkoval v režii Petra Mančela v premiérovém Světě poezie nazvaném Vítězslav Nezval, černá hodinka v biografu. Připravil Michal Jareš, hudební spolupráce Stanislav Abraham. Rok po Nezvalovi se narodil spisovatel Edvard Valenta. Oproti avantgardnímu básníkovi a experimentátorovi se Valenta vydal na dráhu novináře, reportéra a prozaika. Onehdy vám ke mně přijde těmito slovy v názvu Valentovy povídky začíná stařičký učitel hudby svou oblíbenou historku, kterou svému žákovi kvůli své roztržitosti vypráví znovu a znovu. A znovu ji bude vyprávět dnes na Vltavě ve 13.30. A než se teď v poledním koncertu rozezní zvony, zvonky a zvonohry, je tu ještě pozvánka k poslechu zítřejších osudů výtvarníka Jiřího Barty.
1: Beroun to bylo místo dětství, na který mám intenzivní vzpomínky. Samozřejmě tady byly místa, jako je zahrada nebo půda, která byla pro mě důležitá, protože ta půda byla plná takového harampádí nepřehledného, kde jsem si vždycky něco vybral a oživil ve svých představách, co to znamená a jak by se s tím dalo hrát. To byl důvod, proč jsme kdysi s kolegou Edgarem Dudkou začali vymýšlet film na půdě, protože on měl podobné zážitky někde z Břeclavy. A dali jsme to dohromady a zjistili jsme, že můžeme dát příběh, který vypráví o půdě jako o prostředí světa, kde hory jsou skříně, dětská vanička je parník, prostor pod kanapem je tajemný les, no a podobně. Je vidět, že to dětství se vždycky propisuje do té budoucnosti a člověk chce nebo nechce.
2: Vstávejte, drahouškové, je ráno.
0: Český je režisér, výtvarník, scénárista a jeden z nejvýznamnějších představitelů českého animovaného filmu Jiří Barta se proslavil nejrůznějšími animačními technikami a jejich kombinací. Mezi jeho nejznámější filmy patří například Krysař z roku 1985 a první díl jeho osudu naladíte na Vltavě zítra v 11 hodin a 30 minut. Teď je 12.20.
3: Polední koncert.
4: Příjemný polední čas ve vysílání Českého rozhlasu Vltava přeje Renáta Spisarová. Začíná druhý z poledních koncertů tento víkend na téma zvony, zvonky, zvonkohry. Hudební symboly života i smrti, slavnostních okamžiků, duchovních proměn a vysokých věží. Před námi jsou ukázky z monumentálních děl, která umocňují právě zvony, ale i komorních skladeb evokující hravost. Uslyšíme pravou zvonkohru, zvony z Velké brány kyjevské, zvonky pro Amsterdam či pařížskou Notre Dame, Dvořákovy zvony z Lonické, zvony alpské i kostelní a v závěru zvony divoké, vášnivé v nejmodernější intrádě, kterou pamatuje 20. století. Modest Petrovič Musorský je celosvětově znám také díky své klavírní svitě Obrázky z výstavy, kterou mistrnou instrumentací povýšil Maurice Ravel. Kartinky jsou z roku 1874. Ravelova úprava pro orchestr vznikla téměř o půl století později a oběma skladatelům přinesla velkou slávu, jistě Musorskému už posmrtnou. Zvony společně s žesti ve Velké bráně kyjevské symbolizují monumentálnost a slavnostní charakter, evokují a umocňují vstup do velkolepé kyjevské brány, inspirované návrhem architekta Viktora Hartmana, blízkého přítele Musorského, který předčasně umřel a k jehož poctě kartinky z výstavky vznikly. Tak tedy samotný závěr cyklu Velká brána kyjevská. Vídeňskou filharmonii na nahrávce z roku 2016 diriguje Gustavo Dudamel.

monumentální úvod poledního koncertu s podtitulem Zvony, zvonky, zvonkohry se postarala Vídeňská filharmonie s dirigentem Gustavem Dudamelem. Původní klavírní svitu Modesta Petroviče Musorského obrázky z výstavy v roce 1922 instrumentoval pro orchestr Maurice Ravel a ze svity jsme slyšeli závěrečnou část Velká brána kyjevská. A teď naprostý opak. Hudba pouze pro carillon, tedy zvonohru. Z alba Zvuk Amsterdamu si poslechneme preludium číslo 8 Matthiase van den Haena. Byl významným vlámským varhaníkem, skladatelem a především to byl carillonista, tedy virtuózní hráč na zvonohru. Pocházel z rodiny proslulých belgických zvonařů a jeho 11 preludií pro carillon patří mezi nejvýraznější dílo pro zvonohru. Tak teď tedy hudba autora, který byl přezdíván Bachem zvonohry.

poledním koncertě zaznělo 8. preludium z 11 preludií Matthiase van den Haina. Jedná se o zásadní literaturu pro zvonohru z doby 18. století. Pro album Zvuk Amsterdamu nahrával hráč na carillon Boudewijn Zwart. A další příspěvek na téma zvony, zvonky, zvonkohry, zvonohry. Se skupení Voices 8, které se prostřednictvím akapelového zpěvu ujalo legendární skladby The Bells of Notre Dame and Out There z amerického animovaného filmu Studia Walt Disney, vytvořeného na základě románu Viktora Huga Chrám Matky Boží v Paříži, alias Zvoník u Matky Boží. Quasimodo je přímo zvoníkem a zvony jsou zásadní součástí jeho světa i hudební doprovodu filmu Voices 8 a jedna z nejnovějších nahrávek souboru, který známe z hostování také u nás.

Britský soubor Voices 8. Čistě pěvecký soubor, který pro sebe často adaptuje slavné skladby, zde tedy i filmové. The Bells of Notre Dame and Out There z rodinného amerického animovaného filmu Zvoník u Matky Boží. Stále máte naladěný Český rozhlas Vltava a jeho víkendový polední koncert dnes na téma Zvony, zvonky, zvonkohry. Také Smetanu Vyšehrad z cyklu Má vlast obsahuje zvukové evokace kostelních zvonů. Zvony připodobněné v úvodu harfou a později lesními rohy jsou spojeny především s představou historického Vyšehradu jako posvátného a národně významného místa. U Smetanova Vyšehradu jsou zvony symbolem české historické paměti, slavnostnosti a jsou připomínkou osudovosti, posvátnosti místa, ale také plynutí času a paměti dějin. Nahrávku Mé vlasti vydal díky Symfonickému orchestru Českého rozhlasu a dirigentu Petru Popelkovi v roce 2024 ve spolupráci s Českým rozhlasem Suprafon.

Vstupní Vyšehrad z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany a i v této části evokace zvonů z historických obrazů českého národa symfonický orchestr Českého rozhlasu vedl Petr Popelka. A teď na téma zvony, zvonky, zvonkohry, hudební symboly života i smrti, slavnostních okamžiků, duchovních proměn a vysokých věží, které vám zprostředkovává Renáta Spisarová, obrátím pozornost k zlonickým zvonům, tedy Dvořákově rané symfonii číslo 1. Napsali, když mu bylo 24 let. Nástroje v ní jen zvonění evokují, především v rytmické složce. Podtitul, který se v rukopisné partituře nevyskytuje, tedy Zlonické zvony, ale symfonii později označoval sám Dvořák, odkazuje ke skladatelovu pobytu ve Zlonicích, kde v mládí získal základy svého hudebního vzdělání. Ve 12 letech totiž začal studovat u multiinstrumentalisty, řečeno dnešním jazykem, Antonína Límana. A to hru na housle. Později pokračoval také hrou na klavír a na varhany. Na kůru barokního chrámu na Nebevzetí Panny Marie ve Zlonicích také Dvořák hrál a zpíval právě pod vedením Límana, který měl zásadní podíl na tom, aby Dvořákův otec poslal syna na varhanickou školu do Prahy. Možná hlavně díky němu se nestal Dvořák řezníkem, ale jistě je to jen spekulace. Tak teď první věta z první symfonie jako připomínka chrámu i pobytu Dvořáka ve Zlonicích a také jako vzpomínka na osvíceného učitele, který rozpoznal Toníkův mimořádný talent a byl schopen o tom přesvědčit i jeho otce.

Česká filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka stojí také za nahrávkou první symfonie Zlonické zvony, raného díla Antonína Dvořáka. A teď už zvony ze zcela jiného prostředí, alpských pastvin. Pastýře vedli k akustické GPS, jazykem dneška ryze praktické důvody. Věděli, kde se stádo nachází a dokonce která kravka se zatoulala. Což nemohlo uniknout také Richardu Strausovi, který začal používat kravské zvonce jako součást zvukomalby alpské přírody. A jistě, na snadě je alpská symfonie Kuhglocken, kravské zvony dominují snad nejvíce v části s názvem Na alpské pastvině, Auf der Alm. Zde Strausův poutník slyší kravské zvonce asi nejvýrazněji. Finský rozhlasový orchestr v krátké části z alpské symfonie diriguje Brit Nicholas Colon.

Alpská symfonie Richarda Strause zní část na alpské pastvině Auder Alm a příklad kravských zvonců implementovaných do asi 125 členného orchestru. Téma zvony, zvonky, zvonkohry, hudební symboly života i smrti, duchovních proměn a vysokých věží. Před chvíli horských pastvin a teď i slavnostních okamžiků. Tedy pokračujeme vybranou částí z díla Sergeje Prokofjeva, která je na pomezí filmové hudby a koncertní kantáty. Hudba původně vznikla k sovětskému filmu, nazývaném též operou Alexandr Nevský z roku 1938 o novgorodském knížeti, který ve 13. století ubránil Rusko před německými rytíři. Režíroval jej slavný Sergej Eisenstein. O rok později z filmové hudby vytvořil Prokofjev rozsáhlou samostatnou kantátu pro mezzosoprán, smíšený sbor a orchestr s opusovým číslem 78. Prokofjev na více místech kantáty využívá picí nástroje a zvonový charakter orchestru k vytvoření monumentálního, kolektivního a slavnostního účinku. Takže ve scénách oslav i boje se výrazně uplatňují právě zvony. Například v části Alexandrův vjezd do Pskova. Moderato Allegro Manon Troppo. Poslechneme si tuto část z nahrávky, která vznikla v roce 1962 v Rudolfinu. Podílela se na ní Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor vedený Josefem Veselkou a všechny vedl Karel Ančerl.

Zlatá edice nahrávek spojená s osobností dirigenta Karla Ancherla a velmi chytlavý závěr kantáty pro mezzosoprán, smíšený sbor a orchestr opus 78 Alexandr Nevský Sergeje Prokofjeva. Slavnostní vítězné zvony v části Alexandrův vjezd do Pskova. Moderáto Allegro Manon Troppo. Tak a teď uděláme úkrok asi o 100 let zpět, kdy byly zvony snad poprvé použity jako psychologický, démonický symbol. Ano, řeč je o fantastické symfonii Hectora Berlioze s podtitulem Epizoda ze života umělce. A na řadě je teď její pátá část, která se v programním symfonickém monumentu, hudebním románu o žárlivosti, snech a halucinacích s premiérou v roce 1830, dostane po cestě na popraviště. Dostaneme se do snu o čarodějnickém sabatu, do atmosféry noční můry plné příšer, černé mše a výsměchu, kde se objevuje i motiv Dies Irae. A právě před ním znějí dva kostelní zvony v nízké poloze, které ohlašují jakousi démonickou mši. Před sebou tak máme, naštěstí jen v rozsahu 6 minut, jeden z nejslavnějších příkladů zvonu jako symbolu smrti v romantické hudbě. Chicago Symphony Orchestra dirikuje Claudio Abbado.

Tak to ve svých 26 letech skládal a doslova fantasticky instrumentoval Hector Berlioz. Z jeho fantastické symfonie Epizoda ze života umělce jsme slyšeli tři části ze závěrečné páté věty s názvem Sabat čarodějnic. Chicago Symphony Orchestra vedl na nahrávce ze začátku našeho století Claudio Abbado. Za malou chvíli se v poledním koncertě tento víkend na téma Zvony, zvonky, zvonkohry, hudební symboly života i smrti, slavnostních okamžiků, horských pastvin, duchovních proměn a vysokých věží rozloučíme. Ještě předtím mi dovolte vzpomenout na samotný závěr roku 2024, kdy v New Yorkské Carnegie Hall hostovala Česká filharmonie se Semjonem Byčkovem a své hostování v New Yorku ukončila provedením glagolské mše. Tenkrát s americkým publikem, které chodí speciálně do Carnegie Hall, hlavně na tu pěknou a známou hudbu, sehrál Semjon Byčkov nesmlouvavou a poměrně riskantní hru. S vysoce motivovaným orchestrem a skvěle připraveným sborem Lukáše Vasilka, včetně solistů, naservíroval posluchačům Janáčka nekompromisního, naléhavého, syrového, zavrtávajícího se pod kůži, ale hned zase laskavého, toužícího a ano, až žadonícího boha, ve kterého musel hluboce věřit. V závěrečné intrádě rozpoutal Byčkov s orchestrem doslova hudební orgie s veškerým tím slavnostním zvonovým závěrem. V nahrávce vydané v roce 1985 bude teď hrát také Česká filharmonie. Řídit ji bude ale Sir Charles Mackerras, který se o prosazení Janáčkovi stále moderní hudby ve světě tolik zasloužil. Tedy teď ohromující, triumfální a extatický závěr. Intráda s glagolském, mše génia Janáčka, mocný hlahol a vyzvánění chrámových zvonů, které oznamují, že největší naděje člověka tkví v jeho propojení s přírodou a vesmírem. Hudba, která má letos 100 let.

0: Extatická intráda s glagolské mše Leoše Janáčka ukončila dnešní polední koncert na stanici Český rozhlas Vltava. Na nahrávce z poloviny 80. let hrála Česká filharmonie, dirigoval Sir Charles Mackerras. Z plejády koncertních skladeb, ve kterých hrají skutečné zvony a zvonkohry orchestrální významnou roli, vybírala známé nahrávky Renáta Spisarová. Technická spolupráce mistr zvuku Vojtěch Dluhý připravila tvůrčí skupina Hudba v Ostravě. V krásných hlasech nám za půl hodiny bude dnes zpívat legendární americký vokalista Tony Bennett písně z oblíbených amerických filmů The Oscar, The Gentle Rain, Black Orpheus či Never Too Late. Ve finále filmového léta na Vltavě nám Vojtěch Babka představí vinylové album, kde Tonyho Bennetta doprovázejí Quincy Jones, Neil Hefty či David Rose se svými skupinami. 3. srpna by Tony Bennett oslavil sté narozeniny. 21. srpna uplynulo 48 let od narození novináře a prozaika Edvarda Valenty, jehož příběh o učiteli klavíru si teď na Vltavě poslechneme. Je přesně 2:30.
1: Povídka.

Humorně laděný příběh spisovatele a redaktora předválečných Lidových novin Edvarda Valenty, nazvaný Onehdy vám ke mně přijde, připravil Jiří Vondráček, účinkuje Lukáš Hlavica v režii Vladimíra Gromova z roku 2011.

0: Starý učitel mě uvítal ve dveřích jako jindy, to jest s nadšením. Když se mě byl dotkl na různých místech, což znamenalo, že srdečně poplácává milého žáka, zamnul hubenýma, vysušenýma, žilnatýma rukama, sklonil se k malým kamínkům v ubohé staromládenecké ložnici, chvilku štěrchal lopatečkou v uhláku, přiložil, opět zašuměl dlaní o dlaň a pochválil si všechno dohromady. No tak, sláva, no tak, no tak. Tento starý učitel mě seznamoval už několik měsíců s taji hry na klavír. Nejsem umělec, jsem jenom bankovní úředník a hudba dokonce ani není mou vášní, ale generální ředitel našeho bankovního závodu je hudbou posedlý a několikrát vyznamenává je mě a zmiňuje se uznale o mých odborných schopnostech, o mé píli, svědomitosti a vůbec o mém charakteru, projevil naději, že mám jistě také nesmírně dobré srdce a jaká je to škoda, že jsem nevnikl do čarodějného světa hudby, která by mou povahu ještě více zušlechtila. Rozhodl jsem se proto obětovat jednu hodinu týdně klavíru, veden k tomuto rozhodnutí mimo jiné i přítomností stařičkého pianina v bytě, kde jsem byl podnájemníkem, a na němž mi bylo dovoleno cvičit pod podmínkou, že přidám paní domácí, staré vdově, 10 korun k měsíčnímu nájmu. Prozrazuji tím vlastně, že jsem byl k těmto klavírním hodinám nepřímo donucen. Ale časem jsem si na tu večerní páteční chvíli tak zvykl, že jsem se na ní už těšil. Především ovšem na starého milovaného učitele. Vidím ho dodnes, jako by stál přede mnou. Malý a hubený, ba vyzáblý, vypadající v neděli tak, jako by měl být v pondělí uložen do rakve úměrné jeho skromným tělesným rozměrům i skromným peněžním možnostem. V pondělí však jeho zevnějšek dokazoval, že k této smutné události dojde až v úterý a tak dále, a to vše prý už spoustu let, jak mi alespoň tvrdili jeho starší žáci. Jeho kostnaté ruce se vždy třásly nad klávesnicí jako uvolněné strojní součástky, tak měl už nervy rozdrchané lety. A nevím, čím to dělal, že jakmile sám počal hrát, šlo mu to ještě znamenitě a stařecký třas pominul docela. Hluboké klávesy nalevo, tam, kde sedával po mém boku, zažloutly, ba zhnědly hojnými prškami šňupavého tabáku, který byl rozechvělými prsty vytrvale a pečlivě vtírán do pórů staré slonoviny, jak odpadával od jeho velikých nozder. Učitel mě postrčil před sebou do zadního pokoje, odkud se dívala dvě zašlá, zřídka kdy mytá okna na jezero střech, na zvlněnou hladinu dnes právě bičovanou nevlídným, mživě větrným listopadovým večerem. Ale tady uvnitř bylo útulno. Vonělo zde jablky, tím šňupavým tabákem, sladkým dusnem starých levných koberců a lety, hlavně lety, odešlým časem. Drže mě za ruku, zavedl mě starý učitel k ještě starší pohovce, o níž jsem vždycky dumával, zda by bylo vůbec možno posadit se na ní, aniž jsem se toho kdy odvážil. Zde, opřeny o odřené černé kožené opěradlo, tu a tam ozdobené chomáčky koudele deroucí se na světlo, stály 3 nerámované obrazy, obrázky. Jakási krajina, jezírko, loď, kostelík, hora, most, vůz se senem, na nic umělec nezapomněl. Ale nejzajímavější bylo, že ačkoliv byly na všech 3 obrázcích tyto prvky zastoupeny stejnou měrou, přece jenom byl každý obraz sám o sobě jiný než jeho soused. Důkaz umělcovi schopnosti vidět totéž vždycky poněkud jinýma očima. Starý učitel tu stál, hladil obrazy zrakem v tichém, pokorném, zaníceném údivu, jenom chvíle mi odvrátil od nich pohled, aby zpytavě pozoroval mou tvář. Musím, viděl jsem, něco podotknout. Řekl jsem, to teda ano. Co tomu říkáte? Obrátil se na mě s výrazem potěuchlé vítězoslávy. Je to dobré, kýval jsem hlavou. Dobré je to. Třeba ten most tady. Kde? Pokročil zvědavě blíž. Musel jsem ukázat prstem tady. Ukázal jsem na most přes říčku padající mile do jezera. Ano, přikývl. Hned jsem si říkal, že ten most se vám bude líbit. A co říkáte tady tomu? Ukázal nahoru nad jezerem. Je to dobré, řekl jsem. Dobrá věc je to. Vida, že čeká, co řeknu ještě dál, dodal jsem. Má to dobrý vzduch. Dobrá věc. Neznaje ještě původ těchto obrazů, nemohl jsem se řádně vyslovit. A kdo, schýbal jsem se, hledaje dole v rozích signatury, kdo vlastně... Onehdy vám ke mně přijde, počal učitel, onehdy vám ke mně přijde, třel si čelo, ano, v pondělí to bylo, takový člověk, Ukrajinec, takhle vysoký, ukázal rukou na vybledlý vlys na stěně, hubený vám jako, no, ani nemluvím, to já jsem proti němu, kde pak, no, a že jestli bych od něho nekoupil nějaký obrázek. A já mu, milý pane, no, co já sám, drahý pane, co já sám, no, vždyť vidíte, rozhodil rukama kolem dokola, ukazuje pokornou chudobu příbytku, co já sám, já toho, víte, taky nemám na dvakrát, já, zkrátka jsem mu to řekl, ukázal na klavír, a taky už mám těch let na sobě, na zádech, a to není tak, jako když je člověk mladý a může, jak bych to, no, a nesnad, přisvědčil jsem, no, vidíte, pravda. A tu vám mě ten člověk chytil za ruce, pevně, a povídá, a takhle veliké slzy tekly Ukrajinci po tvářích, učitel sám měl na krajíčku. Pane, vy jste první, kdo mě nevyhnal, kdo mě nevynadal, nevykopl? Mě ještě nikdo neřekl tak pěkně, že nemůže koupit. Já... Starý učitel hlasitě vzlikal a vytáhnuv veliký modrý šátek s hnědými skvrnami od šňupavého tabáku, utíral si ze široka vrázčitý obličej, přičemž uži v příležitosti se i vysmrkal. Tady máte, říká mi ten člověk, a představte si, byl to, říkal, nějaký bývalý carský generál, velkokníže, co si na ten způsob rozbalí vám takové plátno černé, vyndá tři obrázky. Prosím, povídá, prosím, nesmíte se urazit, to si vezměte, to si musíte vzít, ne, ne, ne, nic, já nic, kde pak to? To je na památku, to si prostě musíte ode mne vzít na památku. Položí vám sem ty obrázky a utíká, položí je a není ho. Skáču za ním, dohoním ho na schodech. Pane generále, volám, pojďte pro pána. Chytil jsem ho za kabát. Vy musíte se mnou aspoň trochu čaje? Učitel se na mě spytavě díval. Rychle jsem tedy pomrkával, několikrát vtáhl nosem a zavlnil ohryskem. A tak vám mi zkrátka pověděl všechno. Srdce vyklopil. Učitel vytáhl hodinky. Safra, safra. Už bychom měli začít. No, emigrant, velkokníže, člověk bez vlasti, no, naklonil se ke mně, šeptaje. No, stovku jsem mu pak vrazil. Hádáme se na schodech, on že ne, že co pak to je, že kde pak chraň pánbů, a já ne. Nebuďte blázen, já bych se musel hrozně urazit, pane generále, a prý že ne, no a tak jsem mu ji zkrátka vecpal do kapsy. Učitel se vrátil k obrazům, vzal si jeden z nich do rukou a díval se na něj tu zblízka, tu zdaleka, takže to vypadalo, jako by předpažoval s tak zvláštní činkou. Položil pak obraz na pohovku jako svátost, zvrátil bílou hlavu, jako by nevěřil vlastním očím, a šoural se ke klavíru. Teď musím něco podotknout. Jsou to tak někdy věci na světě, řekl jsem. Mlčel, čekaje, co řeknu dál. Pomalu, rozvážně jsem kýval hlavou. To tak v životě někdy takové věci člověka potkávají? Mlčel, naslouchal dychtivě. Třeba tento případ. Pokračoval jsem, blíže se k pohovce a prohlíže je obrazy, snažil jsem se soustředit na obličeji výraz napjaté pozornosti. Zvláštní, prazvláštní, byl nadšen. Co teď ještě povědět dál? Tak tedy Ukrajinec, říkáte? Zamyšleně jsem pošeptával. Emigrant? A jak vypadal? Popsal mi ho dopodrobna. Vysoký až semhle, hubený vám byl jako kůl, prsa vpadla, prý velkokníže. Skončiv obšírný popis a vyjmenovav ještě několik zajímavých podrobností týkajících se Ukrajincova vzhledu i celého příběhu, podíval se na hodinky, což jsem rovněž učinil. Pak jsme ještě chvíli pozorovali obrazy, načež jsme se rozloučili. Přišel jsem k němu opět po týdnu. Milovaný učitel uvítal mě opět vroucně. Postrčiv mě jemně dveřmi do zadního pokoje, vedl mě za rukáv k pohovce, kde stály tři obrazy, zlatě orámované. Podíval se na mě pátravě. Odkašlal jsem si. To vám onehdy ke mně přijde, řekl učitel, to vám musím vykládat. Onehdy vám ke mně přijde takový člověk? Dále vys jako nahoře od v pondělí to bylo až po jak bych to a dále od no vidíte pravda až po aspoň trochu čaje a konečně od a tak vám mi zkrátka až po vecpal do kapsy. No a tak se můj vecpal na schodech do kapsy mršku zelenou. Skončil učitel, utíraje si slzy. Postavení, ve kterém jsem se tak neočekávaně octl, bylo trapné. Nemohl jsem být ovšem na pochybách, že dobrý učitel docela zapomněl, jak podrobně mě před týdnem seznámil se všemi náležitostmi tohoto příběhu. Nicméně jsem se opanoval, pokročil jsem k pohovce a prohlížel jsem si obrazy. Dobrá práce, podotkl jsem znalecky, dobrá práce je to. Opatrně, abych malbu nepoškodil, ukázal jsem prstem na některé význačné podrobnosti, především na vůz se senem. Člověk zrovna cítí, jak to seno voní, usoudil jsem. Tím byl nadšen. Že? Vydechl. Nebo ten most. Vidíte ten most? Všiml jste si toho mostu? Dal jsem to krásně zarámovat. Bral zálibně obrazy do rukou. Vždyť taková příhoda se mi... No, byl prý to carský generál, velkokníže, zřídka kdy v životě. Nemohli jsme se odloučit od obrazů nabitých tak nečekaným způsobem. Nakonec se nám však přece jenom jaksi podařilo zasednout ke klavíru. Chvilku jsme hráli, pak jsem se rozloučil. Když jsem po týdnu překročil opět práh tichého obydlí učitelova, uvítal mě tajemným úsměvem, vzal mě za rukáv a Cupka je přede mnou šeptal, pojďte, pojďte, něco uvidíte, něco vám ukážu. Vešli jsme do pokoje. Zde se zastavil před třemi obrazy, opřenými stejně jako před týdnem o opěradlo pohovky. Vzhlédl nábožně a obrátiv se ke mně, úžaslému a nevěřícímu vlastním smyslům řekl, tak co tomu říkáte? Ano, ano, všem, já jsem už minulý pátek, měl jsem na jazyku, ale bídná zbabělosti, prokletý ohledek zapomnětlivému stáří. Proč mám toho člověka tak rád, že bych ho nedovedl uvést do rozpaku a zarmoutit? Nakonec jsem vydechl, dobré, dobrá věc, ba co říkám, znamenitá. Stáli jsme před obrazy v tichém rozjímání. A kdo, odvážil jsem se konečně, vysvětlil, onehdy vám ke mně přijde, a tak dál. Nemusím snad příliš zdůrazňovat, co jsem zakoušel naslouchaje tomuto proslovu. Starý učitel konečně dopověděl a tu jsem se sebral do té míry, že se mi podařilo postavit se před prokleté obrazy znovu, znalecky mlasknout a vydat zvuk podobný krátkému sykavému hvizdu, což mělo znamenat vrchol labužníkova požitku. Třebas, ten vůz tady se senem, tady, ukázal učitel. Člověk bezmála cítí, jak to seno voní, že? No, co říkáte, řekněte, vyslovte se. Odvrátil jsem se ke zdi, vraštil jsem obličej, až se mi konečně podařilo vybručet několika rozechvělými slovy jakýsi projev nadšení. Pak jsme chvilku hráli. Ale ještě téhož večera jsem utíkal za přítelem Tobiášem. To byl můj soused v bankovní kanceláři, světák, člověk zkušený, ostřílený, jak se o něm říkalo, v každé životní situaci. Tobiáš, vyslechnuv mě, zamyslil se. Ano, chápe docela, tedy nedovedu vyslechnout ten příběh po čtvrté, to plně chápe. To on asi zapomněl, že ti to už vykládal, usoudil. Zdá se tak, souhlasil jsem. Hlavní teď je, že se nesmíš smát. Smát se to na žádný způsob. Starého bys tím velice zarmoutil. Ty musíš přitom zachovat stůj, co stůj klid. Protože proč dělat starým lidem bolest? Řekl jsem mu, že tohle vím taky. Ale jak zachovat klid, spustili o Ukrajinci po čtvrté? Přemýšlel. Mám to, zajásal konečně. Mysli na nějakou smutnou věc. Na nějaký smutný, hrozný příběh ze svého života si vzpomeň, na příběh, který se vyskytl. Ponoř se do toho. A ať si mluví, ať plácá dědek. Nech ho, co bys ho nenechal. On o tom Ukrajinci a ty si mysli zas na to svoje. Nějaké úmrtí, neštěstí, všelijaká zklamání, rozčarování, mlha, smuteční pochod, zubní lékař. Objal jsem ho. Doma jsem se natáhl na postel a přemýšlel jsem. Zjistil jsem za několik hodin, smutně překvapen, že v celém mém chmurném životě nebylo vlastně chvil tak smutných, aby vzpomínka na ně stačila k úspěšnému zápasu s učitelem. Vždyť se mi vlastně, vidím, celkem nic hrozného v životě nepřihodilo. Ale co? Mohu si konec konců taky nějaký ponurý příběh vymyslit. Nic snazšího, rozhodl jsem se. Fantazie jsem sice nikdy mnoho neměl, ale něco hodně smutného, zhrzená láska, hračka. Příštího pátku jsem tiskl tlačítko učitelova zvonku s radostnou sebedůvěrou. Ozvaly se známé šouravé kroky v předsínce, pak provlekl učitel stříbrnou hlavu po otevřenými dveřmi a kýval šibalsky prstem, že jako tak dál, tak pojďte. Malé překvapení mám dnes pro vás. Jsem s chmurným příběhem. Vsunul lehce hulkovitou paži v plandavém modrém rukávu omšelého županu pod můj loket. Kráčel jsem po jeho boku do osudné místnosti pevným krokem. Vešli jsme. Ruku v ruce stáli jsme před pohovkou, oba ponořeni v hluboký posvátný podiv. Učitel přetrhl pak ticho a upřel na mě tázavé oči naplněné leskem vytržení. Petrolejová lampa dohořívala. Výborné, je to výborné. Lampa dohořívala a psal jsem u svého nuzného stolku. Ukažte, no, to je kumšt, toto je opravdu kumšt, tomu se už říká kumšt. Usmál se šťastně a pohlcoval očima můj rozzářený obličej, prosvětlený nelíčeným nadšením uneseného znalce. A vy se ani neptáte, kdo vlastně... Ale ovšem, božíčku, ta moje hlava stará popletená, tloukl se pěstičkou do čela. Vždyť jsem vám už onehdy o tom vykládal. Jsem zachráněn. Smím věřit vlastním uším? Jsem zachráněn. No, už odpusťte staré hlavě, starému popletovi. Vlastně co říkám? Vždyť to ne vám. To Lebedovi jsem to vykládal. Lebedovi, Zlatníkovi a doktoru Weissovi. Při tolika žácích se člověk nakonec... No, tedy se přece jenom musím uchýlit k svému příběhu. Co lampa dohořívala, krvácela má slova lásky na bílé stránky. Ten omšelý, spuchřelý stoleček, vlhká jizba, kůrka tvrdého chleba po boku. Musím vám to povědět. To uslyšíte něco opravdu zajímavého. Tak vám ke mně onehdy přijde? A psal jsem, drahá Libuše, takový člověk velikánský, až semhle sahal, drahá Libuše, mé chování, hubený jako tyčka, prsa vpadlá, mé chování nemohlo vás zajisté nechat na pochybách, leč jako člověk čestný, lícní kosti vám, no, ani to vyslovit, ani to popsat nemohu, carským generálem kdysi býval, čestný a poctivý, odhodlávám se sdělit vám své pocity. A prý má poklona, tak vám zdraví pokorně. Miluji vás, vyslovil jsem to, to slovo je vysloveno. Bože, a říkám tím snad něco vám neznámého, tiše, a že prý nemohl bych snad nějaké obrazy. Buďte mou ženou, staňte se mou ženou. Ukrajinec, chudák takový emigrant, chci pro vás pracovat, snažit se, štvanec, umělec bez vlasti, těmato rukama chci pro vás pracovat a těmato rukama vás obejmout. Vzrušený hlas učitelův doléhal ke mně jenom jako z veliké dálky. To by až měl pravdu. Mluv si, jak daleko jsem od tvých pošetilých povídaček. A ona? Co ona? Neodpověděla. Jediným slovem neodpověděla. Jsem přece chudobný, jsem žebrák. A když jsem ji potom potkal na ulici, odvrátila se. Zahnul jsem tedy do příční ulice. Konec příběhu. Navždy konec. A kde pak máme učitele s jeho historkou? Chraň mě, pán Bůh! Mluvil učitel unášen vlastními slovy. Ale on vám zbalí to černé plátno? Udělal jsem chybu. Svůj příběh jsem v nepřiměřeném zápalu skončil příliš rychle. Letí po schodech? Zde je klavír. Tam skříň s knihami. Kolik pak má asi svazků? Nemá jich příliš mnoho. A stůl tu je. Jak má asi dlouhé hrany? Jaké rozměry? Kolik centimetrů? O takových věcech teď musím uvažovat. Upnout k tomu všechny smysly. Dovedu to? Dovedu to? Musím ho neslyšet. Klopítám po schodek za ním, taháme se v průjezdu, no. A zelenou stovku jsem mu vecpal přece jenom do kapsy stovku. Mršku zelenou. A pak jsem... Co se děje? Co je s vámi? Nevolnost. Náhlá. Vydrtil jsem mezi zuby. Hnal jsem se ke dveřím. Pro pána, pro pána! Slyšel jsem ho. Řítil jsem se dolů po schodech. Nevolnost! Volám nahoru. A pro boha! Nakláněl se přes zábradlí. Lidé na ulici se za mnou otáčeli. Řval jsem smíchem. Slzel jsem smíchem. Svíjel jsem se. Ale doma jsem si sedl a psal jsem učiteli. Milý pane učiteli, tak jsem mu to všechno napsal. O chřipce, o přísném lékaři, který mě uvěznil na lůžku. Ale jistě už za několik týdnů stisknu znovu milé tlačítko jeho, učitelova zvonku. I v bance jsem se omluvil. Obávaje se vyjít na ulici, abych drahého učitele nepotkal. Vysedával jsem doma, vycházeje až pozdě večer a toulaje se po zapadlých uličkách. Po několika dnech zaklepal někdo na mé dveře. Otevřel jsem. Starý učitel stál tu, usmívaje se, v ruce kytici jiřin. O, zvolal. Tedy už vzhůru. No sláva na výsostech. Vy jste mě ale tenkrát polekal, to jste mě vyděsil. Já jenom na chvilku pacienta navštívit. Zde, zamával kyticí. Nejmilejšímu žákovi. Dojal mě starec, přiznávám se. Nastrojil jsem hluboké chorobné oči a těžce zhluboka pokašlávaje a sípaje vedl jsem ho chabými kroky dál do pokoje. Bože,
1: Já ji hned do vody. Tak vidíte, pane učiteli, přišlo to na mě. No, nechodí to po horách, po lidech, to chodí.
0: Baba, všichni tam jednou budeme, ukázal povzbudivě prstem na strop, ale hlavu vzhůru, radil. Odkašlal si, usedl. Až zase přijdete do hodiny, něco vám ukážu, řekl tajemně a zdvihl oči. Upřel jsem na něho ustrašený pohled. Cítil jsem náhle těžkou malátnost. Onédy vám ke mně přijde, zahovořil učitel. Zvonil někdo? Vyskočil jsem. Někdo zvonil, ne? Zvonil, ne. Já jsem neslyšel. Takový vám Ukrajinec. Ale ano, ano, zvonil. Ukrajinec. Vyběhl jsem do předsíně. Otočil jsem se tam několikrát na místě. Nabral jsem vzduch do plic a vrátil jsem se s výraje v ruce přeložený lístek vytržený z notesu. Telegram. Vpotácel jsem se do pokoje. Je mrtvá, vzkřikl jsem. Učitel vyskočil. Pro Krista, a kdo? Vrhl jsem se ke skříni. Narazil jsem si klobouk, popadl jsem zimník. Učitel pobíhal kolem mne po pokoji drobnými poplašenými krůčky. Jak hrozné neštěstí, bědoval. No toto je neštěstí. A kdo, prosím vás? Sevřel jsem oba učitelovi lokty. Dovedete si představit, že je mrtva? Výraz nejhlubší soustrasti byl smíchán v učitelovi obličeji s nejistotou a zvídavým účastenstvím. Několika velkými skoky přeměřil jsem předsíň a hnal jsem se po schodech dolů. Skočil jsem do prvního volného auta. Na nádraží.

0: Lukáš Hlavica nám dnes na Vltavě četl v režii Vladimíra Gromova povídku Edvarda Valenty Onehdy vám ke mně přijde. Zítra s Jackem Londonem zažijeme hrůzy Šalamounových ostrovů, které mají pověst strašlivého místa prolezlého chorobami. Jehož původní obyvatelé se nevyhýbají kanibalismu a i ti nejstatečnější z nejstatečnějších se odtud vrací při nejmenším otřesení. Navzdory tomu nemálo dobrodruhů riskuje zdraví a někdy i život, aby zde ukojili svou touhu po dobrodružství. Bertie rozhodně není žádný nebojácný hrdina. Naopak, je spíše jemný a přes příliš citlivý muž. Přesto se ale rozhodne vydat na plavbu po Melanéském souostroví na lodi neblaze proslulého kapitána Malua. Povídku Jacka Londona ze sbírky Moře, sníh a velkoměsta načetl v roce 2006 Michal Pavlata a my ji pro vás budeme mít na Vltavě zítra ve 13.30.
1: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
3: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Sporného.
3: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
0: Je 14 hodin, vážení a milí, v 15 vám ve hře pro pamětníky nabídneme další dvě části ságy rodu Forsythů z pera Johna Galsworthyho. Prostřednictvím lásek, manželství a sporů zažijeme proměnu anglické společnosti přelomu 19. a 20. století. A do druhé poloviny 20. století se vydáme teď, a to do Ameriky, za filmovými melodiemi v podání zpěváka Tony Beneta. 3. srpna by se dožil stovky.
2: Krásné hlasy.
4: Senzační úspěch zaznamenal americký vokalista Tony Bennett, když ke své hvězdné hudební kariéře přidal ještě další dimenzi a poprvé se ukázal i jako talent na stříbrném plátně. Bylo to ve filmovém dramatu The Oscar v roce 1966. A ústřední píseň Maybe September, která se stala skutečným hitem, se krátce poté dostala k uším milionů posluchačů. Ještě v témže roce vyšla u vydavatelství Columbia na gramofonové desce spolu s dalšími 11 filmovými písněmi v podání Tonyho Bennetta. Vojtěch Babka vám od mikrofonu přeje dobrý den. Věřím, že si se mnou v krásných hlasech dnes rádi poslechnete nezaměnitelný zpěv Tonyho Bennetta o jehož ponoru do hudebních motivů ze stříbrného plátna. Kritika v čase vydání této desky pravila například: svým pojetím se zcela oddal tématům filmů. Mimořádné filmové písně Bennettův vokál jen umocňuje. Z hollywoodského materiálu vytváří Bennett dokonalý komplet citlivých a dechberoucích písní. Snad v září se znovu zamiluji. Snad v září se nade mnou ztracencem opět rozklene duha. Snad zase najdu svou cestu do stínu vrby, ke spící drahé tváři v časném ránu, jako tehdy, když se zrodila láska. Všechna ta nádhera mi zůstává v mysli a třeba mi ji září znovu přinese. Zářijová lásko, potkáš mne znovu? Budu s tebou opět moci sdílet zázraky světa, vysoké stromy a modré nebe?

Frankie Faye je filmová hvězda a je to hlavní hrdina amerického snímku The Oscars roku 1966. Film vypráví o Frankieho cestě na výsluní i o jeho bezcharakterních a bezskrupulózních způsobech jednání i chování, jimiž si svou kariéru buduje, ale také o Frankieho pádu na dno, kdy nečekaně přichází nominace na Oscara za stvárnění muže bez morálky, kde, jak se zdá, Frankie Faye přesvědčivě hraje sám sebe. Ve snímku The Oscar zněla i tato píseň Maybe September, kterou jsme si poslechli na úvod setkání s Tonym Bennettem v roli interpreta filmové hudby. A teď slavná melodie, ba přímo hit Girl Talk Neila Heftyho, zazářil v roce 1965 ve filmu Harlow. Obchodně nepříliš úspěšné dramatické životopisné črtě o herečce Jean Harlowové. Sledujeme tu její začátky v epizodních a komparzních rolích, blýskání na lepší časy a rozkvět kariéry v renomovaném filmovém studiu i hereččin milostný život v kulisách filmového průmyslu plných intrik a zrady, nevydařené manželství a tragickou smrt v pouhých 26 letech. Kdo s kým a kdy? Šaty a účes na večer, aféry sousedů, vzestupy a pády přátel, to je Girl Talk. Témata, která ženy pokládají za tak důležitá a nás, muže, nechávají chladnými. Ale i když si z nich utahujeme, neprodali bychom je ani za tunu zlata.

Americký zpěvák Tony Bennett přišel na svět v New Yorku 3. srpna 1926. Poprvé o sobě dal vědět v roce 1951. Mocnou vlnu popularity zažil právě v 50. letech, pak ho na čas nástup rockové muziky odsunul do ústraní, aby se na výsluní opět vrátil na sklonku let 80. Tony Bennett navazoval spolupráci s umělci o generace mladšími. Svou tvorbou pokořil několik rekordů, nazbíral na 20 cen Grammy. Závratný je počet nahrávek, které za svůj život prodal. Bylo jich na 50 milionů. Na pověstném hollywoodském chodníku slávy má i Tony Bennett svou hvězdu. A s publikem se rozloučil v den svých 95. narozenin, tedy v srpnu 2021. Tony Bennett zaspíval píseň Girl Talk. A slyšeli jsme také pianistu Lou Livyho, oblíbeného klavírního partnera Sari Vaughan, Ellie Fitzgerald, Dizzyho Gillespieho, Stena Getze a dalších. Na Bennettově albu s melodiemi z amerických filmů z poloviny 60. let je slyšet také brazilský rodák Luis Bonfá, který Tonymu Bennettovi

Oba jsme ztraceni ve světě. Pojď se mnou drobným deštěm, podám ti ruku a stanu se tvou láskou. Tvé slzy skrápí i mou tvář a jsou vlahé jako drobný déšť. V písni The Gentle Rain z filmu téhož jména se vedle Tonyho Bennetta představil také její autor, skladatel a kytarista Louis Bonfa. V 9 skladbách na tomto albu diriguje orchestr Johnny Mandel, hudební režisér celého alba. A to včetně 2 slavných písní, které Johnny Mandel pro stříbrné plátno sám také napsal. Stín tvého úsměvu, neboli The Shadow of Your Smile, tu uslyšíme za chvilku, a Emily. Emily je z černobílého filmu The Americanization of Emily z roku 1964. Tady se dostáváme na jinou žánrovou půdu než u předchozích záběrů. The Americanization of Emily, neboli Amerikanizace Emily, je protiválečným filmem s komediálními prvky. Titulní hrdinku poznáváme jako britskou armádní řidičku, která ve válce přišla o manžela a do níž se zamilovává důstojník amerického námořnictva. Jeho pohodlný životní styl, praktikovaný uprostřed válečné vřavy, mladou ženu přitahuje i odpuzuje zároveň. Obává se své amerikanizace, ale zároveň si uvědomuje svůj vzrůstající cit a ruku v ruce s ním strach. Strach ze ztráty další milované bytosti. Jen si to představ, Emily, kouzelný máj, stříbrné zvonky, nádherné korály, dětské kolotoče plné smíchu a my dva uprostřed. Mendelovu Emily zpívá Tony Bennett.

Ve stejném roce jako The Americanization of Emily 1964 spatřilo publikum také dramatický a opět černobílý snímek The Pawnbroker, tedy zastavárník nebo majitel zastavárny. Byl to první americký film s fokusem na problematiku holokaustu. Německo-židovský univerzitní profesor musel být v koncentračním lágru svědkem popravy svých dětí a manželky. I nyní, po více než 20 letech, kdy provozuje zastavárnickou činnost v Harlemu, jej pronásledují mučivé vzpomínky. A dostává se do soukolí vyděračství, prostituce, praní špinavých peněz a ovšem i nenaplněných vztahů. A taky nenaplnitelných, protože si jednou provždy zakázal projevovat jakékoliv emoce. Zastavit jedno srdce? Prodat nebo vyměnit jednu prázdnou skořápku? Kolik by za něj byl někdo ochoten zaplatit? Nebo za prastaré a bezcenné sny, kterých se nedokážu zbavit? Ale jak bych mohl, když mé srdce tě stále miluje? Zpívá Tony Bennett.

Quincy Jones je autorem hudby ke snímku The Pawnbroker a jeho dílem je také ústřední stejnojmenná melodie, kterou nám právě zaspíval Tony Bennett. Posloucháme snímky z Bennettovy gramofonové desky The Movie Song Album. Tento vzácný archivní vinyl je v podstatě Bennettovým vlastním hudebním galašou. Zpívá 12 skvělých písní z mimořádných filmů. Doprovodný orchestr tu krom jiných řídí i 3 skladatelé a kapelníci 9 talentů, kteří se v případě několika písní zapojili i coby vynikající autoři a aranžéři. Neil Hefti, Quincy Jones, jeho píseň právě zazněla, a také David Rose. A jak se dalo očekávat, Tony Bennett tu bez námahy přizpůsobuje svůj všestranný pěvecký styl dirigentským požadavkům svých kolegů. Teď ještě jednou skladatel a kytarista Louis Bonfa. V roce 1959 vytvořil hudbu ke snímku Černý Orfeus, vlastně jakési novodobé variaci na starořecký námět přejatý z legendy o Orfeovi a Euridice a zasazený do současného Rio de Janeira, kde život a tanec jedno jsou.

Luis Bonfá a jeho Orfeova samba z hudby k filmu Černý Orfeus z roku 1959. Zpíval nám opět Tony Bennett, ale v několika pasážích se jako druhý vokalista přidal i autor Luis Bonfá. Jak už jsme řekli, ve většině skladeb diriguje doprovodný ansámbl Johnny Mandel, zároveň hudební režisér všech 12 písní, z nichž dvě jsou také jeho autorskými počiny. Emily jsme si poslechli před okamžikem. A teď sáhneme do partitury k filmovému dramatu The Sandpiper z roku 1965. Tím ptáčetem z písečné pláže je Danny, syn svobodné matky, která mu nejprve poskytovala domácí výuku, ale pak svého potomka následuje přinuceném přesunu do náboženské internátní školy. A zde se počíná rozvíjet její vztah s ženatým a bohabojným ředitelem. A právě ve filmu The Sandpiper se objevil Mandelův hit The Shadow of Your Smile. Bylo to jednoho jarního dne, kdy jsme spolu šli po pláži a ty držela v ruce ptáčátko s poraněným křídlem. A já si dodnes, na mnoho mil vzdálený, stále připomínám ozvěnu jeho ptačí písně i stín tvého úsměvu, který probarvuje moje sny a prosvětluje temnotu.

Tento slavný song se poprvé objevil jako milostné téma ve filmu The Sandpiper. Stín tvého úsměvu se od těch dob dočkal bezpočtu zpívaných i instrumentálních verzí. Nám jej právě zapěl Tony Bennett a v klavírním partu se představil Jimmy Rowles. Tony Bennett na svém filmovém vinylovém albu, které stále posloucháme, zabrousil ovšem i do historie. A už v jeho dobách to byla historie, totiž rok 1936, kdy Charlie Chaplin vytvořil svůj dnes legendární film Modern Times, moderní doba. Ke snímku o houževnatém dělníkovi jménem The Tramp, který svádí boj s průmyslovým světem a ubíjející otročinou u výrobní linky a jedinou medicínou mu je smích, napsal Charlie Chaplin i hudbu.

čemu je dobrý pláč? I když ti srdce marodí, i když je zlomené, směj se. I když je nebe zachmuřené, prosměj se svými strachy a smutky. Slavná melodie se poprvé objevila ve finální scéně filmu Modern Times z roku 1936, vzešlého z tvůrčí dílny Charlieho Chaplina. Zajímavostí ovšem je, že bez textu. Slova k této nesmrtelné písni vznikla až později. Nahlédnutí do světa a hodnotového systému mladé poválečné generace představoval v roce 1960 americký snímek, jehož ústřední melodii také prezentuje Tony Bennett na svém filmovém vinylovém albu z roku 1966. Ten film se jmenoval High Time a jeho osnova se začíná odvíjet ve chvíli, kdy se zámožný majitel restaurací ve svých více než 50 letech rozhoduje zapsat znovu na univerzitu, aby si doplnil vzdělání a akademický titul. A The Second Time Around, tedy po druhé, se také jmenuje ona píseň, kterou proslavili zpěváci jako Bing Crosby nebo Frank Sinatra, ale ovšem i Tony Bennett.

Láska je sladší a příjemnější až podruhé, až když už umíte stát oběma nohama na pevné zemi. Jimmy Van Heusen a Sammy Cahn jsou autory písně The Second Time Around, která jako ústřední melodie provází americkou komedii High Time z roku 1960. Jen o dva roky mladší, za to ovšem ze zcela jiného těsta, je snímek Days of Wine and Roses. Manželský pár v něm střídavě propadá alkoholu a střídavě se pokouší ze své závislosti vymanit. A Dny vína a růží si dodnes uchovávají přívlastek jednoho z nejlepších filmů o závislostech.

Dny vína a růží jsou pryč. Tak jako když dítě, které si hrálo na louce, přijde náhle k zavřeným dveřím s nápisem Nevermore, už nikdy víc. A jenom vánek mine se vzpomínku na zlatý úsměv dnů vína a růží. Tony Bennett přednesl píseň The Days of Wine and Roses ze stejnojmenného filmového dramatu z roku 1962. Ano, vzácná gramodeska The Movie Song Album nám dává perfektní příležitost jít do kina s Tonym Bennettem a prostřednictvím jeho a jeho prvotřídních muzikantských přátel si zpřítomnit některé z pozoruhodných a dnes třeba i zapomenutých filmů. Never too late. Tahle fráze by samozřejmě mohla zaznít i v souvislosti s bojem proti závislostem. Nicméně, na co, že to není nikdy pozdě ve stejnojmenném americkém snímku z roku 1965? Naštěstí na něco docela jiného. 60-letý manažer dřevařské korporace, lokální politik a otec dospělé dcery žije rutinní a vcelku všední život, ale zčista jasna se dovídá, že jeho manželka otěhotněla a přípravy na příchod nového potomka způsobí v celé rodině i v celé firmě dokonalý poprask. A my si spolu s hlavními hrdiny připomínáme, že nikdy není pozdě na zářící duhu, šeptající housle, perlivé víno, zelené léto a zlatavý podzim. Na tom, kdy přijde láska, přece nezáleží, je božské se jí držet. Ústřední píseň z filmu Never Too Late zpívá Tony Bennett.

Tony Bennett předkládá prvotřídní dramatické hlasové výkony. V písních dokáže mistrovsky skloubit hluboký cit i živelnou energii. I těmito slovy přijímala kritika gramofonovou desku The Movie Song Album Tony Bennett, která v roce 1966 nabídla 12 písní ve směs z tehdy nových a nebo jen několik let starých amerických filmů. Snímek Never Too Late je na ní zastoupen stejnojmenou melodií z pera Davida Rose, který také zaranžoval a dirigoval. David Rose, Quincy Jones, Neil Hefti, Johnny Mandel, Jimmy Rolls, Tommy Flanagan. Jak jsme řekli, na tomto albu spojuje síly nebývalé množství talentů a hvězd. I jejich dílem je fakt, že se deska The Movie Song Album Tony Bennett v roce 1966 stala významnou událostí hudebního průmyslu. Neudiví nás, že, jak se můžeme dočíst, samotné nahrávání trvalo prý celé 4 měsíce. I to svědčí o úctě, kterou tito velmi zaneprázdnění umělci k Tonymu Bennettovi chovali. A mezi další vysoce ceněné instrumentalisty, kteří se k Tonymu na albu připojili, patří také saxofonista Zoot Sims. Na tenor saxofon uslyšíme Zoota Simse teď na závěr v ukázce z filmu Meet Me in St. Louis. To je barevný filmový muzikál, který diváci poprvé shlédli v roce 1945. Ale jeho děj se odehrává v prvních letech 20. století. Je to vlastně příběh jedné rodiny pokrývající období mezi lety 1903 a 4 a vrcholící světovou výstavou ve městě St. Louis. Vůbec poprvé zde například zazněla třeba slavná píseň Have Yourself a Merry Little Christmas, ale tu si necháme na jindy. S Tonym Bennettem se rozloučíme melodií The Trolley Song. Tu sice ve filmu zpívá krásná Judy Garland a svěřuje se, jak se během plesové zábavy bezhlavě zamilovala do mladíka v dokonalém hnědém derby a zářivě zelené kravatě. Nicméně Tonymu Bennettovi stačí v textu vyměnit pár zájmen, aby se tím skvěle oblečeným mužem stal on sám a aby ona způsobila, že se v něm rozkucká motor, rozcinkají zvonečky a rozdrnčí struny. Vojtěch Babka od mikrofonu a Petr Váně z režie vám přejí i nadále krásný den s Vltavou. A na zběsilou milostnou projížďku nás zve Tony Bennett.

Píseň z filmu Meet Me in St. Louis zpíval Tony Bennett, na tenor saxofon hrál Zoot Sims. Krásné hlasy připravil pro Vltavu Vojtěch Babka. Další filmové melodie nabídne Klapka v 16.30, zaměřená na 7 skladatelů, které získalo v letech 2000 až 2010 Oscara. Howard Shore a Gustavo Santaolalla byli oceněni za snímky Pán prstenů, Skrocená hora a Bábel. Dále budovali třeba melodie z filmu Krvavé housle, Frida a nebo animovaný Vzhůru do oblak, animovaný snímek. Více nám o tom řekne dnes v Klapce Kristýna Šrámková v 16:30. Už teď je tu ale Tandun, který získal v roce 2001 Oscara za hudbu k filmu Tygr a drak. My si ale poslechneme jeho téma k filmu Hrdina.

0: Skladbu Spirit Fight z filmu Hrdina nám hrál a zpíval čínský filharmonický orchestr a sbor pod vedením samotného skladatele Tana Duna. A film i seriál se stal také z románu Sága rodu Forsythů Johna Galsworthyho.
1: Hra pro pamětníky.
0: Ságu rodu Forsythů proslavila televizní adaptace z BBC z roku 1967. 26-dílný seriál se stal mimořádným diváckým fenoménem. Jeho závěr při repríze na BBC One sledovalo kolem 18 milionů lidí. Nevím přesně, kolik posluchačů teď očekává na stanici Vltava rozhlasovou 12-dílnou dramatizaci Františka Pavlíčka a režiséra Ivana Chrze z roku 1998.
2: John Galsworthy, Sága rodu Forsythů. Kniha druhá, V pasti. Díl pátý. Píše se rok 1899. Od smrti starého Jolyona, patriarchy rodu Forsythů, uplynulo 7 roků. A jako se Anglie vyvíjela od samolibého provincialismu k samolibějšímu imperialismu, probíhal podobně i vývoj rodiny Forsythů. Zvláštní zmínku si zaslouží menší počet jejich potomků, přímo uměrný poklesu úrokové míry. Z 10 starých Forsythů, jimž kdysi vevodil starý Jolyon, se narodilo 21 dětí. Ale ti přivedli na svět zatím jen 17 potomků. Příčina byla zjevná. Rodíli se děti v rodině, která nemá zajištěny dost vysoké příjmy, klesá její úroveň. V tom případě se zdá rozumné myslet více na sebe než na potomky. Tento vývoj rodu Forsythů přinesl uvolnění příbuzenských svazků. Poslední příležitostí k velkolepému shromáždění byla smrt Rogera Forsytha. Jeho pohřeb se stal skvělým epilogem staré rodové tradice. Soames rovnou ze hřbitova zamířil k stařičké tetě Esther, které úctyhodný věk nedovolil zúčastnit se pohřebního obřadu.
3: Kdo všechno tam byl, Soamesi?
4: Spousta lidí, teto.
3: Timothy bude mít radost, až mu to povím.
4: Byla to velkolepá událost. Zítra to bude ve všech novinách.
3: Timothy už nechce o novinách ani slyšet. Strašně ho to rozčiluje. A jak pak se daří tvému tatínkovi, Soamesi? Chodí ještě na procházky?
4: Málo kdy. Stěžuje si napíchání v boku.
3: Věřit mu, že mě od toho pomohly obklady z cesmínového listí. Ještě čaj, Soamesi?
4: Ne, děkuji.
3: A co tvoje sestra Winifred? Prožít takový skandál, chudinka.
4: Jaký skandál, teto?
3: Ale hochu, vždyť si o tom cvrlikají vrabci na střeše, že ten ničema Montek Darty jí ukradl perlový náhrdelník a dal ho nějaké tanečnici.
4: To jsou všechno fámy.
3: Tvůj otec neměl nikdy dovolit, aby si Winifred vzala toho marnotratného floutka Dartyho. Je to hrozné neštěstí. Takový skandál, zrovna když se jejich syn chystá do Oxfordu. A co ty, Soamesi? Pořád sám? Nechci se ti plést do života, ale nebylo by lepší, kdyby se znovu oženil?
4: Mám dost jiných starostí.
3: Takový zámožný muž jako ty by měl myslet na dědice.
4: Nejsem rozvedený.
3: A to je podle mě nerozum. Po takové době, jak je to dlouho, co ses rozešel s Irenou?
4: 12 roků.
3: Tak vidíš, po tak dlouhé době by rozvod nebyl žádný problém.
4: Nač se obírat zrovna touhle trapnou záležitostí? nechat se vláčet v novinách.
3: Na světě jsou příjemnější věci, viď? Třeba ta mladá Francouzka, s kterou tě viděli v Soho.
4: Teto Ester, na to, že tu žijete v úplné izolaci, máte úžasně bohaté informace, ale nejsou ani přesné, ani spolehlivé. Ta mladá Francouzka je dcera té paní, která si pronajela můj dům v Soho a má tam velmi dobrou restauraci.
3: Takže na té informaci přece jenom něco bude.
4: A kromě toho, milá teto, mademoiselle Annette je 20. A sotva by se zajímala o padesátníka.
3: Kdyby byl tak zámožný jako ty. Ale hlavně na své roky nevypadáš. Já bych ti nehádala ani 40.
4: Nemohli bychom si povídat o něčem jiném?
3: Som si. Ruku na srdce. Jsi nejúspěšnější ze všech Forsythů. Velká osobnost. Jediný, kdo se s tebou kdysi mohl měřit, byl mladý Jolyon. Do té doby, než utekl s chůvou své dcery. Ale to už je taky strašně dávno. A propos, slyšela jsem, že je vdovec a žije prý na Robin Hillu. Starý Jolyon prý se s ním smířil a odkázal mu ten nešťastný dům.
4: To mě nezajímá.
3: Ale určitě ses musel doslechnout, že starý Jolyon odkázal před 7 lety tvé bývalé ženě 15 000 liber. Takové obrovské mění. Ženě, se kterou vůbec nebyl příbuzný. Chápeš to? Já ne. Teď prý Ireněno dědictví spravuje mladý Jolyon.
4: Teto Ester, mám vám odpřísáhnout, že tyhle ty prastaré, vyvětralé senzace mě vůbec nezajímají.
3: Mladý Jolyon bude o něco starší než ty. Řekla bych, že je mu 52. Byl to moc hezký chlapec, nadaný, noblesný.
4: Než utekl s vychovatelkou své dcery a tak dále.
3: Copak, snad už nechceš jít.
4: Chci se zastavit u sestry.
3: Ano, musíš se jí ujmout, ubohá Winifred. Neměla si brát toho krasavce. Takový skandál.
4: A vy mě radíte, abych se znovu oženil.
3: Tobě by se nic takového nemohlo stát, Soumsi. Tebe by jen tak nikdo neokradl. Winifred se prostě nechala obloudit hejskem.
4: Moje manželství s Irenou taky nedopadlo nijak skvěle.
3: To je něco jiného. Irena se nehodila mezi Forsythy. Vy dva jste si nemohli rozumět. Já si myslím, že prostě nepatřila do naší rodiny. A právě proto, čím dřív se s ní rozvedeš, tím líp. Ona už taky jistě někoho má po 12 letech.
4: Naschledanou, teto Ester.
3: Opravdu už musíš jít.
4: Pozdravujte strýce Timothyho a tetu Julie.
3: A přijď zase brzy. Teď, co tvůj otec přestal s návštěvami, jsme docela opuštění. Snad by ses mohl objevit aspoň jednou za čas. A tvou matku že líbám.
2: Jamesova dcera a Soamesova sestra Winifred si před 20 lety navzdory výhradám celé rodiny vybrala za životního partnera Monteka D'Artyho. Okouzlující, lehkomyslný krasavec se přiženil do rodu Forsythu bez jediného penny. Proto James musel své dceři a její rodině zajistit odpovídající společenskou úroveň. Montek D'Arty splodil s Winifred 4 děti, probendil spoustu peněz v dostihových sázkách, obral jí o drahé šperky a nakonec odjel s tanečnicí nevalné pověsti do Buenos Aires. Právě v době, kdy jeho syn se chystal na univerzitu v Oxfordu a dcera měla být uvedena do společnosti.
4: Vylož mi všechno po pořádku, Winifred. Pokud možno bez emocí, ale do všech detailů. Potřebuji znát fakta.
1: Je to skandální, urážlivé.
4: Winifred, bez emocí, fakta. Nechal ti dopis?
1: Z toho dopisu není ovšem zřejmé, že mě nadobro opouští.
4: Tím bych se na tvém místě neutěšoval. Obrátil jsem se na George. Měl s tvým manželem společnou dostihovou stáj. A podle George tvůj manžel docela určitě odjel s tanečnicí, které říkali krásná Lola, do Buenos Aires. Dám ho sledovat a myslím si, že čím dřív to vyřídíme, tím líp. Rozvod se dá realizovat brzy, ale ty musíš dosáhnout i rozluky. Po rozvodu ho soud vyzve k návratu. A když Montek neposlechne, můžeme za 6 měsíců požádat o rozluku. Ode dneška přestaneš platit jeho dluhy.
1: Ach bože, je to všecko tak ordinární.
4: Nic lepšího nečekej, pokud to s ním neskončíš.
1: Ale ty sám ses nepokusil o rozluku celých 12 roků.
4: A udělal jsem velkou chybu. Naštěstí se dá napravit.
1: V tvém případě je všechno lehčí, nemáš děti. Když pomyslím na Imogenu a na Vala...
4: Je v Londýně.
1: Chodíme po nákupech, aby měl prvotřídní výbavu do Oxfordu. Největší strach ze skandalu mám kvůli němu.
4: Už to ví.
1: Zatím jsem nesebrala odvahu se mu svěřit.
4: Poslyš, Winifred, něco mě napadlo. Chystám se co nejdřív zajet na Robin Hill za mladým Jolionem. Jeho syn taky studuje v Oxfordu. Co kdybych vzal Vala sebou a představil ho tam?
1: Co chceš dělat na Robin Hillu? Nikdy ses přece s mladým Jolionem nestýkal.
4: Nejde o mne, ale o Vala. Známost s Jolionovým synem se mu třeba bude hodit. Nebude v Oxfordu sám, uprostřed neznámých lidí.
1: To je pravda.
4: Val si musí počínat jako Forsyth. I když se jmenuje Darty.
1: Prosím tě, pomoz mi s tím. Já jsem z toho všeho... A kdybys viděl tatínkovi vyčítavé oči?
4: Tím se netrap. Možná by se necítil ve své kůži nemít ustavičně starosti a problémy.
1: Kdyby tě tak slyšel. Musím se u nich zastavit, ale už teď z toho mám strach.
5: Dobrý den, pane.
4: Je otec vzhůru, Wormsne?
5: Sedí v jídelně. Prohlásil, že nepůjde spát, dokud nepřijdete. Nechci být indiskrétní, pane, ale patrně ho rozrušila návštěva paní Winifred.
4: Kdy tu byla?
5: Odpoledne, ale hovořila jen s vaší matkou. Paní Emily mi zrovna poručila, abych pánovi přinesl do jídelny svařené víno. Mám vás ohlásit?
4: Ne, není třeba. Já si zatím odložím a vyjděte udělat, co vám uložila máti.
5: Jak si přejete, pane?
6: Co tu chtěla?
7: Co by chtěla? Zastavila se cestou.
6: Tak proč nepřišla za mnou?
7: Měla naspěch.
6: Já ji slyšel. Pořád ještě problémy s povedeným manželem, viď dostihy, sázky, hazard. A co to Winifred pletla, že odjel do Buenos Aires? Vždyť nemá ani vindru. Neprodal nakonec ty perly, co jí ukrad? A proč zrovna do Buenos Aires? Mně nikdo nic neřekne.
7: Tak já ti to povím, můj drahý. Odjel tam s nějakou tanečnicí.
6: Manžel mé dcery s tanečnicí?

0: nic neřekne.
1: Nebylo by divu, Jamesy, když takhle vyvádíš.
2: Přišel pan Soames.
0: No, konečně. Vítám tě, hochu.
3: Dobrý večer.
1: Děkuji ti, že jsi přišel.
0: Emily, nech nás o samotě.
3: To snad není třeba.
1: Milý chlapče, nebudeme tatínkovi zavdávat důvod k rozčílení. Můžeš se pak u mne zastavit.
0: Soamesy, představ si to. Darty utekl s nějakou tanečnicí do Buenos Aires. Co tomu říkáš?
3: To je v pořádku, tatínku. Aspoň se ho zbavíme.
0: Bez nějakých trapných skandálů?
3: Ano, tatínku, všechno proběhne korektně. Ani se o tom nedovíš.
0: Když myslíš? Jistě se v těch právnických kličkách vyznáš líp než my. Ty jediný z celé rodiny máš zdravý rozum. Škoda, že nebydlíš s námi a že nemáš rodinu. Aspoň kdybys přišel za mnou častěji.
3: Vynasnažím se, tatínku.
0: Jak dopadl Rogerův pohřeb?
3: Skvěle. Byl bys šťastný, kdybys to viděl. Měl jsem pocit, že jsem o 30 roků mladší.
0: A měl bys to říct mým sestrám a Timotymu.
3: Mluvil jsem s tetou Ester. Strýc Timothy je prý nachlazený. Všichni tě srdečně pozdravují.
0: Těm je líp. Nemají starosti s dětmi.
3: Všechno dobře dopadne, tatínku.
0: Musíš pomoci Winifred, je na všecko sama.
3: Už jsme se dohodli.
0: A co chcete dělat?
3: Jen to, co je nezbytné.
0: Co? No, mě nikdo nikdy nic neřekne.
3: Budu tě pravidelně informovat. Ale musíš mi slíbit, že se nebudeš rozčilovat.
0: Dnes mi celý den nebylo dobře.
3: Měl bys si jít lehnout.
0: Dobrou noc, chlapče. Jsi hodný, že jsi přišel.
3: Dobrou noc, tatínku.
1: Je v ložnici?
3: Myslím, že se trochu uklidnil.
1: Soamesy, pamatuj na to, že ty jsi pro otce nejvyšší autorita. Mluvil s tebou jenom o Winifred?
3: O kom jiném?
1: O tobě.
3: Proč?
1: Tatínek si vzal do hlavy, mluví o tom jen přede mnou. Ale měl bys to vědět.
3: A co pak?
1: Chce, aby se znovu oženil, aby se dožil tvého syna.
3: Přede mnou se nikdy o tom nezmínil.
1: Možná si netroufá, ale mě by se taky nesmírně ulevilo, kdybych věděla, že jsi šťastný.
3: Nezavdal jsem ti nikdy příčinu k domněnce, že jsem nešťastný.
1: Nemůžeš zůstat sám, jsi ještě mladý. Když se s Irenou neusmíříš, rozveď se s ní a najdi si jinou. Potřebuješ rodinu, děti, syna, dědice. Odpusť.
3: Není co odpouštět, maminko. Mám občas podobné myšlenky.
4: Ze všech londýnských čtvrtí je Soho forsajtovskému duchu a vkusu nejvzdálenější. Ale to Soamesovi nebránilo, aby tam za výhodných podmínek koupil několik domů. Jeden z nich si pronajala francouzská paní Lamotová a zřídila v něm restauraci Bretaň. A právě v této restauraci došlo k náhodnému, avšak osudovému Soamesovu setkání s krásnou mladičkou Anet, dcerou paní Lamotové. Tenkrát si Soames poprvé s udivující naléhavostí uvědomil, že touží po synovi, po dědici, po naplnění smyslu života, po jeho prodloužení do budoucnosti. Nejprv to byla jen letmá myšlenka, ale pak se čím dál častěji vracela. Je těžko říct, jestli tento obrat v Soamesově životním postoji vyvolala Anet, anebo zdali ji tento obrat k němu naopak přitáhl. Jedno je jisté. Po několika návštěvách restaurace, kde krásná Anet pracovala jako účetní své matky, si Soames nemohl dál namlouvat, že jde o náhodné návštěvy.
5: Vítám vás, pane Forsythe. Mám zavolat maminku?
3: Nevyrušujte ji, Anet.
5: Povečeříte

0: nás, misi?
1: Mám dost na spěch.
0: Večeře bude za 10 minut.
1: Anet, říkají vám často, že jste úžasně hezká?
0: Jste velice hodný, misi.
1: Po každé návštěvě se mi zdá, že jste čím dál hezčí.
0: Lichotíte mi, misi.
1: Líbí se vám Londýn? Nebo byste se radši vrátila do Francie?
0: Paříž je samozřejmě krásná, ale i Londýn se mi docela líbí. Rozhodně jsem tu radši než v Orléanu. Anglický venkov je krásný. Minulý týden jsme byli s maminkou v Richmondu.
1: Já žiju v Mapledarmu.
0: Tam jsem nikdy nebyla.
1: Byl bych rád, kdybyste mě přijela s maminkou v neděli odpoledne navštívit. Mám dům nad řekou a touhle dobou je tam ještě hezky. Ukázal bych vám pár vzácných obrazů. Co tomu říkáte?
2: Bonsoir, monsieur. Jak se vám daří?
1: Dobrý večer, paní Lamotová. Právě jsem slečnu Anet požádal, aby vám vyřídila pozvání ke mně do Mapledarmu.
2: To je od vás, milé pane Forsythe. Velice si toho vážím a jsem si jistá, že Anet bude šťastná.
1: Budu vás čekat v neděli ve 3.
3: A nepomyslel si na to, Soumsi, že by si mohli takové pozvání vykládat jako určitý návrh?
1: Ani bych neřekl. Dvakrát jsem u nich povečeřel a tohle neznamená nic víc, než že jim chci oplatit pohostinnost.
3: Milý bratře, my dva můžeme být k sobě naprosto upřímní. Tebe Anet zřejmě okouzlila?
1: Líbí se mi.
3: A tak hledáš nejschudnější cestu, jak dosáhnout co nejvíc potěšení s co nejmenšími závazky.
1: To je přirozené. Po všech zkušenostech naší rodiny bych se rád vyhnul riziku.
3: Mně ovšem bylo o 20 roků míň, když jsem si vzala Monteka.
1: Proboha, já neměl na mysli tvoje neštěstí.
3: Jistě, máš dost vlastních zkušeností s Irenou.
1: V tomhle jsi mistr, vím. Rozdávat rány poražený.
3: To nemyslíš vážně, Soumsi. Jsi pěkný muž, zdravý, úspěšný, bohatý.
1: Ženatý, bez ženy.
3: Co ti brání dosáhnout rozluky?
1: Donedávna mě to ani nenapadlo.
3: A nebo si tajně doufal, že se Irena k tobě jednou vrátí?
1: Snad. Ale to bylo jen v prvních letech po jejím odchodu.
3: A teď?
1: Co myslíš?
3: Jak vypadá? Má někoho? Víš o ní něco? Ženy jako ona se nemění. Jistě je krásná.
1: Já na ní myslím trochu jinak. Prožil jsem s ní trápení, na které se nedá jen tak zapomenout.
3: Tak s tím definitivně skoncuj. Kde teď žije?
1: Nevím. V posledních letech jsem se o ní přestal zajímat. Ale určitě by mi to mohl povědět mladý Jolyon. Je správcem jejího majetku.
3: Náš krásný, zavržený Jolyon. A žije si v domě, který si ty nechal postavit pro Irenu. To jsou historie.
1: Jako tvůj ukradený perlový náhrdelník.
3: Na okamžik jsem zapomněla, že nikomu nezůstaneš nikdy nic dlužen. Chudák Irena, teď to čeká na ní.
1: Za to, co ona udělala, mně neexistuje přiměřená odplata.
3: Forsythům asi není souzeno prosté rodinné štěstí.
1: Zítra nebo pozítří pojedu na Robin Hill. Zmínil jsem se ti už o tom, že pro Vala by mohlo být užitečné jet se mnou a seznámit se jak s Jolyonem, tak s jeho synem.
3: Val s tím počítá. Nejdřív se z toho chtěl vyvlést, ale pak si dal říct. Stavíš se pro něj?
1: Ne, ať mě čeká ve 2 na nádraží.
4: Robin Hill je příkladem nepředvídatelné budoucnosti a nečekaných zvratů v lidském životě. Před 12 lety mladý architekt Philip Bosiny vystavil Soamesovi Forsythovi nádherný dům pro Irenu. Skončilo to tragicky. Bosiny se do Ireny zamiloval, spáchal sebevraždu a Soames se do nešťastného domu vůbec nenastěhoval, protože Irena od něho odešla. Nakonec se Robin Hill nečekaně stal domovem starého Jolyona. Patriarcha rodu Forsythů v něm prožil několik posledních šťastných let zjasněných přátelstvím osamělé Ireny a odkázal ho jedinému synovi, mladému Jolionovi. Na tento Robin Hill přijíždí po 12 letech Soames Forsyth. Mladý Jolion, jeho bratranec, si marně láme hlavu, co k němu přivádí nepříliš milého a hlavně nečekaného hosta. Kromě toho Soames nepřijíždí sám. Doprovází ho hezký, urostlý, až příliš sebejistý synovec. Nicméně, hosté jsou hosté.
5: Vítám vás na Robin Hillu.
1: Díky. Tohle je Val Darty, syn mé sestry Winifred.
6: Dobrý den, pane.
1: Asi jste se podivil, když jste dostal můj dopis, ale myslel jsem, že by se Val před odjezdem do Oxfordu mohl seznámit s vaším synem. Jsou konec konců oba Forsythové.
5: Je mi líto, že jsem to nevěděl dřív. Můj Jolly totiž není doma, vrátí se až pozítří. V které budete koleji, Vale?
6: Brasenose, pane.
5: Jolly bude v koleji Christchurch, ale jistě vás rád vyhledá.
6: Děkuji vám, pane.
5: Dnes je doma bohužel jen Holly, moje dcera. Pokud se na místo chlapce spokojíte s dívkou, ráda vás provede po domě i po zahradě. Je v hale, právě jsem jí maloval. Holly? Holly, buď tak hodná.
7: Ano, tatínku.
5: Přijela návštěva, pan Soames Forsythe, můj bratranec, a jeho synovec.
6: Val Darty.
7: Holly, těší mě.
5: Prosím tě, věnuj se Valovi. Ukaž mu zahradu a stáje. Zajímáte se o koně, Vale?
6: Jistě, pane.
1: Až moc.
5: Tak to si určitě budete z Holly rozumět. My zůstaneme tady.
7: Pojďte, Vale, ale počítejte s tím, že se mnou se budete určitě nudit.
6: Abych pravdu řekl, nejásal jsem radostí, když mě máti požádala, abych se měl se strýcem. Ale teď jsem docela rád. Nevěděl jsem, že mezi nejmladšími Forsythy najdu tak hezké děvče.
8: Nejsem zvyklá na poklony.
6: Chcete moje čestné slovo?
8: A vy nejste Forsythe?
6: Po mamince. Je to sestřenice vašeho otce.
8: Já se v našem příbuzenstvu moc nevyznám.
6: Je jich spousta a většinou jsou nemožní. Hrozní.
8: Oni si třeba totéž myslí o nás.
6: O vás si to určitě nikdo myslet nemůže, Holly.
8: Proč se vám vlastně Forsythové zdají hrozní?
6: Já neříkám, že jsou takoví všichni. Například váš tatínek vypadá slušně.
8: Nevypadá. On takový je doopravdy.
6: Ale například strýc Soames je příšerně nudný. A co váš bratr?
8: Jolly je skvělý. Však ho poznáte sám. Pojďte se podívat do stájí.
6: Já jsem do koní blázen. A můj otec...
8: Co jste chtěl říct?
6: Nic. Jenže měl kvůli dostihům různé nesnáze.
8: Tak tohle je moje víla.
6: Parádní kobylka. A vůbec je tu krásně.
8: To ano. Ale stejně bych se chtěla toulat daleko po světě jako cikánka.
6: Já taky.
8: Potloukat se, kde vás napadne. Žít pod čirým nebem. Nebyla by to krása?
6: Tak to zkusme. Můžeme se toulat světem sami dva?
8: Oni by to asi neradi slyšeli.
6: Každý má právo dělat, co se mu zlíbí.
8: Někdy to nejde.
6: Holly, co kdybych si zítra najal koníka? Přijela byste se projet se mnou po Richmond Parku?
8: Můžeme se projet rovnou. Vy si můžete vzít Jollyho koně?
6: Nejsem na to oblečený. A Jolly by třeba nebyl rád, že jsem si vzal jeho koně. A strýc Soames se možná bude chtít co nejdřív vrátit. Vyjeďme si spolu zítra. Prosím vás, Holly.
8: Tak dobrá.
6: Takže ve tři. Počkám na vás na silnici. Ohromně si zajezdíme. Holly, to je báječné, že jsem vás poznal.
8: Měli bychom se vrátit.
1: Dvanáct roků je hrozně dlouhá doba. Unavilo mě to.
5: Chápu vás.
1: Chci být svobodný.
5: O tom se musíte dohodnout se svou ženou.
1: Vy se s ní nevídáte? Myslím jako správce jejího dědictví.
5: Ne.
1: Kde bydlí, to snad víte.
5: Jistě.
1: Nechci po vás její adresu. Zjistil jsem si ji sám.
5: Co tedy ode mne vlastně chcete?
1: Od vás nic. Uvažuji o rozluce.
5: Po 12 letech?
1: Jistě. Je to dlouhá doba.
5: A vy chcete, abych jí to řekl?
1: Bez pochyby někoho má.
5: To nevím. Ale nebylo by divné, kdybyste oba žili, jako by ten druhý byl mrtev. Není to nic neobvyklého.
1: Nepřekvapilo vás, že váš otec jí odkázal tak velkou částku?
5: Asi jí měl rád.
1: Přestože způsobila takové utrpení jeho vnučce June, vaší vlastní dceři? Všem přinesla jen trápení.
5: Možná, že jí váš návrh na rozluku přijde vhod. Jestli chcete, mohu za ní zajít.
1: Byl bych rád, kdybyste ji navštívil a tlumočil jí mé rozhodnutí.
5: Jak se daří strýci Jamesovi?
1: Děkuji. Velice rychle stárne.
5: Onehdy jsem vypočítal průměrný věk našich otců a tetiček. 84. Pět jich ještě žije a překonají tenhle rekord. My se jim nevyrovnáme.
1: Proč myslíte?
5: Ztratili jsme víru v sebe.
1: Mladí se, myslím, vracejí.
5: Nás dělí od našich otců celé dějiny uplynulého století. A mezi námi a mladými už teď vyvstávají mnohem větší rozdíly.
1: Jestli máme stihnout vlak, měli bychom se rozloučit. Vale, půjdeme.
5: Dám vám co nejdřív vědět, jak dopadl můj rozhovor.
1: Byl bych rád, kdybyste mi mohl sdělit souhlas s rozlukou.
4: Žluté listí se snáší na Soamesovu zpáteční cestu. Na tu cestu, kudy před 12 lety chodil s tajnou pýchou pozorovat, jak pokračuje stavba domu, který měl být jeho společným domovem se ženou, které by se teď rád zbavil. Soames při té myšlence najednou cítí podivné mrazení, o kterém se říká, že to jsou něčí kročeje po našem hrobě. Jaký podivný, mrazivý svět.

vltavskou hrou pro pamětníky je po několik týdnů vždy v neděli Galsworthyho Sága rodu Forsythů. A vy jste slyšeli pátou část 12-dílné dramatizace stejnojmenného románu v překladu Zdeňka Urbánka a dramatizaci Františka Pavlíčka. V roli vypravěče byl Viktor Price, mladý Joylon Jiří Plachý, Houly Martina Hudečková, Lukáš Hlavica Vala Dartýho stvárnil, Soames to je František Němec a jeho hlas Winifred stvárnila Jana Drbovhlavová, Ester pak Stella Zázvorková, paní Lemutovou Marie Drahokoupilová, Anet Simona Postlerová, Emily Blanka Bohdanová, James Jiří Holý, Warmson, sluha tedy Josef Kubíček. My vám, milí posluchači, nabídneme ještě toto odpoledne 6. epizodu 12-dílné série. Mezitím bude znít hudba vynikajícího amerického trumpetisty a jazzmana Dizzy Horace.

0: Dizzy Reese, hudebník, trumpetista, jehož interpretaci jazzových písní jste na Vltavě slyšeli 49 minut po 15. hodině, se narodil 5. ledna roku 1931, tedy rok předtím, než John Galsworthy za svou ságu rodu Forsythů získal Nobelovu cenu za literaturu. Právě z této ságy budeme v dramatizované rozhlasové podobě číst i za okamžik.
1: John Galsworthy, Sága rodu Forsythů. Kniha 2, V pasti, díl 6. Vlastnický instinkt navenek podléhá zákonům vývoje, ale v hloubi povahy trvá beze změn jako nejmocnější síla. Živí myšlenky na budoucí osudy vlastnictví, až bude odevzdáno nástupci. Život bez dědictví je pro Forsythy popřením jejich samotné podstaty. Už bezmála rok je Soames posedlý myšlenkou na syna, který by mu dával pocit naplnění života. Touha po synovi v něm vyvolala zájem o mladou a krásnou Annette, ale souběžně s myšlenkou na ní se kdesi v hlubinách paměti začala probouzet i vzpomínka na dávno ztracenou Irenu. To, co 12 roků spalo pod příkrovem domnělého zapomnění, se ozvalo s novou silou ve chvíli, kdy se Soames obrátil na bratrance Joliona, aby s Irenou promluvil o možnosti rozluky.
2: Jste pořád stejná, jako před lety.
3: Vy mi dokonce připadáte mladší.
2: Pane Ireno, jsem starý, i když si tak nepřipadám. Víte, namalování je výborné, že člověku pomáhá uchovat si něco z mladosti. Tizián se dožil 99 a to pak ještě musel přijít mor, aby ho připravil o život. To je zvláštní. Myslel jsem na jeden jeho obraz, když jsem vás viděl poprvé.
3: Kde to bylo?
2: V botanické zahradě před 12 lety.
3: Ale to jsme se přece neznali. Nežil jste s rodinou.
2: Poznal jsem vás podle Filipa Bosinyho. Sešli jste se tam.
3: Ach, tenkrát. Před věky.
2: Jaký recept na mládí máte vy?
3: Lidé, kteří vlastně nežijí, si prý dlouho uchovají mladý vzhled.
2: Pamatujete se na mého bratrance Soamese?
3: To se vám povedlo, Joliane. Jestli se pamatuju na svého manžela.
2: Navštívil mě předevčírem. Chce rozluku. Co tomu říkáte? Chtěla byste jí taky?
3: Po 12 letech? To je hodně pozdě. Nebylo by to obtížné?
2: Nebylo. Pokud vy byste přistoupila na to, že...
3: Že mám milence. Jenže já ho nemám. Vám se tomu nechce věřit?
2: Nedivte se. Žena jako vy...
3: Je vám to k smíchu, že?
2: Pro boha to ne. V první chvíli se mi to zdálo nepochopitelné, ale na druhé straně jsem rád. A nevím proč.
3: To neříkejte, Joliane. Mohla bych si to nesprávně vyložit.
2: Vy byste nechtěla být svobodná?
3: Co na tom teď záleží?
2: Ale kdybyste někoho milovala?
3: Tak bych milovala.
2: Co mám tedy Soamesovi vyřídit?
3: Lituju, že není svobodný. Měl kdysi příležitost, nevím, proč ji nevyužil.
2: Protože je Forsythe. My se nikdy s ničím neloučíme. Pokud ovšem stejně silně nezatoužíme po něčem jiném. Ale ani pak se neloučíme úplně a navždycky.
3: Ani vy, bratranče? Já bych řekla, že vy se umíte rozloučit.
2: Protože nejsem čistý Forsythe. Jsem tak trochu míšenec.
3: A co myslíte, že Soames chce místo mě?
2: Nevím. Možná děti.
3: To chápu. Pomohla bych mu ke svobodě. Kdybych mohla.
2: Řeknu mu to. Jestli můžu udělat něco pro vás, Ireno, budu velice rád. Kdybych vám směl posloužit jako chabá náhrada za mého otce? V každém případě vám povím, jak můj rozhovor se Soamesem dopadl. On by si konec konců mohl opatřit důvody k rozluce sám.
3: To neudělá. Bojí se, že by ho to mohlo společensky poškodit. Kdežto na mě přece nezáleží.
4: Koho mám ohlásit?
2: Julian Forsythe.
4: Pan Julian Forsythe.
5: Že prosím.
2: Dobrý den.
5: Vítám vás, Julione. Posaďte se. Jak se daří?
2: Děkuji. Navštívil jsem ji.
5: A co vám odpověděl?
2: Nemá partnera.
5: Tomu nevěřím.
2: Všechno zřejmě záleží na vás. Pro muže je vždycky snaží vzít vinu na sebe.
5: Jakou vinu? Neumíte si představit, co jsem se kvůli tomu natrápil. Tak proč teď bych měl ještě znovu?
2: Na to vám neumím odpovědět.
5: Váš otec k ní choval velké sympatie. Proč to ví Bůh? Vy se patrně o ní zajímáte také.
2: Mám na starosti správu jejího majetku.
5: Ale vsadil bych se, že Irena je vám sympatičtější než já. To je zajímavé. Stačí je, aby jeden někomu ublížil a hned si získá všeobecné pochopení. Já nemám na rozvratu toho manželství naprosto žádnou vinu. Dal jsem jí všechno, co si mohla přát. Vždycky jsem se k ní choval slušně. A kvůli tomu, že jsem jen jednou... Byla to přece moje žena.
2: Vaše vlastnictví. Možná, že právě v tomto všechno vězí. A najednou jste v pasti.
5: Jak to myslíte?
2: Musíte se smířit s nedostatkem důkazů.
5: Tím si nejsem jistý.
2: Vyřídil jsem vám, co mi řekla.
5: Jenomže moje vlastní staré zkušenosti mi nedovolí slepě věřit tomu, co řekla.
2: Mně se to zdá jasné. Zbohem.
5: Zbohem. Bratranče.
6: Prosím tě, Soumsi, poraď mi, co mám dělat. Mám to prozradit Valovi.
5: Asi bude lepší, když se to tvůj syn doví od tebe, než od někoho cizího. Je doma?
6: Připravuje si věci do Oxfordu.
5: Řekni mu to rovnou. A jestli chceš, abych u toho...
6: Prosím tě. Vale, buď tak laskav.
7: Ano, maminko.
6: Prosím tě, na chvilku.
7: Jen co se převléknu.
6: Mluvil jsi s advokátem?
5: Slíbil, že udělá všechno, aby se projednání co nejvíc urychlilo.
7: Co je, maminko? Jak se máte, strýčku?
6: Vale, miláčku. Musím ti říct něco velice smutného. Tvůj otec odjel do Argentiny.
7: Proč?
6: Opustil nás.
5: To, co udělal, dává tvé matce právo požádat o rozvod.
7: Teď, když jdu do Oxfordu. Ale z toho bude skandál. Co pak se to nedá odložit?
5: Nemáš tušení, ale co tvoje matka musela snášet a vytrpět za těch 20 roků. Tohle byla poslední kapka. Nezlob se, Vinny, ale musíme mu to říct. Vale, tvůj otec byl celý ten čas pro tvou matku a pro celou rodinu hrozným břemenem. Opíjel se, rozhazoval peníze, choval se jako hulvát. A teď odjel do Buenos Aires s jakousi pochybnou tanečnicí. A jestli ti tohle všechno nestačí, okradl navíc tvou matku o vzácné šperky.
6: To stačí, jsem si už dost.
5: Takže teď už snad chápeš, že to musí skončit.
7: Když to trvalo tak dlouho, tak by to snad ještě počkalo, než dostuduju.
5: Myslí taky trochu na matku, Vale. Když se to nevyřídí teď, může se stát, že ho tvoje matka bude mít znovu na krku. A pak teprve uvidíš, co je skutečný skandál.
6: Bože, kdy už to skončí?
7: Maminko, prosím tě, nepláč. Já stojím na tvé straně. Strýček Soums má jistě pravdu. Já vás jen strašně prosím, aby se to řešilo později. Třeba o prázdninách. Až nebudu v Oxfordu.
5: Udělám, co bude možné. A když ti tolik záleží na Oxfordu, neměl bys tam nosit tyhle výstřední vesty. Vyšly už z módy.
1: Pevnost rodu Forsythů utrpěla několik trhlin. Winifrid, dceři rodového patriarchy Jamese, hrozí rozvodový skandál. I co je horší, trhají se rodové svazky a generační konflikty nabývají čím dál povážlivější podobu. A nejpovážlivější je to v Jižní Africe. Bůrové začínají zvedat hlavy, vyhrožují povstáním a vypovídají královně poslušnost, což velice vážně ohrožuje hodnotu cenných papírů ve vlastnictví Forsythů. Poslední dobou se začíná šuškat i o tom, že Soames uvažuje o rozluce s Irenou.
5: Dobrý večer, Ireno.
6: Ty?
5: Asi jsem tě překvapil.
6: To ano.
5: Chápu, že se ti to může zdát divné.
6: Neposadíš se?
5: Děkuji rád. Nezměnila ses.
6: Proč jsi přišel?
5: Promluvit si o společných záležitostech.
6: Tvůj bratranec mi vyřídil tvé přání. A já ti po něm poslala odpověď.
5: Nezdála se mi úplná.
6: Nevím, co ještě chceš.
5: Byl bych ti vděčný za informace, které by mi umožnily dosáhnout rozluky v mezích zákona a slušnosti.
6: Nemám pro tebe žádné další informace.
5: 12 let sama? Myslíš, že tomu někdo uvěří?
6: Ty nebudeš věřit ničemu, co ti řeknu. Ale je to pravda.
5: Nebývala si tak sebejistá.
6: Od té doby uteklo 12 roků.
5: A strýc Jolyon byl úžasně velkorysý. Žije se ti asi dobře. Díky jeho štědrosti.
6: Ano.
5: Ale mě si nedovolila, abych se postaral o tvé zaopatření.
6: To je přirozené. Odešla jsem přece.
5: Ovšem, pořád jsi ještě moje žena.
6: To mi nemusíš připomínat.
5: Ireno, buď rozumná. Svoboda bude výhodná pro tebe i pro mne. Vina je na tvé straně. Ty jsi ode mne odešla.
6: Proč ses nerozvedl už tenkrát?
5: Doufal jsem, že se vrátíš. Dodnes nechápu, proč jsi to neudělala. Já na tebe dodnes myslím i proti své vůli.
6: Nevracejme se do takové dálky.
5: Ireno, pro mne to pořád ještě není mrtvá minulost. Nechce se mi věřit. Nedokážu pochopit, proč zrovna já jediný jsem v tobě nedokázal vzbudit lásku. Nebyla to i tvoje vina.
6: Neměla jsem si tě brát. To je moje provinění a taky jsem na to doplatila. Ale ty si jistě najdeš vhodné řešení. S mou pověstí si nemusíš dělat starosti, nemám co ztratit. Radši už jdi. Prosím.
5: To mi ani ruku nepodáš. Jako z ledu. Dobrou noc.
8: Já vám povídám, že ti zatracení bůrové nám ještě zatopí.
9: Nezačínejte o tom před manželem.
5: George občas přehání.
10: Ba ne, tentokrát má pravdu.
8: Státní půjčky šly dolů o 7/16.
10: Kdyby to šlo k válce, domovní majetek klesne na ceně. Abys tak ještě měl nesnáze s dědictvím po otci, George. A? Já Rogerovi kolikrát radil, aby prodal aspoň 4 nebo 5 domů. No, jsou si... Jak to vlastně vypadá v té Africe? Ukaž, co je v novinách.
5: Pár nafouklých titulků.
10: Ukaž.
5: Prosím.
10: Krieger dal Anglii ultimátum.
8: Je to vlastně vyhlášení války.
10: Já se jejího konce nedožiju.
5: Ale nesmysl, tatínku. Do Vánoc to všechno skončí.
10: Bane, hochu. Já už nikdy neuvidím Anglii v míru a bezpečí.
9: Prosím tě, ty o tom mluvíš, jako by nám hrozilo bůh jaké nebezpečí.
10: Státní půjčky klesnou na nominální hodnotu. A možná, že Val bude muset narukovat. Když si pomyslím, co to bude stát peněz.
11: Pane, přišla slečna June Forsythová.
12: Co tu sem přivedlo?
10: Kdože přišel?
9: June, jdu ji naproti.
10: June? Aha, June. Tu snad už ani nepoznám.
7: Pane, ani se moc nezměnila. Pořád stejně temperamentní osůbka. Nedávno jsem ji viděl na nějaké výstavě.
10: A co její otec? Už se polepšil?
9: Vedu vám vzácného hosta. Vítej u nás, June.
7: Jak se ti daří, děvče?
13: Není to zlé, strýčku George, ale mohlo by to být lepší. Zdravím vás, strýčku Jamesy.
10: Jaký pak strýček? Vždyť jsem bratr tvého dědečka.
9: June, hoši zrovna přetřásají, jak nás vypekli ti zatracení bůrové.
13: Vždyť jsou v právu.
10: No dovol.
13: Proč se mícháme do jejich věcí? Proč je nenecháme na pokoji?
9: Ty zkrátka vždycky musíš mít opačný názor. Prostě originál.
10: Však on by ti Soms vysvětlil, co nám provedli.
13: Chtějí nezávislost, to je všechno. Tak proč by je nemohli mít?
12: Protože s námi uzavřeli smlouvu. Uznali naši suverenitu nad nimi.
13: Jenže ta smlouva je nespravedlivá a měla by se zrušit. Bůrové jsou slabší a zasloužili by si od nás trochu velkorysosti.
10: Ale, to jsou jenom samé city.
13: Cit je nejlepší věc na světě. Neměli byste se mu vysmívat, strýčku.
9: Ale na tuhle roční dobu máme docela hezky, že?
7: Soumsi, objevil jsi v poslední době nějaké zajímavé obrazy?
12: Jeden či dva. Nestojí to za řeč.
13: Strýčku Soumsi, ráda bych vás seznámila s úžasně nadaným malířem. Jmenuje se Erik Kobly. Vy ho asi neznáte.
12: Ale znám.
13: Má několik nádherných obrazů.
12: Samé mazanice.
13: No dovolte.
12: Takové obrázky dnes nikoho nezaujmou.
13: Dnes možná, ale co zítra? Myslela jsem, že jste znalec. A ne obchodník s obrazy.
9: Soms je samozřejmě znalec. Vždycky pozná předem, co bude mít úspěch.
13: Umění se nedá měřit úspěchem. Lidé nemají kupovat jen to, co se líbí obchodníkům.
12: Nýbrž to, co se líbí tobě.
13: Tak s Bohem. Tetičko, musím už letět. Naschledanou.
10: Co tady vlastně chtěla?
9: Pořád stejný fanatik.
7: Její otec je teď bohatý člověk.
10: Mladý Jolion?
7: Aha.
10: Pořád se ještě stará o Irenino mění.
7: Občas se s ním potkám v klubu.
10: My si na mě vzpomenete, až dojde na má slova. Winifridin chlapec půjde válčit z bůry.
12: Tam půjdou jen dobrovolníci.
9: Val se musí starat o matku.
10: Máme na krku válku. To mi nikdo nevymluví. Soumsi, hochu, měl bys mi koupit mapu Afriky z praporky na zapichování.
1: Začátek 20. století je nástupem páté generace Forsythů. Jejím zakladatelem ještě před začátkem průmyslové éry byl sedlák z Dorsetu. Druhý začal jako zedník, dotáhl to na stavitele, splodil 10 dětí a do Londýna se přestěhoval v době napoleonských válek. Jeho potomky nám představil začátek naší ságy v čele se starým Jolionem. Bylo to 7 synů a 3 dcery. Tato generace reprezentovala viktoriánskou Anglii s jejím obchodováním, důkladností a individualismem. Z další generace známe mladého, či lépe druhého Joliona, vždyť už je mu 52. Poznali jsme i Jamesova syna Soumse, dceru Winifred a Rogerova syna George. Jejich generace vstoupila na scénu koncem minulého století, kdy staré zásady začaly ztrácet hodnotu i smysl a nové přinesly dosti pochybné ovoce. Nyní přichází pátá generace a zahajuje ples 20. století. 33letá June, Jolionova dcera z prvního manželství, ji trochu předběhla. Plně však do ní patří Julianovi děti z druhého manželství, syn Jolly a o málo mladší dcera Holly. Do této nástupnické skupiny patří dále Val Darty, syn Jamesovi dcery Winifred a lehkomyslného světáka Dartyho, který opustil rodinu kvůli šantánové tanečnici. Jolly už druhý rok studuje v Oxfordu, Val je začátečník. Je to zvláštní. Jeden rod, jeden kmen a tak rozdílné ratolesti.
14: Buď zdrav, Darty.
7: Zdravím tě, Jolly. Nedáš si se mnou skleničku?
14: Ani ne.
7: Viděl jsem tě včera v kasínu. Dařilo se ti?
14: Nehrál jsem.
7: Já vyhrál 15 liber.
14: Mě tyhle věci nebaví.
7: Náhodou je to výborná zábava.
14: Jak pro koho? Proč jsem za tebou přišel? Přijeli naši, otec a Holly.
7: Za tuhle zprávu si zasloužíš tip na manchesterský handicap.
14: Já už nesázím.
7: Proč?
14: Pokaždé jsem prohrál.
7: Musíš se naučit, jak na to.
14: Dělat podfuky a rozhazovat peníze? Děkuju, nechci.
7: A peníze jsou přece na to, aby šly z ruky do ruky. Kde budou vaši bydlet?
14: V hotelu Rainbow. Co říkáš válce z Bůry?
7: Jsou to zbabělci. Schovávají se v kopcích. Proč se nám nepostaví čelem?
14: Je jich strašně málo proti nám. Já už budu muset jít.
7: Pozdravuju otce a Holly.
14: Ještě jsem ti neřekl to hlavní. Zvou tě na večeři, přijď v 7.
7: Ve fraku?
14: Nesmysl. Přijdeš?
7: Samozřejmě.
15: Jolly.
14: Tak co, jak jsem vesloval?
15: Byl jsi dobrý.
16: Nejhezčí z celé skupiny.
14: Ale vydržel jsem do finále jen tak.
15: Bylo to vidět, Jolly. Musíš trochu líp hospodařit s dechem.
14: Tatínku, prosím tě, nezapomeň, že jsem pozval toho hejska, Vala Dartyho.
16: Proč mu říkáš hejsek?
14: Je to frajer a vejtaha. Tobě je sympatický, tati.
15: Zeptej se radši Holly, zná ho líp než já. Prováděla ho po Robin Hillu, když tam byl se strýcem Soumsem.
16: Mně se Val docela líbil. Určitě víc než jeho strýc.
15: Holly, musíš vzít na vědomí, že my staří patříme do jiného světa. Tak pojďme už.
7: Dobrý večer, Holly.
16: Přišla jsem dřív.
7: Jsem strašně rád, že vás vidím.
16: Chtěla jsem vám říct, že o naší výšce do Richmond Parku jsem nikomu neřekla.
7: To je dobře.
16: Jak se vám líbí v Oxfordu?
7: Byl bych radši v Londýně, abych vás aspoň občas viděl.
16: Tatínek.
15: Jsem rád, že jste přišel, Vale. A Holly se mnou jistě souhlasí.
14: Dokonce se červená.
15: To není fér, Jolly.
7: Musím vám vyřídit pozdravy od maminky, od dědečka Jamese a babičky Emily.
15: Díky, Valen. Vyřiďte jim od nás stejně srdečný pozdrav. Pojďme, máme oběd na místě.
14: Holly?
16: Co je?
14: Není to divné, že si posílají pozdravy místo, aby se sešli?
12: Val nám tlumočil vaše srdečné pozdravy.
15: Adresovali jsme je spíš strýčku Jamesovi a tetěm. Ale Val je hodný, že rozšířil můj adresář.
12: Vy se asi vídáte s mou ženou. Takže vám patrně řekla, že jsem jí navštívil.
15: Trochu mě to udivilo.
12: Je to pořád ještě moje žena.
15: Ovšem, jestli opravdu stojíte o rozluku, není rozumné k ní chodit na návštěvu.
12: Ještě jsem neřekl poslední slovo.
15: Ale ona se už, myslím, rozhodla.
12: To není tak jisté.
15: Jsem si. Irena je v nemožné situaci.
12: Já jsem taky v nemožné situaci. A všechno to zavinila ona. Kdyby to uznala, proč by se nemohla ke mně vrátit?
15: To nemyslíte vážně.
12: Proč? Nechtěl jsem ji před lety společensky znemožnit. A tím pádem jsem si zachoval všechna manželská práva.
15: Pane bože! Práva.
12: Já vím. Váš otec mi kdysi dal přezdívku vlastník.
15: Nemůžete ji přece donutit, aby s vámi žila.
12: Bylo by to nejlepší řešení pro obě strany. Ale jak říkám, ještě jsem se nerozhodl. Budu vám zavázán, když ji laskavě necháte na pokoji.
15: Nic takového vám slíbit nemohu.
12: Dobře. Vím tedy, na čem jsme.

0: Proč jsi zase přišel?
1: Náhodou jsem tě zahlédl na ulici.
0: Soumsi, prosila jsem
1: Promiň mi to, Ireno. Máš dnes narozeniny. Přinesl jsem ti malou pozornost.
0: Tomuhle říkáš malá pozornost?
1: Malá diamantová brož. Připni si ji. Jak ti bude slušet?
0: Ne.
1: Ireno, zapomeňme na minulost. Začneme znovu. Nemluvím o lásce. Prosím tě o jedinou věc. Chci dítě.
0: To nemyslíš vážně?
1: Všechno je možné, když se dohodnem. Nežebrám, abys mě měla ráda. Jde mi o budoucnost rodiny. Můžeš si žít podle svého. V ničem tě nebudu bránit. Přísahám.
0: Copak o tohle se dá smlouvat?

0: jsem se přemáhala.
1: Prosím tě, jaké pak přemáhání? Jsem snad zrůda, hrubián, hlupák. Soames Forsyte nemusí před tebou žebrat na kolenou. Přišel jsem ti nabídnout usmíření, odpuštění, ryzí realitu. Ale ty mluvíš jen o citech. Co je to? Závoj pavučin. Ale já je roztrhnu. Před zákonem si moje žena.
0: Nesahej na mne.
1: Tak dobrá. Dobrá. Budeš mít, co chceš.
2: Tatínku, to jsem ráda, že ses ukázal. Pojď dál, posaď se.
3: Potřebuju poradit.
4: June, byl bych rád, kdybys se mnou zašla.
3: Promiň, já bych hrozně potřebovala vybrat menší částku ze svého konta.
4: To nejde, June. Smíš disponovat jenom částí úroku.
3: No a nedala by se udělat výjimka?
4: Na co ty peníze potřebuješ?
3: Chtěla bych si koupit malou výstavní síň.
4: Takovou síň si můžeš jenom najmout.
3: Ne, to nejde. Kdybych zaplatila nájemné, tak by mi nic nezbylo. Chci udělat výstavu obrazu Erika Koblie. A znám ještě spoustu jiných talentů, kteří by se v mé galerii mohli proslavit. Chci jim pomoct.
4: June, kdo je dobrý, ten se proslaví i bez pomoci.
3: Já ti ale nabízím výhodný obchod. Ty mi koupíš výstavní síň a já ti za ní budu platit 400 ročně. A vyděláme na tom oba.
4: Kde pak je ta tvoje vytoužená výstavní síň?
3: Hned za rohem u Cork Street.
4: Ještě si to rozmyslím, June. Třeba se dohodíme.
3: Dík.
4: Ale teď mám já prosbu k tobě. Chtěl bych, abys se mnou navštívila Irenu.
3: Irenu? Já? Proč? Co tě to napadlo?
4: Ty jsi asi dlouho neviděla.
3: No od té doby, co Phil spáchal sebevraždu.
4: Snad bys jí po 12 letech mohla odpustit.
3: Proč chceš, abych jí navštívila?
4: Soames na ní začal dotírat. Musela se přestěhovat ze svého bytu do hotelu. Chci pro ní najít bezpečné místo a byl bych rád, kdybys mi při tom pomohla.
3: Pomůžu. Už kvůli Soamesovi.
4: Děkuju ti, June. Můžeme se za ní vypravit rovnou.
3: A který je to hotel?
4: Piedmont. Ale musíme být opatrní. Nerad bych se jí nějak dotknul.
3: To myslíš, doufám, obrazně.

0: Překvapili jsme vás, vidíte.
1: Ireno? Dobrý den. Pojďte dál.
0: Snad mi nebudete mít za zlé, že jsem nepřišel sám.
1: Jsem ráda, že mě tatínek vzal sebou. Smím tě políbit?
2: June, neumíš si představit, jak jsem šťastná, že jsi tady.
0: Vemte to jako odškodnění za všechno zlé, co vás potkalo.
2: Julione, kdysi jsem vašemu otci řekla, že láska všechno přetrvá. Není to pravda. Navždycky trvá jen odpor.
1: Soums tě nemíní nechat na pokoji?
2: Předevčírem ke mně přišel znovu. Chce, abych se k němu vrátila.
1: Ale to ty neuděláš, viď?
2: Za žádnou cenu.
1: Co vlastně po tobě může chtít?
2: Dítě.
1: Dítě?
0: Aby měl komu odkázat své bohatství. To znamená, že se prozatím do svého bytu nemůžete vrátit.
2: Ne. Rozhodla jsem se, že pojedu na čas do Francie. Mám nějaké úspory.
1: Bože, jak je to všechno hrozné.
0: A co váš byt, Ireno? Mám ho pronajmout?
2: Byla bych vám velmi vděčná, Julione.
1: Kdy odjedeš?
2: Co nejdřív. Pozítří.
0: Víte, doufám, co musíte udělat ve Francii jako první věc.
2: Napsat vám svou adresu.
3: Říká se, že soucit je příbuzný s milostným citem. A tak je Julian v nebezpečí, že ho na konci hluboké účasti s Irenou zaskočí láska.

Už dneska se jako její předzvěst objevuje strach a nepřiznaná žárlivost. Ach bože, co všechno doprovází přicházející, stěží pochopitelný cit.

Hlas vypravěče, hlas Viktora Prajze odhlásil 6. epizodu z 12-dílné série rozhlasové dramatizace slavného románu Johna Galsworthyho Sága rodu Forsythů, kterou vám nabízíme jako nedělní hru pro pamětníky a budeme tak činit ještě další týden. Dramatizace stejnojmenného románu v překladu Zdeňka Urbánka vznikla v roce 1998 v rozhlasových studiích a vedle Viktora Prajze, co by vypravěče, zde účinkoval také Jiří Plachý, Veronika Žilková, Lukáš Hlavica, František Němec, Jiří Holý, Daniela Kolářová, Bořivoj Navrátil, Blanka Bohdanová, Martina Hudečková, David Novotný, Josef Kubíček, Jana Drbohlavová, Pavel Karbusický. Zvuk měl na starosti Milan Křivohlavý, záznam a střih pak Jitka Kundrumová. Zvukovou spolupráci Petr Šplíchal, asistentkou režie byla Dana Rajchová a režii samotnou měl Ivan Chrs. A my vám, milí posluchači, nabídneme z Galsworthyho další text opět příští týden. Přesně řečeno, text bude stejný, bude to však 7. a 8. epizoda 12-dílné rozhlasové adaptace. Teď už Josef Suk, který interpretuje romanci Reinholda Gliera.

0: Nejprve romance pro housle a orchestr Reinholda Glíra, teď jeden z madrigalů Bohuslava Martinů, obé v podání Josefa Suka. V odpoledním vysílání Vltavy v 16 hodin 30 minut, hned po doznivším dramatu, tedy hře pro pamětníky z pera Johna Galsworthyho. John Galsworthy byl také inspirací pro filmové adaptace tohoto slavného textu, textu ságy rodu Forsythů, z níž budeme číst i příští týden. Filmová klapka, tedy hudba ve filmu, to je naše téma. Za okamžik.
1: Majestát hudby, největší koncert filmové a klasické hudby, míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
2: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Ještě stále jsou prázdniny, milí posluchači, ještě stále prožíváme filmové léto ve všech podobách, jaké na Vltavě může mít. A Oscar, to je bez pochyby téma a taky nejprestižnější ocenění ve filmovém světě. Děkovné proslovy vítězů patří většinou k nejsilnějším okamžikům Oscarového ceremoniálu. Kristýna Šrámková vybrala do dnešní klapky některé z nich, konkrétně vítěze v kategorii nejlepší původní hudba v letech 2000 až 2010. Příjemný poslech.
3: Klapka.
4: Když psal Johann Strauss svou hudbu, psal ji jako hudbu taneční. Dnes je z ní hudba vážná, takže nikdy nemůžeme vědět, jestli se z filmové hudby nestane za dalších 100 let také klasika. To jsou slova mého oblíbeného filmového skladatele Zbigněva Preissnera. U poslechu klapky vás dnes, milí posluchači, vítá Kristýna Šrámková. V letech 2000 až 2010 získalo Oscara v kategorii nejlepší původní hudba 8 skladatelů. Dva z nich dokonce dvakrát. Někteří z vítězů jsou skladatelé čistě filmoví, někteří působí hlavně na poli vážné hudby. Jedním z nich je americký skladatel John Corigliano. Ten za svou hudbu získal už několik cen Grammy a Pulitzerovu cenu. Při děkovné řeči se před kolegy z filmové branže svěřil, že tím, že mezi ně přichází ze světa klasické hudby, je jeho radost z ceny o to větší. Své ocenění získal za hudbu k filmu Krvavé housle. Povídkový příběh se odehrává během 3 století na několika kontinentech a hlavní roli tu hrají zakleté housle, které nepřináší svému majiteli zdaleka jenom slávu. Soundtrack nahrál houslista Joshua Bell z The Philharmonia Orchestra, který řídil Esa-Pekka Salonen. A tohle je hlavní téma Krvavých houslí.

Housle z předešlé ukázky teď vystřídá violončelo. V roce 2001 získal Oscara za nejlepší hudbu další autor hlavně vážné hudby, Tan Dun. A bylo to za soundtrack k filmu Tygr a drak. Čínský skladatel o procesu tvorby říká, že je pro něho jako snění bez hranic. A o překonávání hranic je i zmiňovaný film, který získal celkem 4 Oscary. Propojil svou americko-čínskou koprodukcí Východ se Západem, romanci s bojovými scénami a ve svém příběhu o potulných šermířích bojujících za vlády čínských císařů proti bezpráví také vysokou a nízkou kulturu. Tohle je hlavní hudební téma filmu v podání violončelisty Jojomy.

Oscarové ocenění z roku 2002 mi udělalo obzvlášť radost. Získal ho totiž kanadský skladatel Howard Shore za hudbu k prvnímu dílu trilogie Pán prstenů, Společenstvo prstenů. Shore se při udílení cen svěřil, že byl při skládání inspirovaný četbou Tolkienova díla a vizuálním stvárněním režiséra Petra Jacksona. A kdybyste si chtěli poslechnout víc z tohoto soundtracku, najdete v archivu Klapek díl věnovaný jenom jemu.

V roce 2003 se stal Oscarovým skladatelem New Yorkčan Elliot Goldenthal. Cenu získal za hudbu k filmu Frida a porazil tak třeba Philippa Glasse se soundtrackem k filmu Hodiny. Salma Hayek a Alfred Molina v hlavních rolích dramatického příběhu o mexické malířce Fridě Kahlo a jejím manželovi Diego Riverovi. A než si pustíme ukázku, zacituji ještě samotnou malířku. Bášeň je most, který vás dovede od bolesti ke změně.

Rok 2004 přinesl další Oscarovou sošku Howardu Shoreovi. Tentokrát za třetí díl trilogie Pán prstenů Návrat krále. A k tomu navíc Oscara za nejlepší píseň pro ten samý film. Into the West naspívala Annie Lennox, která společně s manželkou režiséra Fran Walsh na soundtracku spolupracovala. Jak sám Howard Shore říká, měl velké štěstí na skvělé spolupracovníky, kteří mu byli průvodci úžasným světem Středozemě. V děkovné řeči také dodal, že mu bylo velkou ctí převést Tolkienova slova do řeči hudby. Svého druhého Oscara získal Shore v konkurenci dalších zkušených skladatelů, Jamese Hornera, Thomase Newmana, Gabriela Jareda a Dannyho Elfmana.

Polský skladatel Jan A.P. Kaczmarek vyhrál Oscara za nejlepší hudbu v roce 2005. Bylo to za film Hledání země nezemě v režii Marka Forstera, jehož filmařský talent skladatel zmínil v děkovné řeči. Johnny Depp a Kate Winslet v hlavních rolích příběhu o životě spisovatele, který stvořil kouzelný svět Petra Pana. Kaczmarek vyzvedl při své děkovné řeči také skvělé hudebníky, se kterými na soundtracku spolupracoval a bez kterých by jeho hudba nebyla tím, čím je.

V letech 2006 a 2007 si Oscara odnesl argentinský skladatel Gustavo Santaolalla. Jeho nevšední filmové hudbě jsem věnovala jednu z prvních klapek a zmínila jsem i tyto dva Oscarové filmy. V roce 2006 to byla Skrocená hora, kde si během Oscarového večera zahrál Santaolalla společně s filmovým orchestrem na kytaru ústřední melodii z filmu.

O rok později byla oceněna Santaolajova hudba k filmu Alejandra Gonzálese Iñárritu Bábel. Santaolaja v soundtracku používá tradiční andský nástroj charango, který má nezaměnitelný zvuk a vnáší do filmu speciální atmosféru, jak můžete slyšet v následující ukázce.

Italský skladatel Dario Marianelli byl na Oscara nominovaný 3x, a to za hudbu k filmům Pýcha a předsudek, Anna Karenina a Pokání. Všechny 3 filmy byly v režii Joea Wrighta s Keirou Knightley v hlavní roli. Oscarový soundtrack k Pokání nahrál English Chamber Orchestra s klavíristou Jean-Yves Thibautem.

8 Oscarů získal v roce 2009 film Milionář z Chatrče. 2 i v hudebních kategoriích pro A.R. Rahmana. Tento velmi činorodý, původem indický skladatel, který složil hudbu k více než 200 filmů, vystudoval klasickou hudbu na Oxfordské Trinity College of Music a při předávání Oscarů zmínil jedno indické přísloví, které říká: i když nemám nic, pořád mám matku. A tady už je hlavní hudební téma z jeho Oscarového soundtracku.

posledním autorem dnešního dílu věnovaného Oscarovým skladatelům v prvním desetiletí nového milénia je americký skladatel Michael Giacchino. Vítězný se stal jeho soundtrack k animovanému filmu Vzhůru do oblak, který byl zároveň vyhlášen nejlepším animovaným filmem roku 2010. Film Vzhůru do oblak vznikl ve spolupráci studií Pixar a Disney. Příjemný zbytek dnes hlavou v oblacích vám přeje Kristýna Šrámková. A tady je poslední ukázka dnešní klapky.

0: Ukázka z animovaného filmu Vzhůru do oblak ukončila dnešní klapku, v níž Kristýna Šrámková představila Oscarové skladatele prvního desetiletí nového milénia. No a o cenách bude ještě řeč pro změnu o českých hudebních. Konkrétně budeme mluvit o a s letošní držitelkou ceny Anděl v kategorii Objev roku. Pozornost médií přitáhla děkovnou řečí, v níž zmínila smrt svojí sestry, která trpěla poruchou příjmu potravy. Měli bychom změnit to, koho dáváme mladým lidem za vzor. Pro mě byla při problémech s jídlem první pomocí psychoterapie, přiznává Marie April ve vizitce. Čím vším ji ovlivňuje anglicky psaná literatura, proč v hudebním světě platí dvojnásob přísloví líná huba holé neštěstí a jak přišla ke jménu April. V dubnu letošního roku s ní o těchto věcech a dalších hovořil Ondřej Cihlář. Poslouchejte reprízu vltavské vizitky.
1: Vizitka.
2: Sice jsem kolikrát smutná a moje hudba pak může být těžká na poslech, ale chtěla bych přinášet naději, že i z těžkých momentů se dá vytvořit něco hezkého. Třeba se pak prostřednictvím toho můžeme spojit s lidmi, se kterými bychom si jinak nerozuměli. Říká čerstvá držitelka ceny Anděl v kategorii Objev roku Marie April. Říkám to dobře, Marie April?
3: Říkáte, dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: Dobré ráno, tak to už slyšíte mého hosta, který sedí naproti mě. Tedy Marie April, která je jedním z objevů české hudební scény v posledních měsíců. Loni debutovala album a teďka jak se čte toto?
3: Tangerines,
2: na kterém, děkuji, předvedla svůj silný hlas i schopnost psát současné písničky z kořeny v soulu, blues i v kytarách. Většinou zpívá se svou kapelou The Fools, na jejím albu Tangerines jsou i starší skladby, které se točí kolem jejího dětství, dospívání a rodinných traumat. Většina skladeb z desky vznikla z popsaných sešitů, myšlenek, poznámek v mobilu, které si takto zapisuje dodnes. A mě by zajímalo, jestli už jste si dneska zapsala nějakou poznámku.
3: Dneska jsem se ještě nic nezapsala. Pár fotek jsem udělala, to jsou občas taky takové poznámky moje, ale ještě ne.
2: No a jakou máte radost z ocenění Objev roku na cenách Anděl, které proběhly teď nedávno?
3: Mám velkou radost.
2: Jo?
3: Velkou radost. Pořád to zpracovávám. Ono to je dost neuvěřitelný pro mě, takže furt je to čerstvý a mám z toho velkou radost.
2: Mm-hmm. Vy jste měla jedno z nejemotivnějších poděkování, které tedy musím říct, že tak jako trošku pozastavilo vlastně takové jako všeobecné veselí. Nemáte pocit, že třeba by vám mohl někdo vyčítat, že to jsou pocity, které na takové jako radostné předávání cen úplně nepatří?
3: To se mi zatím ještě nestalo. Asi bych i pochopila, kdyby někdo byl toho názoru, ale já bych řekla, že jsem to myslela jako v dobrým, vlastně s nějakou reflexí na to, proč to album vzniklo a myslím, že velký emoce prostě patří i k radostným momentům, ať už jsou i třeba trošku nasmutnělí, tak tam měli své místo.
2: Máte pocit, že vaše písničky jsou nasmutnělé?
3: Jsou, určitě. Jsou.
2: Z čeho to plyne? Z té smutná duše, nebo to je spíš vlastně taková nějaká vrstva, kterou vkládáte do těch písniček, ale jinak v ostatním čase už to tak třeba není potřeba reflektovat?
3: Já myslím, že nějaký moje nitro je takový taky nasmutnělý, ale neřekla bych, že jsem negativně smýšlející člověk. Řekla bych naopak, že mě dělá radost fakt jako spousta malých věcí každý den a snažím se být optimistická, ale nějaká moje podstata je asi taková trošku melancholická, což se pak projevuje v té tvorbě dost. No.
2: Vy se jmenujete Marie April, teď stále je ještě duben, tedy vlastně váš měsíc, pravděpodobně nejoblíbenější v roce, nebo se odkud plyne vlastně vaše příjmení?
3: No, moje příjmení je Diviš a to April je jako druhý jméno, který mi dali rodiče, když jsem se narodila 1. dubna a narodila jsem se jako třetí dcera a oni, když to volali svým kamarádům, tak jim to nikdo nevěřil, mysleli si, že si rodiče z nich utahují, takže jim to přišlo vtipný, že mi pak dají jméno April.
2: Mm-hmm. A zároveň jste Divišová, takže se divíte světu kolem sebe?
3: To se divím dost, ale jsem jenom Diviš právě kvůli tomu druhému občanství, že nemám to oba.
2: No dobře, no tak ale pořád samozřejmě ten kořen je stejný.
3: Tak.
2: Čemu se divíte v poslední době nejvíc?
3: V poslední době se nejvíc divím, kolik negativity je možný jako nacpat třeba do jednoho, do jedněch zpráv, jako. Mm-hmm. Že mě to nepřestává překvapovat, kolik času se fixujeme na fakt jenom příšer a kolik se toho vlastně děje, to není jenom kolik tomu věnujeme pozornosti, ale už mě to trošku znavuje.
2: Takže zprávy sledujete pozorně? Co se kolem vás
3: děje? Ne vždy pozorně, ale sleduju.
2: Máme před sebou první písničku, kterou jste vybrala. Písničku, která taky představí vaši tvorbu. Takže jí pojďte představit vlastně, kterou jste vybrala ze své desky a proč právě jí?
3: Já teď nevím, jestli první jsem vybrala Dijona a nebo něco jiného. Asi jsem vybrala Strawberry Fields jako úplně první.
2: Já myslím, že to je Jamie.
3: Jamieho? Dobře. No. Tak Jamie je moje skladba, je to nejnovější z mojí anglické tvorby a je to takový můj příběh o chlapci, který byl hodně citlivý a vlastně svět, se kterým se setkal, na to nereagoval úplně správně a staly se mu potom vlastně špatný věci.
2: To byl inspirací pro tuhle tu postavu?
3: Inspirací byl pro mě seriál Adolescence, který byl hodně velký minulý rok.
2: Říká Marie April, pokud byste jí chtěli našemu dnešnímu hostu položit jakýkoliv dotaz, použijte k tomuto e-mailu adresu vizitka@rozhlas.cz. Teď už si tuto píseň pustíme, no a hned po ní budeme v rozhovoru pokračovat.

0: Dozněla píseň Jamie Marie April, našeho dnešního hosta, čerstvé držitelky ceny Anděl v kategorii objev roku. A my jsme tady v průběhu této písně probrali pár věcí a jedna z nich je zajímavá, a to ta, že Marie April má samozřejmě svou kapelu, písně, které hrajete a která třeba i teď zazněla z vašeho posledního alba, se od té studiové verze dost liší. Tak by mě zajímalo, proč jste k tomu došli, že je potřeba, abyste zněli naživo trochu jinak, než ve studiových verzích?
1: Ono to asi není tak, že bychom došli k tomu, že by to mělo znít jinak. Spíš vlastně hrajeme, máme takovou menší dechovou sekci, nebo teď už ne úplně menší, máme pozon, trubku a saxofon. A ono s tím se to dost mění, ten zvuk a i ta dynamika. My si na koncertech dáváme hodně prostoru pro improvizaci, že vlastně nedáváme těm skladbám jasnou strukturu toho, jak to od začátku do konce musí být. Naopak se snažíme na sebe nějak nacítit a když někdo třeba si dává svůj vlastní prostor, nějaký solo, tak na sebe mrknem, že třeba ještě to chce chvilku prodloužit a proto to potom zní jinak, no.
0: Jak jste dali dohromady celou tuhletu kapelu? Přece jenom složit dobře fungující kapelu jednak hudebně, ale jednak i taky osobně, sociálně, společensky, abyste si sedli, možná dá trochu práci, tak jaká byla ta geneze u vás?
1: U nás to vzniklo na jedné oslavě nebo na nějaký party našeho bubeníka současného, kde jsem nenaverbovala jeho v té době, ale našeho kytaristu Vojtu. A pak se to tak nějak postupně skládalo, protože kluci vlastně Vojta s Manusem, Manus je náš trumpetista, a s Markem, což je bubeník, byli kamarádi už dlouho předtím a ta dynamika mezi nima byla dobrá a tak se to tak nějak vlastně postupně skládalo. František, náš klavírista, se mnou chodil na Gimple a s Joškou, s naším pozounistou jsme se znali úplně vodinu, to tak nějak mě napadlo to prostě poskládat. A nově se saxofonistkou Julčou, tak ta s naším trubkařem chodí, takže to bylo takový...
0: Saxofonistka, trubkař, neboli trumpetista?
1: Ano.
0: Dobře, no pojďme si říct ještě jednu důležitou věc, kdo přináší a jak vlastně ty písně, motivy a tak dále, jestli jste to výhradně vy, nebo jestli nějakým způsobem trochu pouštíte tady taky kapelu do vlastně skládání, ne pouze třeba jenom do aranží.
1: Je to spíš o těch aranžích, pro něž vlastně, co třeba se týče těch nějakých sol nebo těhle věcí, tak to si kluci vymýšlí hodně sami. Ty skladby přináším já, ale vlastně ta jedna skladba, která ale není zatím vydaná, to je skladba Way Out, kterou hrajeme vždy na konci setu, tak ta vznikla ve zkušebně, že to jsme prostě psali tak nějak společně, ale jinak s nimi přicházím já, no.
0: No a teď je ta důležitá věc, kdo je teda kapelmajster, takzvaně, když použiju tenhle ten velmi okoralý už archaický výraz, kdo je vedoucí kapely, kdo to tam vlastně má na povel?
1: Kdo je ten diktátor? Jako?
0: No, který to tam vede a hlídá, aby prostě tady najednou...
1: To se snažím být já asi.
0: Pozounisti nebyli příliš líní.
1: To se snažím být já, občas se tak jako, občas mi to jde víc, občas míň, ale myslím, že nám to funguje hezky.
0: Dobře, nejste kapele pro srandu?
1: Snad ne.
0: Ne? No, to je dobře. No a co třeba hraní samotné, jako solo, třeba když by byl nějaký komorní projekt, kde byste chtěla vystoupit prostě sama s kytarou?
1: Jo, tak já jsem takhle vlastně začínala hodně, že jsem hrávala jenom sama s kytarou, nějaký akustický sety, občas přijde nějaká nabídka i na takový koncert, ale já takhle nehraju zas tak ráda, jelikož se mi s kapelou prostě hraje fakt hezky a vzniká tam hrozně příjemná energie, atmosféra, takže když nemusím hrát sama, tak radši hraju s nima.
0: Vy jste řekla v jednom rozhovoru, bylo uvedeno, že, a teď vás budu citovat, vám vadí, když mi někdo říká, jak to mám dělat, když já vím, kde je moje silná stránka, kdy píšu fakt upřímně. Tak při jaké příležitosti vám někdo říká, co máte dělat?
1: Já mám tak obecně problém s autoritama asi, takže to byl takový můj jako výkřik možná, ale... Ne, vlastně já jsem to myslela v návaznosti na češtinu, že u nás se hodně protlačuje tvorba v češtině, když je někdo jako český tvůrce, tak by měl tvořit primárně v češtině a já tomu rozumím, ale zároveň já mám, myslím, docela silnou už, jak to říct, už vím v té angličtině, kde se mi píše dobře a jak to udělat, tak jak si myslím, že to je správný. A nemám ráda, když mi třeba někdo říká, že to album, kdyby vzniklo v češtině, tak by bylo lepší, nebo že bych ho měla teďka přenahrát do češtiny. Myslím si, že to je trošku blbost. Já zároveň s nějakými českými písničkami teďka přicházím a snažím se psát i v češtině, ale chci mít vlastně tu svobodu na to moc to dělat obojí.
0: Kterou máte?
1: Kterou mám? V češtině?
0: No, tak tu svobodu dělat písničky, buď to v angličtině nebo v češtině, tak tu máte.
1: Jo, tu mám.
0: To vám nikdo nebere.
1: Ne.
0: Takže je to dobrý.
1: Je to dobrý.
0: Tak to je bezvadný. No, každopádně.

0: byla hrozně nadšená, že jsem se tam dostala, protože to byl dlouhý proces a vlastně myslela jsem si, že to bude v pohodě a nějak jsem měla klapky na očích a ono to úplně nebylo v pohodě.
1: No a teď si pojďme říct, že když to nebylo v pohodě, tak v čem?
0: Bylo to úplně jiný systém, bylo to hodně kontrolovaný, byly tam hodně dlouhý úseky, kdy se člověk opravdu jenom učil a byl zavřený u sebe na pokoji a nebylo to zkrátka úplně mě pochutí, když mi třeba potom vzali kytaru, že vlastně v té době, kdy já jsem si třeba všechnu svoji práci stihla udělat včas, ale furt byl vyhrazen ten čas na to učení, takže mi sebrali kytaru, i když už jsem měla ty věci hotové, což se mi úplně nelíbilo a asi mi to zkrátka nesedlo.
1: Může být, samozřejmě, chápu. Nicméně, jak na vás zapůsobila jinak Anglie jako země, v které jste teda tuto školu absolvovala skoro rok, tak objevila jste tam třeba nějaký zajímavý vlivy, které se třeba teď projevují jako pro vaši tvorbu, pro vaši hudbu, pro vaše slova, pro váš přízvuk třeba?
0: V té době mi ten přízvuk trošku naskočil, nebo se mi překlenul trošku do angličtějšího, ale jinak Anglie na mě působila, tak já jsem tam vždycky hodně chtěla odjet a furt to zvažu, že pokud by se mi to v budoucnu podařilo, tak bych tam ráda zase odjela. Ale ono to bylo fakt specifická situace tím, že já jsem byla jako na internátní škole, čili a bylo mi čerstvě 18, ale tam to na tom nezáleželo. Člověk byl hodně kontrolovaný a neměl úplně prostor na to nějak objevovat tu zemi jako takovou nebo kulturu jako takovou. Ale jinak v něčem mi to sedlo. Nesedlo mi to třeba v tom, že mi přijde, že Angličani hodně jsou zvyklí jako se kastovat tak mezi sebou a vzájemně. A to mi úplně nebylo sympatický, ale...
1: A to teda nějakým způsobem prosakuje i třeba mezi vaše vrstevníky, že i v tý,
0: hodně, no.
1: I v těch třídách prostě se pozná, kdo je odkud a trošku tam jako...
0: Hodně. Ona to, hlavně to byla, řekněme, prestižní škola a tam se na tom ti lidi hodně zakládali, i ti studenti a já jako chudá holka, prostě co jsem tam dostala na stipendium a v životě by tam jinak nestrčila ani nos. Někde prostě pro ně z východní Evropy, tak jsem od spousty lidí to tak cítila vlastně, že nemají zájem se se mnou bavit.
1: Zajímavé. No a byla jste během tohohle pobytu i na moři, když to byla škola?
0: Ne, nebyla.
1: Jak to?
0: Tam asi ani nedělali, myslím, že tam se spíš dělali takové tréninky, vlastně tam se dělá Duke of Edinburgh, takový výcvik, dejme tomu, za který člověk může získat medaile různé úrovně a třeba to spočívá v tom, že na 3 dny jede na takový hodně jako náročný trénink, stanuje a získá vlastně tu medaili, tak spíš takovéhle věci se tam dělali, ale jinak...
1: A to jste absolvovala, ten nový let?
0: Ne, neabsolvovala.
1: Ne. Nemáte žádný vztah ke scoutingu? Což mi tohle trochu připomíná.
0: Moc nemám. Jako, nikdy jsem nebyla ve scoutu. Jako, jezdila jsem na tábory jako dítě, ale no, tohle bylo takový, že mi to úplně nesedlo.
1: Dobře, máme teď 10 hodin 21 minut, přesto nás čeká vaše písnička 9 ráno, kterou jste naspívala v češtině s kapelou Gufrau. Tak pojďme si říct vlastně něco ke genezi téhletý písničky, vlastně jak k tomu došlo.
0: No, my jsme loni na jaře odjeli na chalupu někdy kolem Velikonoc, s tím, že jsme si říkali, že bychom mohli třeba teoreticky něco napsat společně, ale pak jsme se spíš tak flákali a vlastně já ve dveřích, když už jsem odjížděla a potřebovala jsem stihnout vlak, tak kluci mi jenom ještě strčili mikrofon a ti rychle nahrou nějaký refrén, což potom se stalo to je vlastně ta druhá skladba Nezvládám. A 9 ráno jsme potom hodně tak předělávali a dodělali jsme to letos asi tak 2 týdny, 3 týdny zpět.
1: Takže je to novinka. Pochopil jsem teda, že ty písničky z Gufrau vznikly 2? Nebo jich vzniklo víc?
0: Vzniklo jich víc.
1: No tak zároveň jste mi odsouhlasila, že vznikly 2.
0: No tak 2 vznikly, jako ty jsou dodělané už a ty jsou narozené a třetí je tak jako in the making.
1: Dobře, tak budeme teda pozorovat první kručky čerstvě narozené písně 9 ráno, Marie April a Gufrau.

dní, kdy kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď akorát, když se rození, tak teprve chodím spát.

0: Vizitka.
1: Janka Plotková nám připomněla, že posloucháte Vizitku. V dnešním případě s Ondřejem Cihlářem a mým hostem, čerstvou držitelkou ceny Anděl v kategorii objev roku Marie April. No a my se dostáváme k tomu, co jsme trošku teďka i zaslechli, tedy další písničku, která byla tedy ve spolupráci s formací Gufrau a která byla v češtině. A tady se dostáváme k tomu tématu, které už jsme načli trošku předtím, a sice, že i ta čeština je možná docela dobrý nástroj k tomu se vyjádřit. Zdá se, že teda oba jazyky jsou pro vás stejně blízké pro to, abyste jako se v nich cítila doma. Nicméně stejně vlastně jsou i kapely, které třeba u nás hrály v angličtině, protože zkrátka je to cool a mají takový jako pocit, že jsou trošku někým jiným, můžou si trochu dovolit něco jiného, ale že se přece jenom k té češtině trošku přiklánějí, byť je to jazyk maličký, tady středoevropský, pro pár lidí, maximálně ještě hrstka Slováků nám rozumí. Necítíte se v tom jazyku přece jenom trošku víc doma? Už přece jenom proto, protože se tady spolu my dva teď bavíme v češtině?
2: To je dobrá otázka. Já rozhodně, pokud se budeme takhle bavit a budu se chtít vyjádřit k různým tématům, tak v té češtině mi to bude bližší, protože přece jenom tady žiju celý život a je to můj první jazyk. Myslím si, že u mě třeba v té tvorbě je to tím, že já první píšu texty a píšu jako takový básničky, že to píšu různě do sešitů nebo přesně jak do poznámek a tak. A mám víc načteno v angličtině, což je prostě potom automaticky dělá to, že člověk má větší slovní zásobu nebo různý obraty. Mm-hmm. A myslím si, že i proto mi to automaticky víc naskakuje v angličtině. Nechtěla bych asi, nebo nemyslím si, že bych to dělala já třeba z toho důvodu, že jako tak se cítím cool a chci prostě, tak to dělám v angličtině.
1: Ne, tak já jsem to řekl schválně proto, abych vás trošku vyprovokoval tady k tomu vyjádření.
2: Ale spíš prostě, že mám víc načteno v té angličtině, no.
1: Dobře, no nicméně, co čtete?
2: Čtu. Momentálně čtu knížku Martyr, což znamená mučedník. Je to takového amerického autora, je to soudoba, próza, hodně taková surová, je to o jako člověku závislým na různých látkách, je to taková zpověď zajímavá, má to zajímavou dělou linku, ale jinak čtu hodně poezii, když mi bylo nějak, když jsem byla mladší, to teďka už tolik ne to, ale...
1: Vám je 21, říká se o mladé generaci, že už moc nepije alkohol, tak čím se stimulujete? Protože přece jenom mladí jako chce celou řadu různých jako podnětů, zážitků a tak dál, tak co tak jako vlastně ten alkohol nahrazuje?
2: Jo, já myslím, že pijeme alkohol. Jo. Řekla bych, že jo. Jenom asi, nevím jestli jako ne v takových jako kvantách, ale řekla bych, že pijeme alkohol. Já třeba osobně piju hodně kafe, víc než bych měla, takže tím se stimuluji třeba já.
1: Což ale teda alkohol není. Což není alkohol.
2: Ne.
1: Jo. Dobře, tak kafe může samozřejmě něco hodit, ale taky se různě kombinujou, že jo, energetický nápoje s různýma prostě... Cože?
2: To je pravda, to je děsivý trošku. Dát si třeba Red Bull s vodkou, já mám třeba ráda hodně Red Bull, ale jako dát si Red Bull s vodkou mi přijde jako hodně děsivá kombinace.
1: Mm-hmm. No, ale asi docela častá. No nicméně, jak probíhá vlastně váš režim kapelní, co se týká vlastně jako nějakého provozu, jako v nějaké pravidelnosti a tak dál, protože předpokládám, že všichni ještě, nebo alespoň většina z vás studuje různé školy, pravděpodobně to možná třeba prokládáte ještě nějakou prací. Tak jak je to u vás, když bychom mohli začít vlastně od vás, jestli ještě studujete, jestli máte nějakou práci a vlastně jak často se scházíte s kapelou?
2: Já studuju ještě, já jsem ve druháku na bakaláři na Karlovce, studuju komunikační studia, studuju mediálky, takže teďka mě čeká bakalářka, tak si tak hledám témata a pracuju, mám dvě práce a jedna z nich, teďka jsem čerstvě v týmu Karlovarského filmového festivalu, v produkčním týmu a to je skvělý, hrozně mě to baví. A kluci všichni taky studujou, Julča taky. A scházíme se tak jednou týdně, když to jde, tak si dáváme jakou další zkoušku. Teď se to snažíme nějak skloubit, abychom nemuseli ty zkoušky dělat tak dlouhý. Mm-hmm. A no, takhle nějak. Mm-hmm. Když máme před nějakým větším koncertem, tak zkoušíme víc, ale jinak tak jednou týdně.
1: V rámci Karlovarského festivalu tohoto produkčního týmu, to znamená, že teda budete taky potom trávit celý ten karlovarský čas v Karlových Varech.
2: Tak.
1: O koho se tam budete starat?
2: To ještě nevím. Já vlastně teďka vypomáhám zkrátka Kláře Skalské a Petrovi Lintimerovi, což jsou naše hlavní produkční, a tak se učím, pokoukávám, co jak funguje, a uvidíme, co pak budu dělat.
1: Pojďme ještě tady, v Respektu se objevilo, že jste řekla, konverzace s lidmi jsou jako rána do gongu. Najednou vylezu ze své hlavy, přestanu vnímat vlastní bytí jako jediné možné, a to je inspirativní. Tak máte pocit, že jste spíš introvert?
2: Jak kdy. Já mám ráda svůj čas a svůj prostor a občas mi hodně rychle dojede nějaká sociální baterka, ale zároveň se ráda seznamu s novými lidmi, ráda se bavím, a no, je to hodně situační, jak kdy. Podle toho, jak jsem se vyspala zrovna asi taky, a jestli se cítím komfortně v té skupině, ve které jsem.
1: Jak jste se vyspala dneska, jak se cítíte komfortně v té skupině, v které jste?
2: Cítím se komfortně, vyspala jsem se dobře.
1: Tak to je dobrý. Starší hudba je ve vaší tvorbě pořád možná cítit, myslí si někteří hudební redaktoři. Tak by mě zajímalo, jestli dokonce tady v Respektu také vyšlo poslouchat její skladby, znamená vydat se na metaforickou cestu do minulosti. Něčím blízko vzbuzující nostalgii, melancholii, jazzových či bluesových melodií dokreslují žestě, jež nabízejí kombinaci s poprokem, nečekanou kombinací. Zároveň se občas pozadí ozve skřípot mluvené slovo šum. Tak by mě zajímaly vaše hudební kořeny, vlastně inspirace, a co to vlastně se tady, tak jak jsme teď slyšeli v tomto vyjádření našich kolegů z Respektu, tak co se do těch písniček vlastně vkrádá a odkud?
2: Mně můj tatínek od dětství pouštěl hodně desek a hodně jako široký záběr hudebních žánrů a hodně interpretů, a vlastně mě potom třeba testoval z nich, že mě potom jako vždycky něco pustil, nějakou dobu mi to pouštěl, bylo jako toto jsou Beatles, jo, takhle znějí Beatles. Toto jsou Bee Gees. Tak a takhle tak mě tak různě, tohle je Nina Simone. A pak byl jako, kdo je tohle? A já už jsem byla jako, tati, to jsou Beatles, už mě to nebaví. Takže mi vlastně dal hodně velký spektrum toho, nevím, to jsou asi takový kořeny, hodně Beatles, Rolling Stones, Bee Gees, a pak jsem si tak sama objevovala nějaký soul, a nebo Nick Drake taky, to mi taky hodně pouštěl.
1: To se teď bavíme o těch písních a kapelách z minulosti, o klasice. A co současnost? Co je vlastně pro vás to, co posloucháte často a ráda?
2: Já ráda poslouchám Ray hodně. Když jsem jako pár let zpátky, tak to byla Adele hodně. Olivia Dean mám ráda. Mám ráda Fontaines DC a Wunderhorst. Tuhle tu vlastně jakoby tenhle ten žánrovej proud.
1: Co teď hvězda současnosti, Rosalia?
2: Taky, ale tu nemám upřímně tolik naposlouchanou. Baví mě, co dělá, ale neposlouchám jí tolik jako ty ostatní, řekla bych.
1: Co se týká hudebních festivalů a akcí, které tady jsou, tak chodíte ráda vlastně na koncerty?
2: Jo.
1: Třeba i zahraničních hvězd, které tady jsou. Viděla jste něco, slyšela nedávno, co ve vás zůstalo?
2: Minulý týden jsem byla na Balu Brigáda v Meat Factory, což byl výborný koncert. To je moje asi nejposlouchanější písnička minulého roku, Backseat. A ještě jsem byla teďka na Tame Impala v O2čku a to bylo výborný. To ve mně hodně zůstalo, a to byla šílená show a moc pěkný.
1: Když už jsme tady u těch hudebních vzorů, inspirací, nebo to, co máte ráda, tak co třeba z českých kapel, z českého prostředí si ráda poslechnete? Já. Nebo třeba máte ráda jejich jako jevištní show?
2: Já mám ráda Duklu hodně. A mám ráda třeba i Matěje Právě, Mata 213. Takže když potom máme teďka společnou, to je jeho písnička, já jsem jenom naspívala refrén, ale když mě s tím oslovil, tak to jsem si to hodně vážila, protože jeho tvorbu mám hodně ráda. A jinak, no, potom takový vlastně i z té naší alternativní malý pražské scény, tak spoustu interpretů, jako Káju, Beuka, což jsou vlastně holky stejně starý nebo mladší jako já, a mám je ráda, chodím na ně ráda.
1: Mm-hmm. Teď si ovšem pustíme Beatles, The Strawberry Fields Forever. Tak proč jste vybrala Beatles? Pravděpodobně teda pro tátu, jakože jste poznala.
2: No, ono to je taková trošku provokace, protože můj táta má radši Rolling Stones, já mám radši Beatles. Mm-hmm. Takže jsem si vybrala Strawberry Fields Forever. Za mě to je jedna z nejlepších skladeb všech dob. Mám strašně ráda ten zvuk a mám tohle album hodně ráda. A no, ráda se k tomu vracím.
1: Vracíme se k tomu i teď, tady právě ve vizitce s naším dnešním hostem Marie April. Pokud jí chcete položit jakýkoliv dotaz, použijte e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: No a my se vracíme zpátky do rozhovoru s Mary April, jak už jsem několikrát řekl, čerstvou držitelkou ceny Anděl v kategorii objev roku. No, jak máte pocit, že vás vlastně objevili? Protože kapel je spousta, tak jak se člověku stane, že se najednou stane objevem roku?
1: Já upřímně vůbec nevím. Vůbec nevím.
0: Někoho jste se neptala na to?
1: Neptala jsem se. Asi bych měla. Měla bych si to nějak zjistit. Ale jsem ráda, že se tak stalo. Možná jsem byla dostatečně dotěrná a hrála jsem na hodně akcích a měla jsem velký drive prostě nějak být všude, ale možná ne, možná to byla nějaká úplně jenom jako obrovská náhoda, což pravděpodobně asi byla, ale upřímně nevím, taky se na to chci zeptat.
0: No pojďme si říct, jak vlastně ta dotěrnost je potřeba, protože je samozřejmě celá řada skvělých českých kapel, který se o svou pozornost bojují. Tak jak na to jste šli vy a jak ta dotěrnost musela být opravdu intenzivní?
1: Já bych řekla, že primárně v tom, že člověk, když začíná, tak by měl brát opravdu s téměř každou příležitost, co se dá, kde se dá hrát a jezdit a snažit se a poznávat jiný kapely a třeba se k někomu i někde přidat, poptat se. Já mám ráda frázi líná huba holí neštěstí a myslím si, že v hudbě to platí jako dvojnásob a člověk opravdu se musí sám sebe trošku hecnout a nestydět se a pokud tomu, musí tomu sám věřit a ve chvíli, když tomu sám věří, tak potom už je to jedno, že třeba občas je dotěrnej. Prostě člověk musí být 30krát dotěrnej a nevýjde to a pak jednou to vyjde.
0: Takže skutečně ten průměr máte vyzkoušený, že teda jedna jako realizovaná příležitost je na 30 dotěrností.
1: Asi ne, potom už u toho hraní. My jsme měli štěstí v něčem, že když jsme potom hráli, tak se nám to samo začalo potom tak nějak násobit a byl zájem o to, abychom někde hráli. Spíš ale třeba v tom úplném začátku, než jsem začala nahrávat, tak vím, že jsem obepsala strašně moc lidí. A jestli by se mnou něco nenahráli, nebo jestli by mi někde nemohli pomoct, nebo tohle, tamhle to. A to bylo opravdu jako, to bylo hodně, no.
0: Vy jste jedna ze tří sester, pokud jsem to dobře pochopil. A na závěr toho předávání vlastně, nebo získání té ceny jste dodala. Děkuji vám všem, kteří jste někdy s něčím bojovali a nevzdali jste to, protože je to těžký a je to i pro vás všechny, kterým někdo chybí, i když je to dlouho zpátky. Tak do nebo co vám vlastně nejvíc chybí a třeba se to nějakým způsobem prokopírovává do vašeho skládání, i když chápu, že samozřejmě taky úplně ne do všeho a furt.
1: Tak asi nejvíc mi chybí moje sestra, no, Anička, která už nás opustila a to se projektuje nebo nějak projevuje v mojí hudbě asi dost. Ne teda, že by ty moje skladby byly jako jenom o tom, ale občas se to v nějaký projeví. No, to je asi, ale tak každý, nevím, tak chybí mi třeba babička moje, co mi zpívala, nebo druhá babička, to je jasný, to je každému, ale ten celý příběh s mojí ségrou jako mi trval dlouho, než jsem se nějak s tím potrkala a smířila, takže to bylo hodně čerstvý i v době, kdy jsem psala ty skladby, no, že to se tam asi hodně projevuje.
0: Nechci do toho příliš dloubat, tak lidi mě zastavte, abych neotevíral nějaké staré a jistě citlivé rány, nicméně vy jste na tom při tom předávání zmínila, že tam byl tedy problém s poruchou příjmu potravy. Máte pocit, že je možný, a teď mluvím spíše s ohledem na nějakou prevenci a pohled do budoucna, protože celá řada lidí kolem nás tímto trpí, tak vlastně v tom nějak zasáhnout, v tom nějakým způsobem pomoct včas a máte pocit, že víte jak, protože častokrát se to okolí dozvídá pozdě a někdy potom se už dostanou právě, řekněme, takto nemocní lidé do situace, ze které mají pocit, že už není vlastně východisko a končí to podobně tragicky, tak jak jste naznačila s vaší sestrou.
1: Myslím, že by byla obecně potřeba mnohem větší prevence a velký změny v tom, co mladí lidi na internetu vidí a s čím se potýkají, protože ty čísla, které máme, ukazují, že fakt je to mnohem častější a častější než dřív. A ne samozřejmě jenom u mladých lidí, ale to je ta hlavní skupina, která je tím nějak zasažená. A myslím si, že by bylo prostě potřeba úplně přeházet to, jak vůbec přemýšlíme o nějaký body image a o tom, co je normální a o tom, co by se mělo očekávat od mladých lidí a holek. Ono je to těžký s poruchama příjmu potravy v tom, že já jsem taky bojovala s poruchama příjmu potravy a je to strašně složitý v tom, že člověka to opravdu úplně pohltí a ta hlava si jede úplně svojí cestou a vlastně dokud se něco ve vás trošku nepřehází nebo nedostanete strach třeba, tak je strašně těžké, aby vás někdo přesvědčil. Proto si myslím, že primárně než potom muset to řešit v bodě, kdy už může být pozdě nebo to může být strašně těžký, tak by bylo potřeba úplně jako změnit to, jak o tom přemýšlíme a co mladým lidem dáváme jako za vzory, k čemu by měli vzlížet.
0: To je těžká, velmi komplikovaná a komplexní otázka všeho toho, co se samozřejmě valí. Část toho je součást nějakého, řekněme, taky zábavního průmyslu a tak dál, což asi se nám nepodaří změnit, ale může se nám třeba podařit změnit třeba přístup, způsob komunikace s někým, kdo třeba tímto problémem může trpět. Tak co pomohlo nejvíc vám v nějakých momentech zlomových, kdy vlastně máte pocit, že se vám podařilo vlastně nějaký ten Rubikon překročit a vlastně se nějakým způsobem od toho odpoutat, protože jste říkala sama, že ta hlava si jede vlastní cestou, tak co vás nějakým způsobem vlastně nějak jako vrátilo zpátky?
1: Asi kombinace hodně faktorů. Já jsem chodila na psychoterapii, Teď vlastně chodím a tohle byl takový počátek nějaký pomoci, která se potom ukázala jako úspěšná a zároveň já jsem hodně velký perfekcionista a od malinka se potýkám jako s takovýma OCD tendencema a pomohlo mi i vlastně to s tímhletím nějak bojovat a nemít tak strašně velký nároky na sebe, což ale tak je otázka času, že prostě, já nevím, myslím si, že třeba když mi bylo 14, tak jsem měla mnohem větší nároky a byla jsem mnohem větší perfekcionista, než jsem teď, což je ale fakt otázka času, že člověk už je realističtější a říká si, pane bože, teď tohle to vůbec nemusím řešit přece, teď to je úplná blbost a nějak si uvědomit, že to tělo je k důležitějším věcem, než jenom k analyzování a rozebírání každého detailu.
0: My teď můžeme se věnovat další písni, kterou jste vybrala, a to je od kapely Dijon, Big Mikes. Tak pojďme si k tomu něco říci. To je něco, co já vůbec neznám, tak se o tom rád něco rozvím.
1: Dijon je americký producent primárně a je hudebník a tohle to je z jeho alba, řekla bych, Absolutely, asi, myslím.
0: A nemám to tady k tomu, abych to potvrdil.
1: On zprodukoval třeba poslední album Justina Biebera a je jako multi-instrumentalista a je to strašně hudba, která dýchá a já to mám hrozně ráda a tak, no, má výbornýho kytaristu a je to celý za mě strašně fajn.
0: Říká ho z dnešní vizitky Marie April a vy si můžete Big Mikes poslechnout právě teď.

0: No a my se vracíme zpátky do hovoru, protože už nás čeká jenom poslední rozlučkový vstup, který vlastně se krátí každou vteřinou, a což je logické, stejně jako náš život. Ale mě zajímá jedna důležitá věc, abyste mohla případně naše posluchače pozvat na nějaké živé vystoupení, které vás čeká, tak pojďme zkusit vytvořit takovou pozvánku.
1: Tak jo, my teďka v sobotu hrajeme v Rock Café na festivalu alternativní hudby v Předskok a pak hrajeme 1. května v rámci festivalu United Islands na Štvanici. Hrajeme v pátek v 16:30 a na to se taky strašně těším, protože to je první náš letošní opener a je to United Islands, který mám hrozně ráda a myslím, že to bude super. Zároveň tam asi zaspíváme i s Matějem tu písničku, co máme, a bude to celý moc příjemný.
0: Tak to je perfektní. Co vás čeká přes léto? Jsou tady nějaké festivaly, tak jak jste zmínila, že tady oba tyto případy jsou vlastně festivaly, ale ty openery, jako s nima se pak roztrhne pytel. Tak co máte ráda, kde budete vystupovat?
1: Mám hroznou radost, že budeme na Rock for People 12. června, což je vlastně tak ještě před létem, ale už by se to dalo počítat do sezóny. A pak ostatní nějaký bukování ještě tak řešíme. Budeme, ale vím, že budeme hrát třeba v Poděbradech na festivalu Soundtrack, tak ke konci až léta, mezi tím ještě taky toho je spoustu, ale tohle mi tak teďka vyskakuje.
0: Dobře, pojďme, tak to jsou pozvánky samozřejmě pro naše posluchače, kde vás mohou vidět naživo, a pojďme si ještě teď říct, vy jste tady zmínila tady o té písnice, která předtím hrála, že to byl chlapík, který také spolupracuje s Justinem Bieberem a tak dál, tak nakolik vy vlastně vnímáte, řekněme, nějaké to prostředí hudby, která, jako řekněme, je velmi populární, komerčně úspěšná, a pak takový ten, jako řekněme, underground, který je v klubech pro pár lidí, který třeba na sebe neváže tolik pozornosti a tolik slávy, tak jak je pro vás tohle vlastně důležité? K čemu více směřujete, které prostředí vám více sedí?
1: Mně osobně sedí víc asi nějaké to alternativní prostředí, asi tím, že z něj vycházím a pořád bych řekla, že v něm jako kapela jsme. Já mám ráda intimní koncerty, mám ráda malý prostory. Zároveň neřekla bych, že jsem takový fajnšmekr, že jenom protože je něco jako populární hudba, tak to automaticky odepisuju. Prostě ve chvíli, když mě to baví a líbí se mi nějaký zvuk, i když je třeba mainstream, tak si to ráda poslechnu, a je podle mě vlastně docela zábavný hledat nějakou cestu, nějaký průsečík mezi tím. No.
0: Kde je pro vás teďka takovým nejvýraznějším průsečíkem těchto dvou světů?
1: Asi ta Olivia Dean, protože myslím, že hodně dlouho byla považovaná pořád se jako malou interpretku nebo menší a vyhrála vlastně Best New Artist v Grammys minulý rok. Takže a rozhodně ani ty čísla jako nevypovídají o tom, že by byla malou interpretkou, ale pro mě to je pořád taková jako srdcovka, no, takže takový průsečík.
0: Dobrá, dostáváme se k poslední písni, která dneska zazní dle výběru našeho dnešního hosta Marie April, se kterou si tady povídáme už skoro hodinu, tak to je, já to řeknu, Miskin, tak o jakou se jedná písničku a proč jste ji vybrala?
1: To je můj oblíbený francouzský interpret Luigi a ta písnička se jmenuje Miskin a je to moje velká srdcovka, mám ráda celý to album, taky to hodně dýchá, on tam používá různý i vokály prostě, a je to
0: zbor,
1: děkuju, pro boha, a je to skvělá věc, moc to doporučuji. A zpíváme francouzštině teda, ale myslím, že člověk ani tomu nemusí pořádně rozumět, aby cítil, že to je výborná hudba.
0: OK, merci beaucoup za vaši návštěvu tady v naší dnešní vizitce. Hostem byla Marie April a samozřejmě vám přejeme hodně štěstí do vašich dalších budoucích všech hudebních počinů, koncertů a taky samozřejmě účinkování a spolupracemi s dalšími hudebníky.
1: Děkuji moc a díky za pozvání.
0: Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.

0: letošní držitelkou ceny Anděl, tedy objev roku v této kategorii, zvítězila s Marie April, hovořil Ondřej Cihlář v repríze vizitky z 23. dubna letošního roku.
1: Majestát hudby, největší koncert filmové a klasické hudby, míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
2: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: A nyní, milí posluchači, čas na rozhlasový jazzový podvečer, rovněž reprízu z 8. dubna letošního roku. Největší jazzové kapely a jejich velké hudební možnosti v hledáčku jazzového skladatele a pedagoga Jana Hály. Dnes jim bude vynikající německý jazzový pianista a skladatel Florian Ross.
3: Jazzový podvečer.
4: Jedním z nejvšestrannějších jazzmenů současné německé scény je pianista, skladatel a aranžer Florian Ross. Na novém autorském albu nahraném s VDR Big Bandem z Kolína nad Rýnem se představuje jako vynikající skladatel a aranžer. Jeho hudba vychází z jazzové tradice, ale zároveň se vyjadřuje velmi moderním zvukovým jazykem.

Florian Ross, narozený v roce 1972, studoval hru na klavír a skladbu v Kolíně nad Rýnem, Londýně a New Yorku. U Johna Taylora, Billa Dobbinse, Djanga Bejce nebo Jima McNeelyho. Své první album vydal v roce 1998. V současnosti má na svém kontě přes 20 alb. Jeho tvorba je široce rozprostřená od sóla, dua, tria, kvinteta až po big bandy nebo symfonické orchestry. Ross je také pedagogicky činný. Vyučoval na mnoha německých univerzitách a akademiích. V současnosti je profesorem jazzové kompozice, teorie a aranžování na Hochschule für Musik und Tanz v Kolíně nad Rýnem.

První autorské album s VDR Big Bandem natočil Florian Ross v roce 2020. To se setkalo s příznivou odezvou kritiků i posluchačů. Na podzim roku 2025 vyšlo jejich druhé společné album Plans and Drawers – Plány a šuplíky. Celkem 9 autorských skladeb a jedno aranžmá standardu Body and Soul z nového alba vzniklo v rozmezí let 1992 až 2023.

Na albu Plants and Drawers se Florian Ross ukazuje jako vynikající skladatel a aranžer, který přesně ví, jak využít možnosti moderního big bandu. Album je přehlídkou Rossovy tvorby, která se suverénně pohybuje mezi různými světy, od groovů s vlivy fusion přes swing až po filmové plochy a tiché harmonie s evropským nádechem. Od mikrofonu stanice Vltava se pro dnešek loučí a těší se opět naslyšenou Jan Hála.

Vynikající jazzový pianista a skladatel Florian Ross společně s velkým německým rozhlasovým big bandem. Tak to byl hudební výběr Jana Hály, alespoň tedy v repríze pořadu z 8. března letošního roku. Jazzové hudby budeme užívat ještě chvilku společně s Chickem Coreyou, vynikajícím pianistou a vibrafonistou Garym Bartnem. No a potom rozhlasová adaptace slavného filmového motivu Čelistí.

0: Četba na pokračování.
1: Řekne-li se čelisti, pak si většina z nás vybaví slavný Spielbergův horor, který formoval vlastnosti žánru. Čelisti jsou ovšem původně románem amerického spisovatele, líčící právě strhující souboj člověka se žralokem bílým, který v blízkosti jednoho městečka na východním pobřeží Spojených států zabil několik lidí. My vám adaptaci a překlad textu nabízíme v rámci vltavského filmového léta. V režii Izabely Šenkové účinkuje Honza Hájek i ve čtvrté epizodě 20-dílné série.

Znáš zdejší situaci, pokud jde o pozemky a nemovitosti. Pokračovala v rozhovoru s policejním náčelníkem Brodym redaktor místních novin Meadows. Zatím to nevypadá nejhůř. Jiná místa jsou na tom právě tak jako my. Lidé, kteří se dosud nerozhodli, kam v létě, si letos mohou vybrat z celé řady měst. Všude je volných domů až. Jestli noviny přijdou s historkou, že žralok překousl vejpůl mladou ženskou u pláže v Emity, s pronájmem volných domů bude amen, to ti garantuju. Žraloci jsou stejné bestie jako chlapi, co vraždí sekerou, Martine. Lidé se jich bojí, protože je v nich něco nevypočitatelného a hrůzného. Něco, co se dá těžko zvládnout. Ve chvíli, kdy povíme čtenářům, že se ve zdejších vodách potuluje zabiják, můžeme se s celým létem rozloučit. Brody přikývl. Proti tomu nic nemám, Harry. Nechci říkat lidem, že je tu žralok zabiják. Jen na vteřinku se koukni na věc z mého hlediska. Nehodlám se s tebou přijít o tvůj názor. Máš z velké části pravdu. Žralok je patrně na stovky mil daleko a nevrátí se. Nejnebezpečnější ve zdejším moři zůstanou jen spodní proudy, ale dejme tomu, že se mýlíš. Smíme tolik riskovat. My se o příhodě v tisku vůbec nezmíníme a ryba napadne další osobu. Co potom? Uznej, že bych měl oprátku na krku. Mou povinností je zdejší lidi ochraňovat. Když je nemůžu chránit, musím je alespoň před nebezpečím varovat. I ty bys měl na krku oprátku, Harry. Na tobě je dát tu zprávu do novin. A napadení žralokem, to je tedy bomba. Poslyš, Harry, chci, abys to uveřejnil. Uzavřu pláže na den nebo dva kvůli bezpečnosti. Nespůsobím tím nikomu nepříjemnosti. Proud letních hostí ještě nepřijel a voda je pořádně studená. Řeknu ti na rovinu, pověs lidem, co se stalo a proč děláme taková opatření. Budeme v suchu. Meadows se opíral nazad v židli a přemýšlel. Za tebe nemůžu mluvit, Martine, ale pokud jde o mě, už jsem se rozhodl. Jak? Lídr nepřinese o útoku žraloka ani řádek. Tedy takhle. Chápej, není to moje rozhodnutí, i když s ním souhlasím. Jsem vydavatel Lídru, Martine, a část novin mi patří. Ovšem ne taková, abych se mohl vzepřít určitému tlaku. Jako například? Dnes ráno jsem měl 6 telefonických dotazů. 5 od inzerentů, restaurace, hotel, 2 realitní firmy a obchod se zmrzlinou. Chtěli vědět, jestli se chystám publikovat zprávu o slečně Watkinsové. Důvěrně mi vysvětlovali, že totiž městu Emity nejlépe poslouží, když se celá záležitost ututlá. 6. byl pan Coleman z New Yorku. Patří mu 65% Lídru. Došlo mi, že už mu někdo volal. Řekl, že o tragédii nebude v Lídru ani slovo. Samozřejmě se nezmínil, že jeho ženě patří zdejší realitní kancelář. Fakt, který souvisí s jeho příkazem. Ne, o tom pomlčel. To se rozumí. Podívej se, Harry, jak to s námi vypadá. Ty zprávu neotiskneš, takže pro čtenáře Lídru se vlastně docela nic nestalo. Já dám uzavřít pláže a umístit tam několik cedulí, aby lidi věděli proč. OK, Martine, to je tvoje věc. Ale chci ti jen něco připomenout. Ty jsi volený úředník, viď? Zrovna jako prezident Spojených států na 4 roky plné vzrušení. Volení úředníci mohou být odvoláni. To přece víš, ne? Je to hrozba, Harry? Meadows se usmál. Víš, že není. Kromě toho, kdo jsem já, bych mohl někomu vyhrožovat. Chci, aby si uvědomil, co děláš, než začneš hýbat žlučí těm mudrcům a dobrákům, kteří tě zvolili. Brody vstal. Díky, Harry. Vždycky mi říkali, že čím se člověk dostane výš, tím je osamělejší. Co stál ten oběd, Harry? Na to zapomeň. Tvoje rodina bude zanedlouho žebrat o potravinové poukázky. Od takového člověka peníze neberu. Brody se zasmál. Jsi vedle, Harry. Zapomněl jsi, že policie je bezpečnost sama? Deset minut na to byl Brody zpět u sebe. Ozval se bzučák a neosobní hlas oznámil. Chce s vámi mluvit starosta, šéfe. Brody se usmál. Starosta? Nikoli Larry Vaughn, který si přišel poklábosit, nikoli Lawrence Vaughn od firmy Vaughn a Penrose,
realitní kancelář, aby si postěžoval na některého hlučného nájemníka. Tentokrát přichází sám starosta Lawrence P. Vaughn, kterého si lidé v posledních volbách zvolili 71 hlasy. Ať pan starosta vstoupí, řekl Brody. Larry Vaughn byl hezký muž, který právě překročil 50. Měl husté, prošedivělé vlasy. Pravidelným cvičením si udržel štíhlou a pružnou postavu. Ačkoliv pocházel z Emity, osvojil si během let určitou eleganci ve vystupování. V Emity si poválečnými spekulacemi nadělal značné jmění a byl starším společníkem realitní kanceláře. Někteří lidé měli za to, že jediným, protože se nikdo nikdy v jeho kanceláři s člověkem jménem Penrose nesetkal. Firma patřila mezi nejúspěšnější ve městě. Vaughn se oblékal s jednoduchou elegancí. Nosil anglická saka, která nikdy nevyjdou z módy, moderní propínací košile a lehké polobotky. Ellen Brodyová se stupovala po společenském žebříku stále níž a nebyla schopna se přizpůsobit, kdežto Larry Vaughn se pomalu a úspěšně propracovával od nejnižší příčky až na vrchol. Jako místní obchodník nepatřil do kruhu letních hostů, proto nikdy nebyl vyzván, aby je navštívil v New Yorku nebo v Palm Beach. V Emity se však mezi letními hosty volně pohyboval, s výjimkou těch nejvýlučnějších, a to přirozeně prospívalo jeho obchodu. Byl zván i na většinu večírků. Chodil vždycky sám. Málo kdo věděl, že má doma manželku. Prostou ženu, která ho milovala a trávila sama většinu času ručními pracemi nebo u televizoru. Brody měl Vaughna rád. V létě se příliš často nestýkali, ale po dni práce, kdy ustal letní zhon, Vaughn setřásl společenské šupiny a zval Brodyho a Ellen vždy jednou za pár týdnů na večeři do některého z lepších restaurantů v Hamptonu. Ellen měla tyto večery ráda a Brody byl šťastný, když ji viděl spokojenou. Zdálo se, že Vaughn Ellen rozumí. Choval se k ní vždycky s přátelskou úctivostí. Vaughn vstoupil do Brodyho kanceláře a posadil se. Právě jsem mluvil s Harry Meadowsem, začal. Brody ho udivilo, že je Vaughn očividně rozčílený. Takovou reakci nečekal. No jo, řekl. Je vidět, že Harry nestrácel čas. Kdo ti dá povolení k uzavření pláží? Ptáš se jako starosta nebo jako majitel realitního podniku? Nebo jde o čistě přátelský zájem, Larry? Vaughn stiskl rty. Brody viděl, že se stěží ovládá. Chci vědět, kdo ti k tomu dá oprávnění. Odpověz mi hned. Abych řekl pravdu, úřední povolení nemám, řekl Brody. Někde v občanském zákoníku stojí, že v případě naléhavé nutnosti smím jednat podle vlastního uvážení, ale předpokládám, že naši radní budou muset tuto nutnost potvrdit. Nevěřím, že bys to chtěl mít se všemi formalitami, Larry. Vyloučeno. V tom případě se domnívám, že zodpovídám za bezpečnost zdejších lidí a v této chvíli si myslím, že je třeba na pár dní uzavřít pláže. Pochybuju, že bych měl pravomoc zatknout někoho, kdo by si chtěl zaplavat. Brody se usmál. Leda, že bych ho obvinil z kriminální blbosti. Vaughn jeho poznámku ignoroval. Nepřeji si, aby se pláže uzavíraly. To pozoruju, odvětil Brody. Dobře víš proč. Blíží se 4. červenec a to je rozhodující víkend. Sami bychom se tím zničili. Tohle znám a jsem si jist, že víš, proč chci pláže uzavřít. Je ti snad jasné, že já osobně z toho nic nemám. Řekl bych, že platí pravý opak, Martine. Uvědom si, že tohle město nepotřebuje takový druh reklamy. Hlavně nemůže potřebovat další oběti. Nikdo už nebude zabit. Pochop to k čertu. Zavřešli pláže, přitáhnou sem hordy novinářů. Budou tady čmuchat a strkat nos do věcí, po kterých jim nic není. Myslíš? Jinak přijdou. Když tady nic zvláštního nenajdou, vrátí se, odkud přišli. Pochybuju, že by New York Times projevili zájem o popis zdejších pikniků nebo zahradních slavností. My je tady nechceme. Co kdyby na něco přece jen přišli? Strhl by se poprask a to by nikomu neprospělo. Co by tak mohli objevit, Larry? Já osobně nemám, co bych skrýval. Ty snad jo? Samozřejmě, že nemám. Myslel jsem na ta loňská znásilnění. Prostě něco nechutného. Blbost. Na to už se dávno zapomnělo. Zatraceně. Co pak se s tebou nedá rozumně mluvit? Poslouchej mě teď jako svého přítele.
Nejsem tady sám za sebe, ale mý společníci mě uhánějí. Povídám ti, že by nás něco takového mohlo zničit. Brody se zasmál. To je poprvé, co tě slyším mluvit o společnicích, Larry. Vždycky jsem měl za to, že jsi ve svém podniku samovládcem. Von upadl do rozpaku, jako kdyby cítil, že řekl příliš mnoho. Moje záležitosti jsou složité. Někdy se v nich už ani sám nevyznám. Prokaž mi tu službu, Martine, jen pro tentokrát. Brody se zadíval na Vona a snažil se pochopit jeho důvody. Lituji, Larry, nemohu. Zanedbal bych svou povinnost. Když mě neposlechneš, můžeš přijít i o místo. Nemáš nade mnou žádnou pravomoc. V tomhle městě nemůžeš vyhodit ani jednoho policajta. To vím, ale věř nebo nevěř, mám neomezenou pravomoc nad šéfem zdejší policie. Nevěřím ti. Von vytáhl z kapsy kopii smlouvy stanov města Emity. Přečti si to sám, řekl a nalistoval příslušnou stránku. Tady je to. Podal listinu přes stůl Brodymu. Říká se tam, že i když jsi byl zvolen šéfem policie, obyvateli města, místní rada má právo tě propustit. Brody si přečetl paragraf, který mu Von předem zatrhl tuškou. Vypadá to, že máš pravdu, připustil. Hrozně rád bych však věděl, jaké náležité a dostatečné důvody k mému vyhození bys uvedl. Pevně věřím, Martine, že k tomu nedojde. Doufal jsem, že se v našem rozhovoru takhle daleko nedostaneme. Věřil jsem, že jakmile situaci pochopíš, pochopíš i mne a celou městskou radu. Celou? Většinu. Koho například? Podívej se, nebudu tady sedět a vypočítávat jména. Nemusím. Všechno, co si máš uvědomit, je, že mám za sebou radu. A jestli neuděláš to, co je správné, dosadíme na tvé místo člověka, který to udělá. Brody ještě nikdy neviděl Vona v tak šeredně agresivní náladě. Žasl a byl i trochu otřesen. Ty si to opravdu moc přeješ, viď, Larry? Ovšem, Von cítil blízkost vítězství. Důvěřuj mi, Martine. Nebudeš toho litovat. Brody vzdychl. Jdi se bodnout, mně se to nelíbí, smrdí to lumpárnou. Jestli si ale myslíš, že je to tak důležité, tak dobře. Ať je po tvém. Je to důležité. Poprvé od svého příchodu se Von usmál. Díky, Martine, řekl a vstal. Teď mě čeká nepříjemný úkol, musím navštívit Fulteovi. Jak jim zacpeš hubu, aby to nevyžvanili newyorským novinám? Chci se dovolávat jejich smyslu pro veřejné blaho. Doufám, že je přesvědčím, jako jsem přesvědčil tebe. To jsou keci. Jedna věc je v náš prospěch, Martine. Slečna Watkinsová byla bezvýznamná. Neměla rodinu ani přátele, ani trvalý domov. Futeovi říkali, že cestovala stopem z Idaha na východ. Nikdo se po ní nebude schánět. Brody se dostal domů krátce před pátou. Bylo mu už natolik dobře, že si mohl dovolit předvečeří pivo. Ellen byla v kuchyni, dosud oblečena v růžové uniformě dobrovolné nemocniční sestry a hnětla mleté maso do tvaru veky. Ahoj, přivítala ho a obrátila k němu hlavu, aby ji mohl políbit na tvář. Co se u vás dnes dělo? Byla v nemocnici? Nic si tam neslyšela? Ne. Dnes byl den, kdy koupáme staré paní. Vůbec jsem s Fergusonova oddělení nevytáhla paty. Nějaké děvče ze Staromlínské bylo zabito. Jak? Žralokem. Brody sáhl do lednice a vytáhl plechovku s pivem. Ellen ustala v práci a podívala se na něho. Žralokem? Jak živa jsem neslyšela, že by tady byl žralok? Tu a tam se prý nějaký objevil, ale nikomu neublížil. I mne to překvapilo. Co uděláš? Nic. Jak to nic? Co pak se v téhle věci nedá nic dělat? Dá. Teoreticky toho můžu udělat až dost. Ve skutečnosti docela nic. Co si myslíme my dva, na tom vůbec nesejde.
Měští hlavouni mají plné kalhoty strachu, abych nevyvolal ve městě paniku, jen proto, že nějaká neznámá žena byla zabita rybou. Sázejí na to, že šlo o nešťastnou náhodu, která se nebude opakovat. Jinými slovy, jsou ochotni svalit riziko na moje ramena. Kdyby se něco stalo, oni si to neodskáčou. Koho myslíš těmi hlavouny? V první řadě Larryho Vaughna. Ach, tak? Neuvědomila jsem si, že jsem mluvil s Larrym. Přiběhl, jakmile se doslechl, že chci dát uzavřít pláže. Nešel na mne po lehonku, to mi věř. Přímo mi poručil, že nic takového nesmím udělat. Jinak mě prý vyhodí. Tohle ti nemohu věřit, Martine. Larry takový není. Taky jsem si to myslel. Poslyš, Ellen, co víš o jeho společnicích? Ve firmě? Říká se, že žádné nemá. Penrose je prý jeho prostřední jméno nebo něco takového. Podle mne patří podnik jen jemu. Zdá se, že tomu tak není. Jsem ráda, že jsi s ním mluvil dřív, než ses rozhodl. Larry má mnohem lepší přehled a úsudek než ostatní. Bez pochyby ví, co je v tomto případě nejlepší. Brody cítil, jak mu krev stoupá do hlavy. Cenový prdlajs. Zavrčel, odtrhl kovový uzávěr plechovky a odhodil ho do odpadové nádoby. Pak šel do obývacího pokoje a pustil si večerní zprávy. Ellen volala z kuchyně. Zapomněla jsem ti říct, že před chvílí někdo volal. Kdo? To neřekl. Chtěl, abych ti vyřídila, že jsi člověk na svém místě. To bylo od něj hezké. Nemyslíš? Několik následujících dní se udrželo jasné a nezvykle klidné počasí. Od jihozápadu foukal slabý vítr a mírně čeřil hladinu. Noci zůstávaly chladné, ale dny plné slunce prohřály zem i písek. Byla neděle 20. června. Na státních školách se doposud vyučovalo. Školní rok skončí za týden nebo za dva. Avšak soukromé školy v New Yorku své žáky již propustili. Od počátku května přijížděly na víkendy rodiny, které měly v Emity vlastní vilky. Letní hosté, jejichž nájemní smlouvy trvaly od 15. června do 15. září, měli už vybaleno. Věděli, kde najdou šatníky, prádelníky, police na nádobí a ostatní potřeby. Libovali si měkké pohodlné postele a začínali se v Emity cítit jako doma. V poledne byla pláž před Skotskou a Staromlínskou cestou plná lidí. Ženatí muži podřimovali na osuškách a čerpali sílu k odpolední partii tenisu a k návratu do New Yorku. Ženy pohodlně odpočívaly na nízkých hliníkových židličkách a četly romány od Helen Messinsové, Johna Cheevera a Taylor Caldwellové. Tu a tam si z termosky nalili pohárek chladného hořkého vermutu. Mladí leželi v těsných symetrických řadách. Chlapci cítili vzrušení, když se tiskli břichem do písku a mysleli přitom na děvčata. Co chvíli natahovali krky a snažili se zachytit pohled některého děvčete, které se, ať vědomně nebo náhodou, slunilo na písku s roztaženýma nohama. O koupání nestáli. Náleželi ke generaci, která má svůj vlastní názor na veřejné otázky, na míru znečišťování vod a ovzduší, na spravedlnost či revoluci. Původ a výchova jim dali určité výsady. Právě tak jako modré či hnědé oči, záliby a svědomí jim byly předurčeny dřívějšími generacemi. Nechyběly jim vitamíny a srpkovitou chudokrevností netrpěli. Dík péči rodiny a zubních lékařů měli rovné a souměrné bílé zuby. Těla štíhlá a svaly pevné. V 9 letech začínali s lekcemi boxu, ve 12 jízdou na koni a později tenisem. Hoši kolem sebe šířili vůni čistoty. Když se potila děvčata, voněla slabě po voňavce. O žádném z nich se nedalo říct, že je hloupý nebo zlý. Kdyby byly jejich inteligenční testy brány hromadně, svou vrozenou schopností by se zařadili mezi nejlepších 10%. Vzdělávali se na školách, kde se jim poskytovala všestranná výchova, včetně disciplíny. Byli vystaveni problémům přecitlivělých menšin, revolučním filozofiím, ekologickým hypotézám, mocenské politické taktice, drogám a sexu. Pokud jde o znalosti, věděli toho spoustu.
V praxi se raději nezabývali ničím. Byli vychovávaní, aby věřili, nebo alespoň vycítili, že svět je irelevantní. Nic si nepřipouštěli. Ani rasové bouře v městech jako Trenton, New Jersey nebo Gary v Indiáně. Ani skutečnost, že části řeky Missouri jsou tak znečištěné, že voda někdy vzplane sama od sebe. Ani stoupající počet vražd v San Francisku. Ani fakt, že se do párků přidávají insekticidy, které mohou poškodit mozek. Přivykli hospodářským křečím, které ničily ostatní Ameriku. Rozkolísanost na trhu cenných papírů je nudila a dotýkala se jich jen tehdy, když jejich otcové začali naříkat nad skutečnými nebo zdánlivými rozmařilostmi. Tato zlatá mládež se rok co rok v létě objevovala v Emity. Někteří z nich, i takoví se vyskytli, pochodovali, bouřili, shromažďovali se, organizovali podpisové akce a trávili letní měsíce prací pro sociálně revoluční skupiny. Protože však zavrhli Emity a přijížděli tam jen občas o víkendu nebo v den práce, i oni byli irelevantní.

Četli jsme z textu Peta Blanchleyho, pardon, Čelisti, tedy motiv, který se později stal velmi slavným filmovým trhákem. Ovšem měl svou románovou předlohu. A právě z románu amerického spisovatele líčícího strhující souboj člověka se žralokem bílým, který v blízkosti jednoho městečka na východním pobřeží Spojených států zabil několik lidí. Právě z tohoto textu jsme připravili premiérovou rozhlasovou četbu právě v kontextu vltavského projektu Filmového léta. Filmové léto pomalu končí, ovšem Čelisti na vlnách Vltavy budou pokračovat dál. Paradoxem je, že tento text, který měl i ekologický podtext, nakonec přispěl nechtěně k tomu, že filmové zpracování ovlivnilo zvýšené zabíjení žraloků všude na světě. A právě Peter Benchley se později stal výrazným ochráncem mořské fauny, zejména žraloků, a v knize s názvem Shark Trouble s hořkostí přiznává, že jeho kniha a její inspirovaný příběh přispěli k masivnímu vybíjení žraloků. Paradoxy doby, třeba i v duchu toho, co vám nabízíme jako rozhlasovou četbu. Zítra v páté epizodě v režii Izabely Šenkové opět Honza Hájek.

Vynikající basista Charlie Hayden a pianista Brett Meldau společně nad skladbou What I'll Do. Co budeme dělat na Vltavě krátce po 19. hodině? Nabídneme vám Sedmé nebe. Sedmé nebe s Janem Burianem pro dnešní 30. srpnový den.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý den, vážení posluchači Sedmého nebe. Je léto, stále ještě čas cestování, turistování či toulání, a tak si poslechněme, jak o tom zpívají písničkáři. Když si ty písničky naskládáme na jednu hromadu, třeba nám to řekne i něco navíc. Nejdřív vám zaspívám já ze zbrusu nového alba Láska, labutě a plasty, které jsme natočili s Danielem Fikejzem. Píseň je o našem tématu a jmenuje se Islandská.

Tak se to slyšeli. Island, Orkneje, Falklandy. Můj někdejší spoluhráč Jiří Dědeček shodou okolností také zrovna vydává album v Galénu a na něm je píseň Vokolo újezda. Tak můžeme srovnávat, proč se vydává na cestu on a na co přitom myslí.

Cesta a cíl. Rychle jsme zjistili, že cíl mít cesta vůbec nemusí, zvlášť když cestování slouží buď k zábavě, anebo k rozchození nějakých depresí. Oldřich Janota ovšem už před mnoha lety s Mozartem K. zpíval o tom, že cíl může být i samotná cesta a tahle nezapomenutelná píseň tu teď nemůže chybět.

I cesta může být cíl. A nebo, jak vám teď zaspívá Michal Bystrov ze svého nového alba nazvaného Někde jistě čeká dalších příběh, jde docela těžko určit, co vůbec je cesta a co je cíl. A jako schůdnější cesta se nabízí zaspívat si o tom, co není ani cesta, ani cíl.

rád bych někam zmizel, už se toho nelekám. Bereš ve starý knize od mrtvýho člověka. Noční bdění, štěstí na pár chvil. Tohle není cesta

Posloucháte pořad o tom, jak cestují písničkáři, a zatím jsme se nedostali moc daleko. Znáte ty písničkáře, pořád o něčem pochybují, něco se jim nelíbí, s něčím nejsou spokojení. Už jsou prostě takoví. A buď je budeme mít rádi a bude nás bavit jejich pochybnosti poslouchat, anebo si prostě pustíme něco, co nás tak nerozčílí, třeba nějakou reklamu nebo tak něco. My si ale teď nekompromisně pustíme Jiřího Smrže a jeho píseň Silnice do noci z alba Kořeny. Ta je zase z toho rodu vyprávění o hledání naděje a hledání smyslů věcí.

Máš tu všeho pokrk, chceš odsud vypadnout, najít někde jinde slušný, klidný kout, ale nejsi tu než vězen vlastní bezmoci. Ale dnes v noci všechny

Myslíš, že tvá bolest nikoho se netýká? I tvůj řečný manžel propadl se do ticha. A není tu vůbec nikdo, kdo by ti mohl nějak pomoci. Ale dnes

Máš tu všeho pokrk, i té vlastní tesknoty. A my, co postáváme kolem, jsme odevšad. A přitom stejní jako ty, hledáme, koho bychom mohli chránit. Ze všech sil tady, my věrní buldoci. Když v noci všechny silnice odevšad vedou jen do noci. Když v

Jan Běťák má, jak uslyšíte, naopak dosti jasno o směru, kam se vydává. Vrací se totiž domů. Poznáte to z jeho písně Pozdravy z prázdna, z vloni vydaného alba Jazykem květin. Ani on to, jak se zdá, nemá vůbec jednoduché, když zpívá Slepé oči po paměti vracejí se zpátky, kam patří.

Na zemi svítí chodníčky bláta, tudy tma nepozvaná chvátá, tudy se hrne k nesklizeným polím přemnožená černá. Stopaři klečí a stopy křižují se, zrcátka laní blikají mezi stromy, tak slepé oči po paměti.

Někdo se notoricky vydává co nejdál do světa, někdo třeba hledá, kde by mohl být nejšťastnější, ale hlavní hrdinka písně Nákupák, ta už ví, kde se cítí nejlíp. Zaspívá vám o tom Biomáša, bývalá první dáma českého slam poetry, aktuálně ve slamovém důchodu, nyní performerka, výtvarnice, lektorka a pro mě osobně jedna z nejzajímavějších žen naší současné písňové scény.

Tak a teď je čas na odpočinek a vzpomínky. Co třeba víc si s pionýrským vedoucím Petrem Zkoumalem do lesa? Bůh ví, jak to ovšem s tou jeho cestou dopadne, protože ho, jak uslyšíte, obtěžuje jedna angažovaná pionýrka, samozřejmě už starší než 15 let, ale stejně. Tento drsný příběh nazvaný Pokušení na táboře vyšel na Zkoumalově albu Poločas rozpadu z roku 1990.

To byl rok 1990, teď ale máme 2026 a svět se mění. Jedním, kdo dokáže o těchto změnách psát a zpívat nejsugestivněji, je Jiří Dědeček. Jeho píseň Na konci průvodu z právě dokončeného alba Sny starého pistolníka pojednává o průvodu takzvaných dezolátů. Mohla by být jízlivá a nepřátelská, ale není. Je jenom smutná a soucitná a v tom je, řekl bych, její velká síla.

0: kličkama. Řinká do rytmu pokličkama.
1: Také Jakub Koenig, dříve zahalen v umělecké jméno Kitchen, má na svém posledním albu Astronauti stejnojmenou píseň O cestě. Je ovšem nutno říct, že se nezabývá přílišnými detaily. Zpívá o tom, že my všichni jsme astronauti a celá naše vypečená zeměkoule je vesmírná loď. Jsme zkrátka tuláci vesmírem a jak se říká, jsme v tom všichni a společně. Tak co z toho asi plyne?

Posloucháte pořad o cestách a cestování a o cílech těchto cest. Teď si pustíme Jana Jeřábka z alba Mýlíš se, řekla láska a jeho jemné sdělení o tom, jak máme vlastně cestovat. Konečně návod, řekneme si. Ale pozor, je to sdělení opravdu jemné.

ten, kdo má naprosto nejvíc jasno, kam a kudy se vydá, je velvarský bard a multiinstrumentalista Jiří Konvrzek. Vydává se totiž na sever.

0: Naše cestovatelské sedmé nebe zvolna končí a tak se ještě jednou přihlásím i já s písní o cestování, respektive o tom, co následuje poté, co se člověk vrátí domů. Možná je to taky tak trochu o stáří a o tom, kolik člověku zbývá sil. No, posuďte sami. Písnička se jmenuje Po létě.
1: Tak pojď.

Tak. A na úplný závěr jsem vám dneska vybral Karla Vepřeka a jeho písničku Vyhnání z ráje. Je to také píseň o cestě. A možná i tahle cesta může být cíl, kdo ví. Mějte se hezky.

0: Karel Vepřek, český písničkář, byl tím, který zpíval v dnešním posledním prázdninovém výběru Jana Buriana, který pro vás to dnešní Sedmé nebe moderoval. Konec konců i písně Jana Buriana z jeho nadcházejícího alba jsme také slyšeli. A vy můžete i v dalších dnech s Vltavou naslouchat českým osobnostem hudebního nebe, které vybírají svou hudbu. Ve středu třeba s Martou Kloučkovou, ta také hrává ze svého nového alba, nebo Sáře Vondráškové lze naslouchat hned zítra, po případě Milanu Zeisovi. Každopádně, milí posluchači, my už za okamžik dostaneme příležitost poslouchat hudbu, která nese titul Koncertu bez hranic a bude útěkem do Skotské Vysočiny. Budeme také mimo jiné nabízet ještě filmová ohlédnutí, a to v kontextu naší rozhlasové četby s Hvězdičkou, a to z vynikající prozy Jennifer Lynchové, Deník Sáry Palmrové.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Teď ovšem po 20. hodině a krátce tedy předtím, než začne hlavní vltavský program, mi dovolte, milí posluchači, abych vás od mikrofonu přivítal k poslechu toho, co nabízíme v neděli 30. srpna. Pořad, který uvádíme v repríze, je sestaven ze dvou koncertů, které zazněly v letech 2023 a 2024 na festivalu World Music v německém Rudolfštatu. Tematicky je věnován tradičním skotským melodiím, jejich inovativním aranžím, ale také nové hudbě, která je inspirována divokou skotskou přírodou, legendami a vzpomínkami jejich autorů. Jako první bude znít instrumentální koncert mladého, talentovaného hostlisty Ryana Younga, kterého ve druhé polovině pořadu se svými skladbami vystřídá písničkářka Beth Malcolm. Pořad připravila a také slovem vás provede Lucie Podroušková. Příjemný poslech.
1: Koncert bez hranic.
3: Příjemný podvečer, milí posluchači. V rámci dnešního vydání Koncertu bez hranic se přeneseme až do Skotska. Věřím, že tradiční skotská hudba má stále co nabídnout i dnešním posluchačům. Umí být totiž něžná, mystická, ale zároveň i plná slz a těžkých životních příběhů. Je zkrátka lidská a tím jednoduše nadčasová. Dnes ji uslyšíme v podání dvou skotských interpretů, a to Beth Malcolm a Ryana Younga. Prvním koncertem, který dnes budeme společně poslouchat, je vystoupení mladého, talentovaného houslisty Ryana Younga, který nám představí tradiční skotské písně v jejich instrumentální podobě. Ryan Young je absolventem slavné Royal Conservatoire of Scotland. Už svým debutovým albem z roku 2017 se naprosto suverénně zařadil na přední příčky mezinárodní hudební scény. Jeho prvotina sestává z okouzlující sbírky tradičních skotských melodií v osobitém autorském podání, podtrženém skvěle odvedenou prací bostonského hudebního producenta Jesse Luise. Rovněž veskrze kladně oceňované následující album Just a Second z roku 2023 pořídil Ryan Young ve spolupráci s Jessem Lewisem. Kritiky nešetřili chválou, cituji. Youngovi technické schopnosti jsou prostě ohromující. Tempo je zběsilé, závratné, triumfální. Díky této příležitosti se Ryan Young zařadil mezi elitu hudebníků, kteří spolupracovali s umělci jako The Silk Road Ensemble, Yo-Yo Ma, Bella Fleck, Jan Fogler a Brooklyn Rider. Svou podmanivou hrou si Ryan Young rychle získal mezinárodní uznání. Do světa tradiční skotské hudby vnáší svěží a inovativní nápady. Ve své hudbě se zaměřuje na tradiční skotské melodie a díky jedinečnému přístupu tak vdechuje nový život starodávným a někdy i dávno zapomenutým písním. Jeho hra je charakteristická nakažlivou rytmickou energií a působivým dynamickým rozsahem. Ve svých aranžích je schopen vyjádřit širokou paletu emocí a nálad, které jsou nedílnou součástí skotských písní. A nejen to, své fanoušky si získává i skrze svou bezprostřední a otevřenou povahu. Ryanovo portfolio ocenění se neustále rozšiřuje. V poslední době například o několik nominací na MG Alba Scott Stratt Music Awards, včetně kategorií Album roku nebo Folková kapela roku. Zároveň v roce 2019 vystoupil jako jediný britský umělec na prestižní konferenci World Music Womex. V roce 2023 Ryan absolvoval turné po USA a v roce 2024 se vydal dokonce na světové turné. Výčet úspěchů Ryana Younga zakončíme komentářem jednoho z jeho kolegů, dalšího vynikajícího skotského houslisty Duncana Chisholma. Ryanova hudba je protchnutá magickou, lyrickou kvalitou. Když hraje, vyzařuje hypnotický efekt, který je opravdu úžasný. A tak, milí posluchači, posuďte sami. Nyní zazní Youngův koncertní program z Euroradio Folk Festivalu v německém Rudolstadtu z roku 2024. Příjemný poslech přeje Lucie Podroužková.

Thank you. Thank you, Sim. Thank you. Thank you.

Houslista Ryan Young nás svým vystoupením z německého Rudolstadtu zavedl do tajemných skotských vřesovišť a kopců, kde se na každém kroku vypráví legendy o tamních hrdinech a tradičních mystických bytostech. Tyto příběhy jistě slýchávala i další skotská písničkářka Beth Malcolm a skrze svou hudbu je dnes předává i širokému mezinárodnímu publiku. Údajně jí byly pouhé 4 roky, když poprvé vystoupila na pódiu, kde zaspívala dětskou kolébavou píseň Ellie Belly Bee a od té doby vystupuje dodnes. Beth je skladatelkou, klavíristkou a zpěvačkou v jedné osobě. Za své kompoziční pokusy byla oceňována od začátku své kariéry a záhy se etablovala jako jedna z nejvyhledávanějších mladých umělkyň Skotska. V dospívání zvítězila ve skladatelské soutěži Edinburgh Folk Club se svou písní Choose My Company. O několik let později pak vyhrála její píseň Leaven Loch Leaven i v národní písničkářské soutěži. Ve své tvorbě se nechává inspirovat běžným životem, vzpomínkami na vlastní dětství ve skotské Vysočině, ale také již zmiňovanými starodávnými legendami. Než se v roce 2022 rozhodla věnovat hudbě na plný úvazek, studovala Beth Malcolm historii v Glasgow a poté 2 roky vyučovala na střední škole nedaleko Edinburghu. Krátce po svém osudovém rozhodnutí vydala debutové album Kissed and Cried, které získalo 5hvězdičkovou recenzi v The Scotsman. Beth Malcolm vkládá do všeho, co zpívá, vášnivé odhodlání. Album srší vřelostí. Soudě podle tohoto debutu ji čeká zářivá budoucnost. V roce 2024 vydala Beth své 2. album Folk Moses. Jde o autobiografickou sbírku vlastních i tradičních písní, doplněnou o mluvené slovo. Beth se zde nijak neomezuje žánrem a za pomoci této nové formy provází posluchače svým životem. Z rodného Perthu až k červeným polím obklopujícím město Angus, kde si odmala zpívávala se svou babičkou. Dále odhaluje křehká léta dospívání a první zkušenosti se světem za hranicemi folkové hudby. Příběh nakonec vrcholí návratem ke skotské hudbě a písním, které Beth přivedly zpět do jejího vlastního dětství. Živá vystoupení Folk Moses představují zásadní změnu v Bettině tvůrčím životě. Zaujata konceptem živých vystoupení, folkových příběhů a v současné době píše nový projekt, který bude její vyprávění obohacovat o prvky orální historie. Kromě své sólové tvorby Beth spolupracuje s mnoha umělci, včetně Nightworks a Royal Scottish National Orchestra, Adamem Holmesem a nejnověji s elektronickou skupinou Lusa. Poslední roky strávila koncertováním po Skotsku a Velké Británii a dále v Evropě, ale i v USA. Druhou hudební ukázku dnešního vydání pořadu Koncert bez hranic tedy věnujeme tvorbě této umělkyně. Zazní záznam z festivalu Folk Music v Rudolstadtu z roku 2023. Spolu s Beth Malcolm hrají Heather Cartwright na kytaru a Andrew White na akordeon. Loučí se s vámi a příjemný poslech přeje Lucie Podroušková.

Koncert Bez hranic s dnešním 30. srpnovým datem z 29. března letošního roku byl útěkem do skotské divočiny v podobě koncertu houslisty Ryana Younga a písničkářky Beth Malcolm. Zazněli na festivalu v Rudolfštatu v letech 2023 a 2024. Slovem vás provedla Lucie Podroušková. Reprízu jsme vysílali v rámci mezinárodní rozhlasové výměny. Teď vám, milí posluchači, ještě nabídneme hudbu, která nese přiléhavý titul Friends.

0: Právě dozněla hudba Chicka Coreea nazvaná Friends. Před námi Futurissimo a s ním i vzpomínka na výraznou personu americké hudby Frederika Rževského. Americký klavírista a skladatel zemřel v roce 2021. Jeho sociocentrický přístup k hudbě a ke světu nestrácí nic na aktuálnosti ani nyní, jak můžete posoudit při poslechu Futurissima ze 7. června letošního roku, které připravil a slovem opatřil Viktor Pantuček.
1: Futurissimo. Vážené posluchačky, vážení posluchači, opět po měsíci vás z pořadu Futurissimo zdraví Viktor Pantuček z Brna. 21. června uplyne 5 let ode dne, kdy zemřel v italské Florenci americký skladatel a klavírista Frederik Rževský. A právě jeho odkazu, jeho osobnosti, ale především jeho hudbě bych rád věnoval dnešní pořad Futurissimo. Frederik Rževský se narodil v roce 1938 v Massachusetts do rodiny s polskými kořeny, což je patrné z jeho příjmení. Od 5 let hrál na klavír, studoval v letech 54 až 60 kompozici na Harvardově a Princetonské univerzitě a v roce 1960 se dostal na Fulbrightovo stipendium do Itálie, což pro něj mělo poměrně zásadní vliv, protože se zde potkává s Luigim Dallapiccolou, kterého studuje, a rovněž s dalšími autory. Stráví zde nějaký čas a to jej dovede až k tomu, že v roce 1966 se stane spoluzakladatelem společně s Alvinem Karenem a Richardem Teitelbaumem souboru Muzika Elektronika Viva. Odkaz skladatele Frederika Rževského je poměrně rozsáhlý, co by klavírista se věnoval nejenom prezentování svého díla, ale i skladeb celé řady skladatelů 20. a 21. století. A ve své tvorbě se tak nějak, nebo přišlo mi zajímavé se jeho tvorbě věnovat nikoli z pohledu toho, že bych popisoval jednotlivé skladby, ale pokusím se nastínit určité okolnosti, které snad můžou být z díla Rževského aktuální a které můžou být zajímavé i pro vás posluchače. Hudba, obzvláště takzvaná klasická či nová, zkrátka ta soudoba, bývala velmi často v literárních dílech spojována s něčím elitářským, s nějakou artificialitou, s nějakým světem sama pro sebe. Vzpomeňme Gulliverovy cesty, ve kterých obyvatelé města nad městem bájné Laputy, kteří terorizují lid pod sebou, tak jsou milovníky hudby a matematiky. Vzpomeňme koncert Měsíčňanů od Svatopluka Čecha, kteří vykonávají určité gymnastické výkony a pan Brouček v tom nezaslechne vůbec žádné podněty krásy či něčeho mu známého. Vzpomeňme samozřejmě i na Bondyho koncert začínající znělkou Raní ptáče bez lahváče v Invalidních sourozencích, ale i třeba svazové koncerty, takzvané škaredé středy, či nejrůznější přehrávky a týdny nové hudby a možná i řadu dalších koncertů. Připomeňme však především Josefa Knechta, který se stane velmistrem ve hře se skleněnými perlami v řádné a od světa odtržené Kastýlii, kterou však nakonec dobrovolně opustí, aby se vrátil k lidem, jak to známe z úžasného románu Hra se skleněnými perlami od Hermana Hesseho. Něco podobného nepochybně vedlo právě Rževského a jemu zpřízněné skladatele na konci 60. let k založení jak muziky elektroniky Vivi, tak vlastně k opuštění nebo k přeformulování odkazu nové hudby a k určité tendenci návratu do reality. Můžeme to nazývat eklektismem, kdy přestává být hudba vážná a hudba jiná a hudba smutná nebo veselá, ale je jedna hudba. A je to ta hudba, kterou jak slyší normotvorné ocho, ale je to ta hudba, která se odehrává všude kolem nás. Může to být písnička, může to být zvuk, může to být spirituál, ale když si vzpomenu, jak Frederik Žeský vystoupil naposledy v Brně právě s muzikou elektronikou Vivou, tak Alvin Karen do programového letáku napsal, že i obložené chlebíčky se můžou stát něčím důležitým pro improvizaci, hudební tvorbu nebo pro kompozici. Celý pořad bude vycházet z klavírního odkazu Frederika Rževského a všechny ukázky, které zazní, budou z monumentálního 7CDčkového kompletu Rževský Praise. Rževský, jak jej vydalo vydavatelství Naxos. A první ukázkou, kterou si dnes poslechneme, bude skladba z cyklu Four North American Ballads, a to skladba spirituálu, který je známý i v našem prostředí, Down by the Riverside. Hezký poslech.

Právě doznívá ževského variace na spiritual Down by the Riverside, který je součástí cyklu Four North American Ballads, jak jej v 90. letech napsal Frederik Rževský a jak bylo vydáno na albu Rževský Praise Rževský vydavatelství Nonsuch. Prameny lidové hudby jsou velmi často ukotveny v nesvobodě. Stvořili lid připoutaný k panství, půdě, průmyslu, lid vězněný a verbovaný do armád. Touha lidu po osvobození byla nesčetněkrát zneužita demiurgy nebo demagogy a populisty, ale též vedla ke spontánním projevům revolt, revolucí, vzpour a následných sociálních progresí. Vedla k totalitě i demokracie. Snad až sociocentricky nekritický apel k osvobození lidu i jednotlivce je ideovým předpokladem velké části tvorby i života amerického klavíristy a skladatele Frederika Rževského, kterému věnujeme dnešní Futurissimo. Připomeňme jeho legendární kompozici Coming Together a Attica, které jsou věnovány dopisům sama Melvilla při vzpouře právě ve věznici, nebo napsané při vzpouře ve věznici Attica, či jeho kolegy Louise Kinga, na jehož dopise je potom postavená právě ta druhá část Attica. Připomeňme kompozici Price of Oil, která je věnována tragédiím na ropných plošinách a která je vyprávěna či prezentována z pozice bohaté majitelky ropného biznesu nebo biznesmenky, pro kterou ta ztráta nebo ta hrůza na plošině ropné je vlastně jenom otázkou ztráty ropy a ztráty peněz, a naopak druhá část nebo paralelně je vykládán příběh dělníka, který na ropné plošině pracuje a který prožívá tu hrůzu té katastrofy, která je často způsobena tím, že nejsou dodržována bezpečnostní pravidla, že jsou dělníci upláceni za to, aby se nebouřili a aby dělali i to, s čím kolikrát nesouhlasí. Vzpomeňme řadu skladeb, které mají protiválečný charakter. Vzpomeňme na válečné písně, které jsou klavírním cyklem z 10. let 21. století, ale vzpomeňme třeba i na píseň Stop the War z monumentálního klavírního cyklu The Road, která je označena jako míle 61. Ostatně právě jakési nomádství, které hledá nebo které nachází různé sociální nespravedlnosti na nejrůznějších místech, různé absurdity a nesmyslnosti tohoto světa, upozorňování na tuto nerovnost, upozorňování a sociální cítění je pro Rževského velmi typické a celá velmi obsáhlá monumentální kompozice The Road, která obsahuje vlastně 8 částí, z nich každá má 8 mil a každá z těch mil je inspirovaná nějakou písní, zážitkem.

právě doznívá 32. míle z monumentálního cyklu The Road ze čtvrté části, která nese podtitul The Stops, zastávky, tak jak i na sedmidílném cyklu CDček vydalo vydavatelství Nonsuch s podtitulem Rževsky, Place Rževsky. V Janáčkově soupisu díla je jedna krásná, nedokončená, nebo spíš vlastně jenom plánovaná kompozice, nic moc k ní neexistuje, ale jmenuje se Život a je u ní napsáno nebo připsáno blíže nespecifikovaná skladba. Život, blíže nespecifikovaná skladba se mi velmi líbí a vždycky mě to velmi lákalo zkusit někomu nabídnout ke zhudobnění a zkusit se ptát, jestli život je blíže nespecifikovanou skladbou. Ještě jsem to neudělal, třeba to jednou udělám a bohužel už na to nebudu moc nikdy oslovit Rževského, ale Rževský má skladbu Život. Life napsali v roce

1992 a věnovali právě zesnulému Johnu Cageovi. Takže nyní si poslechněme život Johna Cage od Frederika Rževského v podání Frederika Rževského. Hezký poslech.

právě doznívá kompozice Alive pro klavír, jak ji v roce 1992 složil a posléze nahrál Frederik Žeský. Skladba byla věnována nebo byla napsána u příležitosti úmrtí Johna Cage a jeho životu, dílu a odkazu byla rovněž věnována. Závěrečnou skladbou dnešního pořadu, a je to i z toho důvodu, že většina skladeb Rževského je dlouhých, rozsáhlých, většinou to bývají doopravdy desítky variací na jedno téma, ve kterých je ohledáván obsahový i hudební problém do všech možností a ze všech různých pohledů, tak poslední skladbou bude legendární kompozice z roku 1975, kterou bychom mohli, nebo jejíž název bychom mohli přeložit jako Sjednocení lidé nikdy nebudou poraženi. Možná je to lepší než onen Sjednocený lid, tak raději Sjednocení lidé. The United People Will Never Be Defeated, což je skladba, která je variací na chilskou protestní píseň, na takový protest song, který byl napsán Sergiou Ortegou na konci 60. let v Chile, kdy vlastně lid protestoval proti nastupující vládě Augusta Pinocheta a které tady to vlastně sjednocení toho lidu a vlastně možnost toho, že když lidé přestanou hrát jenom pro sebe a stojí si za nějakou dobrou věcí, tak se to vždycky nějakým způsobem podaří. Nebo je možnost, aby se to podařilo. My žijeme v době, kdy toto sjednocení je možná velmi důležité. Mluvím z veřejnoprávního média, mluvím v době, kdy personalizace už dospěla tak daleko, že i informace si vybíráme na míru, kdy vše, co potřebujeme najít, tak najdeme a konfirmace je tak velmi snadná, kdy je velmi jednoduché najít to, co potřebujeme a čemu chceme věřit, nikoliv to, co třeba musí být za každou cenu pravda. Vzniká spousta děl, spousta tvorby, která je pro každého a není pro všechny a je mnohdy postavená na určité nedůvěře vůči posluchači, vůči čtenáři, vůči jakémukoliv občanovi, kterému mnohdy není umožněno vybírat si, ale je mu právě nabídnuto něco na míru jenom pro něj. Tak snad tento sjednocený lid může být spíš apelem ani ne tak lidem blíž a s lidem výš, jak to máme zkušenost z velké části 20. století, to znamená jako sestoupit a pokusit se nějakým způsobem moralizovat a vychovávat, ale spíš jej chápejme jako apel ke společnému sdílení tohoto světa. V toleranci, demokracii, sounáležitosti a nějaké sociální spravedlnosti. Myslím, že Rževský by se nezlobil, kdybychom takto jeho monumentální cyklus interpretovali. Takže zaposlouchejme se do tématu a několika variací, celkově jich 36 plus dvě kadenci a ještě kadence a ještě koda. The People United Will Never Be Defeated, Sjednocený lid nebude nikdy umlčen, pro klavír z roku 1975.

0: právě doznívá jedna z 36 variací monumentální kompozice pro klavír Frederika Rževského The People United Will Never Be Defeated, sjednocený lid nebude nikdy poražen, nebo nikdy nebude poražen, jak vyšla v podání Frederika Rževského na monumentálním cyklu Frederik Rževský Plays, Rževský, vydavatelství Nonsuch. Loučí se s vámi Viktor Pantůček, přeji vám krásný červen a posléze krásné léto a krásné prázdniny a po prázdninách nebo po letních dovolených se na vás v září opět těším. Naschledanou. Z Brna se s vámi loučí Viktor Pantůček z pořadu Futurissimo. Hezký večer.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
5: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
6: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
5: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
6: 12. září od 18 hodin.
5: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
6: Četba s hvězdičkou.
7: Už po 13. milí posluchači, budeme poslouchat deníček hodné holky z malého města podávající šokující obraz destrukce odehrávající se vnitru vzorné dcery počestných rodičů. O čem je řeč? O textu Jennifer Lynchové, tajný deník Lori Palmerové na motivy slavného Lynchova seriálu Městečko Twin Peaks. Text z překladu Sávy Heřmana pro rozhlas připravila Marie Nováková a my vám ji nabízíme. Jak jistě víte, posloucháte-li nás pravidelně v dramaturgii filmového léta. V režii Jakuba Doubravy i ve 13. epizodě 15-dílné série účinkuje Kateřina Císařová. A ještě důležité upozornění. Vzhledem k prezentovanému prostředí i charakteru postav obsahuje pořad řadu expresivních výrazů.

0: Milý deníčku, 9. únor 1988. Stalo se něco hodně zajímavého. Včera večer jsem se vytratila z domova za Líjem a Žakem do chatky. Měla tam být taky Ronet. Dost jsem se těšila. Už jsem si strašně dávno nepopovídala s nějakou holkou. Dona by to všechno vůbec nepochopila. Šla jsem pěšky, ale pak jsem zamířila na dálnici 21 a doufala, že někoho stopnu a svezu se ty 2 nebo 3 kilometry. Asi za 15 minut jsem zahlédla velké nákladní auto, úplně takové jako má Leo, jak se blíží po silnici. Zamávala jsem, auto zajelo ke krajnici a dveře se otevřely. V kabině seděli 4 opilí a sfetovaní řidiči, kteří, jak jsem pochopila, byli ve městě na tahu. Jeden z nich mi nabídl pivo a já jsem přijala. Ani ne proto, že bych na něj měla chuť, ale najednou jsem dostala strach, abych je nepodráždila. Řekla jsem jim, kde bych potřebovala vysadit. Jeli jsme, už jsem dopila pivo a začala jsem nervózně odškrabovat vinětu. Došlo mi, že nezastaví. Řekla jsem řidiči, že už málem minul moje místo. Odpověděl, že bych měla být chytřejší a vědět, jak končí stopování pozdě v noci a zvlášť s mojí postavou v upnutých kalhotách a krátkým tričku. Přísahám, že jsem si to na sebe nebrala schválně, deníčku. Jediná moje chyba byla, že jsem odbočila z lesní cesty a pustila se sama na dálnici. Byla to velká chyba, ale já jsem vůbec nepřemýšlela. Jeli jsme přes Twin Peaks k sešlému malému motelu, který mi nepřipadal v provozu. Tak ošuntěle vypadal. Ale ti chlápci tam už samozřejmě měli zajištěné 2 pokoje a do jednoho mě doslova vynesli. Zahlédla jsem číslo pokoje. 207. To, kdybych musela volat o pomoc, tak abych věděla, kde jsem. Vůbec jsem si nebyla jistá, jestli se odtud dostanu živá a zdravá. Všichni začali být neuvěřitelně vulgární. Řvali a sprostě hulákali. Na vteřinu mě napadlo, že kdyby se mi podařilo zvednout se tak, aby si toho nevšimli, dokázala bych těm debilům utéct. Neměli by šanci mě dohonit. Byla jsem opatrná, jak jen to šlo, ale v momentě, kdy jsem se pokoušela vstát, se ke mně 3 z nich vrhli. Kampák, děťátko!
1: Hej, co kdybychom si spolu my 2 zatancovali vedle v pokoji, pěkně v soukromí?
0: Byl to ten nejošklivější. Věděla jsem, že jestli něco hodně rychle nepodniknu, abych ovládla situaci, začnou být agresivní a nejspíš mě znásilní. Byla jsem hrůzou bez sebe. Přinutila jsem se k úsměvu.
1: Poslouchejte, všichni.
0: Jeden z nich se na mě podíval, jako bych se zbláznila, cože si to dovoluju, ale zároveň ho zajímalo, co asi chci říct, protože ostatním poručil, aby byli sticha. Vymáčkla jsem ze sebe ještě jeden falešný úsměv a pokračovala jsem.
1: Poslouchejte, jestli se chcete dneska pobavit, trochu si pohrát, víte, jak to myslím, tak pojďme na to hned, OK?
0: Jeden z nich, potetovaný po celém těle, přistoupil ke křeslu a vší silou do něj kopl. 5krát nebo 6krát. Držela jsem se, aby nebylo vidět, že jsem polomrtvá strachy. Sklonil se ke mně se svýma mastnýma vlasama a schnilým dechem.
2: Dávej si radši pozor na hubu, ty maličká stopařko, protože tam, odkud jsem, by si žádná děvka netroufla říct mužskýmu, co by měl dělat.
0: Pro boha, všichni byli tak hnusní. Jak jsem mohla být tak hloupá? Jeden z nich, nejmladší a jediný, který se nade mnou trochu slitoval, chtěl, aby mě nechali domluvit. Posadila jsem se rovně v křesle a opatrně jsem se po nich rozhlédla.
1: Pustím se do toho, pomyslela jsem si. Buď se to podaří, nebo mě znásilní a zabijou.
0: Nemůžeš dovolit takovýmhle lidem, aby tě jen tak zabili, Loro.
1: Pust se do toho, uvidíš, jak to půjde. OK. Nemám nic proti tomu, abychom se napili, nemám nic proti drogám ani sexu, když toho nebude moc. Můžu si zahrát na maminku, nebo malou holčičku, úplně malou holčičku, nebo můžu každému předvést solo.
0: Mrmlali, ale přikývli.
2: 8 velkých očí se rozšířilo.
1: Určitě se vám bude moje představení moc líbit. Můžu pro vás vymyslet pár inovací. A kdyby někoho z vás napadlo, co bych chtěl, abych udělala, může mi to pošeptat do ucha, já si s tím poradím. Ale domluvíme se. Zavedete mě pak zpátky do města a odejdu, jak jsem přišla. Žádné násilí.
2: Jeden z nich se rozhodl, že je na čase, aby se projevil jako chlap a řekl.
1: Když se mi zachce, praštím tě rovnou do ksichtu, ty čupko.
2: Sebrala jsem se natolik, abych se k němu naklonila a zatvářela se důvěrně. Když se ti zachce praštit mě rovnou do ksichtu, tak nepočítej s tím, že dobře odvedu svoji práci. Polkla jsem. Můžeš mi nadávat do čubek a jak chceš. Ale co kdyby jsme to prostě zkusili pomým? OK?
1: Souhlasili a trvalo dalších 40 minut, než přestali ječet a řvát. Nakonec jsem každému ochutila pivo šikovným práškem a řekla, aby si sedli na pohovku, pili pivo a že začnu. Nikdy v životě jsem se tolik nebála. Proti tomuhle nebyly nic moje noční můry, dokonce ani Bob, prostě proto, že tihle byli 4 proti 1. A každý z nich byl tak obrovský, že by mě byl celou slupnul jako předkrm k obědu. Všichni seděli na gauči, kromě jednoho, kterému jsem řekla, aby hlídal dveře, ať si můžou být jistý, že neuteču. Přitáhla jsem křeslo doprostřed pokoje. Dřevěné křeslo s pěkně vysokým opěradlem. Přešla jsem místnost a zhásla světlo. Začala jsem se pomalu svlíkat. A pokaždé, když jsem svlíkla jeden kus šatů, zapamatovala jsem si, kam jsem ho hodila, kdyby usnuli, jak jsem doufala, abych se mohla rychle oblíct a vypadnout. Strašně jsem se bála, že někdo vyskočí a řekne, dej si pohov, baby, ale nikdo nic. Pomalu jsem začala předvádět stereotyp malé holčičky ztracené v lese, nejoblíbenější Šoulia a Žaka, protože se pak v mžiku můžu proměnit v maminku. Modlila jsem se, abych je zaujala na tak dlouho, dokud se jim nezačnou zavírat oči. Šla jsem k muži u dveří, který byl asi nejděsivější. Zvedla jsem mu ruku, ku podivu poddajnou, a tiše jsem ho oslovila. Trvalo dobrou čtvrt hodinku, než se mě začal dotýkat a odpovídat mi. A cítila jsem, že se mi podvoluje. Jeden z těch ostatních začal závidět a řekl, hej, co to tam máte? Nebojte, kluci, nejsem unavená. Nikdy mě to nepřestane bavit a nezapomenu ani na jednoho z vás. Musela jsem se snažit, aby jim bylo příjemně. Otočila jsem křeslo a požádala jsem toho muže u mě, aby si klekl. Řekla jsem mu to tiše, aby to neznělo jako rozkaz. A začala jsem tančit. Tančila jsem po pokoji a věnovala jsem se každému z nich. Říkala jsem jim lichotky. Lhala jsem. Nikdo z nich neusínal. Nakonec jsem se vrátila ke křeslu. Na pořad přišla ta nejostřejší část celé akce. Hodně nevázaná vulgární masturbace. A všichni se předklonili a pozorovali, jak si hraju. Pokračovala jsem. Propracovávala a rozšiřovala program. Dělala jsem všechno možné, abych je omámila. Všichni vypadali unaveně, ale pořád ještě dokázali tleskat a pískat. Zkrátka a dobře trvalo to tak dlouho, dokud se ti 3 chlapy nesložili a já jsem zůstala s jedním. S obrovským, obtloustlým hovadem, 3 dny neholeným, s opuchlýma očima. Povídal, že ho úplně hypnotizuju. Zeptal se, jestli bych šla vedle, že prý má klíč. Šla jsem až k němu a zeptala jsem se, a co auto? Tam bysme to nemohli dělat. Samo, děťátko. Tak jsem popadla všechny šaty, na které jsem dosáhla. Nechala jsem tam ponožky a podprsenku. Vydala jsem se do noci a snažila jsem se vymyslet, jak se odtud dostanu co nejrychleji. Musela jsem se odtud dostat. Dostat se domů. Jakmile jsem přišla k vozu, sedla jsem si za volant. Ten chlap rychle sklouzl po umolousaném sedadle. Zabořil hlavu hluboko do mých prsou a já jsem si pomyslela, prima loro,
2: teď musíš nahmatat láhev. Tady. Nehýbej se moc rychle. Nevyruš ho.
1: A prásk! Praštila jsem ho po hlavě lahví, až vytryskla krev. Krev z něj tekla všude kolem. Vyskočila jsem z vozu a začala utíkat polonaha. Co na tom? Chtěla jsem pryč, dokud nezjistí, co jsem provedla. Šla jsem do Žakovy boudy a doufala jsem, že tam ještě budou s Líjem a Ronet. Když jsem se tam dostala, byla jsem hrozně vyčerpaná. Fyzicky i psychicky zničená. Rozbrečela jsem se a padla na kolena. Ronet přišla a pomohla mi na pohovku. Nedokázala jsem přestat brečet. Dokonce jsem se styděla za to, co jsem provedla. Připadala jsem si jako ten nejhorší člověk na světě. Bob měl pravdu. Měl naprostou pravdu. Přidržela jsem se Ronetiny ruky a slyšela jsem, jak říká, je celá zakrvácená, musíme ji umýt. A pak už nevím nic, než že jsem se probudila ve své posteli a v pevně stisknuté ruce jsem držela vzkaz. Milá Loro, snažili jsme se tě uklidnit, ale byla si hysterická a pořád si jenom chtěla jít domů. Myslím, že nás nikdo neslyšel, když jsme přišli, ale kdyby tě přitom chytli, pověsím, co se stalo. Teď je všechno v pořádku. Vím, že jsi se hrozně bála. Mohli bychom se za pár dní sejít a popovídat si. Chceš? Ronet. Tak tohle se stalo včera v noci. Asi si myslíš, že už mě to definitivně vytrestalo, ale já nevím, proč nemůžu přestat. Když jsem se ráno vzbudila, tak mě dokonce napadlo, jak bych mohla tu svou show pro ty hajzly vylepšit. V myšlenkách se k tomu znovu a znovu vracím, jako by mi v hlavě hrál gramofon s porouchanou deskou. Celé to vylepšuju, uvolňuju, říkám hezčí věci. Přistihla jsem se, že uvažuju, že bych měla někam jít a ty chlapy najít. Musím být blázen? Takovýhle myšlenky jsou úplně vadný. Já jsem vadná. Ozvu se později. Laura.

Milý deníku, 4. března 1988. Včerejšek jsem strávila s Donou a zjistila jsem, že si už nemáme co říct. Samo sebou, že si povídáme a ona něco vykládá, ale celou tu dobu, co jsem u ní byla, jsem myslela jen na to, jak bych zase vypadla. Odvedla mě dokonce k sobě do pokoje, zavřela dveře a šeptala, že to s Mikem už brzo udělají. Mají to celé naplánované na čtvrteční noc, nepamatuju se. Tohle mi tam kváká a já bych měla říct, božínku Dono, jsi si jistá, že to chceš? Doně se tedy zřejmě líbí to, co s ní provozuje Bobbyho nejlepší kamarád Mike. Pamatuješ se na něj? Ta reklama na žvejkačky? Můžu jenom doufat, že bude na Donu hodnej. Vždycky jsem si myslela, že to je trouba. Ale já s ním šoustat nemusím, tak co? Pěkně si to, Dono, užij. Laura. Tuesday, baby, where are you? Milý deníčku, 10. března 1988. Seděla jsem tady v pokoji a myslela na Bobbyho. Možná, že jsem se mu neměla svěřovat, jak to bylo s těma chlapama, protože na mě od té doby nepromluvil. Řekla jsem mu pravdu zrovna tak, jak jsme spolu mluvili na Silvestra, že chceme být poctiví, že se máme rádi. Udělala jsem to jen, abych si zachránila život. Zrovna telefonoval Benjamin Horn. Zeptala jsem se, je Johnny v pořádku? Co se děje? Řekl, že se mám na minutku posadit. Věděla jsem, že naši jsou oba doma, Johnny v pořádku. Co se děje? Řekl, že dneska ráno našli na cestě nahoře u hranice Troje. Měl zlomenou nohu a ztratil 3 podkovy. A navíc byl úplně vyhladovělý. Neuměl si najít potravu. Benjamin říkal, že si je jistý, že to je Troj podle vypálené značky. Benjamin říkal, že viděl, jak ho zastřelila pohraniční policie. 2 kulky do hlavy. Řekl, že se obává, že ho někdo pustil z ohrady. Slíbil mi, že toho darebáka najde a že se postará, aby se mu vrátilo to, co provedl tomu krásnému mladému koni. Zavěsila jsem. Rozhlédla jsem se a všechno kolem mě zešedlo, zčernalo, zešedlo a zčernalo. Jsem tak špatná. Ať se podívám, kam chci, něco mi vždycky připomene, že jsem zlá, vadná, špatná. Jak jsem mohla? Kdybych nebyla tak příšerná a odporná, mohla jsem rovnou jít a osedlat ho. Mohli jsme spolu odjet někam do polí a tam bychom byli nějak vydrželi. Nemůžu uvěřit, co se to všechno děje se mnou a s mým životem. Jak může být jeden den tak neuvěřitelně vzácný a druhý noční můra? Temný sen, který mě nutí myslet na umírání. Umřít. Hned teď. L.

za námi 13. část z 15-dílného tajného deníku Lori Palmerové. Text dcery Davida Lynche, Jennifer Lynchové, můžete poslouchat i zítra v pravidelném čase po 23. hodině jako četbu s hvězdičkou. I zítra uslyšíte v režii Jakuba Doubravy účinkovat Kateřinu Císařovou. No a tematicky k předchozímu programu si nyní můžeme nabídnout i hudební motiv Lori Palmer. Jak ho pro seriál Twin Peaks v režii Davida Lynche složil Angelo Badalamenti. Uslyšíme jej v originálním aranžmá Otto Hejnic Tria, jež působí ve složení Ondřej Krajňák, klavír, Josef Fečo, kontrabas a Otto Hejnic bicí. Nahrávka vznikla pro jejich společné album Beauties z roku 2018.

Hudba Angela Badalamentiho byla nedílnou součástí kultovního městečka Twin Peaks, tak jak jej stvořil David Lynch. A konec konců motivy městečka Twin Peaks otevíráme nejen v rámci filmového léta, ale také četbou z textu jeho dcery Jennifer Lynchové, Tajný deník Lori Palmerové, který jste slyšeli před chvilkou. A hudba, která právě teď dozněla, byla tedy nejen dílem slavného skladatele Angela Badalamentiho, ale byla skvělou interpretací Otto Hejnic tria. Tedy trojice Ondřej Krajňák, Josef Fečo a Otto Hejnic na bicí. A jak už zde zaznělo, nahrávka vznikla pro společné album Beauties, vzniklé v roce 2018.

Začíná pořad Soudobá hudba, u jehož poslechu vás z brněnského studia Českého rozhlasu vítá Jan Hlaváč. Dnes nám bude hrát dechové kvinteto Q Moravy, skladby Ctirada Kohoutka a Dalibora Spilky. Nejprve to budou Minuty jara, imprese pro dechové kvinteto od Ctirada Kohoutka. Q Moravy hraje v obsazení Věra Křivá flétna, Josef Bartoník hoboj, Lubomír Bartoň klarinet, Bohuslav Zoubek lesní roh a Vladimír Veleba fagot.

To byly minuty jara, imprese pro dechové kvinteto od Ctirada Kohoutka. Hrál soubor Q Moravy. Ten nám zahraje i následující skladbu Dalibora Spilky, jeho dechový kvintet Brněnský.

0: To byl dechový kvintet brněnský od Dalibora Spilky. Hrál soubor Kvé Moravy, Věra Křivá flétna, Josef Bartoník hoboj, Lubomír Bartoník klarinet, Bohuslav Zoubek lesní roh a Vladimír Veleba fagot. Končí pořad Soudobá hudba, od mikrofonu se loučí Jan Hlaváč.
1: Do nového dne v Českém rozhlase Vltava vstupujeme s hymnou České republiky.

0: Příjemné ráno při poslechu Českého rozhlasu D-dur přeje Simona Kostrhunová. Úvodní hudební ukázka z koncertu Ivy Bitové s ansámblem Opera Diverza příznačně zahájila druhý díl víkendového pořadu Na návštěvě. Tentokrát u Gabriely Tardonové, pedagožky a dirigentky, jejíž domovským souborem je právě ansámbl Opera Diverza. Gabino, já vás moc zdravím a děkuji, že jste nás i dnes pozvala k sobě na návštěvu.
1: Dobrý den, já vás zase vítám ráda u mě na návštěvě a děkuji, že si můžeme spolu popovídat.
0: Včerejší setkání s Gabrielou Tardonovou bylo velmi zajímavé a příjemné. Povídali jsme si nejen o dirigování, ale také o pedagogické činnosti, osobních pocitech i ambicích. A v podobném duchu Gabriela také vybírala hudbu. Slyšeli jsme například Brahmsův klavírní koncert, při kterém Gabriela zavzpomínala na studium v Grazu, anebo Šostakovičovu 14. symfonii, kterou i přes její interpretační náročnost před časem nastudovala s ansámblem Opera Diverza. Zahráli jsme ale také Mozartovo Requiem a Janáčkovu svitu pro smyčcový orchestr. Při pohledu na CD, které máme již připraveny na stole, odhaduji, že dnešní setkání se ponese v podobném duchu. Ještě předtím ale Gabrielu Tardonovou pro příchozí posluchače krátce představím. Takže Gabriela Tardonová pochází z Karviné, v 5 letech se stala členkou souboru Permoník, vystudovala pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor sbormistrovství a Janáčkovou akademii muzických umění, obor dirigování. Spolu s Tomášem Krejčím působí jako dirigentka orchestru Mladí brněnští symfonikové. Od roku 2006 pravidelně spolupracuje se souborem ansámbl Opera Diverza. Ačkoliv orchestr nemá z principu stálé členy, okruh jeho hráčů se postupně proměňuje ve výtečně sehraný soubor, který se s energií pouští i do méně obvyklých zákoutí hudebního repertoáru 20. a 21. století. A právě hudební výběr, repertoár, dramaturgie ansámblu Opera Diverza bude téma mé první otázky, Gábino. Podle jakého klíče sestavujete v Diverze dramaturgii?
1: Ony ty dramaturgie jsou tak různorodé a každý ten koncert je tak jiný a pro mě někteří autoři jsou novinkou, že já sama se s nimi seznamuji, že vlastně nejvíc jsme v Diverze zahráli Jana Nováka, kterým jsme věnovali 3 CDčka a ta hudba je velmi podobná, ten vliv Bohuslava Martinů je tam velmi cítit. A my si za chvilku pustíme jeho klavírní koncert, který jsme dělali úplně jako první. Jsme ho i nahrávali na první CDčko. Já jsem ho dělala s Alicí Rajnohovou a ta spolupráce byla moc, moc příjemná. A to bylo takové první potkání se s Janem Novákem, s jeho hudbou. A když jsme dělali ten klavírní koncert, tak jsem si četla takovou poznámku Jana Nováka. On byl u Arona Coplanda v Tanglewoodu. Tam si ten klavírní koncert nějak jako nachystal a ukázal ho Martinu. A Martinu mu to strašně sepsulo, že prostě není virtuózní ten klavírní part a je to takový nějaký. A takže vlastně z toho ten Novák byl takový, jako vlastně řekl, že ho to trochu naštvalo, ale že má Martinu velmi rád a že snad jako budou přátelé i nadále. Ale vlastně tady to naštvání asi prostě ho inspirovalo k tomu, aby na tom ještě něco spravil, protože první skicu neznáme. Ten koncert se velmi povedl a je moc krásný. A to první setkání s hudbou Jana Nováka mám vlastně nejradši, tady ten klavírní koncert. Nejenom, že to bylo první setkání, ale když jsem potom dělala další, třeba hobojový koncert, koncert pro kytaru, pro zpěv, tak pořád prostě ten klavírní koncert ve mně rezonuje nejvíc, co se týká i dokonalosti formy, melodičnosti, uchopení toho solového nástroje. Takže je to prostě pro mě asi nejhezčí koncert Novákův. Má pastorální krásnou druhou větu. Pokaždé, jak ji začneme hrát, tak mám pocit, že jsou Vánoce, že už se to blíží, že máme vánoční koncert zrovna. Takže, no a pak přijde samozřejmě třetí věta, taková rytmická, až jako motor nastartuje. To je můj asi nejoblíbenější Novákův koncert.
0: Tak jo, tak si Novákův koncert nyní zahrajeme, a to v podání Alice Rajnohové na klavír a ansámblu Opera Diverza. Řídí Gabriela Tardonová. Příjemný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur dozněl koncert pro klavír a smyčcový orchestr Jana Nováka. Na klavír hrála Alice Rajnohová. Ansámblo Opera Diverza řídila Gabriela Tardonová, naše dnešní hostitelka, která pro nás vybírá hudbu ze své bohaté fonotéky. Jak už jsem říkala, Gábino, vy se s Diverzou specializujete také na současné autory, nebo především na současné autory. Světlo světa, tak díky vám spatřila řada komorních a symfonických skladeb, ale hlavně současných oper. S autory koncertujete, někteří se dokonce vašich projektů osobně účastní. O jaké hudební osobnosti se jedná?
1: Tak v Diverze, jak to začalo, tak samozřejmě nejvíc asi hrajeme Ondru Kyase, jeho hudbu operní máme prostě v repertoáru, ale on kromě té operní muziky napsal taky krásné Stabat Mater a orchestrální skladby také. Takže jeho jméno asi v té dramaturgii se opakuje spolu s Novákem nejvíc. Ze solistů s Alicí Rajnohovou jsme několikrát spolupracovali, taky spolupracujeme s Milanem Palou a teď jsme poslední 3 roky hráli jako se solistou s Ivou Bitovou a to jsme si, myslím, tak jako pěkně sedli i lidsky, takže ta spolupráce byla velmi příjemná a vlastně v této sezóně máme ještě připravený v červnu jeden koncert s ní, ale uvidíme, jak to všechno dopadne a jak ty termíny dáme dohromady.
0: Ano, tak budeme držet palce. Nebo ještě byste chtěla někoho zmínit?
1: Jméno, které se tam opakuje, je Miloš Štědroň, kterému jsme hráli operu. Pak vlastně to byl takový počin brněnských autorů. To byl Miloš Štědroň, Ivo Šmedek a Alois Piňos. To byla taková experimentální opera, kterou skládali vlastně 3 autoři najednou. Tak to jsme také prováděli v Diverze, no a orchestrální díla jsme hráli Milošovi, takže i s tímto jménem se často potkáváme a to setkání je vždycky velmi milé a fajn. Je to velmi milý člověk, Miloš Štědroň, a se na něj těšíme, protože to setkání je obohacující velmi, protože on má široký přehled, takže když měl operu uvádět, tak před každým provedením, tak jsme se toho hodně naučili, protože každá ta promluva byla o něčem jiném a bylo to velmi zajímavé, takže na něj se vždycky těšíme a je to moc fajn s ním.
0: Ano, souhlasím, Miloše Štědroně mám také moc ráda. Jeho přednášky byly vždy velmi inspirující a vtipné. Ale pojďme se posunout dále a pustit si další skladbu dnešního dopoledne. Jakého autora jste pro nás vybrala, Gábino? Jakou skladbu budeme poslouchat?
1: Tak vybrala jsem Handlova Mesiáše. Je to moje taková srdeční záležitost. Jak už jsem se zmínila, jak jsem studovala zburmistrovství v Ostravě, tak v té době vlastně už se k nám dostávaly nahrávky ze zahraničí, poučená interpretace, staré nástroje. Já jsem vlastně poprvé slyšela v té době kontratenor jako hlas jako takový, protože ty nahrávky u nás vůbec nebyly. My jsme se jako studenti k tomu vůbec nedostali. Takže já jsem v podání Gardinera a Monteverdi sboru slyšela vlastně Mesiáše s kontratenorem a mě to absolutně fascinovalo. Ten krásný mužský hlas, jenom ten posílený hlavový tón, který je schopen takových koloratur a vlastně stupnicových běhů. I ta čistota vlastně toho provedení, toho orchestrálního zvuku. Pak jsem pochopila, že naživo to pro mě není úplně ono. Já jsem pak slyšela tady ty soubory naživo a musím se přiznat, že samozřejmě ta dynamická škála je velmi omezená, ty nástroje jsou daleko slabší než klasické nástroje, takže jako studiovým nahrávkám jsem přišla moc na chuť, protože jsem to slyšela jako nahrávku, tak jsem tím byla absolutně fascinovaná frázováním, prostě vedením toho hlasu. On si vybral Gardiner takový komorní hlasy, velmi pohyblivý a i ten sbor jeho vlastně čítá málo zpěváků. Taková ta fugáta, která se tam vyskytují, tak jsou velmi přehledná, jasná, bez takových těch operních mohutných hlasů, který to mírně znepřehlední, tu fakturu. To pro mě bylo něco fascinujícího a já jsem toho Mesiáše prostě poslouchala od rána do večera a bylo to pro mě taková jako lekce angličtiny, protože ta nádherná výslovnost angličtiny, jako oni zpívají a je to vlastně všechno velmi srozumitelné a to si myslím, že je velmi důležité, když zpívá zpěvák, prostě deklamovat a aby mu bylo rozumět. Ještě někteří si na to nedávají úplně pozor a to slovo má pozoruhodnou vypovídající hodnotu, protože ten text vlastně všechno posouvá a spoustu vysvětluje. V opeře samozřejmě, když je cizojazyčně zpívaná opera, tak máme titulky a víme, o čem je řeč, ale v těch oratoriích samozřejmě taky víme, o čem je řeč, ale přece jen si ten autor může ten text jako přizpůsobit, že tam figuruje jakýsi libretista, který vybere určité části z biblického textu, které ten autor zhudební. Takže je důležitý, aby bylo zpěvákům rozumět a na této nahrávce mě absolutně fascinovalo, jak to krásný, zřetelný, jasný, úžasně vedený hlasy, sbor zněl nádherně. Prostě kontratenorista. To jsem byla fanoušek. To byl zážitek, takže já jsem to vybrala jako moje první potkání se starou hudbou, takovou autentickou, a to mě velmi zasáhlo. Takže si myslím, že ta první část bude vypovídající.
0: Dobrá, tak si pojďme vyslechnout Handlova Mesiáše v nastudování Johna Eliota Gardinera. Učinkují angličtí komorní solisté a Monteverdi sbor. Krásný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur posloucháte pravidelný víkendový pořad Na návštěvě, tentokrát u dirigentky a pedagožky Gabriely Tardonové. Před malou chvílí dozněla první část z Handlova oratoria Mesiáš v nastudování Johna Eliota Gardinera. Účinkovali angličtí komorní solisté a samozřejmě Monteverdi sbor. Tak to byl velmi zajímavý výběr, především volba dirigenta. Vy jste o Gardinerovi hovořila s velkým nadšením, Gábino. Nabízí se tedy otázka, kterou jistě dostáváte velmi často, ale zeptám se, máte nějaký dirigentský vzor?
1: No, já jsem na začátku studií moc prožívala Leonarda Bernsteina. Toho jsem si načetla od začátku až do konce. A jeho skladby vlastně dobře znám a taky jsem dělala i svitu West Side Story, tak asi řekla bych, že on je mi jakoby blízký.
0: Co třeba Vítězslava Kaprálová? To je asi také velmi častá otázka na ženu dirigentku. Podle jakých kritérií vybíráte své oblíbené dirigenty vlastně, Gábino?
1: Tak já úplně nevím, jaká byla a jaký měla smýšlení, ale spíš vždycky je to osoba, jak působí na ty lidi v orchestru, nebo jaká je ta atmosféra, při které se pracuje. Spíš tady tohle je pro mě důležité, než jestli je to žena nebo muž. Tady ty věci, které se týkají jakoby toho procesu, spíš mě zajímají, jaký je ten dirigent člověk, jak dovede ty lidi nějak psychologicky zpracovat, protože řekněme si upřímně, že je to hodně psychologická práce. Chodit každý den, něco hrát, a ta díla jsou prostě mnohdy hluboká, nebo je skladatel tvořil pod nějakým jako hlubokým zážitkem, ať to byla radost, nebo láska, nebo smrt, nebo něco takového, tak ta díla jsou mnohdy velmi působivá. A jako jít si to tam jako do práce zahrát, jenom tak, jako že si odehraju 4 hodiny, ale to je vyčerpávající. Aby to mělo to, co má mít, všechny ty rozměry, a to se taky musí nacvičit. Nemůžeme si to nechat jenom na koncert. Takže spíš jde o osobu a on prostě Bernstein to uměl krásně s těma lidma. Dovedli se zasmát na těch zkouškách. Asi to umí i další dirigenti, určitě ano, ale teď on mě prostě tak nějak vytanul na mysl, že byl vlastně zábavný a zároveň neoddiskutovatelný muzikant. To prostě je skvělý. A zrovna jsem před měsícem se dívala na nějakou jeho část zkoušky a buď měl on špatnou náladu, nebo ho tak strašně štvali trumpetisti, který tam prostě dusil, když zkoušel na nahrávku Westky. A ne, že by byl on na ně nepříjemný, ale prostě to několikrát vrátil a chtěl po nich velký detaily a jim se to neúplně líbilo. A dávali mu to docela najevo a on už v té době měl svou pozici nějakou a už prostě byl světově uznávaný a byla to velká osobnost, tak to jsem si říkala, tak to si asi pánové nepadli do noty, ale to se někdy stane a i to se musí překonat. A jak jsem vlastně zmiňovala na začátku, tak musí mít obě strany tu společnou myšlenku, že ta hudba je to, o co nám jde, na nějaké další postranní věci, jestli mě někdo sympatický nebo nesympatický, a jestli tohle nebo onohle, jako tyhle věci nemůžeme brát na zřetel.
0: Vy jste si jako další skladbu vybrala Gábinu Šostakovičovou 13. symfonii, kterou jste také nastudovala s vašimi studenty, mladými symfoniky, což byl neuvěřitelný počin. Mohla byste nám tento projekt krátce představit, proč jste si vybrali právě tak náročné dílo k nastudování?
1: Ano, nás tehdy oslovil Honza Špaček, že bychom mohli tohleto dílo provést, protože sám vede mužský sbor. Šostakovič ve 13. symfonii Babi Jar vlastně napsal pro mužský sbor, orchestr a basový solový hlas. Jeho zaujala Šostakoviče vlastně báseň Jevtušenka, která to všechno odstartovala, a ta se jmenovala Babi Jar a začíná to, mám pocit, Babim Jaru pamětníkov mět, začíná celá ta první věta, že vlastně ta tragédie, která se tam stala, v té době ještě v těch 70. letech neexistoval žádný pomník a vlastně Rusko to chtělo zamést pod koberec a na tom místě, kde bylo zavražděno tolik lidí strašným podlým způsobem, co si jako člověk člověku může udělat, to jako je neuvěřitelné, ale ve válce se asi dějou hrůzné věci, tak vlastně na tom vystavili nějakou televizní věž a nějaký sídliště a prostě to byla zastavěná část za tím Kyjevem. Jakoby Babi Jar, ta nějaká jáma tam vždycky byla, jako Járek u nás. Tak Jevtušenko na to vlastně upozornil, no a Šostakoviče to zaujalo a vlastně chtěl napsat nějaký poem a ono z toho potom vyšla symfonie pětivětá, která se potom rozvinula do dalších vět, humor v obchodě, čtvrtá věta strachy a poslední je kariéra s tím, že ty strachy vlastně, ta čtvrtá věta byla napsaná na nabídku Šostakoviče. Tu původně Jevtušenko nenapsal. Byl to takový jako obrázek tehdejší doby, jak vlastně lidé žili a nějak popsal tu dobu a vlastně chtěl poukázat na tu hrůznost, která se tam stala, která je zametená nějak pod koberec. Nás prostě fascinovalo, když jsme to nastudovávali se studentským orchestrem. Oni vlastně všechno, tady tu symfonickou hudbu hrajou s velkým entuziasmem, protože pro ně je to objevování obrovského světa. Oni si hrajou jakoby na velký muzikanty a snaží se ten svůj party jako nacvičit, co nejlépe můžou. A mě třeba fascinovalo, jak oni se na to těšili, když je to tak těžké téma a hluboké a určitě se tady ty záležitosti nedozví z knížek dějepisu, takže to podle mě obohatilo i lidsky a prostě po všech směrech. My jsme potom symfonii hráli i v Terezíně, tak symbolicky vlastně. Takže oni znali text nazpaměť. Někteří z nich si ho nastudovali, i když třeba hrají na klarinet a vůbec nespívají, že? Pro ně to byl obrovský zážitek a pro mě ještě větší, jak prostě mladá generace, ty děcka v podstatě s velkou vervou a takovým tím svěžím, mladým, mladou energií vlastně, jak oni chápou smutek, jak chápou tady ty hrozné věci a hodně jsme si o tom povídali a přibližovali jim to. Byla to radost jako z obou stran, i když samozřejmě zorganizovat všechno bylo velmi náročné, protože tam spoustu bicích nástrojů a vládneme jenom takovými těmi základními, takže jsme spoustu věcí museli organizovat kolem, ale bylo to velmi příjemné a vlastně na to do dneška vzpomínáme i oni, i my, že jsme to takhle zvládli. Já mám jeden takový zážitek. To teda bylo až hrůzu strašné. My jsme jeli na zájezd tady s tímhle do Polska. Provedli jsme to tam v katedrále a pak ještě jsme jeli kousek dál na druhý den v jednom kostele, jsme prováděli tu symfonii a protože tam byla nějaká náročná cesta a pan řidič si neúplně tu trasu našel dopředu, takže jsme museli tu Wroclaw nějak jako složitě objíždět a už nás tlačil čas a v podstatě jsme zjistili, že to nestihneme ani generálku, že přijedeme, postavíme orchestrem, podíváme se po tom prostoru, rychle to postavíme a začneme hrát a ono to tak akorát vyjde. Problém byl ten, že jsme u toho kostela prostě nemohli parkovat, takže jenom na chvílečku autobusy zastavili, vystoupili zpěváci, všechno se vystěhovalo, pulty, nástroje a tak dál a autobusy prostě odjeli za Wroclaw někam na parkoviště. A já jsem zjistila, když jsme seděli a orchestr se ladil a začínal koncert a nebyla ta generálka, takže my jsme to jenom postavili a samozřejmě plnou hlavu jsem měla s tím, aby měl kde stát. Obrovský tam a tohle a vonohle a zvony a toto a aby se měli smyčce kam posadit a aby mohl stát kde zbor a tak dále. A tak jsem si tam tak dala ten pult a já jsem zjistila, že nemám partituru. A začínal koncert a solo zpíval Tomáš Krejčí a seděl vedle mě a já jsem se tak dívala, jak první houslistka, jak ladí orchestr a že na tom pultu vlastně nemám žádný noty. A tak jsem se na něj podívala a říkám mu, Tomáši, já tam nemám noty. A on se tak na mě podíval a říká, no tak já tam půjčím od zpěváka ten klavírní výtah. Takže tam zaběhl takhle jako bokem od jednoho zpěváka, si půjčil klavírní výtah, kde je samozřejmě ten zpěvní hlas a akorát dva řádky pro klavírní doprovod. Dal mě to na pult a my jsme spustili. A největší pochvalou, když to všechno skončilo a tak, jak to s těma studentama člověk prostě od září do začátku května dělá, jako samozřejmě s přetržkama, ale jako cvičí to s nima, tak už třeba ty barvy bicích nástrojů má v uchu, že ví, že teď zazní zvon a teď bude tohle, teď bude vonohle a teď bude sbor a navíc ten klavírní výtah jsem měla před sebou. Tak skončil koncert a tak jsme šli jako dozadu, já jsem si strašně oddechla a vlastně nic se nestalo. Jako pro posluchače se nic nestalo. A nějaký právě bicista něco tam vykládal a já říkám, no vidíš, a já jsem ani neměla partituru, já jsem to prostě dirigovala z klavírního výtahu. A on mě říká, to si děláte srandu? Teď my jsme to ani nepoznali. Teď my jste nám všechny nástupy ukázala. Já říkám, no tak pro ty bicí ta barva je tak typická, že jsem věděla, kdo co hraje, ale jako na nějakou paniku a něco takového vůbec nebyl čas. A musela jsem se tam postavit a prostě to muselo začít. Takže to začalo a nějak jsme to prostě dali. Tak to mám takový zážitek tady s touhle symfonií a vlastně i hluboký zážitek, jak jsme to prováděli na stadionu tady v Brně. To bylo velkolepé a byl úplně plný sál, všichni se na to moc těšili a děcka opravdu dřeli na soustředění, takže to bylo pěkné, to ráda vzpomínám.
0: Tak to je škoda, že si nemůžeme pustit vaši nahrávku, to by bylo moc fajn si zavzpomínat touto cestou, ale vy jste nám, Gábino, nachystala také zajímavou nahrávku. Budeme poslouchat Šostakovičovu 13. symfonii v nastudování Maxima Šostakoviče. Hraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, zpívají Petr Mikuláš, bas, Pražský filharmonický sbor a Kýnův smíšený sbor. Takže přejeme příjemný poslech.